0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin. V pozici lvů, co zdobí banku, i sama noc má na kahánku, jen ty se ještě bráníš spánku a síle starých vín. Jak dlouho to však vydržíš, už na kostele zlátne.

až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybím břiše by tvoje slova musel slyšet, vždyť voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání?

ja však znám tu lest. Ach, krásko, z přetěžky nic.

Dva dny před svatou Markétou vás premiérově vítá k poslechu další ostravské hodinky Oldies ustálená dvojice, mistr zvuku Vojtěch Dluhý a autor Jirka Tieftrunk. Dnes se na úvod podíváme do Británie, přesně před 47 lety tam v žebříčku týdeníku New Musical Express debutoval na 10. místě hit skupiny Slade The Bangin' Man, česky třeba Bouchač do dveří. 1, 2, 3.

Ten zmíněný debut měli tehdy všechny tři zásadní britské hudební týdeníky, jen každý na jiné příčce žebříčku. Teď něco podle vkusu vás, posluchačů, pan Jiří Pilát chce slyšet něco neznámého od Evy Olmerové. Vidím to tak, že něco zcela neznámého ve fonotéce nemáme, protože Suprafon už asi všechno vydal. Vybral jsem dvě méně známé písničky, snad se budou líbit.

Eva Olmerová zaspívala písně s názvy Paralely a Počítám hodiny. V obou ji doprovázelo tradicionál jazz studio vedené Pavlem Smetáčkem. Obě vznikly v roce 1970. V Paralelách je zajímavý stereoefekt. Málo kdo už asi pamatuje, jak jsme byli stereem v jeho počátcích nadšení. No, pak přišlo dokonce kvadro. A mám tu další posluchačský tip, zaspívá Američan Tony Joe White.

Her daddy was lazy and no count. Claimed he had a bad back.

To byl Swamp Rock zpěváka a skladatele Tonyho Joea Whitea z Louisiany. Zpíval o tom, jak se žije na bažinatém americkém jihu. Ten první song, Oak Salt Annie, to je jeho top ten hit z roku 1969 o chudé dívce Aničce, která se živila tím, co našla, a nejčastěji to byl tuřín. Old Man Willis je píseň o starém nerudném Willisovi, který pronásledoval svou rodinu s nožem v ruce.

Od Tonyho Joea Whitea k našemu Dušanovi Grůňovi to je pořádný skok. Zaspíval píseň Kam pláva naša loď s textem Alexandra Karšaje, doprovázel ho orchestr Juraja Velčovského. Silně ohraný singl opusu je z roku 1971. Byl to tehdy začátek normalizace a když naši zpěváci nesměli přebírat ze západu, obrátili se na jih. Chorvatka Radojka Šverko a její Kud plovi ovaj brod.

Před chvílí jsme se s mistrem zvuku snažili vylepšit ohraný singl. Teď to vypadalo, jako by vady měl přímo lisovací materiál, tedy vinyl. Takže opět drobné technické zásahy, snad to neznělo moc špatně. Na řadě je něco rock'n'rollu pro pana Jiřího Kostelňáka. Začal jsem s tím už minule, nemají to být největší hvězdy, tak mě napadlo, že by se hodilo připomenout také Johnnyho Burnetta.

První song Little Boy Said, to je písnička o pomluvě a jejich následcích. V roce 1961 třetí zápis Johnnyho Burnetta v horké stovce týdeníku Billboard, konkrétně místo 17. Johnny mu nebylo dopřáno pobýt na tomto světě dlouho a užít si pěvecké slávy. Utopil se, když mu bylo 30 let. Jeho neosvětlený člun se v noci na jezeře srazil s jiným větším plavidlem.

Poznali jste? To byla Helena Blehárová v písni Nejsem prázdný rám. Text jí napsal Vladimír Koudelka, doprovázela ji studiová skupina Oldřicha Lubicha. Rozhlasová nahrávka je z roku 1981. V Americe znají When Will I Be Loved v podání The Everly Brothers už od roku 1960. Naší nahrávce byl ale určitě vzorem až single Lindy Ronstadt, který bodoval v žebříčcích o 15 let později.

Napadlo mě, že tohle by mohl být singlový crossover hit a nejsem daleko od pravdy. V Rhythm and Bluesovém žebříčku sice nebodoval, ale v popové horké stovce byl druhý, v Easy Listening, tedy v dospěláckém třetí a v country pořadí, které tehdy mělo název Hot Country Singles, dokonce první. No a teď si dáme další staré rock'n'rolly podle vkusu pana Jiřího Kostelňáka.

Vybral jsem dva hity, kterými bodoval Eddie Cochran v Británii, a to už posmrtně. Jenny, Jenny, Jenny a My Way. Pozor, ten druhý nezaměňovat s francouzskou písní, ke které anglický text napsal Paul Anka. Ale to jste jistě sami poznali. Eddie Cochran zemřel, když mu bylo 21, a to v roce 1960 při dopravní nehodě v Anglii na samém konci svého koncertního turné.

Také do třetího dnešního porovnávání jsem vybral Brno. Hana Ulrichová zaspívala svou baladu Můj přítel s textem Jaroslava Pavla Břouška. Doprovázela ji studiová skupina Oldřicha Lubicha, rozhlasová nahrávka je z roku 1980. Podle správného údaje o autorovi hudby, kterým je Nils Daka, nebylo tentokrát těžké zjistit, že této naší nahrávce byl vzorem Sedakův song My Friend.

Připomínám, že psát můžete elektronicky na oldies.ostrava@rozhlas.cz, SMSky na číslo 723 102 513. Pan Jiří Pilát si napsal o orchestrálku z mé databáze, vybral si číslo 442. Na tom řádku mám So What's New v podání Herba Alperta a The Tijuana Brass a ještě přidám řádek vedlejší Somebody Loves Me v podání The Tempo Orchestra. Loučím se, oldies s vámi se všemi.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Jídlo končí.
2: Končí.
3: Já mám nalíkají.
1: Slyšme z toho zdrudana.
4: Kdybychom to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné středeční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Josef Dvořák. Dobrý den, ahoj, vítej.
6: Hluboká poklona, Pavlíku, a krásné odpoledne, vážení posluchači.
5: Dámy a páni, plánujeme s vámi a s Pepou zábavu velkolepou.
0: Humoriáda.

0: Humoriáda začala, Josef Dvořák je připraven nám povědět, jak prožívá letošní léto.
1: Hele, já ti řeknu jednu věc, ten rozhlas na mě prodělává.
0: Jak to?
1: No, protože pokaždý, když jsem přijel, dostanu kafe.
0: Ale pravda, a pokaždý. Vodu ještě.
1: A vodu?
0: Dokonce.
1: No.
0: Živou.
1: No.
0: Živou vodu.
1: No.
0: No.
1: Tak to je na mě vidět, ne?
0: Ale někteří hosté si to zaslouží.
1: Doufám, že patří mezi ně. Hele, léto prožíváme, přátelé, je to nádherný léto. Takový hit se ještě fakticky, já to teda nepamatuju, už i v naší chaloupce, že to byly ty roubený chalupy tím pověstný, že to bylo tak chytře postavený, že v tom největším vedru vevnitř byl chládek teda. Jo. Už i tady bylo teplo. Mm-hmm. No ale já to mám rád. Já mám rád teplo.
0: Ty si užíváš jako vodník v takovým vedru?
1: A to miluju. To. Moje žena, ta ne, to je opak pravý. Asi říkám, že oni mi postrčili jako eskimáka. Mm-hmm. Už nešla na vodby, tak jsem jí dostal já teda. No jo, pozor, ona nás poslouchá. Ona
0: no
1: to
0: právě.
1: Jenomže to bys měl vidět u nás, jak to běží teda, že jo. Když je zima, když je chládek, jo, tak přesto ona chodí a odevírá okna. Mm-hmm. My už jsme tak daleko, že už jí to nevyčítám, že počkám, až odejde a zase zabouchnu. Jo.
0: Už se nějaký ten pátek znáte.
1: No.
0: Tak bude určitě ráda, když povíš posluchačům, kde budeš hrát.
1: Je,
0: i přesto, že je léto.
1: Počkej, abych to dal dohromady. Na Harfě zítra, na Harfě hrajeme Čochtana a pozítří v tom nádherném amfíku pod věží na Žižkově hrajeme Pidlu s Pidlou v zádech. Mm-hmm.
0: Takže dvě ze tvých nejoblíbenějších představení.
1: No tak dajme jenom dvě.
0: No právě.
1: Už uvidí. Na repertoáru. Už aby to ta hlava udržela všechno, tak jsme
0: udrží.
1: To zmrzkli na dvě představení.
0: Dobře, tak posluchače jsme pozvali. Pojďme teď do našeho archivu komiků a bavičů, koho vytáhneme úvodem.
1: A to mám tady napsané.
0: No.
1: Václav Faltus, Vaška Faltuse, a bude nám vyprávět o setkáních s politiky. A celá ta scéna se jmenuje Když se směje Václav Faltus.
0: A ještě dodám, že ho zpovídá Vladimír Bernášek.
1: To je dobrý.
2: Takže si říkám, jak dlouho toho dotyčného v tom nechat, jako v té radosti. Že jo, samozřejmě na celý život ne, ale aspoň na pár dní, jo.
3: No, radost až do rána.
2: Radost až do rána, ano, to je pravda, no. Ono vůbec takový to setkání s těmi politiky, já jsem se s těmi politiky jenom některými zatím sešel a pan premiér Klaus mi jako položil otázku a říká, a nechtěl byste mě někdy zastupovat? A já mu říkám, a kdo by zastupoval mě? A je to pravda, protože já říkám, každý jsme dostali od Pána Boha nějaký dar. A někdo třeba řekne, já nemám žádný dar. Ale to je chyba, protože každý někdy v životě to objeví. Někdo ve třech letech, že jo, perfektně na housličky a krasobruslí. A někdo třeba až těch 90, že jo, začne podnikat. Takže
3: ještě máme čas.
2: Takže každý v životě dostane nějaký dar. Jen ho v sobě objevit a najít si čas a říct si, tak tohle je dar, který jsem dostal.
3: To je jako když se člověk vypraví do Bludiště,
2: ano.
3: Teď tam prochází a vidí se v těch zrcadlech někde široký, někde úzký, všelijak zkreslený a směje se, dojde na konec a tam je to zrcadlo, kde se vidí, jak vypadá ve skutečnosti a tam se rozpláče.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Když už byla řeč o tom daru životním, kdy jsi zjistil, že máš ten dar bavit lidi? Byl ten okamžik, kdy jsi to uvědomil?
1: Tak neudělal jsem si čárku ten den, ale víš, že to bylo nějak na škole. A možná i před školou už. Že mě to bavilo něco dělat, blbnout prostě, a aby se tomu ostatní smáli. No.
0: Dobře, tak uvidíme, čemu se budou smát posluchači dál, jestli to bude další Václav Faltus, anebo Jiřina Bohdalová s Vladimírem Dvořákem, jmenovcem našeho dnešního hosta.
1: No, já jsem si nedávno nemohl vzpomenout, jak se jmenuje křestní jméno.
0: No, už to víme, je to už Vladimír, to ve studiu Josef, těší se taky na vaše hlasy. Posílejte je SMS-kou Humor mezera A nebo B na číslo 90 011 04. Telefon máme 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
4: Z dnešní humoriády vás zdraví posádka Josef Dvořák a Pavel Kučera. Připomenu, koho si můžete vybrat, pro koho hlasovat. Budou tu hlasy Václava Faltuse anebo hlasy Jiřiny Bohdalové a Vladimíra Dvořáka. Ptáme se vás právě teď na našem telefonu ve vysílání. Tak kdo nám to začne? Dobrý den.
5: Miloslav Karviné. Dobrý den, pane Dvořáku.
6: Dobrý den.
5: Dobrý den i pro vás, Pavle.
4: Dobrý
5: a hlasuju pro pokračování.
4: Máme zapsáno, přejeme, ať se máte hezky naslyšenou. Dobré odpoledne, vítejte.
7: Pozdravím hrozně na Twitter a zdravím Pavla Kučeru a skvělého Petru Dvořáka, ale
6: dobrý den.
7: Kužátka.
6: Jasně.
7: No to se nezapomíná. A ne. Já bych chtěl určitě Petru Vladimíra Dvořáka.
4: Jo. Takže pozdravil se Dvořáka jednoho a druhého Dvořáka nám volíte. Dobře, Ondro, mějte se hezky, naslyšenou.
6: Šikovnej člověk.
4: Šikovnej kluk. Dobrý den, kdo je dál s námi?
5: Dobré odpoledne. Standa Zemník vás oba, páni kluky zdraví. A chtěl bych pokračovat.
4: Páni kluci zdraví vás a děkujeme za hlas. Naslyšenou.
6: Hezký den.
4: Dobrý den, celý den.
8: Dobrý den, tady Honza Scholin, já zdravím celou úžasnou humoriádu, všechny účastníky, samozřejmě pánové vás oba taky.
6: Jste výborný.
8: Moc,
4: ano.
8: Moc děkuju za váš úžasný pořad a potřeboval bych prosím vás Ačko.
4: Máme zapsáno.
9: Ano, prosím.

0: opravdu dost, už nebudu blbnout. No a když jich bylo 100, tak se přihlásili gumáci. No a pak už to chtělo, že jo, pořád aktuálnost. No je fakt, že vlastně, když člověk se dá na to napodobování, tak je potřeba, aby v tom krku těch hlasů bylo co nejvíc. Že
1: to znamená, to... když já si teď na někoho vzpomenu, dejme tomu na Jana Pivce.
0: Jan Pivec, no proč ne? Že já nevím, když vezmu třeba Oldřicha Nového, takže to by mělo znít asi takhle. Přijde host do restaurace, říká pane vrchní, prosím vás pěkně, přinesl byste mi jednu kávu, ten mu ji přinese a ten host povídá, prosím vás, dejte mi tu kávu tady na židli a proč prosím vás, je příliš slabá, potřebuje si odpočinout. Že, takže já vždycky dám takový věty, který jako sednou mýmu přesvědčení a který jako sednou taky k tomu hlasu, který zrovna napodobuju, nebo nedávno jsem začal zkoušet, když jsme ještě u těch pamětníků, Václava Trégla. To byla taky zajímavá postavička, ty malinkatý očička, že jo, často
1: to je
0: po boku.
1: Ten ve filmu s Verichem, když jdou vraždit toho psa, aby oživili Goléma, bojím, to je Václav Trégla.
0: Přesně on, jak říkal, přišel jsem k doktoru, já říkám, pane doktore, když mě bolí na pršou, tak piju džin, když mám chrapot, tak piju jalovcovou, když mám rýmu, tak piju žitnou, a když pijete vodu, takovou nemoc jsem ještě v životě neměl.
2: Prosím vás pěkně, mám radost vašeho potlesku. Ten potlesk, ten nezanikne, protože si ho budu vozit po svých vystoupeních a tam, kde bude kožené publikum, tam ho spustíme.
3: Humoriáda.
4: Nejsem to já, ten koho znáš, není to tělo mý.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tak to bylo deja vu Martina Maxi, Helena Vondráčková.
2: No, krásná
1: to byla.
2: Hezký,
1: dokonce
2: hezký.
1: Pepa tady simuloval hru na klavír. Ty hraješ? Nebo to bylo jenom jako?
2: Ne, to já dělám jenom jako. Já nevím, proč mě to napadlo, ale už jsem nachytal pár lidí, kteří se na mě dívali a pak říkají, ty fakt hraješ na klavír? Já jsem říkal, dobře, ale nesmí ten být klávesnice. Takhle umím docela.
1: Dobře. Jseš herec, takže zvládneš i zahrát hráče na piano. A teď prosím tě, koho nám vybereš dál posluchačům?
2: No tak teď tady máme paní Zuzanu Bubílkovou a uslyšíme scénku, nebo ano, dialog, období ženy a zásilka léku. Ty tomu rozumíš?
1: Ano, je to nejlepší z pořadu politické harašení s Miloslavem Šimkem společně.
2: No, tak to se nechám překvapit.
3: Paní Bubílka, chtěl jsem se vás zeptat, jestli pak víte, na jaká tři období se dělí věk ženy.
4: Cože, věk ženy?
3: Nevíte, já vám to řeknu. No. Mládí, střední věk a vypadáte výborně. Takže jsem vám chtěl říct, že vy dneska vypadáte velmi dobře.
4: Za to vy vypadáte jak poloviční dět vševěd.
3: Proč poloviční?
4: No vědomosti nikdy, akorát na hlavě máte tři vlasy.
3: To není pravda. Prosím vás. Na mě nedávno zautočil čáp, si chtěl udělat hnízdo, tam je materiálo, že mě můžete takhle pomlouvat, prosím vás.
4: Ne, já vás vlastně potřebuju. Potřebuju, protože bych chtěla, abyste realizoval můj skvělý nápad.
3: Vy máte skvělý nápad.
4: Já mám skvělý nápad.
3: Nemohu si sednout.
4: No tak můžete klidně.
3: Já bych se aspoň přidržel.
4: Ne, pamatujete si na rádio Jerevan?
3: Jo, to byla výborná věc, to nás bavilo.
4: No.
3: V letech, na který nerad vzpomínám, to výborná věc. Je pravda, že Sovětský svaz vrátil Švýcarsku zásilku léků s odůvodněním, že mají prošlou záruční lhůtu? Odpověď. Ano, je to pravda. Sovětský svaz vrátil Švýcarsku zásilku léků, ale ne z důvodu, že měli prošlou záruční lhůtu, ale proto, že bylo na nich napsáno, užívejte po jídle.
4: Tak mě napadlo, že bychom mohli oživit tuto tradici.
3: Jo, to bych rád vymýšlel, jaký otázky odpověd. Třeba otázka. Je možné, že Fidel Castro bude jednou věčně živý, podobně jako Vladimír Iljič Lenin? Odpověď. Ano, je to možné, už aby to bylo.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak vrátíme se k těm obdobím ženy. Třetí období bylo vypadáš výborně. A já to převedu na Pepu, vypadá výborně. Udržuje se tenisem a sportem? V kondici?
2: No, možná taky teda. Já jsem tenisu propadnul. No. Propadnul jsem tenisu, ale díky amfoře. Protože já jsem začal hrát v 59 letech.
1: No počkej, ale amfora to byl fotbal, nebo je?
2: No jo, ale k tomu si přibrali ještě tenis a golf. A já jsem chodil na fotbale, už jsem jenom začínal, vykopával jsem, ale tenis mě začal příšerně bavit. Něco neuvěřitelného.
1: No, proč tě to baví tak, že porážíš kde koho v amfoře?
2: Ale no tak...
1: No tak to řekni.
2: Ale no tak ne. No to nejde, to nejde. To vypadá, že se člověk vytahuje hrozně. Ale mám radost z toho, že vím určitě, se tam bude hrát turnaj. A protože hodně hráčů, tak se hrajou zkrácený hry. Jo? A protože mě jinak jezdit na klasický turnaj, takhle to mě nebaví. To začíná ráno v 9 a končíš někde v 5 hodin odpoledne. A to už je pro mě trošku marnění času. Ale tohle je senzace. A Salava je šikovnej člověk, chytrej, vybere to bezvadně. Ale já bych vyprávěl jednu příhodu, ale to asi nemůžu.
1: Můžeš, pojď, říkej.
2: Představ si, my jsme byli v Kapském městě. Před lety jsme byli v Kapském městě a jedno odpoledne prej vejlet velkou plachetnicí na moře. A potom já toužil celý život, ty blázny. Nasedli jsme na tu plachetnici, tam bylo asi 40 lidí, velikánský, a hnalo to na moře. To je úžasný. Ten vítr, který fouká, vlny jak šplouchají, jak to na tebe lítá. Zajeli jsme normálně za horizont. Všecko zmizelo, stmívalo se, loď se otočila. Já jsem si vyškemral, že jsem směl ke kormidlu na chviličku. Tak jsem kormidloval, předtím jsme dostali hodně šampaňského, takže bych nechtěl vidět tu svoji cestu z vrchu, ze satelitu. Ale takhle, a to už jsme se vraceli k cíli a představ si, oni neustále nosili šampaňský. Já jsem si říkal, milá pozornost.
1: To je proti mořské nemoci? Nebo
2: no to já nevím, no a možná, ale pro dobrou náladu, ale hlavně mi měli hlad a já měl hlad jako šílený. Takže když jsme viděli světla na břehu a už to zajelo na tu rejdu, takhle za to molo teda, a teď se to chystalo přistát, tak se najednou ta plachetnice otočila a vracela se zpátky na moře.
1: S hladovými opilými námořníky.
2: Ano. A teď ale začala opravdu panika, co teď bude. A vyšel kapitán, říkal, dámy a pánové, stala se velice nepříjemná věc. My jsme nezlikvidovali všechny zásoby šampaňského a s tím se nesmí přistávat.
1: Aha,
2: touhle jednoduchou výmluvou nás dodělal. Aha. Ale bylo to noblesní.
1: Dobře, tak hlavně, že si to pamatuješ po tom všem. A to bylo s Amforou?
2: S Amforou, no.
1: A s Petrem Salavou?
2: No jinak bych to nepovídal, protože já si ho hrozně vážím. Třeba, protože už jsme s ním najezdili let a jsme s ním jezdili po světě, někdo to bere jako samozřejmost, ale ten Petr Salava je úžasný organizátor. Pečlivej, vymyslí všechno. Všechno funguje. Hluboká poklona, Petře.
1: Tak ty si ho pochválil. Zítra se ho zeptám na ten tvůj úspěch, když o něm nechceš mluvit ty sám v rámci skromnosti.
2: Protože Petr
1: Salava bude naším hostem zítra v Humoriádě.
2: Jo, ať povídá hodně.
1: Jo. A to bude. Nám bude povídat buď to Zuzana Bubílková s Miloslavem Šimkem, nebo někdejší parťák Miloslava Šimka, Jiří Grossman. Takový to souboj máme. Ačko.
2: Hezký.
1: Zuzana Bubílková, Miloslav Šimek, Bčko, Jiří Grossman. Volte SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900. Teď vám hraje Elán.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Když už byla řeč o hvězdách, no. Máte ještě romantické chvilky s jajou, Pepo, třeba na chalupě, že sednete, večer koukáte na oblohu. Takže ne, když se dívám na tvoje reakce.
2: Když tak bleskově odpovídáš. No ona sedí na zápraží. A
1: pláče, že s ní nechceš pozorovat
2: ne,
1: hvězdy.
2: Ne, ale ona chce, abych seděl s ní a koukal právě na hvězdy a na to já už nějak jsem vyblednul a koukám se na zprávy. A nebo si čtu. Uh-huh. Ale sem tam přijdu a ptám se, milostivá paní si přála kávu, ano. Prosím, malou, velkou. To jo, jako jsem kruce.
1: Ano, s hvězdami jste trošku v rozporu, ale jinak letíte spolu už dlouho a krásně a bude to tak i dál.
2: Ano.
1: My jdeme dál do humoriády. Prosím vás, Zuzana Bubílková s Miloslavem Šimkem nebo Jiří Grossman. Aktuální otázka na naše posluchače a mohou povídat i na telefonu. Dobrý den.
3: Hezké odpoledne, přeji vám i Pavle a srdečně zdravím pana Dvořáka.
2: Dobrý den.
3: Kterého si vážím, vážím jako herce a člověka a přeji vám hodně zdraví a osobních i pracovních úspěchů.
2: Vy jste laskavá, děkuju.
3: A vybírám Pavle Ačko.
1: Mějte máme zapsáno, děkujeme pěkně, naslyšenou, dobré odpoledne. Haló. Zdravíme vás. Dobrý den.
4: Zdravím vás, tady Milan ze Soběsuk. Mm-hmm. A chtěl jsem hlasovat teda pro Bčko, pro pana Grossmana.
1: Ano.
4: A chtěl jsem poprosit, jestli by mohl pan Dvořák zazpomínat, jak natáčel cirkus Humberto. Jo, děkuju moc, mějte se hezky.
1: Děkujeme.
2: Je, jenom několika
1: máme
2: slovy.
1: Máme něco z cirkusu?
2: To byl můj splněnej sen, mm-hmm. Cirkus Humberto. Já miluju cirkus. A zejména, když jsem byl takhle mrňavej, když, jako je ten, jak se jmenoval ten chlapec, ten kluk, ten... Ano, doplňte si. Tak já jsem od malička chtěl aspoň do cirkusu nahlídnout na prázdniny. Tatínka jsem přemlouval, pusť mě tam, tátí, prosím tě, já budu pomáhat tam, budu stavěč, budu nosit piliny do manéže, budu každý večír koukat na vystoupení. Nepustil mě, ale nepustila mě taky ta myšlenka a ta radost z cirkusu. Já miluju světský.
1: No a něco k tomu natáčení, bylo tam něco pro
2: no,
1: tebe?
2: Bylo tam.
1: No, bylo tam. Zajímavé pro naše posluchače.
2: To vás teda potěší, protože no. Já měl poslední natáčecí den, a takže už jsem šel z vesela na natáčení, mm-hmm. Přinesem lahev šampaňskýho do maskérny, nachystali mě a točili jsme, já už neměl text žádnej, jenom se točila nějaká taková ta panoptikální scéna, mm-hmm. V manéži, kdy jezdili na koních, kolem mě byl uvázaný u totému. A všichni už věděli, že já mám poslední, nebo všichni, vědělo se, že já mám poslední natáčecí den a František Filip, vynikající pán, vynikající režisér, říkal, Pepo, a my tě teď přivážeme k tomu totemu. Já jsem říkal, dobře, poslušte si, on říkal, a kolem krku ti dáme krajtu. Aha. No jo, jenom, že to já nemůžu teda. ale tam opravdu krajta byla. Měl jí tam v bedně a on říká, pojď se na ní podívat. A já jsem říká, nepůjdu se na ní koukat. Ne, ale nedáte mi kolem krku. On říká, dáme. Já jsem říká, nedáte. Já vás ujišťuju, že nedáte, protože to, na mě přejete autem, to je to samý. Odvezte mě rovnou někam, protože já už jenom, když na to myslím, už se o mě pokouší.
1: Já myslím, že málo kdo z nás i z našich posluchačů by strpěl dát si krajtu kolem krku.
2: No jo, tam byl někdo z Národního divadla, ten den předtím měl na krku a tím
1: no,
2: František argumentoval. Já jsem taky říkal, tu no. jsou z Národního, tam jsou zvyklí na věci, člověče, ale já jsem z Malého divadla. Tam my no. si s krajtama nehrajeme.
1: A jak to dopadlo?
2: Neměl jsem ji na krku.
1: Neměl.
2: Ale víš co? Já to lituju teď. Hmm. Já jsem mu měl udělat radost, měl jsem si dát štamprle, nesměl jsem asi dejchat na tu krajtu, aby jí to nevedlo k nějaký nebohulibý činnosti, ale měl jsem to udělat. Ježišmarja, ono by to bylo pěkný.
1: Takže až uvidíme tento záběr Pepa přivázený u totemu, tak tam měla být ještě
2: tak tam měla být krajta.
1: A i ta krajta.
2: Ano.
1: Dobře. Tak děkujeme za historku, jdeme dál za posluchači. Dobrý den. Haló. Haló, haló. Dobrý den.
5: Ano. Zdravím vás, pánové, oba.
1: Zdravíme, dobrý Františku.
5: Zítra bude událost teda, Pavlíku. Budete tam mít prezidenta, víte?
1: No, Floriádě. Ano, amfory.
5: Amfory, přesně, to je událost.
1: Abychom to upřesnili.
5: To je jediný pořad, kde vystupuje prezident, který smelí národ. Dejte se hezky a přeji stáli zdraví a přeji bubu.
1: Bubu, děkujeme za hlas, naslyšenou.
2: Naschle.
1: Přejeme hezký den a zveme dalšího z vás. Dobrý den, halo.
6: Dobrý den, Brňáš Martina.
1: Zdravíme.
6: Hlasujem za Bečko a pohodový deň prajem.
1: Nápodobne.
6: Pekné dovidenie.
1: Děkujeme. Dobré odpoledne, vítejte.
7: Dobré odpoledne, Honzo z Vlkavy, zdravím vás, Pavle, i pana Dvořáka.
2: Děkuji.
7: A chlapi, já bych hlasoval určitě pro paní Bubilkovou s panem Šimkem.
1: Děkujeme, Honzo. A mějte se hezky taky.
7: Taky, nashledem.
1: Sečteme všechno, co dorazilo, no a Zuzana Bubílková s Miloslavem Šimkem může pokračovat.
2: No a ještě takhle bych to řekl. Mám jednu zprávu, respektive dvě zprávy, vážení přátelé, mám pro vás. Dobrou a špatnou. Tak nejprve tu dobrou. Podle průzkumu veřejného mínění 99% občanů věří našim politikům. To je nádherný, ne? Ta špatná zpráva je, že průzkum se dělal výhradně mezi politiky.
8: Jak to, že to nebylo 100%?
2: To zavinil jeden poslanec. On se tak opil ten den, že začal být soudný a mluvil pravdu.
8: Vážení diváci, inspirováni úspěchem našeho desetibojaře Tomáše Dvořáka.
2: Ano, vím, že ho milujete, tam má všude jeho obrázky. Ale pardon, ještě jedna zpráva, zejména obdivuje skok o tyči. Ve skutečnosti politikům věří pouze 16% lidí. Mezi ostatními koluje hádanka. Víte, co to je, když se srazí dva autobusy plné politiků?
8: Co to je?
2: No nesmysl, v té politici by nikdy nejeli autobusem, že? Taková hypotetická možnost, kdyby třeba jim řekli, že se jede do vinýho sklípka a obsadili ty autobusy a kdyby se srazili, co by to bylo?
8: No nevím, co by...
2: Hromadné štěstí.
8: Teď jste mi připomněl, víte, že ten herec Sylvester Stallone, znáte
2: znám
8: ho?
2: Znám Stallone, teda znám Sylvestra. Já jsem se s ním dokonce setkal v Los Angeles posilovně, víte? Tak jsme se tak pozorovali. Já na něj koukal, on teda na mě přímo zíral, víte, co tam dělám. A pak jsme si zasoutěžili spolu. My jsme porovnávali svaly. A hádejte, kdo vyhrál.
8: Tak
2: já vám něco řeknu, náhodou jsem vyhrál já. Protože ona ta soutěž zněla, kdo ty svaly má líp utajený. Nenašel mi ani jeden, víte? No já jsem Čech, já nebudu přeci vystavovat na odiv svaly, teď vím, jak se tady krade, že jo?
8: Ne, tak Sylvester Stallone má v Česku natáčet svůj nový film. Má v něm hrát agenta, který u nás hledá mladého, minulosti nezatíženého, čestného, pravdomluvného, svědomitého politika, který plní své předvolební sliby. Víte, jak se ten film má jmenovat?
9: No to nevím.
8: Nulová šance.
9: Jo, tak to odpovídá. Tomu bych docela věřil, protože zatím naši politici připomínají sportku. Víte, tam taky člověk dá peníze, celý týden mu slibují výhru a pak to schrábne někdo úplně jiný.
8: Počkejte, třeba se změní a třeba to změní ta nová politická strana, co má vzniknout, ta cesta změny.
9: Cesta změny, no, přece. No, no. Já bych radši uvítal změnu cesty, protože u nás v Dejvicích se už nedá jezdit. Tam by se dali sázet na ulici přímo brambory. Hmm. Říkáte změna cesty.
8: No, ne, cesta změny.
9: Cesta změny. Název je to zajímavý a to ještě nic neznamená, protože sliby politiku připomínají před volbama brzlík.
8: Brzlík? Proč brzlík?
9: Chodila jste do školy?
8: No, chodila.
9: No tak víte, že brzlík se v dospělosti ztrácí, ne?
8: Aha.
9: No, tak vidíte. Tak podívejte se třeba na takového Jana Rumla.
8: Ano,
9: bezbrzlíkovec. Ano, typický. Ano. Ten ho snad neměl ani jako dítě.
8: No, jo? Ano. On Jan Ruml stále sliboval, že odejde z vysoké politiky.
9: Ne, stále a několikrát to slíbil.
8: No,
9: že
8: aspoň
9: odejde.
8: Čtyřikrát, ano. No. A pak na to vždycky zapomněl.
9: Zapomněl, no. Mm. Víte, který to je Ruml? Hlava jako Agassi, tváře jako Rafter, backhand, forehand nula. Prostě nezbrzlí.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik pohled do historického politického hrašení. No dřív mývali, tuším, politici i prázdniny, že si brali stejně jako divadelníci. To už dneska asi neplatí.
10: Ježišmarja, a proč?
1: No, mě se neptej. Zeptáme se posluchačů, s kým do finále v tuto chvíli. Vracíme do hry Jiřinu Bohdalovou s Vladimírem Dvořákem proti Jiřímu Grossmanovi. To je aktuální výběr. Volte SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04, nebo zavolejte na 731 800 900. Jiřina Bohdalová s Vladimírem Dvořákem o divácích a spokojenosti z televariety v roce 1980, už je nějaký
10: to
1: ten pátek, 46 let, stará zábava. A stále možná mladá, uvidíme. A nebo Jiří Grossman, zrození mladého Trumpa, tedy psáno s A, ne Trumpa, ale Trumpa, Trumpa.
10: To může být zajímavý.
1: Pepo, jezdil si do přírody pod stan, nebo pod Širák dokonce?
10: Jasně, jo? Jasně, jezdili jsme na vodu.
1: Znáš to?
10: No.
1: Tak třeba vylovíš nějaký zážitek. Máš na to jednu celou písničku.
10: No, mám na to krásný zážitek.
1: Tak já ho z tebe třeba vytáhnu za chvíli. Posloucháte Humoriádu.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda jde do svého závěrečného souboje. Připomenu o divácích a spokojenosti s Jiřinou Bohdalovou a Vladimírem Dvořákem. Můžete mít, když dáte hodně Aček, když dáte hodně Bček, bude tu zrození mladého Trampa s Jiřím Grossmanem. Trampský zážitek máme slíbený od Pepy.
2: Spoustu jich, spoustu.
1: Tak
2: na to nemáme.
1: Aspoň jeden.
2: Tak aspoň jeden. My jsme jezdili na vodu na Slovensko a tady jsme se jezdili řeky. Ale člověče, my jsme, přátelé, my jsme byli na Berounce, jeli jsme Berounku a já jsem tenkrát vyrazil pod Křivoklát a stavil jsem se v hospůdce a v noci jsem se vracel. Už byla tma a stany jsme měli ve Višňoví. A šel jsem člověče a najednou už mi byla ta cesta dlouhá a najednou v lese jsem viděl oheň.
1: Světýlko.
2: Světýlko, tak jsem vyburácel a přišel jsem k ohni a kolem na kamenech seděli skvav, krasavice nějaký a na dvou kamenech takhle vyvýšeně seděl kluk, jako náčelník nějaký. Tak jsem říkal, ahoj, pozdravil jsem je. Nikdo neodpověděl. A byl tam volný kamen, jsem říkal, můžu si sednout? A on takhle pokynul rukou, jo. Já jsem říkal, ježiš, ty blbnou, to tady se mi bude líbit. A sednul jsem si a teď bylo ticho, já jsem říkal, stalo se něco, nějaký malér? A nikdo neodpověděl.
1: Třeba drželi bobříka mlčení.
2: Já jsem říkal, já je rozpovídám a však jsem a vytáhl jsem flašku vína a odšpuntoval jsem jí a říkám, dá se někdo, napije se někdo? Nikdo. Tak jsem se napil já, dal jsem si dlouhý doušek, zavřel jsem to, ticho. Tak jsem říkal, tak počkejte, já vás zvednu ze židlí. Zapál jsem si cigáro, což už s ním až škublo, a potáhnul jsem jednou, dvakrát a teď jsem udělal to, co jsem věděl, co způsobím. Hodil jsem to do ohně. Zakázaný, nejde. Přestoupení všech zákazů. On se vymrštil, ten kluk, jak kdyby ho něco ďoblo, zvednul ruku před sebou jak Vinetu a zaburácel, odejdi, zneuctil si v oheň. Já jsem říkal, já už jsem stejně chtěl vypadnout, jenom jsem nevěděl, jak to util. Tak se mějte hezky tady. A smál jsem se a šel jsem. No, tohle já mám
1: jsi rád. Udělal veselý večer na rozdíl od dní?
2: No.
1: Možná
2: no,
1: tam
2: no,
1: sedí
2: no.
1: Dodnes?
2: Ne, to ne. To nevěřím.
1: Dobře, děkujeme za tento zážitek. Přátelé, neodhazujte nedopalky ani cigára, ani zbytky v lese, v přírodě. Potažmo vůbec si tam nezapalujte, ať nám ta příroda zůstane
2: my
1: celá v těchto vedrech.
2: My bydlíme na kraji lesa a víme, co to znamená.
1: Tak tolik závěrečné poučení. No a teď si dáme Jiřinu Bohdalovou s Vladimírem Dvořákem. To jsou Vítězové.
2: No to je ono. No. To je ono.
3: Tak jsem vám, kolegyně, tuhle četl, že se u nás dívá večer na televizi až 6. Dokonce i 7 milionů diváků, to je co?
4: To je co?
3: Co?
4: Co?
3: No to je hodně, ne?
4: No to je hodně, to jo.
3: Se mi zdá být hodně.
4: Já vy myslíte, že i v tuhle chvíli se dívá 6 až 7 milionů diváků?
3: No tak buďme skromní, tak řekněme, že se dívá 5 milionů, nejde to dost.
4: To je taky ale slušná partička, 5 milionů.
3: Je,
4: představte si, že by nám každý spokojený divák poslal 20.
3: Jo.
4: Co?
3: To by bylo,
4: no.
3: Spokojený, říkáte.
4: No.
3: To by nám hodilo každému i 200 možná.
4: No, jestli vy nejste pesimista teda.
3: Vy si vážně myslíte, kolegyně, že divácká spokojenost sahá až do 20 halířů? Náš milý koncesionář shlédne mistrovství světa v hokeji, Ein Kessel Buntes, Spartakiádu, Kolomba, Johnny Cashe, já nevím co. A není jeden, který by neříkal, já nevím, za co platím 25 korun měsíčně.
4: Musíme se víc snažit.
3: Já myslím, že se snažíme, já teda jsem úplně usnažený už
4: no
3: za
4: ne,
3: ty
4: no podívejte se, vymýšlet třeba nový anekdoty.
3: No jo, no to je. A hlavně já bych řekl, rozpomínat se na starý, víte?
4: Ano, to nemyslíte vážně, přece to lidi to? Se dnes budou smát vtipom, který znají.
3: A to byste se divila. To byste koukali. Já byl tuhle v jedné společnosti pánský, tam si vypravujou týden co týden ty samý starý osvědčený anekdoty. Dokonce si je očíslovali, aby se nezdržovali a říkají si jenom čísla. Já jsem byl svědek, tam stál třeba pan Kabát a řekl 28 a všichni se plácali do kolen. A pak vstal jiný pán a povídá 16 a zase bouřlivý, veselý. Ovšem pak vstal nějaký pan Holeček, povídá 11 a mrazivý ticho. A pan Holeček povídá, tak co je, co pak to není výborný fór 11? A oni mu říkali, no co pak fór je to dobrý, ale ty ho blbě vypravuješ. Ono totiž...
1: No, tak čísla jsme si řekli, čísla vtipů, že jo, už tam nic dalšího nemáme, jenom poslední písničku, V blbým věku se jmenuje od Xindla X. Doufám, že dámy a pánové jsou v tom nejlepším, díky nám omládli, smíchem se mládne, že Pepo?
5: No, říká se to.
1: No a rozloučíme se po horníčkovsku, humor není žádná sranda, ale my to zkusíme i zítra.
2: Dámy a pánové, Pavle, začínají prázdniny, užívejte si
1: je. Josef Dvořák, Pavel Kučera, sloučí, mějte se hezky.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Vysoká škola Polytechnická má teď speciální program pro žáky základních škol. Česko má stále ambici dosáhnout letos na 2% HDP výdajů na obranu. Americké síly v noci znovu zaútočily na Írán. O několik hodin později se rozezněly sirény v Kuvajtu a Bahrajnu. A bude většinou slunečno, teploty do 25 stupňů. Je čtvrtek 9. července a je čas na zprávy s Jakubem Divišem. Celkem 20 dětí teď navštěvuje Vysokou školu Polytechnickou v Jihlavě. Na čtyřdenní dětské univerzitě si zkouší různé obory, které škola nabízí. Cílem je nalákat budoucí uchazeče o studium. Podle prorektora Václava Báči by se do budoucna chtěli podobně věnovat i středoškolákům.
2: Jde o to, jakým způsobem se osvědčí ta dětská univerzita, jak vlastně ten koncept případně uspůsobíme na to, jaké zkušenosti budeme mít, jestli už třeba nebudeme diverzifikovat na technické, ekonomické a zdravotnické, ten střední stupeň už přece jenom trošku rozdělený je.
0: Vláda chce stále dosáhnout už letos výdajů na obranu ve výši 2% HDP. Podle vládního zmocněnce pro plnění aliančních závazků Jakuba Landovského jsou položky, které ještě je možné započítat jako obranné výdaje. Jestli Česko opravdu splní alianční závazek už letos, sice není jisté, podle Landovského je ale důležité překonat výsledek z loňského roku.
3: Nějaké prostředky, které se nevykazovaly řádně, tak se podaří vykázat a je to projednané jak s aliancí, tak třeba i se Spojenými státy. Druhá věc, tady existuje studie, která zahrnuje konkrétní projekty, kde by ještě bylo možné v rámci zrychlených akvizic dosáhnout nějakého výsledku, ale rozhodnutí o tom, zdali se na to najdou peníze, čistě jakoby na vládě, budou probíhat nějaká slyšení.
0: Ke splnění letos chybí zhruba 21 miliard korun. V Kuvajtu a Bahrajnu se druhý den v řadě rozezněly sirény varující před vzdušnou hrozbou. Kuvajtské ministerstvo obrany informovalo, že země čelí raketovému a dronovému útoku. Stalo se to několik hodin poté, co Spojené státy znovu podnikly sérii útoků na Írán. Ten v odvetě zpravidla odpovídá údery na americké základny v regionu. Američané na Írán zaútočili poté, co americký prezident Donald Trump oznámil konec vzájemného příměří. Z jeho porušování se už obě strany dřív opakovaně obviňovaly. Americká armáda uvedla, že cílem útoku je oslabit schopnost Teheránu ohrožovat plavbu v Hormuzském průlivu. Sport. České volejbalistky prohrály v Srbsku v Lize národů s Německem 1-3 na sety. V tabulce se propadly na 11. místo a vzdálila se jim tak šance na postup na finálový turnaj v Macau. Zítra Češky nastoupí v Bělehradě proti Nizozemkám.
1: Počasí.
0: Počátky 10 stupňů Havlíčkův Brod nebo Bystřice nad Pernštejnem 14, to jsou aktuální teploty na Vysočině právě teď. Čeká nás jasný nebo polojasný den, na severovýchodě kraje bude místy oblačno a foukat bude čerstvý severní vítr. Teplotní maxima ta dnes dosáhnou 22 až 25 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Na D1 z Prahy do Brna na kilometru 117 je zúžení, dělníci pracují na stavbě mýtné brány a provoz je tam veden jen levým jízdním pruhem. Zpomaluje se, zatím se ale kolona netvoří. A policie dnes informuje, že v tom samém místě, kilometr 118, ale v opačném směru na Prahu, může být dnes ráno krátkodobě uzavřena dálnice, maximálně na 15 minut, a to ze stejného důvodu stavby mýtné brány. Ať už jedete kamkoliv, my vám přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Krásné čtvrteční ráno a hezký start do 9. červencového dne. Za chvíli přineseme velmi zajímavé okolnosti založení pražského Karlova mostu a taky si hezky zahrajeme. Přicházejí Jaromír Nohavica a Dalibor Janda. Tak příjemný poslech Českého rozhlasu Vysočina.
1: Dobré ráno s Ivanou Víznerovou.
5: Kdybych se narodil před 100 lety v tomhle městě,

nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Jednou za 100 let zázrak se koná, zázrak se koná.

kdybych se narodil před 100 lety v jinačí době. U Larišů na zahradě

večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka.

0: nikdy neví, co ho čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: Český rozhlas Vysočina, písně.

0: Máme 5 hodin, k tomu 10,5 minuty, posloucháte čtvrteční Dobré ráno Českého rozhlasu Vysočina. 1-3-5-7-9-7-5-3-1. To je řada čísel, která magicky chrání Karlův most v Praze. Přesný čas a podmínky jeho založení teď připomene Petr Jungmann a přidá další dnešní výročí.
1: Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Čtvrtek 9. července. Svátek mají drahé a slavné nositelky jména Drahoslava. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Základní kámen Karlova mostu položil Karel IV. V roce 1357, 9.7. v 5 hodin a 31 minut, v okamžiku konjunkce Slunce a Saturnu. A navíc datum a čas odpovídá sledu lichých čísel od 1 do 9 a zpět. Tato číselná řada měla stavbě přinést štěstí. Kariéra francouzské fotbalové hvězdy Zinedina Zidana skončila velmi neslavně před 20 lety v roce 2006. Ve svém posledním zápase kariéry ve finále mistrovství světa v Německu proti Itálii skolil v prodloužení hlavičkou do hrudi Itala Marka Materazziho. Dostal červenou a šel předčasně do sprchy. Mistry světa se po penaltovém rozstřelu stali Italové. Zidane byl i přes tento incident vyhlášen nejužitečnějším hráčem turnaje.
4: Se zde někdy ještě jednou odhlíží v Lávru a jede si, vypadá to pro své životní vítězství.
3: Český závodník vyhrál po 14 letech etapu na Tour de France před 11 lety.
4: Zdeněk Štybar je vítězem 6. etapy Tour de France.
3: Dočkáme se na letošní Tour 5. českého vítězství a vedle Štybara a Svorady 3. českého vítěze? 70. narozeniny slaví hollywoodská hvězda, držitel 2 Oscarů.
5: Dobrý den, jsem Forrest Gump.
6: A co je mi do toho?
3: Ano, za Forresta Gumpa a Filadelfii.
7: Ale já utíkal jako vítr.
3: Vynikající Tom Hanks. Všechno nejlepší, vám všem krásný den.
0: 235, tolik podle internetového zdroje žije v našem kraji Drahoslav, tak přejeme krásný sváteční den. Posíláme Boniem a po jejich písničce Výhled na počasí. Hezké ráno.

0: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Vysočina. Máme čtvrtek 9. července a teď je 5 hodin a téměř 17 minut.
1: Počasí.
0: A Třebíč aktuálně hlásí 15 stupňů Celsia, v náměšti nad Oslavou je zatažená obloha a 14 stupňů, 14 udává taky Bystřice nad Pernštejnem. V Moravských Budějovicích na Svratouchu nebo v Havlíčkově Brodě je stupňů 13, Nedvězí, Nový Rychnov a Velké Meziříčí hlásí 12 a Výhlava 10 stupňů Celsia. Dnes bude skoro jasno až polojasno, jen chvílemi oblačno, a to spíš na severovýchodě kraje. Čeká nás tedy slunečný den s teplotami 22 až 25 stupňů Celsia, no a vítr povane mírný severozápadní až severní, přes den může být i čerstvý, takže bude slunečno a k tomu ještě větrno. Tolik počasí dnešního dne, krásné ráno.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina.
2: Vystudoval jadernou fakultu. Na začátku 80. let emigroval do Francie. Tam zjistil, že nás s touto zemí spojuje víc, než si myslíme. Dopoledním hostem bude pelhřimovský rodák profesor Libor Makovička.

Jste s Českým rozhlasem Vysočina, 7 minut nás dělí od 17:30. A ikonická středověká brána Matky Boží v Jihlavě je už několik týdnů zahalená pod plachtou. Dělníci kompletně rekonstruují její vnitřní prostory i fasádu. Pro návštěvníky je historická památka uzavřená, tak jsme se domluvili a vyrazili dovnitř s mikrofonem natočit reportáž o dění v uzavřené bráně. Reportáž vám nabídneme ještě dnes ráno před 6:30 a taky po 8:30, tak si na to počkejte. Všem oslavencům, ale i jen tak každému pro radost, ať přicházejí zaspívat František a Jan Nedvědovi písničku Všechno nejlepší, no a na 6:30 už chystá Jakub Diviš krátké zprávy. Příjemné ráno a dobrý poslech Českého rozhlasu Vysočina.

0: Krásné ráno, máme čtvrtek 9. července a těší nás, že posloucháte Český rozhlas Vysočina. Přichází prostor pro krátké zprávy, které nachystal Jakub Diviš. Řeč v nich bude o tanci na hradě Lipnice a taky o mistrovství České republiky v hospodském kvízu, tak si to poslechněte.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Čtvrtý ročník festivalu Taneční Lipnice dnes pokračuje prvním večerním programem. Zatím nabízel jen kurzy taneční školy přes den. Veřejná třídenní část festivalu začne dnes v 19 hodin večerem otevřené taneční a hudební improvizace. Víkendový program pak nabídne další dvě divadelní představení nebo pohybový workshop pro veřejnost. Silné bouřky v Česku způsobily od začátku června škodu nejméně za 672 milionů korun. Vyplývá to z údajů 4 největších pojišťoven, které si vyžádal Český rozhlas. Lidé jim zatím nahlásili přes 12 600 událostí. Nejvíce škod pojišťovny evidují ve Středočeském kraji. V Pardubicích dnes začíná 4denní mistrovství České republiky v hospodském kvízu. Do 9. ročníku je přihlášeno 1100 soutěžících ve 150 týmech. Dnešní večerní program se do celkového hodnocení nezapočítává. Od pátku do neděle pak účastníky čekají 4 všeobecné kvízy, jejichž výsledky rozhodnou o celkovém pořadí. Ocenění získají nejlepší týmy v součtu všech kvízů i po každém jednotlivém kole. V íránském městě Mašhad budou dnes po 6denním pohřbu uložené ostatky bývalého duchovního vůdce Álího Chameneího. Ve městě na severovýchodě země se v roce 1939 narodil. Mašhad je zároveň poutním místem šíjických muslimů. Chamenej zemřel na konci února po izraelsko-americkém úderu na Teherán. Ve funkci ho nahradil syn Mojtaba Chameneí. Pojďme ke sportu. Česká reprezentace skončila na pražském baseballovém týdnu třetí. V posledním zápase porazila Německo 15-5 po 7 směnách. Turnaj vyhráli baseballisté Nizozemska. Tchaj-wan zdolali 3-2 v 9 směnách. No a jaké počasí nás dnes čeká na Vysočině? Bude polojasný den, na severovýchodě kraje spíše oblačný a bude foukat čerstvý severní vítr. Teplotní maxima ta dnes dosáhnou 22 až 25 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Se zdržením počítejte už teď na silnici 34 mezi Humpolcem a Pelřimovem, mezi Velkým Rybníkem a Záhořím se kvůli frézování vozovky projíždí kyvadlově jedním pruhem. Zatím je to v každém směru asi na 5 minut.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Třemešník už dávno není jen oblíbeným poutním místem a cílem výletníků. Každé léto se proměňuje také v centrum kulturního dění. Návštěvníky se mlákají koncerty, divadelní představení i další akce. Hosty včerejšího pořadu Dobré dopoledne byli zakladatelé Matice Křemešnické, Vít Škoda starší a jeho syn Vít Škoda mladší. Střípek z rozhovoru zařadíme za pár minut po písničkách Daniela Hůlky a Václava Neckáře.
1: Dobré ráno s Ivanou Víznerovou.

0: Tady je Český rozhlas Vysočina, máme čtvrtek 9. července, téměř 10 minut už uplynulo od 17:30. A včera jsme pro vás vysílali živě, přímo z Křemešníku. Našimi hosty byli zakladatelé Matice Křemešnické. Zajímalo nás, čím je podle nich toto místo tak výjimečné a proč se sem lidé stále vracejí. O svůj pohled se s námi podělil Vít Škoda starší.
1: Tak Křemešník je výjimečný svým umístěným, je to vrchol. Pro dnešní dobu je dobré, že je to vrchol, na který se dá dojet i autem. Pro některé lidi je to taky důležité. Jsou tu krásné hluboké lesy, takže dlouhé procházky se dají zde udělat nejen v létě, v zimě na běžkách. Takže plno studánek kolem, voda, léčivá voda. A samozřejmě na vrcholu je krásný areál, pozdně barokní, který skrývá teda nějaké historické unikáty, ke kterým se určitě dostaneme.
2: 100%. A právě o ten areál se stará Matice Křemešnická. Nejenom o ten kulturní život, ale také o to zmiňované poutní místo. Jaké je vlastně její poslání, poslání Matice Křemešnické?
1: Tak my jsme Matici Křemešnickou založili v roce 2013. Původní Matice Křemešnická byla v roce 51 komunistickým režimem zrušena a trvalo to dlouhá léta, než se někdo našel, kdo tu Matici novou jakoby nějakým způsobem obnovil. Je i paradox, že jsme to založili Matici Křemešnickou v podstatě ve stejný den, jako byla komunistickým režimem zrušena, ale po kolika letech? 65 letech. Takže i to je trošku takový jakoby obraz. No.
0: Tolik část ze včerejšího živého vysílání z Křemešníku. Dnešním dopoledním hostem bude pelhřimovský rodák, profesor Libor Makovička. Vystudoval jadernou fakultu a poté na začátku 80. let emigroval do Francie, aby tam zjistil, že nás s touto zemí spojuje víc, než si myslíme. Nenechte si ujít rozhovor po 11. hodině, tentokrát s Jožou Kolářem.

0: Téměř minuta už uplynula od 6:15 ve čtvrtečním dobrém ráno Českého rozhlasu Vysočina. Je nejvyšší čas říct si, jak dnes je a jak bude.
1: Počasí.
0: Stanice ve Třebíči teď hlásí 15 stupňů, Náměšť nad Oslavou udává zataženou oblohu a 14 stupňů. 14 stupňů je taky v Bystřici nad Pernštejnem, Moravské Budějovice nebo Havlíčkův Brod udávají 13 stupňů, Nedvězí, Nový Rychnov nebo Velké Meziříčí 12 a v Jihlavě je teď stupňů 10. Dnes bude slunečno a taky větrno, čekáme skoro jasno až polojasno, jen chvílemi oblačno a to spíš na severovýchodě kraje, teploty 22 až 23. 5 stupňů Celsia a mírný severozápadní až severní vítr, který se přes den rozfouká na čerstvý s nárazy kolem 55 km v hodině. Tolik počasí dnešního dne, čtvrtku 9. července. A které zvíře je podle našich makoviček úplně nejchytřejší, tak na to se jich zeptáme za malou chvíli.
1: Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.

0: Kolegyně moderátorka Českého rozhlasu Jana Chládková teď dospívala v Dobrém ránu. Máme 9 minut do 6. hodiny a jdeme do školky.
1: Makovičky.
0: Jak se pozná chytré zvíře a které je to úplně nejchytřejší, se dětí ptala Irena Šarounová.
2: Které zvíře je nejchytřejší?
3: Opice, protože umí líst a opičit se po lidích. Že třeba jí věci, co jí lidé.
4: Papoušek, protože se opičí po lidé. Umí mluvit.
5: A my máme cečka doma a on umí šplhat. On se to sám naučil.
6: Třeba veverka, jak umí louskat osísky a sisky.
7: Nebo že se musel naučit slon nezašlápnout lidi.
8: Já jsem naučila mojího koťátka, jak musí jíst.
9: A my máme morče a když zakvíká, tak dáme mrkev, anebo ukurku.
10: Pohádce Bob a Bobek, který bydleli v klobouku.
11: My jsme koupili koťátko, ale on už byl úplně nehodný a pak jsme, my se lidem jeho učíme, aby on byl hodnej.
1: Makovičky.
0: Ve zprávách za necelých 8 minut řekneme, jestli je možné beztrestně očesat ovoce z okolí silnic v našem kraji. A taky se podíváme na cyklistickou Tour de France, jak se vede našim reprezentantům. Do zpráv nás ještě doprovodí muzika, začíná Standa Hložek.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina.
12: Já vím, jak láska svádí.

0: 6 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Třešeň u silnice je možné si na Vysočině očesat za 30 korun. Za přelety letadel při letošní opravě hlavní dráhy dá letiště obcím přes 10 milionů korun. Maďarská opoziční strana Fidesz svolala na dnešek demonstraci na podporu prezidenta a bude většinou slunečno, teploty do 25 stupňů. Zprávy s Jakubem Divišem, vítejte. Na tisících třešní podél cest teď na Vysočině dozrává ovoce. Celkem je u krajských silnic přibližně 200 tisíc stromů, polovina z nich ovocných. Lidé je můžou sami očesat, potřebují k tomu ale povolení správce silnice. Bez něj je trhání ovoce ze stromu přestupkem, upozorňuje výrobní náměstek krajské správy a údržby silnic Martin Jakubec.
2: Pokud někdo chce si třešně, švestky, hrušky okolo silnic očesat, pozbírat, tak nejlepší je zajet na konkrétní cestmistrovství. Máme nějaký daný ceny za stromy podle typu ovoce. Myslím, že jablko je za strom 30 korun, hruška za 50, třešeně za 30.
0: Přes 10 milionů korun dá letos pražské letiště obcím za přelety letadel při opravě hlavní vzletové dráhy. Třeba Kladno dostalo 1 milion. Peníze použije na vybudování multisenzorické místnosti v dětském rehabilitačním stacionáři, vysvětluje mluvčí kladenského magistrátu Kateřina Přibylová.
3: Pomůže dětem s různými typy zdravotního postižení rozvíjet smyslové vnímání. Projekt bude dokončen v rámci jednoho kalendářního roku. Město v příštím roce rovněž uhradí výstavbu nového výtahu, který stacionář postrádal.
0: Maďarská strana Fidesz bývalého premiéra Viktora Orbána na dnešek svolává demonstraci na podporu prezidenta. Reaguje tak na dnešní návrh ústavní změny, který by umožnil hlavu státu odvolat. Podobný protest uspořádal Fidesz už před měsícem. Tamáš Šojuk opakovaně vzkázal, že se sám prezidentského křesla nevzdá. Premiér jeho rezignaci požaduje jako součást očištění státní správy od bývalé vlády.
4: Demonstraci s názvem Stop tyranii svolali poslanci nyní opozičního Fidesu. Vadí jim červnový návrh premiéra Pétera Maďára na změnu ústavy, který by mimo jiné ukončil mandát prezidenta Šujoka. Toho šéf vlády opakovaně označuje za loutku Viktora Orbána. Podle Fidesu je tento návrh koncem ústavní demokracie v Maďarsku. Chystané odvolání Šujoka kritizovala i maďarská pobočka Organizace na ochranu lidských práv Amnesty International. Prezident se podle ní nikdy neozval vůči zneužívání moci bývalou vládou. Zároveň mu ale prý navrhovaný dodatek bere právo na spravedlivý proces. Bára Vránová, Český rozhlas.
1: Sport.
0: Pátou rovinatou etapu Tour de France ovládl Nizozemec Olaf Kooi. Český jezdec Matias Vacek zůstává průběžně třetí, navíc je stále v bílém dresu pro nejlepšího cyklistu do 25 let. V průběžném vedení je dál Nord-Rhein. Český sportér Pavel Bittner v závěru ideálně nezachytil lídry a dojel 16. Bittner popisuje, co se na konci stalo.
5: V jedné chvíli jsem si myslel na správném kole, ale tak se to natáhlo, že jsem byl až moc vzadu, což mě pak stálo vlastně boj o ten výsledek. Jsem rád, samozřejmě, že jsme dojeli všichni celý, ale není to výsledek, jaký jsme čekali.
1: Počasí.
0: V Telči naměříte 12 stupňů, ve Žďáře nad Sázavou 13 a v Náměšti nad Oslavou 14. Čeká nás jasný nebo polojasný den, na severovýchodě kraje bude místy spíše oblačno a foukat bude čerstvý severní vítr. Teplotní maxima dnes 22 až 25 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Na D1 na kilometru 84 ve směru na Brno pracuje údržba a levý jízdní pruh je tam uzavřen. Dobré ráno a šťastné cesty přeje Jakub Diviš.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: To byl stručný přehled aktuálního dění kolem nás, včetně pohledu na silnice. U některých událostí se zastavujeme na delší dobu. Třeba u oprav středověké brány Matky Boží v Jihlavě, která je už několik týdnů zahalená pod plachtou. Dělníci kompletně rekonstruují její vnitřní prostory i fasádu. Pro návštěvníky je historická památka uzavřená. Vy se tam ale můžete zhruba za čtvrt hodiny podívat v naší reportáži.
1: Dobré ráno s Ivanou Víznerovou.

0: Tady je čtvrteční dobré ráno Českého rozhlasu Vysočina. Máme 6 hodin, k tomu 12 minut. Na 6:45 chystáme výhled na dnešní počasí, ale dnes po 13. hodině vysíláme pořad Alex a host. Tentokrát bude hostem Alex Minářové herec Jiří Plojhar. Dozvíte se například i to, jak si užívá divadelní roli Josefa Goebbelse.
1: Ta je tak strašně moc dobře napsaná od Arnošta Goldflama, že si to prostě užívám.
2: Opravdu?
1: Obrovsky, no, obrovsky.
2: A potřeba duševní očista?
1: Tady ne úplně. Ona je to taková mrazivá komedie. Ta hra začíná tím, jak se mladý Hitler a Stalin setkají na nádraží v Brně a slíbí si, jak změní svět, jako studentíci. No, což se jim svým způsobem jako podařilo, no. Takže je to s nadsázkou, jakoby s nadsázkou, velkou nadsázkou komedie, tam ty hlubší proudy prostě nejsou.
2: Také jste mě prozradil, že ve studiu 2 máte 8 inscenací.
1: Jestli jsem dobře počítal, tak jich 8, anebo 7 a 8 Harold a Maud se bude připravovat. Teďka nemáme úplně čas, abych to rychle prolítnul, tak, ale myslím si, že jich 8 bude.
2: I kdyby jich bylo 6, nepletou se vám texty? Umíte přehodit ten správný scénář?
1: To je taková častá otázka, kterou jako herec dostává. Zatím ne, no, zatím to funguje. Je pravda, že když se učím ty texty, zvlášť divadelní, tak třeba před 15-20 lety si stačilo ten text před spaním přečíst a ráno zázrakem v té hlavičce byl.
0: Celý rozhovor s Jiřím Plojharem si poslechněte dnes po 13. hodině. Teď už je tu kapela Olympic a jejich otázky.

0: 6 hodin a k tomu 17,5 minuty. Tady je dobré ráno Českého rozhlasu Vysočina.
1: Počasí.
0: Přibyslav teď hlásí 11 stupňů, Žďár nad Sázavou 12, v Košeticích, Telči, Velkém Meziříčí a nebo Havlíčkově Brodě je 13 stupňů, Dukovany a Třebíč hlásí stupňů 15. Teď ráno je zpočátku ještě větší oblačnost, později dopoledne bude většinou polojasno nebo i skoro jasno, odpoledne hlavně na severovýchodě kraje i oblačno. K večeru se bude oblačnost rozpouštět, dnešní nejvyšší teploty 23 až 26 stupňů Celsia. No a vítr povane mírný, během dne ale čerstvý s nárazy kolem 55 km v hodině. Takže dnes čekáme slunečný, ale také větrný den, připravte se na to. No a za pár minut už se s Českým rozhlasem Vysočina ocitneme uvnitř opravované brány Matky Boží v Jihlavě. Tak hezké ráno.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina.
2: Vystudoval jadernou fakultu. Na začátku 80. let emigroval do Francie. Tam zjistil, že nás s touto zemí spojuje víc, než si myslíme. Dopoledním hostem bude pelhřimovský rodák profesor Libor Makovička.
3: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
4: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvost, zámek Týnec u Klatov.
3: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: Vlastní svět Marka Ztraceného doznívá ve čtvrtečním Dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina. 7 minut nás dělí od 6:30. Dělníci pokračují v rekonstrukci brány Matky Boží. Na jedné z nejvýraznějších jihlavských dominant právě teď dokončují novou elektroinstalaci a začínají s kompletní opravou ochozu věže. Český rozhlas měl jako jediný možnost podívat se přímo na staveniště.
1: Z těch nových interiérů tady samozřejmě neuvidíte nic. Je to ve stavu, že se vlastně udělaly ty bourací práce a to jak vevnitř, tak vlastně na té fasádě, kde se to vyškrábalo a postupně se začíná stavět. No.
2: S primátorem Jihlavy Petrem Ryškou z ODS vstupujeme po dřevěných schodech nahoru na věž brány Matky Boží. Dělníci ji postupně rekonstruují už od začátku jara.
1: No tak tady vlastně se bude dělat celá nová ta podlaha, vlastně, že, která tady vidíte ty železné traverzy, na kterých to bude potom sedět. Beton, ne normální betonový výstuž, železobetonová výstuž tady bude.
2: Přichází Michal Horňák, vedoucí odboru rozvoje města.
3: Ten strop je v podstatě nejnamahavější část brány vzhledem k povětrnostním vlivům. Momentálně probíhá vázání armovacích částí toho stropu, poté vylití betonem. Beton by měl zhrát 28 dní, takže dejme tomu do půlky srpna, určitě se tady na tom bude pracovat.
2: Tak já jdu asi nahoru.
3: Jo.
4: Asi půjčíme ve
3: stůl. Jo, půjčím.
2: Děkuju. Jsme na horním ochozu věže.
1: Všechny tady ty prvky, tam vidíte třeba jo, ta koule praskla, ono jak se to musí buď to jenom opravit nebo sundat a přidělat znova. Takže celý tady vlastně to vrchní patro, tady to cimbuří, tak bude opravený.
2: Brána je od začátku června zahalena pod plachtou, na které je jihlavská dominanta vyobrazena. Město do ní investovalo asi 200 tisíc korun.
1: Tady akorát je to ten bonus, že pro návštěvníky Jihlavy tady není jenom lešení, který je zakryto bílou plachtou, ale vlastně je tam i ten symbol.
2: Kompletní oprava památky má být dokončena v listopadu. Z Jihlavy Magdaléna Machová, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Jihlavsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Krásné čtvrteční ráno, co se kolem nás odehrává, sleduje a pravidelně nás informuje Jakub Diviš v dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina dostává slovo.
1: Půl sedmé.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Kabinet ANO, SPD a motoristů dnes poprvé zveřejní průběžné hodnocení plnění svého programového prohlášení. Ministři předloží premiérovi Andreji Babišovi výsledky jednotlivých rezortů za první pololetí a následně je společně představí. Babiš už dřív uvedl, že hodnocení zahrnuje téměř 1000 konkrétních bodů a veřejně ho chce představovat každých 6 měsíců. Znojmo spustilo službu Senior Taxi. Využívat ji mohou seniori nebo lidi se zdravotním postižením. Registrované zájemce taxikáři můžou dovést třeba k lékaři, na poštu nebo na úřady. Službu může využít každý, kdo má trvalý pobyt ve Znojmě. Jedna jízda bude cestující stát 20 korun. Dozorčí rada německého automobilového koncernu Volkswagen dnes projedná plán na možná největší transformaci v dosavadní historii firmy. Rada by mohla rozhodnout například o uzavření 4 továren nebo zrušení dalších desítek tisíc pracovních míst nad rámec už dohodnutých škrtů. Odbory kvůli tomu vyhlásily ve všech německých závodech podniků celostátní protestní den. Britští labouristé můžou ode dneška oficiálně podávat nominace na nového šéfa strany. Nástupce současného premiéra Keira Starmera se stane nejen předsedou labouristů, ale i celé vlády. Favoritem na post je bývalý starosta Manchesteru Andy Burnham. Je možné, že bude ve vnitrostátnických volbách jediným kandidátem. Hokejista Libor Hájek se vrací do NHL, v San Jose podepsal roční smlouvu. Český obránce poslední 3 roky působil v Pardubicích, se kterými v minulé sezóně získal extraligový titul. Sharks o dohodě informovali na webu. Hájek v zámoří už v minulosti působil, za New York Rangers odehrál dohromady 110 zápasů. V Polné nebo v Havlíčkově Brodě teploměr ukazuje 13 stupňů, v Dukovanech 15. Čeká nás jasný nebo polojasný den, na severovýchodě kraje bude místy oblačno a foukat bude čerstvý severní vítr. Teplotní maxima ta dnes dosáhnou 23 až 26 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Dejte pozor na D1 ve směru na Brno, kilometr 117, silničáři staví mýtnou bránu a je tam uzavřený pravý pruh.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Léto je teprve na začátku, ale půda na mnoha místech už je vysušená. Na jižní Moravě proto vracejí do krajiny stromy, keře i tůně, které mají pomoci zadržet vodu tam, kde chybí nejvíc. Za chvíli uslyšíte, jak se mění okolí Hustopečí.
2: Dobré ráno s Ivanou Víznerovou.

0: To byl Tomáš Linka, krásné čtvrteční ráno, krátce po 6:45 zařadíme podrobnou předpověď počasí na nejbližší dny. Srážek se v nich nedočkáme a tak je tu příspěvek věnovaný hospodaření s vodou v krajině. Každá zadržená kapka vody, co zůstane v půdě, se v létě počítá. I proto v okolí Hustopečí bojují proti suchu tím, že mění podobu krajiny. Vysadili tisíce stromů a keřů. K tomu budují opatření, která mají pomoci zadržet v krajině vodu v době, kdy je jí nejvíc potřeba.
1: Otevírá městský zahradník Petr Dočkal dřevěnou bránu do jednoho z oplocených biokoridorů s novou výsadbou nad Hustopečemi. Tady mi ukazujete něco?
2: Vlastně ukazuju, jak ta půda pod tou mulčovací kůrou je vlhká a jak je to vlastně rozdíl mezi tím, když si vezmeme volnou půdu, kterou vlastně to slunce nám tady praží 16 hodin denně. A co vlastně to dokáže, když se to vlastně zamulčuje tou kůrou nebo dřevní štěpkou vlastně.
1: Jde o to, aby se nově vysazené stromy dobře uchytily. Ve 4 lokalitách kolem Hustopečí je nově skoro 800 stromů a 18 000 keřů.
2: Do těch biokoridů, které sázeli, tak jsou to vlastně původní listnaté dřeviny u nás běžné v České republice a vlastně v lokalitě Jižní Moraví, co jsou duby zimní, lípy srčité, třešně ptačí, habry obecné.
1: Kromě samotné výsadby stromů taky upravovali ráz krajiny tak, aby zadržovala vodu. Doplňuje Pavla Fraňková, která měla projekt výsadby na starosti.
3: Tady nalevo, na vrcholu toho kopce, vidíme poměrně vlastně největší terénní úpravu v projektu. Jsou tam vlastně takové suché tůně, které zadrží dešťovou vodu a je tam i ten val, který vlastně je taková ta druhá část té bariéry. Podle kotvení u stromů, které vlastně ještě svítí novotou, tak vidíte, které stromy byly v tom projektu vysázeny.
1: Důvodem je dlouhotrvající sucho.
3: Výsadbou stromů a keřů sledujeme nejenom lepší hospodaření s vodou, ale také návrat původních druhů stromů a keřů do krajiny.
1: S velkým suchem se vypořádávají toto léto taky v nedalekých Morkůvkách na Hustopečsku, kde v posledních letech vysadili tisícovku nových stromů a keřů. Nezávislá starostka Brigita Petrášová letos vyzvala občany, aby si některý stromek dočasně adoptovali a pomohli se zálivkou.
4: Nabrat do auta nebo na vozík barel s vodou, ke každému stromku nalít minimálně 50 litrů vody a nejlépe aspoň 2x týdně. S tím, že teda, když se přihlásí, tak jim vydám takovou cedulku, kde si napíšou a pověsí na ten stromek, že o tenhle se starají oni.
1: Doplnila Brigita Petrášová. Výsadba i terénní úpravy krajiny kolem Hustopečí stály město 21 milionů korun a mají pomoct krajině lépe zvládat období sucha i přívalové deště. Aneška Hlávková, Český rozhlas.
5: Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Krásné čtvrteční ráno, s vámi je Český rozhlas Vysočina, máme krátce po 6:45.
1: Počasí.
0: A je slíbená předpověď před námi a Jitka Kučerová jako meteoroložka na telefonu. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Jak to teď vypadá v kraji Vysočina?
2: Oblačnosti je celkem hodně, spíše takové převažující, skoro zataženo, někde chvílemi i téměř úplně zatažená obloha, oblačna moc není, takže taková ranní dávka větší oblačnosti, teploty jsou teď nejčastěji kolem 13-14 stupňů, vyšší polohy, respektive ještě některá údolí mají kolem 12 a vítr fouká ze západních směrů, severozápadní až západní a většinou už je mírný.
0: Jak se čtvrteční den vyvine?
2: Ráno bude teď převládat tady ta větší oblačnost nebo velká, v pozdějších ranních hodinách dopoledne postupně by mohlo převažovat naopak polojasno, takže té oblačnosti spíše bude ubývat, nebo dokonce i skoro jasno během těch dopoledních hodin, sem tam někde odpoledne, potom hlavně na severovýchodě kraje může naopak zase se ta oblačnost trošku zvětšovat do oblačna a k večeru se bude oblačnost rozpouštět. Den tedy beze srážek, teploty odpoledne nejvyšší 23 až 26 stupňů a vítr mírný, v průběhu dne může foukat někde i čerstvý od severozápadu, postupně spíše až severu a může mít nárazy spíš do 50 nebo na nejvýš kolem 50 km v hodině, takže zase větrnější den a večer bude vítr slábnout.
0: Takže dnes větrno, taky slunečno, více či méně mraků podle toho, v které části kraje a v které části dne zrovna budeme. Teploty do 26 stupňů, to je čtvrtek 9. července. Co pátek a víkend?
2: Pátek bude mít podobně chladné ráno, jako bylo to dnešní, protože dnes v některých údolích bylo kolem 8-9 stupňů, tak zítra to bude podobné, zase ta údolí kolem 8, možná i někde kolem 7 stupňů, jinde 12 až 9 stupňů, oblačnosti většinou v noci jen méně, případně žádná, i zítřek bude ráno mít spíše méně oblačnosti, přes den potom postupně polojasno, odpoledne zase hlavně na severovýchodě kraje může být až oblačno, takže dost podobné jako dnes, jenom to ráno bude rozdíl. Dílné zítra oproti dnešnímu a večer bude zítra oblačnost zase ubývat, takže takový řekněme denní chod oblačnosti 24 až 27 stupňů odpolední maxima, vítr bude foukat zítra mírný od severozápadu až severu, no a o tom víkendu postupně teploty, ale hodně pomalinku půjdou nahoru 24 až 28 stupňů sobota, 25 až 29 neděle, ty dny oba budou většinou polojasné nebo na nejvýš nějaké oblačno, ale stále bez srážek.
0: Suché počasí přichází. Jitka Kučerová měla pro nás tuhletu informaci. Děkujeme moc za podrobnosti. Hezký den, naslyšenou.
2: Také děkuji, naslyšenou.
0: Po předpovědi počasí nabídneme na Českém rozhlase Vysočina písničky. Už se chystá skupina Žentour, písnička Všechno bude fajn. Bude tu taky Hana Zagorová s Vlastimilem Harapasem. Určitě víte, že jde o písničku Jen pár dnů, kterou naspívali společně. A taky se přihlásí Jarda Hypochondr s jedním vtipem. Tak příjemné čtvrteční ráno s Českým rozhlasem Vysočina.
1: Příběhy z Vysočiny. Každý den pro vás naši reportéři sbírají příběhy z kraje, kde žijeme.
3: Před zkušeným sekerníkem nikdy nenazývejte části mlýnského kola prkínky. Pošle vás do kuchyně kraje čnitlík. Každý kousek takového kola má totiž svůj odborný název. V Dašovském mlýně postavili z brusu nové kolo sekerníci otec a syn Mikiškové. A my vás v reportáži zavedeme přímo k procesu sestavení, než se náhonem spustí voda a mlýn začne klapat.
1: Příběhy, které byste měli slyšet. Příběhy z Vysočiny vysíláme každý den po 10. a 14. nebo v neděli po 9. hodině. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Fédo, řekni fór.
1: Tak tady mám jeden takovej veselej. Pán má papouška a ten mluví strašně sprostě. Tak ho jednou takhle zatrezdá na chvíli do mrazáku. Když otevře mrazák, papoušek na něj kouká a říká:
2: omlouvám se za své nevhodné chování. Už se to nebude opakovat. Mám jen jednu otázku. Co udělalo tady to kuře vedle mě?
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Sedm hodin.
0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Bránu Matky Boží zakryla speciální plachta. Rekonstrukce památky skončí v listopadu. Česko má stále ambici dosáhnout letos na 2% HDP výdajů na obranu. Americká armáda druhou noc v řadě zaútočila na Írán. Ten v odvetě znovu udeřil proti Kuvajtu a Bahrajnu. A bude většinou slunečno, teploty do 26 stupňů. U zpráv vás vítá a hezké ráno přeje Jakub Diviš. Dělníci pokračují v rekonstrukci brány Matky Boží v Jihlavě. Teď je mimo jiné čeká betonování horního patra věže a oprava cimbuří. Rekonstrukce za zhruba 10 milionů korun má být hotová v listopadu. Do té doby bude historická dominanta zahalená pod speciální plachtou. Pokračuje primátor města Petr Ryška z ODS.
2: Vlastně zakrytá by musela být, byť by byla zakrytá bílou plachtou, anebo může být zakrytá plachtou, na který je právě ta brána vyobrazená. Byť samozřejmě to vyobrazení něco stálo, tak si myslíme, že v té turistické sezóně to za to stojí.
1: Vláda chce stále dosáhnout už letos výdajů na obranu ve výši 2% HDP. Podle vládního zmocněnce pro plnění aliančních závazků Jakuba Landovského jsou položky, které je ještě možné započítat jako obranné výdaje. Jestli Česko opravdu splní alianční závazek už letos, sice jisté není, podle Landovského je ale důležité překonat výsledek z loňského roku.
3: Nějaké prostředky, které se nevykazovaly řádně, tak se podaří vykázat a je to projednané jak s aliancí, tak třeba i se Spojenými státy. Druhá věc, tady existuje studie, která zahrnuje konkrétní projekty, kde by ještě bylo možné v rámci zrychlených akvizic dosáhnout nějakého výsledku, ale rozhodnutí o tom, zdali se na to najdou peníze, je čistě jakoby na vládě, budou probíhat nějaká slyšení.
1: Ke splnění letos chybí zhruba 21 miliard korun. Spojené státy podnikly další sérii útoků na 90 cílů v Íránu. Teherán na ně stejně jako den předtím odpověděl údery na americké vojenské základny v Kuvajtu a Bahrajnu. Prezident Spojených států Donald Trump před nejnovějšími útoky oznámil, že americko-íránské příměří je u konce. Vyjednávání s Teheránem označil za ztrátu času.
4: Výbuchy po nočním ostřelování hlásily převážně oblasti na jihu Íránu, jako je ostrov Abu Musa nebo přístavní město Bandar Abbas. Několik střel ale dopadlo i na severovýchod země. Podle íránských státních médií tam zasáhly železniční most. Trump Iráncům pohrozil, že Spojené státy budou údery vracet v poměru 20:1. Američané tvrdí, že cílem útoku je oslabit schopnost Teheránu ohrožovat plavbu v Hormuzském průlivu. Adéla Bartáková, Český rozhlas. Sport.
1: České volejbalistky prohrály v Srbsku v Lize národů s Německem 1-3 na sety. V tabulce se propadly na 11. místo a vzdálila se jim tak šance na postup na finálový turnaj v Makau. Zítra Češky nastoupí v Bělehradě proti Nizozemkám.
0: Počasí.
1: Přibyslav 11, Jihlava 12 stupňů, to jsou zatím ranní teploty na Vysočině. Čeká nás jasný nebo polojasný den, na severovýchodě kraje bude místy oblačno a foukat bude čerstvý severní vítr. Teplotní maxima ta dnes dosáhnou 23 až 26 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Na D1 ve směru do Brna na kilometru 84 před Humpolcem pracují silničáři na údržbě svodidel a je tam uzavřený levý jízdní pruh. Potom za Jihlavou kilometr 117, taky na Brno, se zase pracuje na zprovoznění mýtné brány a levý pruh je taky uzavřený. Hezké ráno.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Krásné čtvrteční ráno a hezký start do 9. červencového dne. Zatím je nad Vysočinou zataženo, ale sluníčka se dnes dočkáme a teplot až do 26 stupňů, jak jsme slyšeli ve zprávách od Jakuba Diviše. Za chvíli přineseme velmi zajímavé okolnosti založení pražského Karlova mostu. A taky si hezky zahrajeme, přicházejí Karel Zich a po něm Jiří Korn. Máme se tedy na co těšit. Pohodový začátek nového dne a nerušený poslech Českého rozhlasu Vysočina.
0: Dobré ráno s Ivanou Víznerovou.

0: Jiří Korn dospíval v Dobrém ráno Českého rozhlasu Vysočina. Máme 13 minut po 7. hodině. 13579 7531. To je řada čísel, která magicky chrání Karlův most v Praze. Přesný čas a podmínky jeho založení teď připomene Petr Jungmann a přidá další dnešní výročí.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we can.
2: Čtvrtek 9. července. Svátek mají drahé a slavné nositelky jména Drahoslava. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Základní kámen Karlova mostu položil Karel IV. V roce 1357, 9.7. v 5 hodin a 31 minut, v okamžiku konjunkce Slunce a Saturnu. A navíc datum a čas odpovídá sledu lichých čísel od 1 do 9 a zpět. Tato číselná řada měla stavbě přinést štěstí. Kariéra francouzské fotbalové hvězdy Zinedina Zidana skončila velmi neslavně před 20 lety v roce 2006. Ve svém posledním zápase kariéry ve finále mistrovství světa v Německu proti Itálii skolil v prodloužení hlavičkou do hrudi Itala Marka Materazziho. Dostal červenou a šel předčasně do sprchy. Mistry světa se po penaltovém rozstřelu stali Italové. Zidane byl i přes tento incident vyhlášen nejužitečnějším hráčem turnaje.
3: Se Zdeněk ještě jednou ohlíží v Lávru a jede si, vypadá to pro své životní vítězství.
2: Český závodník vyhrál po 14 letech etapu na Tour de France před 11 lety.
3: Zdeněk Štybar je vítězem 6. etapy Tour de France.
2: Dočkáme se na letošní Tour 5. českého vítězství a vedle Štybara a Svorady 3. českého vítěze? 70. narozeniny slaví

0: 7:18, krásné čtvrteční ráno přeje Český rozhlas Vysočina.
1: Počasí.
0: Počátky Libice nad Doubravou nebo Přibyslav a taky Nový Rychnov teď hlásí 13 stupňů. V Jihlavě, Havlíčkově, Brodě nebo Košeticích je 14 a Třebíč a Moravské Budějovice udávají 15 stupňů. Teploty ale půjdou nahoru. Teď ráno je zpočátku ještě větší oblačnost nad naším krajem, ale dopoledne bude většinou polojasno nebo i skoro jasno a potom během odpoledne na severovýchodě kraje může mraků zase přibýt na oblačno. K večeru se bude oblačnost rozpouštět a vyjasňovat. Nejvyšší teploty dnes 23 až 26 stupňů Celsia. Povane mírný, během dne i čerstvý, severozápadní až severní vítr, nárazy může mít kolem 50 km v hodině. Tolik počasí čtvrtku 9. července. Učí se programovat i resuscitovat. 20 žáků základních škol teď dochází na Vysokou školu polytechnickou v Jihlavě, kde zkouší studium tamních oborů. Víc si poslechněte za chvíli v reportáži.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina.
2: Vystudoval jadernou fakultu. Na začátku 80. let emigroval do Francie. Tam zjistil, že nás s touto zemí spojuje víc, než si myslíme. Dopoledním hostem bude pelhřimovský rodák profesor Libor Makovička.
1: Stopy, fakta, tajemství. Objevujte s námi dramatické osudy a tajemné příběhy každý víkendový podvečer.
3: V sobotu poznáte Mohameda Helmiho, arabského muslima uctívaného v Izraeli. Desítky židů mu vděčí za život. V době, kdy jim hrozila záhuba, potlačil strach a začal žít na hraně života a smrti. Věděl, že může skončit na popravišti. Přesto měl jediný cíl, aby jeho přátelé přežili.
1: Stopy, fakta, tajemství.
3: Nedělní vysílání zavede za Josefem Švejkem i jeho stvořitelem Jaroslavem Haškem. Zatímco Švejk s úsměvem čelil válečné mašinerii, jeho autor si v roce 1915 sáhl na samé dno. Spisovatel, humorista a milovník života se ocitl přímo v první linii v Haliči. Uprostřed pekla první

0: na čase být.
1: 6 minut nás dělí od 7:30. Hezké ráno přeje ve čtvrtek 9. července Český rozhlas Vysočina. 20 dětí teď dochází na Vysokou školu polytechnickou v Jihlavě. Na 4 dny si žáci 5. až 9. tříd základních škol zkouší vysokoškolské studium. Lektoři je do pátku provedou všemi obory, které vysoká škola nabízí.
2: Nakonec toho odporu. Jo, musí to být až na tu druhou nožku toho odporu. Co není u té teorie, co je dál.
3: Připojuje asi 10 žáků pod dohledem lektora Tomáše Dobrovolného drátky ke kontaktům tak, aby se jim rozsvítila žárovka.
2: Svítí.
3: Celá práce bude ale podle Tomáše Dobrovolného složitější.
4: Budou programovat Arduino, vlastně takový první setkání s nějakým programovacím jazykem, kde vyloženě píšou text.
3: Součástky si u počítače chystá také účastnice Marie.
5: My jsme tady začali zapojovat drátky a díky tomu nám pak začala svítit taková kontrolka, nebo já nevím, jak to nazvat, LEDka, a vlastně jsme zapojili červený a černý drátky.
3: Dětská univerzita není ale jen o technice. Vysoká škola ukazuje žákům základních škol všechny obory, které nabízí. Ve vedlejší třídě tak mají starší děti hodinu zaměřenou na zdravotnictví. Aktuálně jim lektorky ukazují prezentaci. Podle jedné z nich, Petry Vršecké, ale přijde na řadu také praxe.
6: Budou si měřit tlak, saturaci, jak jsou okysličený. Budou si potom v té poslední části zkoušet resuscitovat, zkoušet vypudit cizí těleso, takzvaný Heimlichův manévra podobně.
3: Žačka Alena, která se po prázdninách chystá do 8. třídy, se na dětskou univerzitu přihlásila hlavně kvůli zdravotnickým oborům.
7: Já už od malička toužím být zdravotní sestra a tyhle věci a máma tady i sama studovala, teďka už ne. A chci jít jakože taky v jejich stopách ohledně zdravotnictví a tak mě to zajímalo.
3: Do budoucna tak zváží i přihlášku na vysokou školu do Jihlavy, což je ostatně hlavním cílem celé dětské univerzity, popisuje prorektor Václav Báča.
8: Chceme jim ukázat, jak vypadá naše škola, že jak vypadá vysokoškolský studium nebo vysokoškolský přístup ke studiu, a pevně věříme v to, že si to oblíbí, ukážou a budou se na to těšit, že opustí ty dveře těch základních středních škol a vyzkouší si ten vysokoškolský život. To je hlavním cílem.
3: Celkem teď dětskou univerzitu navštěvuje 20 žáků základních škol. Po dokončení 4denního programu je čeká i slavnostní promoce. Z Jihlavy Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
9: Jsme s vámi i na Jihlavsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: 7.30.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Čtvrtý ročník festivalu Taneční Lipnice dnes pokračuje prvním večerním programem. Zatím nabízel jen kurzy taneční školy přes den. Veřejná třídenní část festivalu začne dnes v 19 hodin večerem otevřené taneční a hudební improvizace. Víkendový program pak nabídne další dvě divadelní představení nebo pohybový workshop pro veřejnost. Silné bouřky v Česku způsobily od začátku června škodu nejméně za 672 milionů korun. Vyplývá to z údajů 4 největších pojišťoven, které si vyžádal Český rozhlas. Lidé jim zatím nahlásili přes 12 600 událostí. Nejvíce škod pojišťovny evidují ve Středočeském kraji. V Pardubicích dnes začíná 4denní mistrovství České republiky v hospodském kvízu. Do 9. ročníku je přihlášeno 1100 soutěžících ve 150 týmech. Dnešní večerní program se do celkového hodnocení nezapočítává. Od pátku do neděle pak účastníky čekají 4 všeobecné kvízy, jejichž výsledky rozhodnou o celkovém pořadí. Ocenění získají nejlepší týmy v součtu všech kvízů i po každém jednotlivém kole. V iránském městě Mašhad budou dnes po 6denním pohřbu uložené ostatky bývalého duchovního vůdce Álího Chameneího. Ve městě na severovýchodě země se v roce 1939 narodil. Mašhad je zároveň poutním místem šíjických muslimů. Chamenei zemřel na konci února po izraelsko-americkém úderu na Teherán. Ve funkci ho nahradil syn Mojtaba Chamenei. Pojďme ke sportu. Česká reprezentace skončila na pražském baseballovém týdnu třetí. V posledním zápase porazila Německo 15-5 po 7 směnách. Turnaj vyhráli baseballisté Nizozemska. Tchaj-wan zdolali 3-2 v 9 směnách. No a jaké počasí nás dnes čeká na Vysočině? Bude polojasný den, na severovýchodě kraje spíše oblačný a foukat bude čerstvý severní vítr. Teplotní maxima ta dnes dosáhnou 23 až 26 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Dnes začíná uzavírka silnice v Obratani směrem na Střítež a potom také v přilehlé obci Sudkův Důl. Je potřeba to objet přes Věžnou a Černovice. No a zdržíte se právě teď taky na silnici 34 mezi Humpolcem a Pelřimovem. Mezi Velkým Rybníkem a Záhořím se kvůli frézování vozovky projíždí kivadlově jedním pruhem. Šťastnou cestu!
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Víte, kde najdete nejmladší přírodní jezero u nás? Pozve vás k němu už za chvíli v rubrice Co v učebnicích nebylo, Martin Písařík. Ještě před ním tu ale bude kapela Elán a Marta Kubišová. Hezké ráno.
1: Dobré ráno s Ivanou Víznerovou.

0: 7 hodin 38,5 minuty. Pokud máte dneska nějaké plány, tak ať všechno krásně stíháte, přeje Český rozhlas Vysočina. No a s naším ranním vysíláním se teď ocitneme na Plzeňsku. Jak vzniklo nejmladší přírodní jezero u nás, podrobně popíše Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že Odlezelské, jinak též Mladotické jezero na severním Plzeňsku je nejmladším přirozeným jezerem v České republice a evropským unikátem? Jeho vznik na konci května 1872 byl bleskový. Během pouhých 3 dnů jej vytvořil mohutný sesuv půdy na svahu Potvorovského kopce. Katastrofální průtrž mračen, kdy za hodinu napršelo neuvěřitelných 240 mm vody, utrhla podmáčený terén, kterému k pohybu pomohl i zářez tehdy budované železnice. Sesutá hmota přehradila Mladotický potok a vytvořila 7 hektarů velkou vodní plochu s maximální hloubkou přibližně 19 metrů. Jezero se však postupně zanáší. Dnešní plocha jezera je pouze 4,5 hektaru a maximální hloubka je kolem 6,5 metru. Jezero je národní přírodní památkou. Okolní panenská příroda ukrývá kaskádu vodopádů i pozoruhodné opilé stromy, které se kvůli nestabilnímu podloží bizarně kroutí. Na rozdíl od průzračných šumavských jezer je to Mladotické bohaté na živiny, což způsobuje vegetační zákal, ale zároveň svědčí populaci škeblí říčních a rdestů. Nad budoucím osudem jezera však visí otazník. Kvůli rychlému ukládání sedimentů mu podle nejnovějších výzkumů zbývá asi 80 let, než se definitivně zanese a zanikne. Rychlost zanášení bude záviset na výskytu povodňových průtoků, které přinášejí největší objem sedimentů.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.
0: To jsou zajímavosti. Písnička Over the Rainbow, tedy Tam někde za duhou, nás teď doprovodí k předpovědi počasí na Českém rozhlase Vysočina.

0: Ve čtvrtečním dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina pro vás chystáme taky české písničky. Připraven je Víťa Vávra nebo David Stypka s Evou Farnou. Dobré ráno, milá, to si popřejeme za pár minut. Teď je ale čas říct si, jak je a jak bude.
1: Počasí.
0: Teploty se v tuto chvíli drží mezi 13 a 15 stupni Celsia. 15 stupňů máte v Třebíči nebo Moravských Budějovicích, 14 je v Jihlavě, Havlíčkově Brodě nebo Košeticích a 13 stupňů hlásí Počátky, Libice nad Doubravou, Přibyslav nebo Nový Rychnov. Teploty ale půjdou nahoru, teď ráno ještě převládá velká oblačnost, ale dopoledne bude většinou polojasno nebo i skoro jasno a odpoledne hlavně na severovýchodě kraje může mraku opět přibýt na oblačno. Nejvyšší teploty dnes 23 až 26 stupňů, tedy příjemně teplo a vítr povane mírný, během dne i čerstvý, severozápadní až severní, nárazy může mít kolem 50 km v hodině. Tolik počasí čtvrtku 9. července. Které zvíře je podle našich makoviček nejchytřejší, tak to uslyšíme za pár minut.
1: Každé dopoledne zpovídáme zajímavé hosty.
2: Malé děti, když mají žízeň, tak si dost často řeknou, není v tom problém. Seniori většinou ztrácí pocit žízně. To neznamená ale, že ztrácí potřebu vody. Oni tu vodu potřebují, ale prostě to nevnímají. Navíc mají spoustu léků, různých chronických onemocnění a neméně důležitá je i taková zhoršená soudnost, vlastně zhodnocení té situace, která je do nějakého problému může dovést.
1: Pokud vám něco uteklo, nevadí. To nejlepší z hostů dobrého dopoledne si poslechněte v sobotu po 11. hodině.
3: Manželský pár je, když hledají cestu jak dál a nemůžou třeba nějakého důvodu rozklíčovat, kde ten problém je, ten jim to okamžitě ukáže, ale okamžitě. A zase záleží na tom, jak to potom uchopí dál samozřejmě.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Jak se pozná chytré zvíře a které je to úplně nejchytřejší? Na to se dětí ptala kolegyně Irena Šarounová.
1: Které zvíře je nejchytřejší?
2: Opice, protože umí líst a opičit se po lidích. Že třeba jí věci, co jí lidé.
3: Papoušek, protože se opičí po lidé. Umí mluvit.
4: A my máme cečka doma a on umí šplhat. On se to sám naučil.
5: Třeba veverka, jak umí louskat osísky a sisky.
6: Nebo že se musel naučit slon nezašlápnout lidi.

0: jsme veselý den, jeho učíme, aby on byl hodnej. Makovičky.
1: To byly naše malé makovičky z mateřských škol o dětech, i když trošku starších, i za malou chvíli. V prostorách Vysoké školy Polytechnické Jihlava teď studují žáci základních škol. Podrobnosti o programu nabídne Jakub Diviš ve zprávách za 10 minut a taky přidá výzvu dárcům krve. Nemocnice jí mají přes prázdniny nedostatek. Teď už ale slíbená písnička Davida Stypky a Evy Farné Dobré ráno, milá. Krásné ráno s Českým rozhlasem Vysočina přeje Ivana Vízná. Znerová.
2: Ještě jsem nespal, milá, a už asi nezaberu, ne prášky nechci,

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. O své první auto Standa v zápětí přijde, když nabourá vůz generálního ředitele. Seriál Volha. ČT2. Bouzlivý přelom století a zlatý věk kabaretu, umění a lásky. Dva díly premiérového seriálu Montmartre. A ČT Art uvede příběh italského režiséra, který dokázal vrátit lesk a slávu westernům. Filmarské legendy Sergio Leone. Čtvrteční večer s Českou televizí.
1: Osm hodin.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Vysoká škola polytechnická má teď speciální program pro žáky základních škol. Nemocnice mají v létě kvůli dovoleným méně dárců krve. Maďarská opoziční strana Fidesz svolala na dnešek demonstraci na podporu prezidenta. A bude většinou slunečno, teploty do 26 stupňů. Začínají zprávy s Jakubem Divišem, vítejte u nich. Celkem 20 dětí teď navštěvuje Vysokou školu polytechnickou v Jihlavě. Na čtyřdenní dětské univerzitě si zkouší různé obory, které škola nabízí. Cílem je nalákat budoucí uchazeče o studium. Podle prorektora Václava Báči by se do budoucna chtěli podobně věnovat i středoškolákům.
3: Jde o to, jakým způsobem se osvědčí ta dětská univerzita, jak vlastně ten koncept případně uspůsobíme na to, jaké zkušenosti budeme mít, jestli už třeba nebudeme diverzifikovat na technické, ekonomické a zdravotnické, ten střední stupeň už přece jenom trošku rozdělený je.
1: Letní prázdniny znamenají pro transfuzní oddělení nejnáročnější období v roce. Nemocnice se proto před nimi snaží předzásobit dostatečným množstvím krve. Obvykle na tom pracují zhruba od května.
4: Kvůli dovoleným je v létě méně dárců krve a ani po jejich návratu není jisté, že budou moct zásoby okamžitě doplnit.
5: Po návratu z některých destinací je až půl roku odklad na darování krve.
4: Připomíná primářka transfuzního oddělení Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Daniela Dušková. Takto dlouhá stopka platí pro exotické země, jako je třeba Madagaskar, Nepál nebo všechny státy Jižní Ameriky.
6: Jsou to země, i které jsou v Evropě. Záleží na to, jaký je tam výskyt komárů například.
4: Doplňuje Vladislava Pražáková z fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Hlavně Středomoří, ale i dalších oblastí se totiž několik let týká sezóna západonilské horečky. Lidé by po návratu měli počkat měsíc, než krev půjdou darovat. Kristýna Vašíčková, Český rozhlas.
1: Maďarská strana Fidesz bývalého premiéra Viktora Orbána na dnešek svolává demonstraci na podporu prezidenta. Reaguje tak na návrh ústavní změny, který by umožnil hlavu státu odvolat. Podobný protest uspořádal Fidesz už před měsícem. Tamáš Šojuk opakovaně vzkázal, že se sám prezidentského křesla nevzdá. Premiér jeho rezignaci požaduje jako součást očištění státní správy od bývalé vlády.
7: Demonstraci s názvem Stop tyranii svolali poslanci nyní opozičního Fidesu. Vadí jim červnový návrh premiéra Pétera Maďára na změnu ústavy, který by mimo jiné ukončil mandát prezidenta Šujoka. Toho šéf vlády opakovaně označuje za loutku Viktora Orbána. Podle Fidesu je tento návrh koncem ústavní demokracie v Maďarsku. Chystané odvolání Šujoka kritizovala i maďarská pobočka Organizace na ochranu lidských práv Amnesty International. Prezident se podle ní nikdy neozval vůči zneužívání moci bývalou vládou. Zároveň mu ale prý navrhovaný dodatek bere právo na spravedlivý proces. Bára Vránová, Český rozhlas.
2: Sport.
1: Pátou rovinatou etapu Tour de France ovládl Nizozemec Olaf Kooi. Český jezdec Matias Vacek zůstává průběžně třetí, navíc je stále v bílém dresu pro nejlepšího cyklistu do 25 let. V průběžném vedení je dál Nord Rhein. Český sprinter Pavel Bittner v závěru ideálně nezachytil lídry a dojel 16. Bittner popisuje, co se na konci stalo.
8: V jedné chvíli jsem si myslel na správném kole, ale tak se to natáhlo, že jsem byl až moc vzadu, což mě pak stálo vlastně boj o ten výsledek. Jsem rád, samozřejmě, že jsme dojeli všichni celý, ale není to výsledek, jak jsme čekali.
2: Počasí.
1: Pelhřimov nebo Vatín teď po 8 hodině hlásí 14 stupňů, Náměšť nad Oslavou 15. Čeká nás jasný nebo polojasný den, na severovýchodě kraje bude místy oblačno a foukat bude čerstvý severní vítr. No a teplotní maxima ta dnes dosáhnou 23 až 26 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Na dálnici D1 mezi kilometry 158 a 156 ve směru na Prahu probíhá údržba a levý jízdní pruh je tam uzavřený. Na D1 potom pomalý provoz na příjezdu do Brna směrem od Prahy, kamiony zpomalují za sjezdem na Domašov, kilometr 170 a v nesouvislé koloně pak pokračují až do omezení u sjezdu na Bratislavu. Pro osobní auta zdržení asi 25 minut, kamiony výrazně déle.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Krásné ráno, máme čtvrtek 9. července. Prázdniny už se v našem kraji zabydlely, ale ještě jich zbývá velký kus. Uvažujete, jak vyplnit letní dny? Za pár minut vás pozveme na tanec za doprovodu živé hudby v komnatách hradu Lipnice.
2: Dobré ráno s Ivanou Víznerovou.

0: Krásné čtvrteční ráno na Českém rozhlase Vysočina. Teď zdravím spoluorganizátorku festivalu Taneční Lipnice, slečnu Anetu Jochim. Dobré ráno.
1: Dobré ráno všem posluchačům. Zdravíme z hradu Lipnice.
0: No a povězte nám, co můžeme na hradu Lipnice zažít v nejbližších dnech.
1: Takže dneska začíná už čtvrtý ročník festivalu, který jsme nazvali Taneční Lipnice. Pořádáme ho teda my, soubor 420 People pod vedením choreografa Václava Kuneše. A dnešní večer bude speciální, a to, že od 7 hodin odstartuje festival improvizovaným večerem, do kterého se může vlastně zapojit každý, jak svým tancem nebo hudbou, společně s našimi tanečníky. Vystoupí například i jazzman Jakub Tekely nebo kytarista Filip Zubák.
0: A bude to přímo na hradě Lipnice?
1: Přímo na hradě Lipnice, vlastně v komnatách hradu, a tam se bude odehrávat hlavní program celého festivalu.
0: Takže to je dnešní večer, ale taneční festival Lipnice je delší, také pátek a sobota. Co chystáte na tyto dny?
1: V pátek vlastně startuje hlavní program, a to je představení v 19.30 opět v komnatách hradu, a je to solové představení naší italské tanečnice Francesky Amante, ke které jí doprovodí na flamenco kytaru Filip Zubák, a vlastně hned po představení se diváci mohou přesunout na Lipnické náměstí, kde máme připravený solový koncert Václava Havelky Zdarma.
0: V kolik to bude na náměstí
1: a
0: v Lipnici?
1: Koncert bude při západu slunce, a to bude od 9 hodin.
0: V 21 hodin večer zdarma koncert na Lipnickém náměstí. A ještě nám zbývá pozvat na sobotu?
1: Ano, sobota. Opět máme hlavní představení v 19.30 v komnatách hradu, a je to duet Simony Machovičové, naší tanečnice, s tanečníkem Matyášem Rambou. Představení se nazývá Palps a hned po něm opět diváky přesuneme na Lipnické náměstí, kde festival zakončíme kapelou, která se nazývá All Mad Here. Je to ve stylu reggae a rádi bychom i trošku zakončili ten festival pod sluncem a s nějakou oslavou života.
0: Snad bude přát počasí festivalu Taneční Lipnice. Zvala nás spoluorganizátorka festivalu Aneta Jochim. Děkuji moc a naslyšenou.
1: Děkujeme moc a těšíme se na vás. Naschledanou a pozdravujeme už z hradu Lipnice.
0: A mám tu ještě doplnění pro ty, kdo nechtějí představení jen sledovat. V sobotu od 17 hodin a 30 minut začíná na Lipnickém hradě taneční workshop pod vedením choreografa Václava Kuneše. Zbývají poslední místa, tak se neváhejte přihlásit.
2: Léto na Lipnickém hradě. Český rozhlas Vysočina. Žijeme tu s vámi.

0: Tohle byl ve čtvrtečním Dobrém ráno Českého rozhlasu Vysočina. Phil Collins zpíval o dešti, ale toho se v kraji Vysočina v nejbližších dnech nedočkáme.
1: Počasí.
0: Vrcholky Žďárska, konkrétně Svratoch, teď hlásí oblačnou oblohu a 13 stupňů. V kostelní Myslové u Telči je skoro zataženo a stupňů 15. 15 stupňů hlásí i Jihlava nebo Havlíčkův Brod. Dukovany a taky Náměšť nad Oslavou udávají skoro zataženo a 16 stupňů a 16 hlásí i Třebíč nebo Přibyslav. Z počátku dne vládla nad krajem Vysočina větší oblačnost, bylo skoro zataženo, ale dopoledne už bude většinou polojasno nebo skoro jasno. Tedy slunečno, odpoledne může být na severovýchodě kraje více mraků, tedy oblačno, ale jinak nás čeká slunečný den. Ten bude taky větrný, protože vítr bude mírný, ale během dne čerstvý, severozápadní až severní a v nárazech může mít kolem 50 km v hodině. No a nejvyšší teploty dnes 23 až 26 stupňů Celsia. Počasí dalších dnů, tedy i blížícího se víkendu, představí meteorolog za půl hodiny. Počkejte si na to s Českým rozhlasem Vysočina. Ještě vám řeknu, o čem bude další příspěvek. Dostali jste někdy zálusk na třešně, které právě teď zrají podél silnic? Co musíte udělat proto, abyste mohli bez výčitek a legálně očesat klidně celý strom? To vám poradíme už za chvíli.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád.

0: Tohle je kapela Činasky ve čtvrtečním Dobrém ráno Českého rozhlasu Vysočina. Máme 8,5 minuty do 8:30. A na tisících stromů podél silnic na Vysočině teď zrají třešně. Pokušení otrhat je pro mnohé z nás veliké. Snadno se ale můžeme dostat do křížku se zákonem. Zjišťovali jsme, co je třeba udělat, aby sklizeň byla legální.
1: Výborné, já jsem se teď osvěžil několika třešněmi v aleji nedaleko Častrova na Pelhřimovsku. Tady jsou stromy úplně obsypané temně rudými plody. Je vidět, že takový nápad jsem neměl sám, protože pod některými stromy je to docela vydupané. Je vidět, že někdo si tady nějakou tu třešni dopřál a tamhle taky někdo trhá.
2: Tak já jsem si tady natrhala kýbl k třešni, tak pro děti něco na dobrotu a asi udělám nějakou bublaninu.
1: A víte, že se to platí za ty stromy?
2: Jo, tak to jsem nikdy neslyšela. To by mě vlastně vůbec nenapadlo.
1: Jak tedy na to natrhat si třešně legálně? Mě to prozradil Martin Jakubec z krajské správy a údržby silnic.
3: Jedná se vlastně o stromy v majetku kraje Vysočina a krajská správa je správcem jednak všech komunikací druhých a třetích tříd, tak ale i stromů nebo vůbec silniční vegetace v kraji Vysočina. Pokud někdo chce si třešně, švestky, hrušky okolo silnic očesat, pozbírat, tak nejlepší je zajet na konkrétní cestmistrovství, přijet s cestmistrem se domluvit a není problém se domluvit na prodej tady toho ovoce.
1: K očesání se prodávají celé konkrétní stromy.
3: Máme nějaký daný ceny za stromy podle typu ovoce. Myslím, že jablko je za strom 30 korun, hruška za 50, třešeně za 30 a nejdražší je švestka, myslím, za 100 korun strom.
1: A co když silničáři někoho tak říkajíc nachytají na třešních?
3: Spíš nějaká taková domluva, doporučení, že na příště obrátit se na cestmistra. A máme zkušenosti, že na příští rok už se s nima domluvíme, s nima konkrétníma třeba. Vysvětlíme jim, že to stojí fakt jenom 30 korun, tady těch 10 stromů, dáš nám 300 kaček. A není problém, přijede příští rok na jaře, domluví se, už dopředu se domluvá konkrétní stromy, vytipuje si je a může si je přijet pozbírat.
1: Jen v kraji Vysočina roste podél silnic na 200 000 stromů, zhruba polovina z toho je ovocných. Milan Soldán, Český rozhlas.
4: Léto na Vysočině s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Krásné čtvrteční ráno. Jakub Diviš připravil a přečte přehled zpráv. Na Českém rozhlase Vysočina teď dostává prostor.
1: Půl deváté.
2: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
1: Kabinet ANO, SPD a motoristů dnes poprvé zveřejní průběžné hodnocení plnění svého programového prohlášení. Ministři předloží premiérovi Andreji Babišovi výsledky jednotlivých rezortů za první pololetí a následně je společně představí. Babiš už dřív uvedl, že hodnocení zahrnuje téměř 1000 konkrétních bodů a veřejně ho chce představovat každých 6 měsíců. Znojmo spustilo službu Senior Taxi. Využívat ji můžou seniori nebo lidi se zdravotním postižením. Registrované zájemce taxikáři můžou dovést třeba k lékaři, na poštu nebo na úřady. Službu může využít každý, kdo má trvalý pobyt ve Znojmě. Jedna jízda bude cestující stát 20 korun. Dozorčí rada německého automobilového koncernu Volkswagen dnes projedná plán na možná největší transformaci v dosavadní historii firmy. Rada by mohla rozhodnout například o uzavření 4 továren nebo zrušení dalších desítek tisíc pracovních míst nad rámec už dohodnutých škrtů. Odbory kvůli tomu vyhlásily ve všech německých závodech podniku celostátní protestní den. Britští labouristé můžou ode dneška oficiálně podávat nominace na nového šéfa strany. Nástupce současného premiéra Keira Starmera se stane nejen předsedou labouristů, ale i celé vlády. Favoritem na post je bývalý starosta Manchesteru Andy Branham. Je možné, že bude ve vnitrostátnických volbách jediným kandidátem. Hokejista Libor Hájek se vrací do NHL. V San Jose podepsal roční smlouvu. Český obránce poslední 3 roky působil v Pardubicích, se kterými v minulé sezóně získal extraligový titul. Sharks o dohodě informovali na webu. Hájek v zámoří už v minulosti působil, za New York Rangers odehrál dohromady 110 zápasů. V Humpolci nebo v Počátkách teď teploměr ukazuje 14 stupňů, v Jihlavě 15. Čeká nás jasný nebo polojasný den, na severovýchodě kraje bude místy oblačno a foukat bude čerstvý severní vítr. No a teplotní maxima ta dnes dosáhnou 23 až 26 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Nákladní a osobní auto se střetly za osovou bytýškou směrem na Křižanov. Dejte tam velký pozor. Zdržíte se právě teď taky na silnici 34 mezi Humpolcem a Pelhřimovem, mezi Velkým Rybníkem a Záhořím se kvůli frézování vozovky projíždí Kevadlově jedním pruhem. Fronta teď obousměrně asi na 5 minut. Ať už jedete kamkoliv, Český rozhlas Vysočina vám přeje šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A kam dál? Středověká brána Matky Boží v Jihlavě je už několik týdnů zahalená pod plachtou. Dělníci kompletně rekonstruují její vnitřní prostory i fasádu. Pro návštěvníky je historická památka uzavřená. Vy se dovnitř za chvíli dostanete díky naší reportáži. Ještě před ní ale písničky začne Zuzana Norisová a tu vystřídá Valdemar Matuška. Tak příjemný poslech je 8.33.
2: Dobré ráno s Ivanou Víznerovou.

0: Písnička Valdemara Matušky s názvem Ráno pomalu končí. V 8 hodin a 40 a půl minuty na 8:45 chystáme podrobnou předpověď počasí s meteorologem. Teď ale naše reportáž. Dělníci pokračují v rekonstrukci brány Matky Boží. Na jedné z nejvýraznějších jihlavských dominant právě teď dokončují novou elektroinstalaci a začínají s kompletní opravou ochozu věže. Český rozhlas měl jako jediný možnost podívat se přímo na staveniště.
1: Z těch nových interiérů tady samozřejmě neuvidíte nic. Je to ve stavu, že se vlastně udělaly ty bourací práce a to jak vevnitř, tak vlastně na té fasádě, kde se to vyškrábalo a postupně se začíná stavět. No.
2: S primátorem Jihlavy Petrem Ryškou z ODS vstupujeme po dřevěných schodech nahoru na věž brány Matky Boží. Dělníci ji postupně rekonstruují už od začátku jara. Dobrý
1: den. No tak tady vlastně se bude dělat celá nová ta podlaha, vlastně, že, která tady vidíte ty železné traverzy, na kterých to bude potom sedět. Beton, ne normální betonový výstuž, železobetonová výstuž tady bude.
2: Přichází Michal Horňák, vedoucí odboru rozvoje města.
3: Ten strop je v podstatě nejnamahavější část brány vzhledem k povětrnostním vlivům. Momentálně probíhá vázání armovacích částí toho stropu. Poté vylití betonem, beton by měl zhrát 28 dní, takže dejme tomu do půlky srpna, určitě se tady na tom bude pracovat.
2: Tak já jdu asi nahoru.
3: Jo, jo.
4: Asi půjčíme vestu.
3: Jo, půjčím
2: jo. Jo, děkuju. Jsme na horním ochozu věže.
1: Všechny tady ty prvky, tam vidíte třeba jo, ta koule praskla, ono jak se to musí buď to jenom opravit, nebo sundat, přidělat znova. Takže celý tady vlastně to vrchní patro, tady to cimbuří, tak bude opravený.
2: Brána je od začátku června zahalena pod plachtou, na které je jihlavská dominanta vyobrazena. Město do ní investovalo asi 200 tisíc korun.
1: Tady akorát je to ten bonus, že pro návštěvníky Jihlavy tady není jenom lešení, který je zakryto bílou plachtou, ale vlastně je tam i ten symbol.
2: Kompletní oprava památky má být dokončena v listopadu. Z Jihlavy Magdaléna Machová, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Jihlavsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Máme už téměř minutu po 8:45. Posloucháte čtvrteční Dobré ráno Českého rozhlasu Vysočina. Touto dobou si vždycky povídáme s meteorology.
1: Počasí.
0: Dnes konkrétně s Bárou Kučerovou. Hezké ráno přeji.
2: Pěkné ráno.
0: Jak to vypadá v kraji Vysočina? To úplně časné ráno bylo takové hodně zamračené.
2: Ano, ráno bylo většinou, jak jste říkala, zatažené nebo skoro zatažené, teď už té oblačnosti ubývá, ona se rozpouští a zároveň odchází směrem k jihu a teploty se teď nejčastěji pohybují mezi 15 a 18 stupni Celsia.
0: Bude čtvrteční den slunečný?
2: Měl by být většinou slunečný, protože by mělo být většinou polojasno, případně i skoro jasno. Na severovýchodě kraje může zůstat nebo se znovu udělat zpět i oblačno a k večeru se oblačnost, pokud nějaká bude, tak se bude rozpouštět. Dnešní maximální teploty očekáváme mezi 23 a 26 stupni Celsia a k tomu bude vát mírný nebo čerstvý severozápadní až severní vítr s rychlostmi do 30 km v hodině, ale někde i s nárazy kolem 55 km v hodině a ten vítr by měl večer slábnout.
0: Takže dnes tady slunečno, ale poměrně dost větrno, teploty do 26 stupňů. To máme čtvrtek. Jaký bude pátek a víkend?
2: A v noc páteční nebo noc na pátek bude většinou s málo oblačností, případně s žádnou, poměrně chladné ráno 12 až 9 stupňů, v údolích lokálně i kolem 8 a zítra bude převážně zpočátku málo oblačnosti, přes den pak postupně polojasno, odpoledne až oblačno a to hlavně opět na severovýchodě kraje. Večer oblačnost opět bude ubývat, zítřejší maximální teploty 24 až 27 stupňů Celsia a zítra by měl vát mírný severozápadní až severní vítr s rychlostmi asi do 25 km v hodině.
0: Pátek o jeden stupeň více než ve čtvrtek. Bude ten trend oteplování pokračovat na víkend?
2: Ano, zatím to tak vypadá. Sobotní maxima očekáváme mezi 24 a 28 stupni Celsia, nedělní pak mezi 25 a 29 stupni. A sobota by měla být jasná nebo polojasná odpoledne a večer občas i oblačná. A neděle pak sice v noci převážně jasná, ale už během noci bude oblačnosti přibývat a během dne by pak mělo být spíše oblačno a večer zas má potenciál ta oblačnost se trošku rozpustit.
0: Čekáme i nějaké srážky v nejbližších dnech?
2: V těch nejbližších dnech zatím se zdá, že bez srážek a ten výhled na další dny zatím nevypadá nějak výrazně příznivěji z hlediska srážkových úhrnů.
0: Tak začíná suché období, to říkala Bára Kučerová. Děkujeme za předpověď a přejeme krásný čtvrteční den. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Už víme, jak v nejbližších dnech bude na Českém rozhlase Vysočina. Teď do 9. hodiny bude znít hudba, vystřídaná jen vtipem Jardy Hypochondra. Po 9. už se od mikrofonu ozve kolega Joža Kolář. S přáním krásného dne se loučí a zítra v 5 ráno se na vaši společnost opět těší Ivana Víznerová.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
4: a Petr Kostka.

0: Lado, řekni fór.
1: Tak tady mám jeden takovej veselej. Pán má papouška a ten mluví strašně sprostě. Tak ho jednou takhle zatrezdá na chvíli do mrazáku. Když otevře mrazák, papoušek na něj kouká a říká:
2: omlouvám se za své nevhodné chování. Už se to nebude opakovat. Mám jen jednu otázku. Co udělalo tady to kuře vedle mě?
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

0: Celý den pro vás sledujeme situaci na silnicích. Aktuální informace přináší Zelená vlna. Jejím zpravodajem se můžete stát i vy. Ať už na cestách zaznamenáte jakékoliv komplikace, varujte ostatní. Volejte bezplatnou linku 800 553 553. Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: Devět hodin.
0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Ve Švýcarsku zemřel český horolezec. Držitelka Oscara, francouzská herečka Juliette Binocheová, přijíždí na Karlovarský festival. Venezuela požádala Londýn, aby jí kvůli zemětřesení vrátil zlato uložené v Británii. A bude většinou slunečno, teploty do 26 stupňů. Na řadě jsou zprávy, s nimi je tu Jakub Diviš. Na švýcarské hoře Liskam zahynul český horolezec, informovala o tom policie v kantonu Valais. 34-letého Čecha zabil skalní sesuv ve výšce přibližně 4300 metrů. Na místo nehody dorazily záchranné složky i s vrtulníkem. Oživit se horolezce ale nepodařilo. Smrtí se teď bude zabývat i státní zastupitelství. Na tisících třešní podél cest teď na Vysočině dozrává ovoce. Celkem je u krajských silnic přibližně 200 tisíc stromů, polovina z nich ovocných. Lidé je můžou sami očesat, potřebují k tomu ale povolení správce silnice. Bez něj je trhání ovoce ze stromu přestupkem, upozorňuje výrobní náměstek krajské správy a údržby silnic Martin Jakubec.
2: Pokud někdo chce si třešně, švestky, hrušky okolo silnic očesat, pozbírat, tak nejlepší je zajet na konkrétní cestmistrovství. Máme nějaký daný ceny za stromy podle typu ovoce. Myslím, že jablko je za strom 30 korun, hruška za 50, třešeně za 30.
1: V Karlových Varech je francouzská herečka, držitelka Oscara, Césara a 4 evropských filmových cen Juliette Binocheová. Diváci ji znají například z filmu Čokoláda nebo Anglický pacient. Why you set the tablet to keep me alive?
3: Because I'm a nurse. Role zdravotní sestry ve filmu Anglický pacient Binocheové vynesla Oscara. Film vedle toho pozbíral dalších 8 sošek. Vstup do světové kinematografie ale herečce přinesla adaptace jiného románu, a to českého. Na konci 80. let si zahrála jednu z ústředních rolí ve snímku Nesnesitelná lehkost bytí, postavu Terezy. Binocheová na festivalu uvede 3 filmy, Věrná kopie, V nás a 3 barvy modrá. Na závěr festivalu převezme křišťálový glóbus. Z Karlových Varů Lucie Pávová, Český rozhlas.
1: Venezuela žádá Británii o navrácení zlata v přepočtu za 20,5 miliardy korun, které je uložené v britské centrální bance. Chce ho použít na obnovu země po ničivém zemětřesení z konce června. Spor o zlaté rezervy uložené v Londýně trvá od roku 2018. Britská centrální banka tehdy odmítla vyhovět žádosti o jejich vydání, kterou vznesla vláda někdejšího venezuelského prezidenta Nicolase Madura. Sport. Dvě české tenistky čeká semifinále Wimbledonu. Linda Nosková si o finále Grand Slamu zahraje poprvé. V Londýně nastoupí proti Ukrajince Kostěkové. Před ní se na Central Courtu po 14:30 odpoledne představí Karolína Muchová proti Američance Goffové. Noskovou těší, jak úspěšné Češky na turnaji jsou?
4: Vždycky, když se vidíme, já myslím, že máme na sobě štěstí, že máme tak nějak ty tréninky pořád okolo sebe, takže se vidíme vlastně na tréninkových kurtech, tak se vždycky pogratulujeme a jako samozřejmě přeju se. Je to super holka, takže český finále bych si přála co nejvíc. Počasí.
1: V Třebíči a ve Velkém Meziříčí naměříte 16 stupňů, v Telči 15. Čeká nás jasný nebo polojasný den, na severovýchodě kraje bude místy oblačno a foukat bude čerstvý severní vítr. No a teplotní maxima ta dnes dosáhnou 23 až 26 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Požár nákladního vozidla máme hlášený mezi Kralicemi nad Oslavou a Náměští nad Oslavou, tak tam dejte velký pozor. No a mezi Osovou Bytýškou a Ořechovem na Žďársku se střetlo osobní auto s nákladním. Tolik doprava.
0: Zelená vlna Známe lepší cestu.
5: Je krátce po 9. hodině a já vám všem od mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina přeji příjemné a pohodové čtvrteční dopoledne. Bylinka, dobromysl obecná, roste na mnoha zahrádkách a používá se k vaření. Víte ale, že se z ní dělá také chutný sirup? Recept na něj od Dáši Kubíkové nás na všem vysílání čeká za chvíli.
0: Dobré dopoledne s Jožou Kolářem.
5: A samo sebou v dopoledním vysílání nesmí a nebude chybět ani muzika. Písničky, které nestárnou, tak to je náš podtitul a myslím si, že hrdě můžeme označit i tento song tímto přívlastkem. Petr Rzek. Oči s

0: Daně a písnička Only Time v dopoledním vysílání Českého rozhlasu Vysočina. Teď vám budu dělat trošku chutě.
1: Dobroty Dáši Kubíkové.
0: Sladké letní osvěžení i nápoj pro lepší náladu. Tak můžeme říkat sirupu z dobromysly, který se dá velmi lehce udělat i doma. Pokud tedy máte záhonky tak přerostlé touto bylinou, jako naše kolegyně Dáša Kubíková.
2: Bylinka, která je pod názvem oregano známá z italské kuchyně, je známá i u nás. Sypeme ji sušenou na pizzu a do těstovin. V našich krajích se ale užívá i jinak. Už podle názvu dobromysl obecná je zřejmé, že si lidé vždycky spojovali se zlepšením nálady a vařili ze sušené dobromysly čaje. V Jaroměřicích nad Rokytnou se klienti denního centra Barevný svět starají o bylinkovou zahrádku a vyrábějí z dobromysly také lahodný sirup. Jak na něj jsem se ptala klienta Jakuba a asistentky paní Ireny.
3: Tu musíte nastíhat ty bylinky, máme to takhle do vody a dva dní. A máte to?
4: Převařenou vodu, nechat dva dny vyluhovat v lednici, potom scedit a ten výluh namíchat s cukrem, převařit trošičku a zavíčkovat do sklenic. Když to víčko neotevřete, tak vám vydrží třeba rok.
2: Na sirup potřebujeme očištěný velký svazek dobromysly, který nastříháme a přelijeme převařenou vodou. Na 50 gramů bylinky má být litr vody a po dvoudenním louhování v lednici a předsezení přes plátínko přidáme ještě kilo cukru. Krátce převaříme a ještě horký sirup nalijeme do předem připravených, čistých a suchých lahví. Zavíčkujeme a sirup můžeme uskladnit v tmavé spíšce a nebo rovnou začít pít. Tak na zdraví!
1: Dobroty Dáši Kubíkové najdete i na našem webu vysočina.rozhlas.cz.

0: Víc nehledám, zpíval Pavel Bobek v dopoledním vysílání Českého rozhlasu Vysočina. Ceny povinného ručení za vozidla v Česku jsou teď na historických maximech. Například podle indexu společnosti Broker Consulting zaplatí majitelé průměrného rodinného vozu asi 7,5 tisíce korun ročně. Více řekneme za chvíli.
1: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Nakolik vás vyjde povinné ručení? Společnost Broker Consulting u oblíbeného rodinného vozu Škoda Octavia modelově spočítala, že majitelé zaplatí v průměru něco přes 7,5 tisíc korun ročně. Nejdražší jsou smlouvy v Praze, nejlevnější v menších městech. Každopádně platí, že aktuální ceny jsou na historických maximech.
1: Dlouhodobě opravdu se potvrzuje, že povinné ručení prostě zdražuje. Ten nárůst opravdu za poslední 6 let je bezmála, nebo v některých samozřejmě.

0: samozřejmě regionech je to i víc, ale je to okolo 1000 korun.
1: Říká analytik Broker Consulting Martin Novák s tím, že v květnu 2020 stálo povinné ručení v průměru 6,5 tisíce korun. Podle pojišťoven smlouvy zdražují kvůli rostoucím nákladům na opravy vozidel. Jan Marek za Generali Českou pojišťovnu říká.
2: Zejména postupný růst cen náhradních dílů, práce v servisech, latírnických materiálů, půjčovného náhradních vozidel a významný je také růst nároku těch, kteří při nehodě utrpí škody na svém zdraví.
1: Existuje několik možností, jak si vyjednat výhodnější smlouvu. Firmy sahají častěji po produktu flotilového pojištění. Víc aut najednou dokáže v některých případech zajistit slevu. Třeba Česká podnikatelská pojišťovna nabízí podobný produkt i pro fyzické osoby. Mluvčí ČPP Adéla Janů říká, že o něj může zažádat fyzická osoba s 5 a více vozidly.
3: Výhodou je jedna skupinová pojistná smlouva, hromadná platba nebo přihlašování a odhlašování vozidel, pokud se vozidla ve flotile mění.
1: Na flotilovém pojištění se dá podle Nováka z Broker Consulting ušetřit i několik procent. Podle Janů z ČPP je ale hlavní výhodou snadnější správa plateb. Češi hledají i jiné cesty. Například využívají internetové srovnávače a rok co rok mění pojišťovnu podle toho, kde jim smlouva vyjde nejvýhodněji. Karel Šultes ze skupiny Klik.cz potvrzuje, že jim meziročně vzrostl počet klientů. V prvním pololetí jich bylo 145 tisíc.
4: Klient může v průměru ušetřit přibližně 25% na své pojistce, což bývá od 2 až do 3,5 tisíc korun.
1: Výhodná nabídka ale často platí jenom po omezenou dobu a například po roce pojišťovna cenu výrazně zvýší. Celý proces se změnou pojišťovny pak musí klient opakovat. Rozdíl v ceně pojištění u staré a nové pojišťovny může souviset i s naceněním vozu, vysvětluje Martin Novák.
0: Pro příklad, pokud si pojistíte auto za 400 tisíc korun, tak prostě pojišťovna vychází z toho, že i za rok to auto má hodnotu 400 tisíc korun. No, ale to bohužel u automobilů rozhodně není pravda.
1: Ještě viditelnější to je, když má klient kromě povinného ručení i havarijní pojištění. Potom už pojistné částky jdou do desítek tisíc korun. Třeba podle portálu toppojištění.cz se vyplatí především u vozů, které nejsou starší než 6 let. Dominik Hron, Český rozhlas.

0: Roman Deky, ke dnešnímu dopoledni určitě potěší, co říkáte. Marie McKee, Show Me Heaven v 9 hodin 28 minut. Za chvíli nás čeká další hudba, obyčejná slůvka v podání Lenky Filipové, ale teď Miroslav Marek, který v pořadu bejvávalo, poradí osvědčené rady, jak najít ztracené věci.
1: Bejvávalo.
2: O tom, jak podle starých rad ztracenou věc nalézti. Možností měli lidé kdysi několik. Nejčastěji se ovšem obraceli na svatého Antoníčka. Svatý Antonín Paduánský jest totiž patronem ztracených věcí a lidé se k němu často modlívali a prosili, aby jim pomohl najít to, co hledali. Zvlášť bylo-li to důležité. Taková modlitba mohla znít třeba takhle. Moře klesne, pouta spadnou, Antonín ti najde zas, co si ztratil a co hledáš celý den a celý svůj čas. Neštěstí a bída zmizí a ty najdeš v světě ráj. To ti hlásá město cizí, padovánský celý kraj. A jiný starodávný návod. Kdo hledaje něco, nemůžeš to naleznouti. Nasyp trochu soli na kamna rozhavená. Věc ta pak se jisto jistě tobě zjeví. No, kdyby to bylo takhle jednoduché. Ale za druhé, zas mnozí už dneska nemáme ta kamna. A do třetice. Ve starých textech se píše, když něco hledáte a nemůžete najíti, jest to znamení, že sám ďábel vás ku hříchu vede. Jak to? On totiž chce, abyste při nejmenším sprostě nadávali. A to jest hřích. V dobové knize z času našich pradědů se o tom píše. Hledá-li někdo nějakou věc a nemůže ji nalézti, nemá se zlobiti nebo dokonce klíti, nýbrž zanechati hledání, ježto si čert udělal ze ztracené věci schránku, aby člověka ponoukal ke hříchu. Ztracená věc se časem sama objeví. No a zítra o 7 bratřích.

0: Jindra Malík, Lenka Filipová, obyčejná slůvka, 9 hodin, 34,5 minuty, to je aktuální čas a vy posloucháte čtvrteční dopolední vysílání Českého rozhlasu Vysočina. Za chvíli se v minutě pro zdraví podíváme na záněty mandlí, které by nám mohly hrozit, když střídáme teplé počasí a pak si dáme třeba na ty mandle studeného nanuka nebo zmrzlinu, nebo je to jinak. To všechno se dozvíte, no a ve 9:45 se přihlásí další část zámeckého léta. Jože Kolář vám přeje příjemné a pohodové dopoledne a jsem rád, že jste s námi.
1: Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina.

0: Ještě než se přihlásí pravidelná minuta pro zdraví, pojďme se s Jakubem Divišem podívat na silnice.
1: Zelená vlna Vysočina.
2: Hezké dopoledne, silnice 23 z náměště nad Oslavou směrem na Rosice u Brna je dočasně uzavřená u obce Kralice nad Oslavou. Před 9 hodinou tam vzplálo nákladní vozidlo a záchranné složky teď požár hasí. Zkuste objet přes Jinošov. Ještě jednou, silnice 23 u Kralice nad Oslavou je neprůjezdná.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Minuta pro zdraví.
3: V létě jsou časté přechody z tepla do zimy a naopak, a s tím souvisí často záněty mandlí. Dá se tomu nějak předcházet?
4: Zánětly mandlí, angíny se mohou objevit v souvislosti se změnami teplot a uměle vytvořeným chladným prostředím. Klimatizace nastavená na příliš nízké teploty. Problém tvoří už klimatizace tím, že vysušuje vzduch a sliznice a nevyčištěný filtr může být zdrojem infekce a zátěž pro tělo způsobují ty změny teplot během krátké chvilky. Prevence je potom logická. Pokud používáte klimatizaci, nastavte si alespoň zpočátku jenom o pár stupňů nižší než je venku, aby ten rozdíl nebyl tak velký.
1: Minutu pro zdraví pro vás připravila doktorka Irena Zimenová. Věnujte denně minutu svému zdraví. Může vám prodloužit život o celé roky. Český rozhlas Vysočina

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zámecké léto.
1: Pěkný a krásný čtvrtek 9. července vám od mikrofonu teď přeje Pavel Kudrna. Říká se, že čtvrtek je skoro pátek a pátek je malý víkend. Proč to říkám? No protože je nejvyšší čas začít plánovat aktivity na víkend. Teď nechme práci stranou, mám na mysli, řekněme, tu volnou relaxační část. Kam se vydat? No my vám dáváme tipy. Spousty zámků jsme už nabídli, navštívili. Prozradili jsme spousty zajímavostí, no a další návštěvy jsou před námi. Kam se dnes vydáme, tak to už nechám na našem průvodci nesoutěžní části zámeckého léta Františku Kinském.
0: Zámecké léto.
2: Dnes bych vám rád představil krásný a méně známý empírový zámek na Prostějovsku, Čechy pod Kosířem. Je spjat se šlechtickým rodem Silva Taruka. Tuto hraběcí rodinu tam navštěvoval slavný malíř Josef Mánes. Více nám už prozradí Aleš Spurný.
3: S kastelánem zámku v Čechách pod Kosířem a Martinem Váňou jsme vstoupili do historické expozice, která připomíná pány, kteří dlouho obývali prostory tohoto zámku.
4: Byl to rod Silva Taruka, do Habsburské monarchie přišel na přelomu 17. a 18. století z Portugalska. Tento zámek zakoupil v dobách Marie Terezie Emanuel Silva Taruka, což byl člověk, který byl Marie Terezii velmi blízký. Zachovala se nám bohatá korespondence. Takže on pro tu středoevropskou větev chtěl najít nějaké nové rodové sídlo. A to ke konci života právě vybral zde u nás v předhůří Drahanské vrchoviny, nebo chcete-li ještě na Hané v Čechách pod Kosířem.
3: Rod se tady významně etabloval.
4: Přesně tak. Od dob Marie Terezie zde Silva Tarukové žili a působili až do druhé světové války. Byli mecenáši jedno z nejslavnějších českých malířů Josefa Mánesa, který zde s přestávkami pobýval zhruba 20 let svého života. V Čechách po sobě zanechali také monumentální nádherné dílo, které je na seznamu památek UNESCO v podobě Průhonického parku.
3: Silva Tarukové měli i politickou moc.
4: Primárně právě v dobách Marie Terezie, kdy zakladatel tady té rakouské linie Emanuel Silva Taruka zastával velké množství funkcí, například byl místodržícím rakouského Nizozemí, což je přibližně dnešní Belgie, nebo také například jednu dobu byl stavbyvedoucím Schönbrunnu, nového panovnického sídla Habsburku u Vídně. Historická expozice zámku je zaměřena primárně na přelom 19. a 20. století, kdy zde žil asi poslední významný Silva Taruka, František Josef II., který zde ale jako dítě Josefa Mánesa zažil. Ve svých denících na něho nespomíná úplně s láskou. Na druhou stranu je zapotřebí zmínit, že se jim posmrtně Silva Tarukům odvděčil, neboť po pozemkové reformě, po vzniku republiky Silva Tarukové velmi radikálně schudli, hrozil jim bankrot a mimo jiné rozprodej Mánesových děl dokázali tady tuto neutěšenou finanční situaci odvrátit.
3: Prošli jsme několika komnatami, které nám připomínaly život šlechticů na přelomu 19. a 20. století. Teď stojíme ve velkém sále, za kterým se nachází knihovna, do níž nahlížíme.
4: Přesně tak, velký sál je hlavně reprezentativní prostora našeho zámku, až na jednu výjimku vyzdobena originálními díly Josefa Mánesa. Pro letošní rok bych zvláště vypíchl zápůjčku z Národní galerie obrazu Josefíny, který nám sem byl zapůjčený na celou letní část sezóny až do poloviny září.
3: Jsme v krásném letním dni v zámeckém parku. Tenhle ten velký sál propojuje právě zámek s tím krajinářským výtvorem Silva Taruků. No a my se tu na zámku můžeme čas od času setkat i se zmíněnými potomky šlechticů.
4: Ta hlavní linie Silva Taruků do dnešní doby užívající tady tento titul hrabat Silva Taruka, tak ti žijí v Ibrze na jihu Německa a spolupracujeme s nimi například nedávno v souvislosti s pořízením dřevěných veslic, které budou půjčované na nově revitalizovaném velkém rybníku.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Čechy pod Kosířem si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Tak Tak to slyšíte, další zajímavý tip, ano, anebo to vidíte na zmiňovaných webových stránkách, podívejte se, tam spousta krásných fotografií. No, František Kinský nás pozval tedy na zámek, já vás zvu k soutěži, už jenom minuty zbývají do soutěže, 731 800 900, to je naše telefonní číslo, pokud ho teď vytáčíte, tak tam je obsazeno, protože ta počítačová stránka je vypnutá, to proto, abyste všichni mohli začít stejně telefonovat. Tak se do toho dejte. Pikniková deka, ponožky, termoska, batoh, brýle, všechno už je připraveno. I dnešní výherce, věřím, že bude, se dostane do zítřejšího slosování o návštěvu, o prohlídku zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí. No ani nemusím zmiňovat, co už myslím je jasné, že všichni za ty dva měsíce, kteří vyhrají ty naše malé ceny, tak postupují do losování o tři zámecké víkendové pobyty. Držím vám palce.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Ano, my také cestujeme nejenom v našich víkendových výletech, teď v průběhu prázdnin v zámeckém létě, to je vždycky sobota, neděle mezi 13. a 14. hodinou. No a teď soutěžíme také celé prázdniny, celý červenec, srpen, taky kousíček června tam byl, vždycky v 9.45. Já teď prosím taková malinko vítka, pokud soutěžíte, nemůžete nám volat z nákladňáku, z bagru, z traktoru, kde není slyšet vlastního slova. A pokud nám voláte, tak prosím pěkně, už byste měli vědět, odkud a ne lovit adresu, kam budete chtít poslat případnou výhru a vymýšlet nejrůznější, jak říká kamarádka Brejkule, tak tolik teď naše technické okénko. A už zdravím paní Marii, která byla třetí. Dobrý den, paní Marie.
1: Ano.
0: Já vás zdravím, dobrý den. Prosím vás, já jsem se trošku rozveselil, protože vy jste mi nadiktovala, že bydlíte v obci Niva. Já jsem se ptal, zda je to ten sýr, a vy jste přikývla, že ano. Kde je Niva? Já jsem o tom nikdy neslyšel.
1: Niva na Drahanské vrchovině.
0: A nějaký zámek nejbližší taky teď rychle se neorientuji.
1: Plumlov,
0: tak to už se orientuji.
1: Plumlov.
0: Tak jo, paní Marie, soutěžní otázka na vás je připravena. Doufám, že jste poslouchala ten příspěvek, takže máte šanci vyhrát náš zámecký cestovatelský balíček, postoupit do zítřejšího losování, ale teď budu chtít správnou odpověď. Ptám se, obrazy jakého autora můžete vidět ve velkém sále zámku v Čechách pod Kosířem? Za A. Alfonse Muchy, za B. Josefa Mánesa, anebo za C. Antonína Slavíčka?
1: Josefa Mánesa.
0: Čili za B. Mám dát Bčko.
1: Ano.
0: Naprosto přesně, určila jste správně. Tak vám gratuluju, držím palce do zítřejšího losování. Dnešní výhru máte, jak se říká, v kapse. Niva čeká na poštovního doručovatele a brzy přijde. Mějte se moc pěkně a zdravím, naschledanou.
1: Ano, děkuji vám moc.
0: A Niva,
1: tak, den.
0: Tak jsme si dali Nivu k svačině v tuhletu chvíli. Zítra si dáme zámek Dačice. Mějte se moc pěkně a Pavel Kudrna se na vás těší.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Vysoká škola v Jihlavě se otevřela i žákům základních škol. Povinné ručení v Česku dál zdražuje kvůli vyšším nákladům na opravy aut. Tropická bouře Majsak na jihu Číny zabila na 40 lidí. A bude většinou slunečno, teploty do 26 stupňů. Zprávy nabízí Jakub Diviš. Dětskou univerzitu vůbec poprvé pořádá Vysoká škola polytechnická v Jihlavě. Na 4 dny přijala 20 žáků základních škol, kteří si můžou vyzkoušet vysokoškolské studium. S lektory mají naplánovaný program až do pátku.
2: Přemýšlím o tom, že bych to, já chci být zdravotní sestra, takže rozhodně chci jako tady být a studovat.
3: Žačka Alena má za sebou sice zatím teprve 7. třídu základní školy, o vysokoškolském studiu už ale uvažuje. I když ji zajímá hlavně zdravotnictví, podle mluvčí Vysoké školy polytechnické Martiny Tomšů si vyzkouší vše.
4: Vyzkouší si řadu aktivit z oblasti techniky, ekonomiky, sociální práce i zdravotnictví.
3: 4denní program pro žáky základních škol končí na Vysoké škole slavnostní promocí. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
0: Ceny povinného ručení v Česku jsou na historických maximech. Majitelé průměrného rodinného vozu zaplatí zhruba 7,5 tisíce korun ročně, o tisícovku víc než před 6 lety. Na modelovém příkladu to uvádí společnost Broker Consulting a zdražování potvrzují i pojišťovny, například Allianz, Česká podnikatelská pojišťovna nebo Generali Česká pojišťovna. Podle jejího mluvčího Jana Marka za to můžou rostoucí náklady na opravu vozidel.
5: Zejména postupný růst cen náhradních dílů, práce v servisech, latírnických materiálů, půjčovného náhradních vozidel a významný je také růst nároku těch, kteří při nehodě utrpí škody na svém zdraví.
0: Kvůli tropické bouři Majsak na jihu Číny zemřelo téměř 40 lidí. Většina obětí je spojena s protrženou přehradou ve městě Nanjing, kde úřady hlásí nejméně 26 obětí. Město kvůli povodním vyhlásilo nejvyšší stupeň pohotovosti. Zpravodajský server CGTN informoval, že povodně zničili taky chovnou hadí farmu v Hengchou, odkud plazy unikly. Mezi oběťmi je tak i žena, která zemřela kvůli hadímu uštknutí. Přívalové deště v oblasti poškodily téměř 13 000 hektarů zemědělské půdy. Sport. Ženská volejbalová reprezentace vstoupila do turnaje Ligy národů v Bělehradě prohrou s Německem 1-3 na sety. Vzdálil se jí tak i šance na postup do play-off. Blokařka Ela Kousalínia popsala průběh utkání i se velkou arénou, která ale byla z málo diváky.
6: Jo, je hezká, je super, je obrovská, ale není tady moc lidí, tak je trošku ticho. Začalo to super, my jsme pak asi trošičku polevili a Němky získali obrovský sebevědomí, začaly tlačit na servisu a měli pak tu hru mnohem lehčí.
0: Dnes odpoledne nastoupí volejbalistky proti Nizozemsku. Počasí. 17 stupňů teď naměříte třeba v Černovicích, v Jihlavě nebo v Telči, ve Žďáře nad Sázavou nebo v Přibyslavi 16. Čeká nás jasný nebo polojasný den, na severovýchodě kraje bude místy oblačno a bude foukat čerstvý severní vítr. No a teplotní maxima ta dnes dosáhnou 23 až 26 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Silnice 23 z náměště nad Oslavou směrem na Rosice u Brna je dočasně uzavřená u obce Kralice nad Oslavou. Před 9. hodinou tam vzplálo nákladní auto a záchranné složky požár hasí. A v Hořebníku v Panské ulici havarovalo nákladní auto a kyvadlově projedete. No a silný provoz čekejte taky na D1 před Brnem, teď zhruba od Domašova, kilometr 170.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: A krátce po 10. hodině vám přeji příjemné a pohodové dopoledne od mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina. Za chvíli nás čeká pravidelný příběh z Vysočiny a v tom dnešním budeme destilovat levanduly. Co z toho bude? Poslouchejte a dozvíte se to.
1: Dobré dopoledne s Jožou Kolářem.
7: A samozřejmě ani po 10. hodině nechybí skvělá muzika. Pokaždé zpívá Karel Gott.

0: Máte rádi vůni levandule? U jedné chalupy v Dolním Smrčném na Jihlavsku jsme objevili celé políčko a kousek od něj místnost s destilačním zařízením. Jak to jde dohromady? Vydali jsme se to zjistit.
1: Příběhy z Vysočiny. O místech, lidech a událostech z kraje, kde žijeme.
2: Na voňavém levandulovém políčku stojím s Petrou Švaříčkovou. Vy se teď chystáte česat, stříhat levanduly?
3: Stříhat.
2: Máte takový velký koš a když se podívám dovnitř, tak tam máte zahradnické nůžky, srp a dokonce i elektrickou nějakou pilu.
3: To je akú stříhač. Je to nejefektivnější, nejrychlejší.
2: Vy levanduly destilujete. Kořalka z toho nebude.
3: Kořalka úplně ne. Dělám něco trošku voňavějšího.
2: Hydroláty. A teď mi popište, co je to. Hydrolát.
3: Voná vodička.
2: Je to voňavka lehká, může se to představit jako toaletní vodu třeba?
3: Ano, na osvěžení, buď to jako parfém, anebo to má spoustu dalšího využití. Já tady mám teda levanduli lékařskou, je to konkrétně odrůda manstít.
2: Kdy je dobré levanduli stříhat?
3: Když já to chci destilovat, aby měl nějakou tu hloubku účinek na to tělo, tak se snažím, aby ta levandule byla nakvetla tak z 30-60%. Tehdy se říká, že má největší sílu, vůni, nejsvěží.
2: Když chci něco destilovat, tak by to mělo mít v sobě něco tekutého, šťavnatého a ta levandule je suchá.
3: No ona v sobě má vlastně nějakou tu vodičku.
2: Silici.
3: Kterou pouští potom skrz tu destilaci, protože do té kolony se lije voda.
2: Co budete brát? Jenom čistě to květenství?
3: Vezmu celý stonek. I v tom stonku jsou ty silice, které se uvolňují při té destilaci.
2: Tak pojďme na to. To chcete dnes pokosit celé to své políčko?
3: Vyberu takový ty nejrozkvětlejší keřiky. Ono taky trvá ta destilace tak 2-3 hodinky potom, takže by mi tam ta levandulka ležela a potom by nebyla teda čerstvá.
2: Tady ve třetím řádku jsou i nejvyšší, nejhustší a nejvíc kvítku. To jde krásně. Máme plný košík levandule. Tady máte svou dílničku. To měděné, to je vaše destilační kolona.
3: 10-litrová jsem si ji nechala dovést přímo z Portugalska, kde to vyrábí. Je to vlastně ručně vyráběný. Teď to napěchuju.
2: Ta pára půjde přes tu levanduli a tam nám to bude tou trubkou skapávat.
3: Ano.
2: Máme nacpáno. Sestavíme kolonu. Nalejeme vodu do kotlíku. Musí být plný ten kotlík?
3: Do 2/3.
2: Je potřeba jen připojit chladič.
3: Tam teče stále ta studená voda.
2: Máme sestaveno. To jsem zvědavá, jaký bude proud toho hydrolátu.
3: Kapka za vteřinu.
2: Začala stoupat pára a když se podívám do toho malého skleněného demijohnu, tak už to kapé. K čemu je dobré používat levandulový hydrolát?
3: Na tonizaci pleti, když si člověk umyje obličej ráno, večer, tak si ho přešplíknout potom na takové osvěžení během dne, když je horko.
2: A napadá mě i stříknout na polštář nebo do místnosti.
3: Přesně tak. Já ho třeba používám i do pračky místo aviváže.
2: Levandule vonila už na políčku, ale teď si zkusím čichnout k tomu hydrolátu přímo. No a to je síla. Z Dolního Smrčného Irena Šarounová, Český rozhlas.
0: Petra Švaříčková podobným způsobem destiluje například i Mátuš Alvěj nebo Řebříček.
1: Léto na Vysočině s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Na Žďársku se nachází vesnice Bory. Možná ji ani neznáte, ale v letošním roce získala ocenění Přátelská obec rodinám i seniorům. Čím si Bory toto ocenění zasloužili, to jel zjistit náš regionální stopař Adela Zachová, která nás tam za pár minut vezme.
1: Příběhy z Vysočiny. Každý den pro vás naši reportéři sbírají příběhy z kraje, kde žijeme.
2: Před zkušeným sekerníkem nikdy nenazývejte části mlýnského kola prkínky. Pošle vás do kuchyně kraje Čnitlík. Každý kousek takového kola má totiž svůj odborný název. V Dašovském mlýně postavili z brusu nové kolo sekerníci otec a syn Mikiškové. A my vás v reportáži zavedeme přímo k procesu sestavení, než se náhonem spustí voda a mlýn začne klapat.
1: Příběhy, které byste měli slyšet. Příběhy z Vysočiny vysíláme každý den po 10. a 14. nebo v neděli po 9. hodině. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Kapela Holky, písnička pro mámu ve čtvrtečním dopoledním vysílání Českého rozhlasu Vysočina.
1: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
0: Bory na Žďársku slaví celostátní úspěch, patří totiž mezi nejlepší obce přátelské k rodinám a seniorům. Jak se obci povedlo získat tento titul, to nám teď řekne regionální stopař Adela Zachová, kterou právě teď vítám v našem vysílání. Hezké dopoledne.
2: Krásné dopoledne. Obec Bory dosáhla významného úspěchu a v dotačním programu Ministerstva práce a sociálních věcí Obec přátelská rodině a seniorům 2026 dosáhla 94 bodů ze 100 a díky tomu se zařadila mezi nejlépe hodnocené obce v České republice. A Bory soutěžily v kategorii obce do 800 obyvatel, získali tak 7. místo v celostátním pořadí. A tohohle výsledku dosáhly hlavně díky koncepčnímu přístupu k rodině a seniorům, politice, rozsahu komunitních aktivit nebo mezigenerační spolupráci. A občané Borů samozřejmě nechtějí usnout na vavřínech, jak se lidově říká, ale i nadále chtějí obec dál rozvíjet. A tedy na čem přesně stál a stojí tento celoroční projekt obce, to nám poví Michála Hudková, která se velmi aktivně podílela na zkvalitnění prostředí obce pro rodiny a seniory. A já už ji teď vítám v našem vysílání. Dobré dopoledne.
3: Dobrý den všem posluchačům. Hlavním cílem našeho projektu Obec přátelská rodině a seniorům je podporovat mezigenerační život v obci a vytvářet tak prostředí, kde se dobře žije nejenom rodinám s dětmi, ale i seniorům. A v našem případě projekt stojí na dvou základních pilířích. Tím prvním je samozřejmě podpora rodin s dětmi a seniorů prostřednictvím různých akcí, ať už vzdělávacích programů, tvořivých dílen, přívesnického tábora nebo dalších aktivit, které propojují všechny generace. A druhým, tím neméně důležitým pilířem, je ale i podpora našich spolků a dobrovolníků, protože komunitní život v obci nevzniká sám od sebe, ale stojí právě na dobrovolnících, kteří něco dělají ve svém volném čase. A právě díky této dotaci jim můžeme pořídit lepší vybavení, pomoc organizací, ale i programem akcí tak, aby se jim pracovalo dobře a rádi v tom pokračovali.
2: Já vám moc děkuju a přeju mnoho dalších úspěchů.
0: Adela Zachová, regionální stopař a také Michaela Hudková nám představili obec Bory na Žďársku, která získala titul Obec přátelská rodině i seniorům. Děkujeme a naslyšenou.
2: Díky, hezké dopoledne.
1: Regionální stopař.

0: Helena Vondráčková, její legendární hit s názvem Pátá 10 hodin, 37 minut, to je aktuální čas a já vám přeji od mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina pohodové čtvrteční dopoledne. Vitalita není jen otázkou věku, ale také každodenních návyků. Babské rady teď připomenou, proč pečovat o svaly, mozek i dobrou náladu.
1: Babské rady.
2: Jak si zachovat vitalitu? Klíčové je to, co jíte a jakou pohybovou aktivitu máte. Nabízím několik důležitých rad, kterých byste se podle odborníků měli držet. Změřte si obvod pasu, abyste věděli, kolik máte útrobního tuku. Zvyšte příjem bílkovin, jsou klíčem k udržení svalové hmoty. Do jídelníčku zařaďte ryby, skvělou volbou jsou sardinky. Doplňujte omega-3 a vitamin D, jsou zásadní pro mozek i naši imunitu. Posilujte, protože svalové hmoty s věkem přirozeně ubývá a její množství podporuje funkční metabolismus. Nevzdávejte se však ani běhu nebo každodenní chůze. I ty jsou pro organismus důležité. Podstatné je také dodržování pitného režimu v podobě vody a neslazených čajů i kvalitní spánek. Důležitou roli hraje také udržování aktivní mysli i sociálních vazeb, které vám přináší radost a společné zážitky.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: cestou na filmy, ale i k prohlídce města využívají návštěvníci filmových Karlových varů kola. Podle nich jde o nejrychlejší dopravu na festivalu. Půjčovny kol jsou u termálu, hotelu PUP, u městského divadla a ve stanovém městečku na Rolavě. Více řekneme v reportáži za malou chvíli.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Nejrychlejší doprava po centru Karlových Varů je podle návštěvníků filmového festivalu na kole. Nemusí se tísnit v autobuse nebo těžce hledat místa k zaparkování aut. Po městě jsou k dispozici 4 půjčovny kol u termálu, hotelu Pup, na divadelním náměstí a ve stanovém městečku na Rolavě. Nejčastěji lidé využívají kola k cestě do práce a hlavně, aby stihli promítání filmů.
1: Flotilu jsme lehce omladili, to znamená, máme tady novější kola. Poslední 2 roky zůstává plus minus stejná.
2: Popisuje nabídku festivalové půjčovny kol její vedoucí Honza.
1: Stále půl elektrokola, půl klasická kola.
2: Návštěvníci z Festival Pase mají zápůjčku zdarma.
1: Je to jak na elektrokolo, tak obyčejné kolo. První hodina půjčení je zdarma.
2: Kola tady na divadelním náměstí nakládáte do dodávky.
1: Lidé jezdí většinou ke kinosálům, to znamená, že najednou z jednoho stanoviště se nám prakticky všechny kola vypůjčují a převezou se na jedno stanoviště, tak zase vracíme zpátky, aby byly k dispozici. Momentálně vezu z divadelního náměstí k hotelu Termál.
2: Jedním z návštěvníků festivalu, který vrací elektrokolo, je Cornel.
3: Je to rychlejší než chůze a se s kolem mnohem lépe manipuluje. Jel jsem aktuálně z termálu, jsem si vypůjčil kolo. Jízda byla poměrně pěkná, jestli jen k tomu, že je teď dobrá doprava, tak jsem si to moc užil. To se bohužel dá říct o včerejšku, kdy to bylo opravdu hektické.
2: Kolo vrací i Eliška.
4: Je to tady trošku zmatečný, jak tady jezdí tolik kol a hodně aut, myslím si, že ty předpisy jsou teďka takový trošku na straně.
2: Že se jízda na kole nezapomíná, potvrzuje Martin.
5: Jako já jsem to použil někdy před 10 lety nebo před 15 a od teďka poprvé vlastně, takže mají i velký přilby na moji velkou hlavu, takže to spokojený.
2: Kromě sdílených kol můžou návštěvníci festivalu použít také rikšu. Na divadelním náměstí mi své služby nabídl řidič Roman.
6: Můžeme k termálu, můžeme k Pupu, nebo jezdíme takhle přes kolonádu a jezdíme od 11 do 11, takže 12 hodin takhle od dopoledna.
2: Kolik stojí jedna jízda?
6: To je zadarmo.
2: Musíte šlapat, je to všechno jenom vaše síla?
6: Není, ta rikša má vepředu na předním kole malý elektromotor, takže člověk teda sice jako pořád mákne, ale takový ty táhlý kopečky, ta tíha vzadu, jak sedí lidi, tak je vždycky hrozně poznat, tak to nám jako pomáhá hodně.
2: Majitelé Festival Pasu můžou také zdarma využít 3 festivalové linky městských autobusů. Z Karlových Varů, Václav Malý, Český rozhlas.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Ve Zlíně hoří sklad obuvy, na místě platí třetí stupeň poplachu ze 4. Bránu Matky Boží zakryla speciální plachta, rekonstrukce památky skončí v listopadu. Nemocnice mají v létě kvůli dovoleným méně dárců krve a bude většinou slunečno a teploty do 26 stupňů. Zprávy a Jakub Diviš, vítejte u nich. Hasiči zasahují u požáru výškové budovy ve Zlíně, platí tam třetí stupeň poplachu ze 4. Podle mluvčího zlínských hasičů Pavla Řezníčka je na místě zhruba 20 jednotek. Při požáru se zatím nikomu nic nestalo. Město doporučuje lidem v okolí nevětrat, dým se totiž šíří směrem do centra. Dělníci pokračují v rekonstrukci brány Matky Boží v Jihlavě. Teď je mimo jiné čeká betonování horního patra věže a oprava cimbuří. Rekonstrukce za zhruba 10 milionů korun má být hotová v listopadu. Do té doby bude historická dominanta zahalená pod speciální plachtou, pokračuje primátor města Petr Ryška z ODS.
2: Vlastně zakrytá by musela být, byť by byla zakrytá bílou plachtou, anebo může být zakrytá plachtou, na který je právě ta brána vyobrazená. Byť samozřejmě to vyobrazení něco stálo, tak si myslíme, že v té turistické sezóně to za to stojí.
0: Letní prázdniny znamenají pro transfuzní oddělení nejnáročnější období v roce. Nemocnice se proto před nimi snaží předzásobit dostatečným množstvím krve. Obvykle na tom pracují zhruba od května.
3: Kvůli dovoleným je v létě méně dárců krve a ani po jejich návratu není jisté, že budou moct zásoby okamžitě doplnit.
4: Po návratu z některých destinací je až půl roku odklad na darování krve.
3: Připomíná primářka transfuzního oddělení Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Daniela Dušková. Takto dlouhá stopka platí pro exotické země, jako je třeba Madagaskar, Nepál nebo všechny státy Jižní Ameriky.
5: Jsou to země, i které jsou v Evropě. Záleží na to, jaký je tam výskyt komárů například.
3: Doplňuje Vladislava Pražáková z fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Hlavně Středomoří, ale i dalších oblastí se totiž několik let týká sezóna západonilské horečky. Lidé by po návratu měli počkat měsíc, než krev půjdou darovat. Kristýna Vašíčková, Český rozhlas.
0: 4 lidé zemřeli při ruském raketovém útoku na Oděsu. 7 lidí je zraněných, informovala Oděská oblastní vojenská správa.
6: V Oděse se krátce po vyhlášení vzdušného poplachu ozvaly dvě silné exploze. Rusko použilo balistické střely zřejmě s kazetovou bojovou částí. Podle náčelníka oblastní vojenské správy Oleha Kypera zasáhly objekt infrastruktury a čerpací stanici, kde shořela osobní auta, nákladní vozidlo a linkový minibus. 2 ze 7 zraněných jsou v těžkém stavu, uvedl Kyper na sociálních sítích. Požár čerpací stanice hasiči uhasili až po několika hodinách. Z Oděse si Martin Dorazín, Český rozhlas.
1: Sport.
0: Fotbalisty Francie a Maroka čeká čtvrtfinále mistrovství světa. Utkání začne v Bostonu ve 22 hodin českého času. Trenér Francouzů Didier Deschamps mluví o Maroku jako o hodně náročném soupeři.
7: Potkali jsme Maroko před 4 lety v semifinále mistrovství světa. Je to taky tým, který se dostal do finále Poháru afrických národů. Nejsou tu náhodou. Bude to souboj dvou týmů, které hrají aktivně, s míčem, útočně. Budeme muset hrát opravdu dobře. Maroko má vysokou kvalitu.
0: Před 4 lety vyhrála v semifinále světového šampionátu v Kataru Francie nad Marokem 2-0.
1: Počasí.
0: Dnes nás čeká jasný nebo polojasný den, na severovýchodě kraje bude místy oblačno a bude foukat čerstvý severní vítr. No a teplotní maxima ta dnes dosáhnou 23 až 26 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Na dálnici D1 ve směru na Prahu na kilometru 146 stojí porouchaná dodávka s defektem v odstavném pruhu. Ve směru na Prahu potom ještě na kilometru 121 je v odstavném pruhu zase kamion, který píchnul. V Hořebníku v ulici Panská havarovalo nákladní auto a provoz je kyvadlový. Stále počítejte taky s uzavřenou silnicí mezi Náměští nad Oslavou a Kralicemi nad Oslavou. Po požáru nákladního auta je silnice neprůjezdná. A na silnici mezi Pelřimovem a Humpolcem u obce Velká Velký Rybník se střetla dvě osobní auta. Podle Národní dopravní informační centrály by to mělo být ještě před zúžením, ale pokud místem projíždějíte, budeme rádi, pokud nám o situaci dáte vědět na čísle 800 553 553.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: Krátce po 11. hodině vám přeji příjemné a pohodové dopoledne od mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina. Dnes se v našem vysílání podíváme do Francie. Profesor Libor Makovička, rodák z Pelřimova, tam na začátku 80. let emigroval, oženil se, založil rodinu. Do Česka, konkrétně do Jihlavy, jezdí jednou za rok za svojí sestrou a s partou kamarádů chodí z Prahy na Karlštejn. S Francií toho podle něj máme poměrně dost společného. Třeba v některých regionech nosí miminka čáp, stejně jako u nás. Více se dozvíte z rozhovoru s panem profesorem, který začíná už za pár minut.
1: Dobré dopoledne s Jožou Kolářem.

0: dobrého dopoledne.
1: I dnes dopoledne bude mít Český rozhlas Vysočina ve vysílání zajímavého hosta. A já to vemu trošku odles, abych vysvětlil, jak jsem se na profesora Libora Makovičku dostal. Za všechno může Pelhřimov. Odsud pochází Pavel Pachta, se kterým jsem se setkal ve Vídni. Pavel Pachta pracoval na OSN ve Vídni, teď si tam užívá zasloužený odpočinek. I s Pavlem Pachtou jsme se bavili v našem vysílání. A před několika týdny měli setkání absolventů Pelhřimovského gymnázia. A po něm mi Pavel zavolal a říkal, Jožo, mám pro tebe velmi zajímavý tip na rozhovor, já ti to pošlu do e-mailu. No a poslal a díky tomu tady vítám pana profesora Libora Makovičku. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Zajímavé je to proto, že jste také vlastně rodák nebo pocházíte z Pelhřimova, ale vaše životní a pracovní cesta je velmi, velmi zajímavá, protože vy jste významný český vědec, který ovšem v 80. letech emigroval, to jste ještě nebylo tak významný a známý, emigroval do Francie. A tím bych možná začal. Jak to probíhalo, ta vaše emigrace? Tuším v roce 1981.
2: No tak ta migrace proběhla pro mě celkem dobře, i když to byla velice obtížná doba, protože jsem po vystudování jaderné fakulty, která byla velice, velice náročná, ale taky kvalitní škola, na kterou jsme všichni absolventi přilnuli a absolvoval jsem v 76. roce a začal jsem potom jako asistent a připravoval jsem kandidaturu. No, udělal jsem kandidátský minimum a začal připravovat disertační práci a dostal jsem od francouzské vlády stipendium na 6 měsíců do jaderného střediska Sacle u Paříže. A tak jsem tam odjel, protože to pro mě byl velice dobrá zpráva, protože jsem mohl pokračovat v tom tématu na tu disertační práci. A mezi tím pak během těch 6 měsíců mě Francouzi to prodloužili o 3 měsíce, ale musel jsem se vrátit, v tu dobu existovaly takzvané výjezdní doložky, která by mě vypršela, tak jsem pro ní musel jet zpátky do Prahy. A v Praze si všichni, jak bezpečnost, tak na fakultě, tak to v celý okolí, si mysleli, že už jsem se vrátil. A v tu ránu jsem se dozvěděl, že jako jestli makám na ty kandidátské práci, že to zas tak důležitý není, že důležitá je politická angažovanost. Že to je přednostnější než nějaké výsledky, které jsem získal. Teď se to tak okolo mě to tam točilo, tak já jsem nevěděl, co dělat, tak jsem si řekl, no, já musím tu výjezdní doložku nějak dostat. Oni nám ji dávali kdysi na ministerstvu školství, tak jsem rychle vyspěchal na ministerstvo školství. Tam mě dali štempel s tou novězní doložkou. 2 hodiny na to jsem měl zbaleno. A 5 hodin na to jsem byl už v Německu a věděl jsem, že se nevrátím.
1: To bylo to politické myšlení.
2: To bylo to možno říct, když jsem viděl, za jakých podmínek se to děje. No, při začátku jsem neměl práci, ale poměrně rychle jsem ji chytil. Měl jsem příležitost pracovat znovu ve výzkumu a na univerzitě. A připravoval, mohl jsem pokračovat ne na stejném tématu, ale mohl jsem připravovat disertační práci. A tu jsem poměrně rychle zvládnul. Dělal jsem doktorát věd francouzský, který pak se časem přeměnil na PhD, ale to mý PhD bylo míň, protože to nedávalo habilitaci na řízení výzkumu, což ten státní doktorát věd mi dával. A v podstatě v 39 letech i bez politické angažovanosti jsem ten titul vysokoškolského profesora dostal. Tak možná jsem byl trochu dlouhý s tím vysvětlování, ale myslím, že to zhruba takhle proběhlo.
1: No. Výborně, říká profesor Libor Makovička, jak se dostal do Francie, jak dostudoval, no a co bylo dál, jaký je život ve Francii a jestli třeba doufal, že se někdy vrátí k nám do Česka nebo do Československa, o tom si budeme povídat za chvíli.

0: ionizujícího záření. Ze začátku jsem začal pracovat na neutronové fyzice a na detekci různých jaderných částic. A ten výzkum jsem pokračoval, pracoval jsem na metodách Monte Carlo, hlavně jejich zavedení do medicínské fyziky. A nějaký čas jsem také pracoval s Bulharama na kosmickém záření, na detekci myonu. A postupně jsem se orientoval čím dál tím víc na té medicínské aplikace a už v podstatě před 25 lety jsme začali publikovat využívání umělých neuronových sítí, tudíž umělé inteligence zavedené do medicíny.
1: A to všechno jste vlastně dělal ve Francii, nebo možná to po roce 89 už i u nás, nebo ne?
0: Ne, já jsem ve Francii jako trvalý, jsem už potom 81. roku se nikdy trvalý do Česka nevrátil. Jsem vždycky přijedu buď to pracovně, protože jsem byl několikrát oponentem například na doktoráty na technice v Praze, a pak taky sportovně, protože dělám poměrně dost orientační běh a tak občas jezdíme taky na závody do Česka.
1: I k tomu se dostaneme. Když třeba porovnáme to studium, které bylo tenkrát u nás a ve Francii, lišilo se to nějak hodně a třeba myslíte, že i dnes se to liší nebo se to neliší? Učí se stejné věci asi?
0: Já nevím, všude teď trpíme tím, že se jako si všichni stěžují, že je jistý úpadek kvality té výuky. Myslím, že ta jaderná fakulta to byla poměrně výjimečná. Ona to byla fakulta, kde se hodně vyhazovalo na začátku. Mm-hmm. Ten první název jaderné fakulty bylo FTF a říkalo se tomu Futeifel. A ono to mělo něco do sebe, protože když si vzpomenu třeba v těch prvních ročnících na jaderné fakultě jít k profesoru Apflebeku na zkoušku z matematiky, tak to bylo dopoledne 2 hodiny písemka a odpoledne po 4 hodinách ústního zkoušení vám profesor Apflebek nabídl trojku, po které, dovolím si říct, tento termín člověk skočil jak slepice po flusu, protože po těch 4 hodinách ústního zkoušení už se vám hlava točila. Takže ta kvalita, bylo nás málo, nás promovalo nakonec zhruba 30 v ročníku na 6 specializacích. Tudíž my jsme měli naprosto takovou individuální výuku. Na to jsem si nikdy nemohl stěžovat. Ty základy, které jsem měl z jaderné fakulty, ale možno říct, i tady to byla škola tak trochu mimo. Tak jako bylo tam víc zaměstnanců než studentů na fakultě a ta kvalita výuky si opravdu nemohl nikdy stěžovat. V porovnání pak s francouzskýma kolegama jsem si uvědomil, že ty základy jsem měl tak dobrý, co mě usnadňoval taky život, jsem měl francouzskou maturitu už předtím ve francouzském liceu, tudíž jazykově jsem neměl potíže hned od začátku.
1: Říká profesor Libor Makovička. Já teď ještě úplně odbočím jinam. Víte, komu jste podobný?
0: To nevím.
1: No, když jste vlastně skoro Francouz a když vás vidím, tak ty rysy, ty oči, to je Jean-Paul Belmondo.
0: A to ne.
1: Už vám to někdo řekl?
0: Ne.
1: Tak jsem první.
0: Ne, já už nejsem skoro Francouz. Jsem Francouz někdy od 87. roku.
1: A s Francouzem si budeme povídat. Zase za chvíli. Jo.

0: dáme signál.
1: Host dobrého dopoledne.
2: Profesor Libor Makovička je mým dnešním hostem. Probrali jsme vaše náročné studie. Říkal jste, že vlastně vás začalo několik desítek a skončilo vás doslova a do písmene jenom pár. Jaká konkrétní ta čísla jsou? Začátek versus konec, ta promoce nebo to ukončení slavnostní?
3: No tak myslím, že proti počtu, který byl přijatý po zkouškách, dokončila tak třetina, myslím, nebo 40% možná. To je jako maximálně.
2: Vy sám pak jste se ve Francii také přednášení věnoval, byl jste také takový přísný a náročný zkoušející?
3: Nebyl jsem, já myslím, že jsem byl poměrně spravedlivý, ale začal jsem být považovaný za přísnýho, protože jsem nesnižoval moje nároky, ale všeobecné požadavky začaly klesat, takže jsem se z průměrně přísného pedagoga stal přísný.
2: Nadprůměrně přísný.
3: Nadprůměrně přísný.
2: Jak to máte s rodinou? Vaše manželka, předpokládám, je francouzská.
3: No, žena je franko-holandianka, nebo spíš francouzská, že jo? Že já vždycky ve Francii a mám 3 děti a ve 3 rozdílných zemích.
2: A v kterých zemích žijí vaše děti?
3: Tak jedna žije s manželem španělským ve Švýcarsku, jedna se svým manželem kanadským a dětma v Surinamu na Jižní Americe a nejmladší se svým francouzským manželem žije v Grenoblu.
2: Tak to je nejblíž. To
3: není, ta švýcarská je blíž.
2: Je blíž. Bydlím, a kde vlastně vy bydlíte?
3: Já bydlím blízko švýcarské hranice. Já jsem byl na univerzitě v Besançonu. To je ten kraj, který se táhne podél švýcarské hranice na jich od Bazileje. Tak já to mám blíž do Švýcarska, než do toho Grenoblu.
2: A mluvíte doma česky nebo jenom francouzsky?
3: Naprosto ne, česky mluvím jednou za rok, když sem přijedu jako zrovna teď na nějaký příležitostem setkání se spolužákama s rodinou, že mám sestru tady v Jihlavě, která tu bydlí, která zdědila barák ještě po pradědečkovi, který si ho tady kdysi postavil. Takže to.
2: A doufal jste, když jste vlastně emigroval v tom 81., že se ještě někdy vrátíte do Československa nebo do České republiky?
3: No, já jsem odjel poměrně, když jsem viděl ty podmínky, jak se to rýsovalo, tak jsem odjel tak poměrně nakrknutý, tak ani jsem si nepředstavoval, že bych se mohl sem někdy vrátit, protože v tom 81. roce vidina toho 89. byla ještě velice, velice vzdálená, že? A tak jsem s tím byl celkem smířen, ale mě to tak zase jako opravdu nevadilo, protože co člověku hodně pomůže, když má nějakou sportovní nebo kulturní činnost, nějakého koníčka. No já jsem ty koníčky měl přes ten sport a v podstatě ten sport, ten vám umožní proniknout velice rychle do té společnosti v jakýkoliv zemi. Jako to je...
2: Já snad neudělám žádné fopa, když řeknu, že jste ročník 1952, takže byste si už měl užívat zaslouženého odpočinku, ale možná ještě trošku pracujete, nebo se pletu?
3: Ještě tak pracuju, ale postupně zdvihám nohu. Ještě občas jsem ještě v komisi jakoby státního meteorologického ústavu v Paříži, dřív jsem byl předsedou té komise na záření. Teď tam občas jezdím dělat nějaké odborné posudky na výzkumné úkoly. Do loňského roku jsem ještě dělal nějaké ty obhajoby, oponentury doktorátu, ale postupně už se věnuju spíš tak rodině, kutění a sportu.
2: A když porovnáte život v Česku a ve Francii, je to velký rozdíl?
3: Ono nutno říct, že je škoda, že se tady v Evropě tak nějak handrkujeme, protože v té Evropě ty národy a ty země si jsou hrozně blízký. A v podstatě, dejme tomu, když vidím i ve Francii, tak třeba Čechy jsou tak blízky Alsasku, že to Alsasko kulturně je vzdálenější Burgundsku než těm Čechám. Jo? Ty rozdíly jsou opravdu minimální. Mně to nikdy nepřipadlo, že by to byla nějaká potíž. Je potřeba si zvyknout na některé regionální zvyklosti v té a v té zemi anebo v tom a v tom kraji, ale v podstatě v Evropě se člověk může zaintegrovat kdekoliv, že jo, to je...
2: Mm-hmm. Říká profesor Libor Makovečka a za chvíli bychom se mohli na ty odlišnosti regionální třeba blíže podívat.

0: profesorem Liborem Makovičkou jsme probrali fakt, že život v Česku a ve Francii není až tak rozdílný, až na některé drobnosti. Nás určitě bude zajímat, jak třeba ve Francii slaví Velikonoce nebo Vánoce. Každý ví, jak se slaví u nás. Je to ve Francii hodně jiné?
1: Tak to je právě ten rozdíl regionální, protože v té Francii mezi těma krajema asi je rozdíl. A třeba když bych sem začal říkat, srovnávat, my jsme blízko toho Alsaska, běhám za alsaský oddíl, tak je znám dost dobře. Například ty Velikonoce jsou velice, není tam samozřejmě pomláska, ale jako ten zajíček, nebo vím, roznáší ty vajíčka, že jo, dělají se do oken, si dávají na vesnici upečený beránky a to tak. Ty Velikonoce jsou hodně podobné. Vánoce taky, že? Protože například i předvánoční období s Mikulášem, jinde ve Francii není Mikuláš, ten je podle v těch přilehlých spíše germánských zemí i v té Francii. A je spousta takových drobných rozdílů, které například přibližují Čechy a tu východní, severovýchodní Francii. To je například, že v Česku se říká, že děťátka přináší čáp, že?
0: Ano.
1: A v Alsasku je přináší čáp taky. Jinde ve Francii ne, jako, takže stačí změnit kraj a už je to rozdílný. Předtím jsem byl 10 let v Limoges, to je centrální Francie, no tak opět tam se najdou specificity čistě regionální, že jako ty rozdíly jsou v poměru nezávislý politickým hranicím, ale spíš se rozvinuli podle kulturních tradic.
0: A vy jste zmiňoval i sport. Jaký sport je ve Francii nejpopulárnější? Fotbal?
1: No tak to je asi fotbal. To zrovna já nějaký velký fotbalista. Ne, já fanda nejsem.
0: U nás v Česku je to určitě fotbal a hokej. Okay, no. Ve Francii asi
1: bohužel
0: hokej.
1: Bohužel ten hokej, ten je, přitom nejsou zas tak špatný, ale ten hokej, teď bylo to mistrovství světa v Curychu a ani jsem v novinách nezaslech někdy, že by nějaký mistrovství světa bylo. to je trochu škoda.
0: Ten hokej je fenomén pouze několika zemí. No.
1: No tak, ale ono je to podobný s tím, ono je v té Francii to rugby, že jo? To je po fotbale to druhý a taky je to záležitost je několika zemí to rugby, že jo, to je, není.
0: A možná i lyžování.
1: No tak lyžování, to jsem fanda lyžování dodnes, to jako trávím hodně času na lyžích i teď a pak dělám ten orientační běh, dělal jsem dost dlouho tenis a tak ten sport usnadňuje, jak jsem říkal, zapojení se do té společnosti.
0: Ano, vy i tady v Česku, když přijedete, jednou za rok se říká, že jezdíte vždycky pravidelně?
1: No, sem jezdím do Česka, občas sem jezdím taky na závody v orientáku, jako teď ve veteránech. Že?
0: Takže pořád pravidelně sportujete a máte i se svými přáteli nebo bývalými spolužáky takovou jednu hezkou, zajímavou tradici, pokud se nepletu.
1: Ano, absolventi jaderní fakulty ze 76. roku, už někdy od 73. roku, chodí tradičně první sobotu v červnu pěšky z Prahy na Karlštejn. S tím, že si dají v každý hospodě aspoň jedno pivo.
0: Kolik to je kilometrů? To je 35?
1: To není tolik, to bylo míň, ale my jsme to bohužel museli trochu změnit, zkrátit. Ne, že bychom, tak taky, že jo, stárneme, ale ne, že bychom to chtěli za každou cenu zkracovat, ale tím, že se udělali ty vnější okruhy pražský, dálniční a tak, tak když jsme jezdili z pražských kolejí, jsme šli pěšky přímo na Karlštejn. Teď musíme vyjet kousek za Prahu a teprve pak vyrazit do těch vesnic.
0: A jak dlouho trvá taková cesta? Kolik těch hospod vlastně je po cestě? To může být náročné.
1: No, těch hospod máme aspoň 5-6, ale je to tak jako konviviálně, je to příjemný, protože vím, že přijedou kolegové občas i ze Spojených států a takhle se rozptýlili po světě a všichni vědí, že máme naplánováno zhruba až do roku 2049, máme naplánovaný pochody. No.
0: No, já vám držím palce, ať vám to vyjde i do roku 2050 a tak dále. Naším dnešním hostem byl profesor Libor Makovička, který pochází z Pelhřimova, pravidelně jezdí sem k nám na Vysočinu, má sestru ještě v hlavě, ale jinak žije ve Francii a já jsem velmi rád, že jsme se trefili na ten čas, kdy jste právě u nás a kdy jste mohl přijít sem do studia Českého rozhlasu Vysočina a mohli jsme si takhle hezky popovídat. Já vám moc krát děkuji, přeji hodně zdraví a ať se vám daří ve všech stránkách života.
1: Děkuju pěkně a děkuju vám za to, že jste mi dal možnost, když se nepovažuji za nic výjimečného, že jste mi dal tuto příležitost promluvit.
0: Každý člověk je výjimečný. Víte? Teď už to víte. Díky, mějte se hezky. A ještě doplním, že zítra nás čeká repríza rozhovoru s Miroslavem Donutilem. Třebíčský rodák i letos zazářil se svojí manželkou Zuzanou na Karlovarském mezinárodním filmovém festivalu, který o víkendu končí, tak si to příjemné povídání s panem Donutilem zítra mezi 11 a 12 hezky zopakujeme. Teď Eláni a ulica.

0: Chlapy, fakta, tajemství. Objevujte s námi dramatické osudy a tajemné příběhy každý víkendový podvečer.
1: V sobotu poznáte Mohameda Helmiho, arabského muslima uctívaného v Izraeli. Desítky židů mu vděčí za život. V době, kdy jim hrozila záhuba, potlačil strach a začal žít na hraně života a smrti. Věděl, že může skončit na popravišti. Přesto měl jediný cíl, aby jeho přátelé přežili.
0: Stopy, fakta, tajemství.
1: Nedělní vysílání zavede za Josefem Švejkem i jeho stvořitelem Jaroslavem Haškem. Zatímco Švejk s úsměvem čelil válečné mašinerii, jeho autor si v roce 1915 sáhl na samé dno. Spisovatel, humorista a milovník života se ocitl přímo v první linii v Haliči, uprostřed pekla první světové války.
0: Poslouchejte v sobotu a neděli po 17. hodině. Víkend s Českým rozhlasem Vysočina. Písničky na přání na Českém rozhlase Vysočina začínají po 12. hodině. Objednat písničku a někomu popřát můžete už teď. Pošlete SMS zprávu na číslo 90 011 04 ve tvaru písen, mezera a text přání. Cena jedné SMS je 4 koruny. Písničku si můžete objednat i úplně zadarmo prostřednictvím webových stránek Českého rozhlasu Vysočina.

A za 8 minut už tady bude 12. hodina, čekají nás další aktuální zprávy v režii Jaromíra Kulhánka. No a po 12. jako každý den písničky pro Vysočinu, písničky na vaše telefonická i písemná přání. Těším se na vaše vzkazy, pozdravy i gratulace třeba už teď přes naše webové stránky vysočina.rozhlas.cz, formulář písniček pro Vysočinu. Do 12. opět Radeček a Mária Čírová a také Valdemar Matuška. Tady máte jeho Eldorado.

že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin, že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení, a že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Úroda ovoce letos kvůli jarním mrazům klesne o víc než polovinu. Velké meziříčí postaví rekreační vodní park u nového bytového sídliště. Zemřela zpěvačka Bonnie Tyler. Bude většinou polojasno, na severovýchodě kraje oblačno. Teplotní maxima dosáhnou 26 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá, pěkné poledne přeje Jaromír Kulhánek. Letošní jarní mrazy zničily víc než polovinu letošní úrody ovoce. Vyplývá to z odhadu sklizně Ústředního kontrolního a zkušebního zemědělského ústavu. Ztráty podle Ovocnářské unie můžou přesáhnout 1 miliardu korun. Letošní sklizeň tak bude pravděpodobně druhá nejnižší za posledních 100 let. Historicky nejnižší úroda byla v roce 2024. Škody tehdy vyšplhaly na skoro 1,5 miliardy korun. Velké meziříčí u nového bytového sídliště chystá místa k procházkám a odpočinku. Developer ve vznikající lokalitě Čechovy sady postaví 4 nové domy se stovkou bytů. Město u nich vybuduje takzvaný vodní park, který bude sloužit i lidem z jiných částí meziříčí, pokračuje nestranický starosta Alexandros Kaminaras.
2: Bude zde taková síť pěšinek v kombinaci s vodními plochami, vznikne zde i taková větší nádrž. A já takovou tu největší jako devízu, ten největší přínos tady v tom rozvoji vnímám v tom, že tady skutečně skrze tu plochu povedou různé typy cest. A my ze slepých ulic vlastně uděláme ulice průjezdné a průchodné.
0: Ve věku 75 let zemřela velšská zpěvačka Bonnie Tyler. Autorka řady hitů byla několikrát nominovaná na ceny Grammy a její skladby se opakovaně umisťovaly na nejvyšších příčkách hudebních hitparád. Podle informací zveřejněných na jejich oficiálních webových stránkách zemřela zpěvačka včera v noci nečekaně v nemocnici v Portugalsku, kde byla kvůli nemoci hospitalizovaná.
1: Sport.
0: Dvě české tenistky čeká semifinále Wimbledonu. Linda Nosková si o finále Grand Slamu zahraje poprvé. V Londýně nastoupí proti Ukrajince Kostukové. Před ní se na centrálním kurtu po půl třetí odpoledne představí Karolina Muchová proti Američance Goffové. Noskovou těší, jak úspěšné Češky na turnaji jsou.
3: Vždycky, když se vidíme, já myslím, že máme na sobě štěstí, že máme tak nějak ty tréninky pořád okolo sebe, takže se vidíme vlastně na tréninkových kurtech, tak se vždycky pogratulujeme a jako samozřejmě přeju strašněka, je to super holka, takže český finále bych si přála co nejvíc.
1: Počasí.
0: V Jihlavě a Počátkách teď mají 20 stupňů, v Libici nad Doubravou 18. Bude většinou polojasno, na severovýchodě kraje oblačno. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 23 a 26 stupni. Přidá se mírný nebo čerstvý severozápadní až severní vítr, který může v nárazech ještě zesílit.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Silnice 23 u Kralic nad Oslavou na Třebíčsku zůstává po požáru nákladního auta uzavřená. Policie odklání dopravu přes Jinošov a zpozorněte na silnici 34 na úrovni Michalovic na Havlíčkobrodsku. Stojí tam porouchané osobní auto.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: A protože je krátce po 12. hodině, volat můžete i přímo linku do studia Českého rozhlasu Vysočina 22 155 49 99. Právě teď začínají písničky pro Vysočinu, písničky na vaše přání.
1: Písničky pro Vysočinu s Jožou Kolářem.
4: A v tuto chvíli také s Jakubem Smolíkem, Holka s bílou halenou.

0: Písničky pro Vysočinu. Zavolejte si o svou oblíbenou písničku právě teď. 22 155 49 99 Český rozhlas Vysočina.
1: Ale můžete samozřejmě i využít naše internetové stránky vysočina.rozhlas.cz, tam je formulář písniček pro Vysočinu, anebo napište krátkou textovou zprávu ve tvaru píseň, mezera a váš text, a to všechno v maximální délce 150 znaků. Pošlete na číslo 90 01 04. Pište prosím pěkně bez diakritiky, bez háčku a čárek. Jedna zpráva stojí rovné 4 koruny. Jdeme na první přání. Písemné, zahrajte prosím pro mého milovaného andílka s ďáblem v těle písničku Kočka od kapely Elán. Posílám jí pusinky a těším se na ní. Podepsán Méďa Béďa. Tak Elány posíláme a samozřejmě rádi splníme i vaše hudební přání až do 13. hodiny, jako každý den.

0: Telefonní linka 22 155 49 99 do studia Českého rozhlasu Vysočina je obsazena. Já zdravím paní Jiřinu Dožďáru nad Sázavou. Dobrý den.
1: Já vás taky zdravím, pane Jožo. A já bych chtěla pozdravit všechny regionáky, nebude jmenovat, protože nás je hodně. Oni ví, s kterýma se stýkáme, s kterýma si voláme. A chtěla bych jenom tak písničku pro radost všem lidičkám. Ale můžu ještě, pane Jožo, něco říct?
0: Určitě, povídejte.
1: Mně prostě hrozně líto, když někdo živým lidem dává hrát pohřební písničky. Třeba k narozeninám hřbitové v Dechovkách, nebo Vůně hřbánku, nebo Ač mi anděle, nebo Miluju tě dávat dětem. Já jsem vždycky úplně z toho špatná. Mě kdyby tohle dal někdo zahrát, tak se snad rozbrečím. Já si myslím, že by to nemělo, že by měly být veselý písničky, když jsme tady ještě všichni zdraví. Já nevím, to je můj jenom názor a já jsem se rozmýšlela, jestli to mám říct, ale prostě já to nemůžu vydržet, tak jsem to řekla, no.
0: Jo, to je v pořádku, podívejte, jak se říká, proti gustu žádný disputát, no.
1: Jo, každé, jsou to krásné písničky, ne, že ne? Jsou prostě nádherný, že jo? Ale proč to hrát živým? No, nevím. Rozumím. Takže se na mě nezlobte, že jsem byla takhle prosto řeka, ale ať si každý teda hraje, co chce. A my jsme vybrali písničku.
0: Dítě školou povinné, taková hezká ano, vzpomínka, ano. Veselá, příjemná a pohodová.
1: No,
0: věřím,
1: tak
0: že
1: u
0: se všem
1: mě už úplná, pane Jožo, to už je teda opravdu hrozně dávno, když jsem chodila do školy, ale je to bezva. Takže moc krát děkuju a naschledanou.
0: Mějte se krásně, naslyšenou.

0: Na telefonu je Ludvík Zeselavec a to se dá očekávat nějaký ten vtip. Je to tak, Ludvíku? Hezký den, ahoj.
1: Ahoj, Jožo, zdravím tě a zdravím všechny posluchače tohle skvělého pořadu. Dokonce mám dva mužů oba.
0: Určitě, povídej.
1: A jinej také říká svému nadřízenému: pane lesní, nemáte náhodou málo vápníku? Proč myslíte, patočka? No já jenom, že už půl roku spím s vaší manželkou a ještě vy furt nemáte parohy.
0: No jo, nemá.
1: A potkali se dvě kamarádky a ta jedna říká: poslyš, Věro, já jsem slyšela, že jsi se rozešla s tím svým komínkem, je to pravda? No jo, holka, je to pravda, já jsem ho minulý týden poprvé viděla umytýho, on to není vůbec můj typ.
0: No tak si aspoň na něj mohla šáhnout pro štěstí, že jo? No.
1: Jo, a na knoflík, že jo?
0: Co to bude pěknýho, Ludvíku, a pro koho budeme hrát?
1: Tak, zítra má svátek Libuška Jarošová z Kamenné a v sobotu má svátek Olinka Urbanová z Horní Cerkve. Tak moje milé kamarádky, já vám přeju všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, lásky a dobré pohody, se vám pořád jenom daří. A písnička bude pro celou tu naši regionáckou partu i pro vás, pro všechny do rádia. A vybral jsem písničku od Franty Medvěda a Helenky Maršálkové, Ranec plnej písní.

0: Každé dopoledne zpovídáme zajímavé hosty.
1: Malé děti, když mají žízeň, tak si dost často řeknou, není v tom problém. Seniori většinou ztrácí pocit žízně. To neznamená ale, že ztrácí potřebu vody. Oni tu vodu potřebují, ale prostě to nevnímají. Navíc mají spoustu léků, různých chronických onemocnění a neméně důležitá je i taková zhoršená soudnost, vlastně zhodnocení té situace, která je do nějakého problému může dovést.
0: Pokud vám něco uteklo, nevadí. To nejlepší z hostů Dobrého dopoledne si poslechněte v sobotu po 11. hodině.
2: Manželský pár je, když hledají cestu jak dál a nemůžou třeba nějakého důvodu rozklíčovat, kde ten problém je, ten jim to okamžitě ukáže, ale okamžitě. A zase záleží na tom, jak to potom uchopí dál samozřejmě.
0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Písničky pro Vysočinu. Volejte 22 155 49 99. Český rozhlas Vysočina.
3: Pojďme splnit další přání z internetu. Hezký čtvrtek. Dnes má 70. narozeniny americký herec Tom Hanks. Naposledy jsem s ním viděla film Toy Story 5 Příběh hraček, kde dabuje animovanou postavičku šerifa Woodyho. Viděla jsem verzi v původním znění z titulky. Tak třeba z tohoto filmu písničku od Taylor Swift. Všem drahoslavám k svátku, všem dnešním narozeninovým oslavencům vám do rádia a všem posluchačům napsala Sylvie z Prahy. Já jí děkuji a písničku posílám. Mama.

0: Písničky pro Vysočinu.
1: Dobrý den, pane Jožo, zahrajte prosím písničku Čarovná noc od Ládi Křížka. Všem pro lepší náladu. Děkuji, Simona. Paní Simono, já děkuji za vaši SMSku. Láďa Křížek už je s touhle písničkou připravený. Tak ať se všem líbí.

den, zahrajte prosím pro dobrou pohodu písničku Atlantis, kterou v roce 1969 naspívala Marta Kubišová pro písničkový festival ve Splitu. Děkuji, Jarek Střeště. Písnička je připravená.

Dnes dopoledne vydali Světové agentury smutnou zprávu, že nás opustila zpěvačka Bonnie Tyler, tak si ji pojďme teď připomenout v dnešních písničkách pro Vysočinu s jedním z jejich největších hitů Total Eclipse of the Heart.

0: Hradecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvost, zámek Týnec u Klatov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Písničky pro Vysočinu. Volejte 22 155 49 99. Český rozhlas Vysočina.

0: Čtvrteční písničky pro Vysočinu plní další telefonické přání na lince 22 155 49 99. Zdravím pana Pavla. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, pane Klář. Domluvili jsme se spolu na písničce od Michaela Jacksona It Song. Aha. A chtěl bych písničku zahrát Itce do práce, ať ti to tam dneska utíká rychle, ať se mi vrátí v pořádku domů. A moc si miluju. Děkuji vám za zahrání a přeju vám hezký den.
0: Nemáte vůbec zač, ať se písnička líbí. Vám děkuji za telefonát a těším se zase někdy na slyšenou.
1: Děkuji vám, nashledanou.
0: No a splním i vaše hudební přání. Ještě máme čas. 22 155 49 99. Telefonní linka.

0: Kdo vystřídá Michael Jackson na vašem vysílání, to se dozvíme z dalšího telefonátu. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Kdo pak je na lince?
1: Teodor. A já bych poprosil písničku pro Jonáše a Antonína. A písnička bude Morituri de Salutant od Karla Kryla.
0: Dobře. Je to všechno.
1: Je to všechno, děkuju moc krát.
0: Výborně, není zač, vám taky, naslyšenou.

0: Písničky pro Vysočinu.
1: A ta další bude pro paní Alenku ze Zvonějova. Dobrý den.
2: Dobrý den, já vás zdravím, pane Joško. Já bych prosila písničku Děti z Pirea pro takové hezké odpoledne.
1: Dobře, a komu ji zahrajeme?
2: Vám třeba taky zrovna. A jinak všem dobrým lidem.
1: No výborně, tak za všechny dobré lidi děkuji a posílám Milana Chladila a Ivetu Simonovou.
2: Ivetu Simonovou, děkuji mnohokrát. Naslyšenou a příjemné odpoledne.
1: Vám taky, naslyšenou.
2: Díky, naslyšenou.

Můžete zahrát od Matušky Santa Lucia. Děkuji, Marie. Paní Marie, my jsme Valdemar Matušku hráli, není to až tak dávno a dlouho, tak já písničku Santa Lucia zahraju, ale třeba od Karla Gotta, tak snad se na mě za to nebudete zlobit. Každopádně dnešní písničky pro Vysočinu končí, ale ty další se chystají, budou tady zase zítra mezi 12 a 13 hodinou. Já se na vás těším ještě dneska po 18. v Dechovkách pro Vysočinu. Jožek Kolář přeje příjemné pohodové čtvrteční odpoledne.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Vysoká škola v Jihlavě se otevřela i žákům základních škol. Nezaměstnanost v červnu zůstává na necelých 5%. Hokejový obránce Libor Hájek odchází z Pardubic a bude bojovat o NHL. Bude většinou polojasno, na severovýchodě kraje oblačno, teplotní maxima dosáhnou 26 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Dětskou univerzitu pořádá vůbec poprvé Vysoká škola polytechnická v Jihlavě. Na 4 dny přijal 20 žáků základních škol, kteří si můžou vyzkoušet vysokoškolské studium. S lektory mají naplánovaný program až do pátku.
2: Přemýšlím o tom, že bych to, já chci být zdravotní sestra, takže rozhodně chci jako tady být a studovat.
3: Žačka Alena má za sebou sice zatím teprve 7. třídu základní školy, o vysokoškolském studiu už ale uvažuje. I když ji zajímá hlavně zdravotnictví, podle mluvčí Vysoké školy polytechnické Martiny Tomšů si vyzkouší vše.
4: Vyzkouší si řadu aktivit z oblasti techniky, ekonomiky, sociální práce i zdravotnictví.
3: Čtyřdenní program pro žáky základních škol končí na Vysoké škole slavnostní promocí. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
1: Nezaměstnanost v Česku v červnu dosáhla 4,8%, zůstala tak stejná jako v květnu. Bez práce bylo minulý měsíc přibližně 350 tisíc lidí. Vyplývá to z údajů Úřadu práce. Podle něj za stagnaci můžou pokračující sezónní práce a oživení ekonomiky. Nejvyšší nezaměstnanost zůstala v Ústeckém a Moravskoslezském kraji. Naopak nejnižší byla v Praze a na Pardubicku. Venezuela žádá Velkou Británii o navrácení zlata v přepočtu za 20,5 miliardy korun, které je uložené v britské centrální bance. Chce ho použít na obnovu země po ničivém zemětřesení z konce června. Spor o zlaté rezervy uložené v Londýně trvá od roku 2018. Britská centrální banka tehdy odmítla vyhovět žádosti o jejich vydání, kterou vznesla vláda někdejšího venezuelského prezidenta Nicolase Madura. Sport. Pardubičtí hokejisté hlásí další odchod. V týmu končí obránce Libor Hájek, který bude bojovat o svou pozici v NHL, a to v týmu San Jose Sharks.
5: Hájek přišel do Dynama v prosinci 2023. Na východě Čech odehrál 160 zápasů a připsal si 46 kanadských bodů. 28-letý bek už v zámoří působil, a to v týmu New York Rangers. V případě, že by mu angažmá v NHL nevyšlo, má podle vedení klubu možnost vrátit se zpátky do týmu. Z Pardubic, Otaku Tvěrt, Český rozhlas.
1: Cyklisty čeká na Tour de France první ryze horská etapa, včetně stoupání na Tourmalet. Lídrem celkového hodnocení je Nortrén. Matias Vacek drží průběžné třetí místo.
0: Počasí.
1: V Třebíči teď mají 22 stupňů, v Telči a Novém Rychnově 20. Bude většinou polojasno, na severovýchodě kraje oblačno, nejvyšší teploty se ustálí mezi 23 a 26 stupni. Přidá se mírný nebo čerstvý severozápadní až severní vítr, který může v nárazech ještě zesilovat.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Opatrně teď v Hrotovické ulici v Třebíči, došlo tam ke střetu dvou osobních aut.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Je čtvrtek, krátce po 13. hodině, a to znamená, že přichází pořad Alex a host. Přeji vám hezký poslech.
0: Posloucháte reprízu pořadu Alex a host.
7: Jako jeden z mála vystudoval konzervatoř i damu, prošel Dismanovým dětským rozhlasovým souborem, dnes je hojně obsazovaným hercem nejen do rolí záporáků. Herec Jiří Plojhar je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
8: Dobrý den, dobrý den. Zdravím posluchače Českého
0: rozhlasu. Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Ladíte Český rozhlas, jehož hostem je herec Jiří Plojhar, který stvárnil desítky filmových i seriálových rolí. Objevil se třeba v roli trenéra Michala Žoloutka v seriálu Vyšehrad. Pak jste stvárnil třeba Oldřicha Černíka ve filmu Muž, který stál v cestě o Františku Kriegerovi. Bylo toho spousty, ale vy jste také prošel Dismanovým rozhlasovým souborem, který funguje přesně letos 90 let, funguje pod Českým rozhlasem. Prozraďte, kdo vás do takzvaného dismaňáku přivedl.
1: No tak tam to úplně všechno začalo, vlastně, jako když se dá říct, má kariéra. A kdo mi tam přivedl, byla to maminka. Maminka, která už jako mladá hrála s Ochotníky princeznu se Zlatou hvězdou na čele a tím pádem od té doby si myslí, že je expert na všechno, co se týká herectví, a tam mě přivedla tehda na konkurs. A já jsem moc nechtěl, protože přece jenom v tom věku nechce jako člověk nebo kluk jako recitovat básničky, chce spíš lítat na hřišti s tím fotbalovým balónem. Ale tam pomalu přišel ten zlom, kdy já jsem opouštěl ten fotbalový balón a zjistil jsem, protože samozřejmě Dismaňák nebyly jenom básničky, my jsme dělali divadelní představení, jezdili jsme na ty soustředění v létě, tak tam postupně ta láska k tomu v uvozovkách dramatickému umění začala vznikat a začal pomalu zanikat ten fotbalový míč. Takže to byl takový jakoby ten prvopočátek toho, že jsem se stal hercem.
0: Ale vzpouzal jste se v začátcích, když jste začal?
1: Ne, já jsem si tam našel hned, nebo tam byli kamarádi a tak všechno, takže tam já, jako, to nebylo jako, že by to byl oprus, jako, to vůbec ne. A tehda pan režisér Berger byl neskutečně vtipný a sprostý pán, jako samozřejmě krásně, jako lásky plně, a to nás tak jako formovalo, si myslím, celkově říct k dobrým lidem. No. Já jsem to říkal nedávno na tom výročí, jsme měli v Arši takový gala večer k 90 letům a prostě my jsme procházeli nejenom, že jsme recitovali jenom tím jako verbálním projevem, ale my jsme se učili třeba kdo koho pustí dřív do dveří, kdo komu nabídne tykání, jak se podává ruka, jak se stoluje, takže takový všeobecný prostě základ správného člověka, si troufám říct.
0: Taková etiketa.
1: Ano,
0: tedy.
1: Přesně tak.
0: Čili to není jenom pro ty, kteří v budoucnu chtějí hrát nebo zpívat. Tam se člověk naučí i takové důležité věci.
1: A co znamená i jako pomoc slabšímu a další věci, takže to bylo, jako my jsme byli formovaní jako velice správně. A byl prostředek 80. let, takže to bylo úplně
0: nádherné. Jak dlouho jste chodil do Dismanova souboru?
1: Já, když jsem se měl, tak jsem si to zkusil spočítat. Určitě jsem nastoupil v roce 1984, v 8 letech, a končil jsem někdy tak 91-92, protože už jsem chodil na konzervatoř a přeci jenom jako ten čas už nebyl tak velký, takže jsem ten praktikant takzvaný byl jenom chviličku.
0: Hmm. A někdy jsem zaznamenala, nebo jsem si přečetla, že nechybělo málo a vy jste hercem vůbec nebyl a vaše kariéra by vypadala jinak, váš profesní život. Kam jste měl namířeno? Byl to ten fotbalista, byl to ten vrcholový sport původně?
1: Tam se dost brzy ukázalo, že ta láska je sice veliká, ale ten talent není ani divizní, jako jo. Takže tam by asi moje kariéra nepokračovala. Myslím si, že bych se vydal směrem po tatínkovi nebo po bráchovi a byl by to foťák nebo kamera, si troufám říct. Nebo jste narazila na něco jiného teďka?
0: Já jsem narazila právě na ten vrcholový sport a ano. Kdo vám vlastně řekl tedy, že to je na divizi, že to není úplně na vrchol? Nebo byste to sám vycítil?
1: Dostanete se do určitý fáze, jako zřejmě v těch 14, kde tušíte, že vedle ten Pepan nebo ten Martin, jako ten míč je poslouchá o mnoho víc, a taky, že ta kondice není úplně dokonalá i v těch 14, dneska je samozřejmě mnohem tragičtější, i když se snažím. Ale to vycítíte, to vidíte kolem sebe, takže jsem se stal velkým fandou a hřiště jsem opustil jako za zábrany a tam jsem začal fandit.
0: Začal jste fandit a vlastně vydrželo vám to dodnes, protože vy jste fanouškem Bohemky.
1: Samozřejmě.
0: V sobotu jiného remizovala, že?
1: Podívejte se, já se k některým věcem jako nechci vyjadřovat.
0: Tak si dáme písničku a budeme si
1: povídat. Olomouc, ano, víme. Tak.
0: Budeme si povídat o něčem jiném. Naším hostem je herec Jiří Plojhar.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Jste v dobré společnosti Českého rozhlasu a našeho dnešního hosta a tím je herec Jiří Plojhar. Připomenu filmový, divadelní i seriálový herec, také dabér, který ovšem vystudoval jak konzervatoř, tak damu. Už jsme zmiňovali, že jste také prošel Dismaňákem. Byl jste tak zapálený pro to herectví, že vám třeba nestačila konzervatoř?
1: Byl jsem proto velice zapálený, ale tady byl ještě jeden důvod, který se dneska úplně jako nehodí říct, ale já ho řeknu. Tehdy nebyla ještě profesionální armáda. A já jsem úplně tu konzervatoř nedodělal, já jsem byl trošičku zlobivý dítě, takže já jsem sice až po maturitě, ale potom byl vyhozen v tom páťáku, šestáku, protože ta konzervatoř je na 6 let. No a samozřejmě v ten moment, protože jsem byl schopen odveden, jsem očekával, že přijde povolávací rozkaz, že jo. A já jsem jako úplně tehda jako potom netoužil, že, i když mi tatínek vyprávěl, že když je povodeň, to mají dělat ženský, nebo když už žádný nejde o válku, prostě tam se staneš chlapem a takovýhle věci, tak já jsem přece jenom přemýšlel o tom, že bych se chlapem stal nějak jinak, nežli někde v přijímači na vojenském cvičišti, takže se přemýšlel, co rychle udělat. A dal jsem přihlášku na damu. A věděl jsem o tom, že na damu nechtějí mít úplně jako konzervatoristy, chtějí pracovat prostě s takovým tím ještě neovlivněným, neskaženým, nadaným, talentovaným materiálem. A přece jenom z té konzervatoře si už člověk přináší nějaký pohyby podle toho, jaký kantor ho učil, tak třeba podle něho, třeba jeho herecký projev a tak. Tak na to jsem byl připraven a vlastně jednak jsem se poctivě připravil na ty talentovky a jednak jsem měl ještě připravený takový osobní monolog o tom, že jsem proflákal strašně moc spoustu času, že ještě nejsem připraven pro profesionální dráhu a že bych potřeboval ještě studovat. Jako říkám,

0: To, že nechcete na vojnu, jste přiznal?
1: Tak tehdy jsem asi...
0: Nebo až zpětně, že?
1: Až zpětně, tehdy jsem to jako neříkal samozřejmě.
0: Vy jste říkal, že vás Damu vrátila do života. Vím, bylo tam něco s drogami, že? Vy jste tak jako nebyl úplně hodné, tak byly 90... hodné dítko. Rodiče si s vámi asi užili.
1: Byla 90. léta, takže všechno nové, co jsem přišlo, se muselo vyzkoušet, že jo? Dělal jsem umělecký obor a zdůraznil bych, jak jste jmenovala ty rodiče. Tak já bych jenom řekl, jak se říká, no jo, to je výchovou doma a tady to kašlali na ně a tak skončili jako blbě a tak. V žádném případě doma vůbec nic nepoznali. Já jsem stále měl doma natopení nahřátý punčocháčky, abych z postýlky šel rovnou do teplýho. Já jsem měl přichystanou snídani. Já jsem prostě vyrůstal v neuvěřitelně láskyplným a skvělým prostředí. Jenom jsem toužil po těch zážitcích a tehdy jsem netušil, že ty zážitky, aby byly ty opravdový, se dají zařídit jinak a ne nějakýma látkama. No. Ale musel jsem si tím projít a... Zdá se, že mě to nijak nepoznamenalo.
0: A prošli si tím s vámi i vaše rodiče? Myslím, jako jestli se to dozvěděli potom.
1: Pak nějakým způsobem asi ano, ale to už bylo za mnou.
0: Vaší profesorkou na Damu byla třeba paní Věra Galatíková. Mm-hmm. Jaká byla?
1: To byla taková naše máma. Opravdu tak nám měla naprosto prostě vztah, jak kdyby jsme byli její děti. Takže když, že jo, na Damu, tak probíhají takový ty lásky, že jo, velký, takový ty prvotní. Tak ona s námi ty třeba zklamání z lásky prožívala a fandila nám v osobním životě. Chtěla vědět hodně o tom osobním životě a ne, že by chtěla to vědět prostě jako máma. Chtěla vědět, kam chodíme, čím se bavíme třeba po škole a tak, takže...
0: Dohlížela na vás, tak
1: dohlížela trochu. Nás, no. Jak, zajímala se o to, jak jíme, že prostě nebudeme se odbývat tamhle bagetou v máji a tak, že prostě, že musíme mít aspoň denně jedno teplý jídlo. To byla skvělá, no.
0: Herec Jiří Plojhar je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host přijal herec Jiří Plojhar, který je známý jako představitel různých padouchů a záporáků, ale nejsou to jediné role, které dostáváte, ale tak...
1: Ještě jsou to takový jakoby popletové a šmoulové. Jako.
0: Myšpulín myslíte, ale tak ho dabujete, ne?
1: Hodně tam chybí takový ty charakterní hrdinové. Ty ve svém rejstříku tam jako docela absentují. No.
0: Ty byste si přál?
1: No, to bych si přál, samozřejmě. Člověk touží po tom, co nemá. No. Takže ono je samozřejmě radost hrát a obhajovat ty estébáky, jako jo, třeba.
0: Protože jich bylo, že? Ve vašem případě.
1: Pár, docela bylo, pár výrazných.
0: No, v Pankrácké věznici jste, myslím, že Bárový.
1: Ano, a tak...
0: Jste hrál nějakého dozorce?
1: Dozorce, ale pak hlavně ty byly třeba ve filmu... v minisérii Bohéma, jako České televize, tam jsem likvidoval Vlastu Buriana, potom to bylo ve filmu Fotograf a naposledy tuším, ano, byl jsem vyšetřovatel pana Hasila v Králi Šumavy. Takže ty postavy musíte nějakým způsobem obhájit, musíte tam najít, proč jsou takový. A to je dobrodružný, nemůže to být primárně jako, že dělám čertíka a někoho prostě straším. Musí tam být prostě nějaký důvod, takže studium této role je prostě neskutečně zajímavý. Jako jo. Ale přece jenom ten obdiv přichází pak z těch charakterních hrdinů. Že jo. Tady to je takový jakoby braný, že je to povl. Takže já samozřejmě toužím po těch charakterních hrdinech, který prostě zmáčnou, teďka i nevědí, který je, jestli přestřihnou ten modrý nebo ten červený prostě drátek té bomby, že jo. Pak, protože když zmáčnou ten špatný, tak vyletí ta zeměkoule, no ale oni samozřejmě zmáčnou, teda přestřihnou ten správný, ano. No a zeměkoule je zachráněná, ta nádherná žena zpomaleně běží a skáče na něho, tak po tady těch rolích já toužím.
0: Ale to byste musel snad do Ameriky, ne? To byste musel za velkou louž. Dobře, ale ty záporáci se zase dobře pamatují a vy jste sám říkal, že chcete tu roli, toho tu negativní roli jakoby obhájit, aby divák pochopil, proč se tak chová, aby vlastně ho pochopil, aby měl pochopení pro něj, proč je takový.
1: Nemusí mít pak ani pochopení, může ho samozřejmě odsoudit, ale musí aspoň vědět, proč to dělá, proč se takový... Protože nerodíme se jako primárně jako svině prostě. Tím se nerodíme, tím se teprve stáváme, protože nás to prostředí ovlivňuje. Tak proč se jim on takovým jako stal?
0: Jak se potom dostáváte z těch negativních rolí? Jak ji potom ze sebe setřepete?
1: Pravda, zůstává to v člověku. Staří bardi říkávali, jakože někdo jede, Boris Reznet vyprávěl, že třeba když dohrál Otela, tak musel vzít auto a jet třeba do Plzně, tam se otočil na náměstí a jel zpátky. Někdo sportuje, někdo chlastá. Tak jako mě nejvíc teďka baví prostě ten pohyb, no. A myslet na něco hezkýho a prostě dostat to ze sebe pryč. Protože když ten člověk v tom poctivej, tak ty jednotlivý kousky tam prostě zůstanou. No. Pak se třeba v osobním životě na někoho oboří, jako kdyby byl v té postavě. No a to přece nikdo nechce. Takže je potřeba ta duševní hygiena. V nějaký míře je určitě potřeba.
0: Duševní hygiena a je potřeba, i když zrovna náhodou dostanete nějakou kladnou roli, nějakého kladěse? Nebo tam to není potřeba vůbec, ta duševní hygiena?
1: Ptáte se mě na něco, co úplně nevím.
0: Ne, počkejte, tak nějakou pozitivní roli bychom našli. Co třeba ten trenér? Žloutek ve Vyšehradu.
1: Tak ten trenér je trošku tak tím životem trošku už takový unavený, jako jo, ale každopádně trenér rozhodně není záporná postava.
0: No, vidíte. Jako, jo.
1: A trenér teďka vlastně dostal takovou vzpruhu do života, takovou mízu v podobě maminky Laviho, takže tomu se teďka daří velice dobře. A když budeme mít možnost natočit ještě jeden film, a já věřím, že budeme, tak tam se ukáže vlastně, že ten trenér je neskutečně šťastný, protože má lásky plný, plnohodnotný vztah.
0: No tak vidíte, a nebude třeba potřeba tolik té duševní hygieny.
1: Přesně tak.
0: Jiří Plojhar je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Povídám si s hercem Jiřím Plojharem, který stvárnil desítky rolí, některé jsme v průběhu našeho povídání zmiňovali. Já bych se chtěla teďka zastavit u postavy vlastně... No, postavy premiéra z let 68 až 70, premiéra tehdejší Československé socialistické republiky, Oldřicha Černíka. Vy jste ho hrál ve filmu Muž, který stál v cestě. Bylo to o Františku Krieglovi, jehož hrál Tomáš Tepfere. Zajímá mě, jak jste se připravoval na tu roli. Bylo tam nutné nějaké třeba samostudium? Studium té doby?
1: V tomto případě to bylo o maliličko jednodušší, protože Oldřich Černík byl dědečkem mé milé vzácné kolegyni a kamarádky Markéty Freslové, která hraje ve Vinohradském divadle. Takže jsem se spojil s Markétkou a jestli by mě nedala kontakt nebo mě nepropojila s vlastní maminkou a jestli by si ta maminka se mnou nepopovídala o tatínkovi, protože samozřejmě Markéta ho nezažila nebo ho zažila jako čistě jenom, když byla malinká. To se skutečně stalo a já jsem skutečně vytočil číslo na maminku a ptal jsem se na tatínka. A přišla taková ošemetná věc, protože jak se máte ptát vlastně jakoby dcery o tom, jestli tatínek byl komunista z přesvědčení nebo jenom díky kariéře, do jaký míry to byla v uvozovkách jako svi, jako takhle, nebo jak se jim žilo a takovýhle věci. Potom jsem se o něm dozvěděl z různých jako dokumentů, že byl strašný jakoby děvkař, že byl strašně na ženský a že to s nima uměl. Já jsem se podíval na tu fotku, vypadal jako já, tak jsem si říkal, aha, tak to on měl to vnitřní charisma, jako mám já, že jo. Byl úplně plešatý, že jo, takovýhle vlásky po stranách, ale asi to s nima uměl. Jenže jak se můžete jako zeptat dcery, jako byl mamince jako hodně nevěrný, to je taky takový ošemetný. Takže jsme se bavili v takový spíš obecní rovině, jak spíš bral ten odchod pak z té vrcholné politiky, protože samozřejmě on byl na té jakoby správné straně v tom roce 68-69, tak byl potom odejitej a jak to ta rodina vnímala. V tom mě vyprávěla, že to byl vlastně nejkrásnější období, protože on se vrhnul na chalupu, kterou neuvěřitelně zveleboval, měl čas na tu rodinu, takže rodina na tom jakoby vydělala. No. Takže různě jsme se, že třeba on zvláštním způsobem a hodně kouřil, takže takový jakoby drobný detaily, který nevím, do jaký míry jsem do toho filmu vůbec jako stačili, jako nebo mohli propašovat, ale z tohoto pohledu prostě zvnějšku i zevnitř jsem se zajímal. No.
0: Co to bylo za člověk? Potom, jak vlastně nesl to, že v té vysoké politice musel skončit? Vy jste říkal, vrhnul se na chalupu, ale bylo to něco, co mu
1: tam vlastně ta máma, ty Markéta dcera mi řekla, že vlastně úplně nevěděli dovnitř, jak moc tím trpí, ale zřejmě tím jakoby trošičku trpěl. Po revoluci ještě stihnul se stát prostě šéfem svazu měst a obcí. A potom tuším vlastně měl nějakou bouračku a tomu strašně jakoby ovlivnilo zdravotní stav, že potom vlastně postupně odcházel až potom zemřel. No.
0: Kde jste vůbec třeba natáčeli ty záběry, jak přijíždíte do Sovětského svazu, jak je tam ta líbácí scéna, kde to bylo natočené?
1: Jako my jsme, Kreml jsme natáčeli vyloženě, protože samozřejmě bylo to v době, kdy už by nás v Kremlu zastřelili, tak jsme to natáčeli v tom domě kultury, v ten obrovský varšavský jako mrakodrap, ten asi trojnásobný nebo čtyřnásobný hotel International tady, nebo on už se takhle nemenuje, že jo, z Davids, tak tam jsme natáčeli vnitřní prostory Kremlu, potom vnitřní prostory třeba jakoby pokoje, kde třeba byl Dubček a tak a kam za ním všichni chodili na porady, tak to byl zámeček Slapy a tak jako různě to bylo nakomponované.
0: Takže no. I do Varšavy jste, jo, do Varšavy. Jste zamířili.
1: To byl ještě velký zážitek, jsem tam letěl zvlášť s Lojzou Švehlíkem, který hrál Ludvíka Svobodu, prezidenta a já v té době, dneska už říct, že už to tak, jsem přes 20 let jsem neletěl jako letadlem. Já jsem nějak jako k tomu nedošlo a naposledy jsem letěl jako s Národním divadlem do Moskvy právě. A po těch 20 letech jsem byl jakoby na tom letišti s tím Lojzou a Lojza říká, jsem mu to řekl, že mám trochu strach a Lojza povídá, musíš si dát vino. Jako. A byl to strašně krásný zážitek, jako bylo úplně jasno to. A naspátek jsem se vracel, to musím rychle říct, na představení Brouk v hlavě. A letěl jsem sám a jsem říkal, produkci, já přeci nemůžu jako letět sám, to zvládnete a tak tady to. První byla, že bratr chtěl do sbírky jednu plechovku jedné značky, tak jsem ji vzal, koupil, prostě dal jsem ji do baťohu a to začalo jakoby pípat a musím teďka prozradit jednu věc. Já mám jeden midráček, já nejsem moc jazykově vybavený jako anglicky, to je, snažím se ještě s tím něco udělat, ale no tak jsem jim tam jakože polsky začal, a šo se děje, šo tady toto, tam už byla fronta, to já jsem nevěděl, že přesně nemůžu s tou plechovkou projít, že ji musím prostě vyhodit a tak. A bylo strašně špatný počasí. Tak jsme zlítli a začaly ty turbulence, že se to opravdu začalo hejbat a tak. A já jsem byl přikovaný v tom křesle, strašně jsem se bál. A z ničeho nic se rozestoupily mraky a já jsem viděl stříbrnou raketu pod těma mrakama. A víte, co to bylo? To byl ještět. A já jsem si říkal, už umřu v České republice. No a zhruba za pár minut potom už jsem viděl sídliště Řepy a už jsme přistávali. Takže s tím mám teda s výletem do Varšavy a s natáčením mám i tento zážitek. Jako.
0: Měl jste asi málo vína. Jak byste
1: ne, na zpátek, protože jsem na to představení taky logický, že jsem neměl úplně žádný.
0: Ježiš, že? No,
1: já nikdy si nedávám před představení, nikdy to já mám zásadu.
0: V Brouhlavě Studio 2. Přesně budeme tak o tomto představení také mluvit za malou chvíli. Naším hostem je Jiří Plojhar.
2: Posloucháte reprízu pořadu Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Nejen filmový a seriálový herec, ale také divadelní herec Jiří Plojhar je s námi ve vysílání. Pojďme na prkna, co znamenají svět. Vy působíte ve studiu 2, působíte také v divadle Metro, kde stvárňujete další kladnou postavu v uvozovkách, a to Goebbelse.
1: Ano, Josefa Goebbelse.
0: Josefa Goebbelse, tak jak si ho užíváte v uvozovkách?
1: Ta hra je tak strašně moc dobře napsaná od Arnošta Goldflama, že si to prostě užívám.
0: Opravdu?
1: Obrovsky, no, obrovsky.
0: A potřeba duševní očista?
1: Tady ne úplně. Ona je to taková mrazivá komedie. Ta hra začíná tím, jak se mladý Hitler a Stalin setkají na nádraží v Brně a slíbí si, jak změní svět, jako studentíci. No, což se jim svým způsobem jako podařilo, no. Takže je to s nadsázkou, jakoby s nadsázkou, velkou nadsázkou komedie, tam ty hlubší proudy prostě nejsou.
0: Také jste mě prozradil, že v divadle, pardon, ve studiu 2 máte 8 inscenací.
1: Jestli jsem dobře počítal, tak jich 8, anebo 7 a 8 Harold a Maud se bude připravovat. Teďka nemáme úplně čas, abych to rychle prolítnul, tak, ale myslím si, že jich 8 bude.
0: I kdyby jich bylo 6, nepletou se vám texty? Umíte přehodit ten správný scénář?
1: To je taková častá otázka, kterou jako herec dostává. Zatím ne, no, zatím to funguje. Je pravda, že když se učím ty texty, zvlášť divadelní, tak třeba před 15-20 lety si stačilo ten text před spaním přečíst a ráno zázrakem v té hlavičce byl. Dneska tento zázrak už moc nefunguje, malinko se to jako mění a potřebuju 2 až 5 nocí podle toho, jak náročný je to text, ale furt to ještě v té hlavě musím zaklepat, furt to tam ještě zůstává a furt ještě neříkám pak v televizních pořadech ty historky, že jsem vešel na jeviště a hrál jsem úplně jinou postavu, než jsem si po 10 minutách představil, že jsem uvědomil, že jsem v jiném představení, tak to se mi zatím ještě nestalo.
0: To se vám zatím nestalo. A stalo se vám už to, že jste měl být na nějakém představení, ve kterém hrajete a nedorazil jste?
1: Ano, jako ještě na Damu jsem hostoval v Českých Budějovicích a to se skutečně jakoby stalo. Tehda byly mobily, které ještě neměly vrnění a kolem, jel jsem vlakem, neměl jsem automobil a kolem hluboký nad Vltavou není signál. No a já jsem jel na představení, kdy jsem měl zapsáno od 19 hodin, ano, se hrálo od 17 hodin. A ještě jsem vzal svoji spolužačku a tak jsme jako šli od toho nádraží volným krokem k tomu divadlu a jí říkám, pojď, já ti tady ukážu ještě, tak je tady je taková vitrínka, já v jedné části té hry hraju ženskou, jo, jak mám tady paruku, to je hrozně moc vtipný. Tak jsem jako si ukazoval tu vitrínku a ta spolužačka mi říká, Jiříčku, a proč je tady napsáno dnes od 17 hodin, že jo? A já, a teďka jsem viděl, že ten datum, teď samozřejmě jsem začal klepat a tak. Teď jsem si všiml, že to divadlo je opravdu jinak nasvícený. A tak jsem běhnul do toho divadla, že jo, zaskočil za mě umělecký šéf, takže opravdu představení probíhalo. On to nějak četl, něco říkal z paměti, byl jsem mu neskutečným způsobem vděčný. Vešel jsem tam do rekvizitárny a tam jsem začal brečet, jakože možná jsem byl špatný herec, ale vždycky jsem byl dobrý kluk. Teď už si nebudete myslet, že jsem dobrý kluk, je konec a tak. Všichni mě tam utěšovali. Když se to stane jednou za život, tak já věřím, že jsem si to. Je teda hrozně, že jsem si to vybral takhle brzo, jo, ale věřím, že to bylo jednou jako provždy a naposledy, že už se mi to nikdy nestane. Je to strašná věc. Pak se mi zdály takový sny, jak tam je pěší zóna od nádraží k Budějovickému divadlu. Představte si, měsíc v kuse se mi zdál sen, jak běžím po té zóně a nemůžu odlepit nohy, ten nejhorší herecký sen. Jak opravdu úplně jsem spocený, ale ty nohy jsem furt na místě. Jako, je, pojďme o to.
0: Takže ne, že třeba máte okno a zapomenete text,
1: to
0: ale
1: se taky jako stalo,
0: tohle je horší, no, říkáte. No,
1: i to okno je blbý, protože pak samozřejmě repríza a blížíte se k tomu místu, kde člověk měl to okno a teď najednou to tělo to ví a začne najednou, třeba je to 120. 150. repríza a blížíte se k tomu místu, kde se stala ta velká chyba a normálně tady cítíte, jak opravdu ten tep na tom srdci se začíná zvyšovat, aby to místo bylo už za, jako jo. Nebo mi říkal David Matásek, že takhle po nějaký 200. repríze podělal písničku. Navždy až do derniéry ta písnička už tím byla poznamenána.
0: Jiří Plojhar je naším hostem.
2: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Naším hostem je stále herec Jiří Plojhar, který ve studiu 2 v současné době hraje v 7 až 8 inscenacích, na kterou byste nás pozval?
1: Na tu, která bude mít premiéru v prosinci, nevím ještě, jak dopadne. Bude to Harold a Maud, bude tam hrát Eliška Balcerová, Dan Krejčík, Jitka Schneiderová, já, bude to režírovat Mirek Hanuš. Ale to je premiéra až v prosinci. A do té doby určitě si můžete zajít na Brouka v hlavě, Jezinky, Bezinky, Odpočívej v pokoji, Poprask na laguně, Beckham, Revizor.
0: No a
1: to ještě dám tam něco, nevím.
0: A která inscenace je vaše oblíbená, kterou jako hrajete, užíváte si, a kdyby přišla Derniera, tak ji obláčete?
1: Tak to už se stalo. To se stalo se Smolíkovejma, to bylo už Na slezičky, ta byla moje nejoblíbenější. A teďka se dá říct, že jsou moje rovnoměrně oblíbený s určitými části neoblíbenosti všechny inscenace, které tam mám. Takže bych si netroufil jmenovat jenom tu jednu.
0: A je některý herec či herečka, se kterým hrajete, řekněme, jako rád, ale cítíte určitou jako zodpovědnost, protože je to... Teď narážím na Ivu Janžuru.
1: Ano, samozřejmě.
0: Jako, jak jsem, se vám s ní hraje? No,
1: já
0: dobře,
1: úplně tak. Jsem se nadechoval, že toto jméno samozřejmě zmíním. Víte co, v tom studiu 2 já jsem byl poctěn to, že jsem tam mohl potkat ty legendy, jak už Ivu Janžurovou, tak samozřejmě Danu Kolářovou nebo Martu Vančurovou. A tam ten člověk prostě respekt má a tu velkou úctu, ač samozřejmě z druhé strany to vůbec ty dámy nedávají najevo a chovají se opravdu, jako jsou to ty nejlepší parťáci. Tak samozřejmě ta zodpovědnost, aby jim to ten člověk nepokazil, tak ta tam je, ale vytvářím si to sám, protože oni mi nic jako najevo nedávají. A je to velká podsta je sledovat jako při práci, protože tam opravdu v tom divadle, zvláště v tom divadle, dokázali toho tak strašně a zažili úplně všechno. Takže když my přijdeme s něčím, tak oni už dávno, za těch 50-60 let toho divadla, a tentokrát to není metafora, je to skutečně tak, tam byli. Takže je to velká škola. A jsem za to moc rád, že jsem to ještě zažil přímo fyzicky.
0: Přímo fyzicky a jednou vy budete zase předávat své zkušenosti a možná mladí herci na vás budou se dívat s otevřenou pusou a hledat každé vaše slovo.
1: Ano, já si právě furt říkám, že jsem ten mladý, který vzlíží k těm bardům, ale nedávno mě někdo upozornil, že mi bude příští rok 50 a jak jsem ve 20 brali ty, kterým bylo 50. No a to byly ty už, který jsme brali, že jsou prakticky nad smrtí, jako před smrtí teda. Tak je to tak strašný, jak to rychle uběhlo a člověk si tak rozhodně nepřipadá, že já už jsem mířím do toho věku, že mám blíž do důchodu a ke smrti než od školy, jako umělecký, jako. No to tak je, no samozřejmě.
0: Ale není. No podívejte se na paní Bohdalovou.
1: Dobře, ale tak to jsou jakoby unikáty, které jsou prostě ve světovém měřítku naprosto unikátní, jako. No to je přeci úplně něco šíleného.
0: No a proč by se to nemohlo stát vám? Vy sportujete, chodíte na bohemku, když se nebudete moc rozčilovat nad výsledky, tak...
1: Tak se těším v těch 94, že budu stále na jevišti jako Jiřina Bohdalová.
0: Já moc děkuju, že jste tu s námi byl. Jdete dneska do divadla?
1: Ne, dneska nemám, ale dneska mám strašně dlouhý dabingový studio, jednu hlavní roli, takže dneska nemám představení, dneska mám studio.
0: No vidíte, tak k dabingu už jsme se nestihli dostat, tak si to necháme na příště. Moc děkuju, že jste tu byl, Jiří Plojhar.
1: Budu se těšit a děkuju za pozvání. Naschledanou.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Slunce je zlatou skobou na obloze přibitý. Pod sluncem sedlo.

0: od rána do soumraku a nechat zapomenout srdce bolavý. Hora a síň od rána do soumraku a nechat zapomenout srdce bolavý.
1: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
2: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
1: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4 396 korun za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce srpna 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
3: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
4: Benzín i nafta na Vysočině v posledním týdnu zdražili. Ve věku 75 let zemřela britská zpěvačka Bonnie Tyler. Fotbalisté Francie nastoupí ve čtvrtfinále mistrovství světa proti Maroku. Bude většinou polojasno, na severovýchodě kraje oblačno, teplotní maxima dosáhnou 26 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Ceny pohonných hmot na Vysočině za poslední týden stouply. Za litr benzínu teď řidiči zaplatí v průměru téměř 40 korun. Je to o 40 haléřů víc než před týdnem. Litr nafty zdražil o 27 haléřů a v průměru vejde na necelých 630 korun. Nejlevnější pohonné hmoty v kraji prodávají čerpací stanice na Třebíčsku, nejdražší na Havlíčkobrodsku. Vyplývá to z dat společnosti CCS, která ceny dlouhodobě sleduje. Přední část 12-patrové budovy v baťovském areálu ve Zlíně, kde od rána hoří, se zřítila. Oheň se stále nedaří uhasit. U požáru zasahuje přes 30 jednotek hasičů i vrtulník s bambivakem. Hořet začalo před 9 hodinou ve skladu obuvnické firmy Vasky, kde bylo uskleněných 75 000 bot. Oheň se postupně rozšířil až na střechu budovy. Uzavřeno je celé okolí a lidé by neměli kvůli kouři větrat. V Karlových Varech je francouzská herečka, držitelka Oscara, Césara a 4 evropských filmových cen Juliette Binocheová. Diváci ji znají například z filmu Čokoláda nebo Anglický pacient. Why you said to tell them to keep me alive?
5: Because I'm a nurse. Role zdravotní sestry ve filmu Anglický pacient Binocheové vynesla Oscara. Film vedle toho pozbíral dalších 8 sošek. Vstup do světové kinematografie ale herečce přinesla adaptace jiného románu, a to českého. Na konci 80. let si zahrála jednu z ústředních rolí ve snímku Nesnesitelná lehkost bytí, postavu Terezy. Binocheová na festivalu uvede 3 filmy, Věrná kopie, V nás a 3 barvy modrá. Na závěr festivalu převezme křišťálový glóbus. Z Karlových Varů Lucie Pávová, Český rozhlas.
4: Zemřela britská zpěvačka Bonnie Tyler. Včera jí bylo 75 let. Proslavila se několika hity a díky svému typickému chlaplavému hlasu patřila k nejvýraznějším popovým interpretkám 80. let. O jejím úmrtí informovala na webových stránkách rodina.
6: Chraplavý hlas Bonnie Tyler se stal jedním z poznávacích znamení světového popu. Velšská zpěvačka prorazila koncem 70. let hitem It's a Heartache. Celosvětovou slávu jí pak přinesla balada Total Eclipse of the Heart, která v roce 1983 ovládla hudební hitparády po celém světě. Bonnie Tyler během více než 50leté kariéry prodala desítky milionů nahrávek. V Československu se její hity staly populární i díky upraveným verzím s českými texty, které naspívali třeba Karel Gott nebo Lucie Vondráčková. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.
3: Mistrovství světa ve fotbale.
4: Fotbalisty Francie a Maroka čeká čtvrtfinále mistrovství světa. Utkání začne v Bostonu ve 22 hodin českého času. Trenér Francouzů Didier Deschamps mluví o Maroku jako o hodně náročném soupeři.
7: Potkali jsme Maroko před 4 lety v semifinále mistrovství světa. Je to taky tým, který se dostal do finále Poháru afrických národů. Nejsou tu náhodou. Bude to souboj dvou týmů, které hrají aktivně, s míčem, útočně. Budeme muset hrát opravdu dobře. Maroko má vysokou kvalitu.
3: Počasí.
4: V Havlíčkově Brodě a Černovicích teď mají 21 stupňů, ve Velkém Meziříčí 23. Bude většinou polojasno, na severovýchodě kraje oblačno. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 23 a 26 stupni. Přidá se mírný nebo čerstvý severozápadní až severní vítr, který může v nárazech ještě zesílit.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
4: Zpozorněte na silnici 388 u Bohdálce na Žďársku. Došlo tam k havárii osobního auta.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Posloucháte mě. Dobré odpoledne, krátce po 14. hodině při poslechu Českého rozhlasu Vysočina. Kdo si nemůže koupit své vysněné auto, může obdivovat aspoň jeho model. Ideální příležitost k tomu máte v Humpolci. Jaké kousky jsou tam k vidění, prozradíme za chvíli.
3: Dobré odpoledne s Martinem Vašíčkem.

0: Posloucháte Dobré odpoledne Českého rozhlasu Vysočina. Všechny milovníky aut teď pozveme do Humpolce, kde se můžete přijít podívat na skvosty, které vytvořil pan Miloš Lesina, kterého teď vítám i v našem vysílání. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Vy se zabýváte tvorbou modelů aut, nejenom možná aut, na to se zeptáme, tak nám prozraďte, jaké kousky v Humpolci vystavujete.
1: Zabývám se tedy pouze stavbou modelů aut, nedělám k tomu nic jiného. Jsou to modely, které jsou v měřítku 1:8, to znamená poměrně velké modely, říká se tomu takzvaně big scale modely, a mám jich tam asi 24, ale nejsem jediný, který je tam vystavuje, jsme tam vystavovatele dva, kromě mě ještě pan Marek Žádník, a kromě modelů tam v muzeu máme i krásnou výstavu obrazů s automobilovou tematikou od pana Josefa Hrádka z Písku.
0: Ono vůbec vytvořit jakýkoliv model vyžaduje hodně trpělivosti, tak který zatím pro vás byl nejsložitější?
1: Nejsložitější pro mě byl asi rovnou ten první, protože jsem se to učil, to je model auta Jaguar Type E, a nejsložitější na něm bylo pro mě to, že tam se vlastně vyplítají i drátění kola, takže vlastně vyplíst ty kola.
0: Na výstavu Na plný plyn do muzea doktora Aleše Hrdličky v Humpolci nás pozval autor modelů, které tam můžete vidět, pan Miloš Lesina. Já vám děkuju, mějte se hezky a naslyšenou.
1: Děkuju taky, naschledanou.
2: Jsme s vámi i na Humpolecku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte dobré čtvrteční odpoledne Českého rozhlasu Vysočina. V našem kraji dál zůstává v platnosti zákaz koupání ve dvou vodních nádržích. Kde? Tak to vám řekneme za chvíli. Určitě se taková informace před nadcházejícím víkendem bude hodit.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Polsku. Ke zlepšení situace nepomohlo ani ochlazení v posledním týdnu. Teplota vody v nádrži sice od posledního měření klesla o více než 7 stupňů, samotná voda je ale podle hygieniků stále zdraví ohrožující, a to kvůli toxinům ze sinic. Koupání je i nadále zakázáno také v rybníku Kachlička na Havlíčkobrodsku. Důvodem je taktéž masový výskyt sinic.
1: Jsou na Vysočině vodní plochy, kde koupání není vysloveně zakázané, přestože mají zhoršenou kvalitu vody.
0: Zhoršenou vodní jakost hygienici hlásí již druhým týdnem na Žďársku, konkrétně v Domanínském rybníce a v Pilské nádrži. Mimochodem, ta je zároveň s teplotou 21,6 stupně aktuálně nejchladnější koupací plochou na Vysočině. Nepolepšila se ani Břevnická nádrž na Havlíčkobrodsku. I zde je mírně zvýšená pravděpodobnost vzniku zdravotních problémů a plocha tak zůstává v oranžovém pásmu. Pokračuje mluvčí krajské hygienické stanice Jana Bémová.
2: Vlastně hygienici nedoporučí koupání spíše těm citlivým osobám, to znamená třeba těhotným, nebo když má někdo sníženou imunitu, malým dětem, ale určitě doporučujeme, vlastně je tam ten stanovený oranžový stupeň, tak určitě doporučujeme se vždy po koupání vysprchovat.
0: Další kompletní odběry vzorků mají hygienici v plánu příští týden.
1: No a kde je naopak koupání zcela bezpečné? A
0: tady se odkážu na data z minulého týdne, protože tento týden hygienici kontrolovali pouze vodní plochy, kde byly minule zaznamenané problémy. Nicméně dlouhodobou jistotou jsou například velký pařezitý rybník u Řásné na Jihlavsku nebo přírodní koupací biotopy v Jemnici, Třešti a na Šiklově mlíně. Voda je v pořádku také v lomu v Horní Cerekev na Pelhřimovsku, který také patří mezi vyhledávaná místa.
1: Kde se můžete bezpečně o víkendu vykoupat a kam raději nechodit, nám řekla Tereza Pešoutová. Díky a hezký den.
0: Naslyšenou.
3: Léto na Vysočině s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Krátce před půl třetí posloucháte Dobré odpoledne Českého rozhlasu Vysočina, kde dospívala Céline Dion.
1: Příběhy z Vysočiny. O místech, lidech a událostech z kraje, kde žijeme.
0: Máte rádi vůni levandule? U jedné chalupy v Dolním Smrčném na Jihlavsku jsme objevili celé políčko a kousek od něj i místnost s destilačním zařízením. Jak to jde dohromady, tak to jsme se vydali zjistit.
2: Na voňavém levandulovém políčku stojím s Petrou Švaříčkovou. Vy se teď chystáte česat, stříhat levanduly?
3: Stříhat.
2: Máte takový velký koš a když se podívám dovnitř, tak tam máte zahradnické nůžky, srp a dokonce i elektrickou nějakou pilu.
3: To je akustříhač. Je to nejefektivnější, nejrychlejší.
2: Vy levanduly destilujete. Kořalka z toho nebude.
3: Kořalka úplně ne. Dělám něco trošku vonavějšího.
2: Hydroláty. A teď mi popište, co je to hydrolát.
3: Voná vodička.
2: Je to voňavka lehká? Může se to představit jako toaletní vodu třeba?
3: Ano, na osvěžení. Buď to jako parfém, anebo to má spoustu dalšího využití. Já tady mám teda levanduly lékařskou, je to konkrétně odrůda Manstít.
2: Kdy je dobré levanduly stříhat?
3: Když já to chci destilovat, aby měl nějakou tu hloubku účinek na to tělo, tak se snažím, aby ta levandule byla nakvetla tak z 30-60%. Tehdy se říká, že má největší sílu, vůni, nejsvěžejší.
2: Když chci něco destilovat, tak by to mělo mít v sobě něco tekutého, šťavnatého a ta levandule je suchá.
3: No ona v sobě má vlastně nějakou tu vodičku.
2: Silici.
3: Kterou pouští potom skrz tu destilaci, protože do té kolony se lije voda.
2: Co budete brát? Jenom čistě to květ?
3: Vezmu celý stonek. I v tom stonku jsou ty silice, které se uvolňují při té destilaci.
2: Tak pojďme na to. To chcete dnes pokosit celé to své políčko?
3: Vyberu takový ty nejrozkvětlejší keřiky. Ono taky trvá ta destilace tak 2-3 hodinky potom, takže by mi tam ta levandulka ležela a potom by nebyla teda čerstvá.
2: Tady ve třetím řádku jsou i nejvyšší, nejhustší a nejvíc kvítku. To jde krásně. Máme plný košík levandule. Tady máte svou dílničku. To měděné, to je vaše destilační kolona.
3: 10-litrová jsem si ji nechala dovést přímo z Portugalska, kde to vyrábí. Je to vlastně ručně vyráběný. Teď to napěchuju.
2: Ta pára půjde přes tu levanduli a tam nám to bude tou trubkou skapávat. Máme nacpáno, sestavíme kolonu. Nalejeme vodu do kotlíku. Musí být plný ten kotlík?
3: Do 2/3.
2: Je potřeba jen připojit chladič.
3: Tam teče stále ta studená voda.
2: Máme sestaveno. To jsem zvědavá, jaký bude proud toho hydrolátu.
3: Kapka za vteřinu.
2: Začala stoupat pára a když se podívám do toho malého skleněného demijohnu, tak už to kapé. K čemu je dobré používat levandulový hydrolát?
3: Na tonizaci pleti, když si člověk umyje obličej ráno, večer, tak si ho přešplíknout potom na takové osvěžení během dne, když je horko.
2: A napadá mě i stříknout na polštář nebo do místnosti.
3: Přesně tak. Já ho třeba používám i do pračky místo aviváže.
2: Levandule vonila už na políčku, ale teď si zkusím čichnout k tomu hydrolátu přímo. No a to je síla. Z Dolního Smrčného Irena Šarounová, Český rozhlas.
0: Ještě doplním, že Petra Švaříčková podobným způsobem destiluje například i mátu, šalvěj nebo řebříček a my jsme se za ní vypravili spolu s kolegyní s Irenou Šarounovou tady u nás na Českém rozhlase Vysočina.
1: Léto na Vysočině s Českým rozhlasem Vysočina.

Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Krátce před 3:45 posloucháte Dobré odpoledne Českého rozhlasu Vysočina.
1: Počasí.
0: A v našem vysílání je s námi teď taky meteoroložka Bára Kučerová. Dobré odpoledne i vám.
2: Pěkné odpoledne.
0: Na Vysočině máme asi sem tam i slunečné počasí, ale taky nám dost fouká vítr.
2: Ano, je to tak. To slunečné počasí je spíše v jihozápadní části kraje, zatímco severovýchod je převážně oblačný a vítr fouká často s rychlostmi těmi průměrnými okolo nějakých 25 nebo 20 km v hodině, ale nárazy se blíží i k 55 km v hodině, takže poměrně frišno.
0: Dá se říct, že ten vítr ještě bude foukat i přes celé odpoledne až do noci?
2: Měl by potom k večeru a večer slábnout, takže ještě během odpoledne určitě ten vítr čerstvější a silnější i s těmi nárazy bude a potom v noci by měl vát převážně vítr slabý, severozápadní až severní, takže mělo by se to postupně uklidňovat.
0: Pojďme se podívat taky na zítřejší ranní teploty a na to, jaká bude noc.
2: Noc bude většinou s malou oblačností, případně i s žádnou oblačností, ale také existuje scénář, kdy by té oblačnosti mohlo být více a zítřejší ráno by se mohlo podobat tomu dnešnímu a od toho se také budou odvíjet teploty. Ty zatím očekáváme mezi 12 a 9 stupni Celsia, ale v údolích tam může být lokálně méně, tam i kolem 8 stupňů Celsia, takže zatím to záleží na tom, co nám počasí v uvozovkách během noci navaří.
0: No a pojďme se ještě podívat na zítřek. Doufejme, že tady ten vítr už se utiší a bude spíše teplej než dnes.
2: A teplej by být mělo i vítr by měl být slabší, byť by stále měl foukat mírný severozápadní až severní. Ty zítřejší rychlosti by měly být do 20 km v hodině. Nárazy už výrazné neočekáváme. A zítřek bude převážně s menší oblačností. Přes den se postupně udělá polojasno. Odpoledne může být i oblačno a to hlavně na severovýchodě kraje, takže zítřek vlastně podobný dnešku. Večer by oblačnost měla ubývat a zítřejší maximální teploty očekáváme mezi 24 a 27 stupni Celsia.
0: Počasí nám předpověděla meteoroložka Bára Kučerová. Díky, mějte se hezky a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Už za chvíli vás pozveme na další z našich zámků. František Kinský nám tentokrát nabídne další zastávku zámeckého léta. No a kam se vypravíme, to vám prozradí on sám už za několik minut i v našem vysílání tady na Českém rozhlase Vysočina. Když mě

0: Posloucháte Český rozhlas Vysočina. Už jste letos stihli navštívit nějaký zámek. Celé léto pro vás máme tipy, kam se vydat. Průvodcem zámeckým letem je František Kinský, kterému teď předávám slovo, aby nás pozval na další z řady zámků Čech, Moravy a Slezska.
1: Zámecké léto.
2: Dnes bych vám rád představil krásný a méně známý empírový zámek na Prostějovsku, Čechy pod Kosířem. Je spjat se šlechtickým rodem Silva Taruka. Tuto hraběcí rodinu tam navštěvoval slavný malíř Josef Mánes. Více nám už prozradí Aleš Spurný.
3: S kastelánem zámku v Čechách pod Kosířem Martinem Váňou jsme vstoupili do historické expozice, která připomíná pány, kteří dlouho obývali prostory tohoto zámku.
4: Byl to rod Silva Taruka, do Habsburské monarchie přišel na přelomu 17. a 18. století z Portugalska. Tento zámek zakoupil v dobách Marie Terezie Emanuel Silva Taruka, což byl člověk, který byl Marie Terezii velmi blízký. Zachovala se nám bohatá korespondence. Takže on pro tu středoevropskou větev chtěl najít nějaké nové rodové sídlo. A to ke konci života právě vybral zde u nás v předhůří Drahanské vrchoviny, nebo chcete-li ještě na Hané, v Čechách pod Kosířem.
3: Rod se tady významně etabloval.
4: Přesně tak. Od dob Marie Terezie zde Silva Tarukové žili a působili až do druhé světové války. Byli mecenáši jedno z nejslavnějších českých malířů Josefa Mánesa, který zde s přestávkami pobýval zhruba 20 let svého života. V Čechách po sobě zanechali také monumentální nádherné dílo, které je na seznamu památek UNESCO v podobě Průhonického parku.
3: Silva Tarukové měli i politickou moc.
4: Primárně právě v dobách Marie Terezie, kdy zakladatel tady té rakouské linie Emanuel Silva Taruka zastával velké množství funkcí, například byl místodržícím rakouského Nizozemí, což je přibližně dnešní Belgie, nebo také například jednu dobu byl stavbyvedoucím Schönbrunnu, nového panovnického sídla Habsburku u Vídně. Historická expozice zámku je zaměřena primárně na přelom 19. a 20. století, kdy zde žil asi poslední významný Silva Taruka, František Josef II., který zde ale jako dítě Josefa Mánesa zažil. Ve svých denících na něho nespomíná úplně s láskou. Na druhou stranu je zapotřebí zmínit, že se jim posmrtně Silva Tarukům odvděčil, neboť po pozemkové reformě, po vzniku republiky Silva Tarukové velmi radikálně schudli, hrozil jim bankrot a mimo jiné rozprodej Mánesových děl dokázali tady tuto neutěšenou finanční situaci odvrátit.
3: Prošli jsme několika komnatami, které nám připomínaly život šlechticů na přelomu 19. a 20. století. Teď stojíme ve velkém sále, za kterým se nachází knihovna, do níž nahlížíme.
4: Přesně tak, velký sál je hlavně reprezentativní prostora našeho zámku, až na jednu výjimku vyzdobena originálními díly Josefa Mánesa. Pro letošní rok bych zvláště vypíchl zápůjčku z Národní galerie obrazu Josefíny, který nám sem byl zapůjčený na celou letní část sezóny až do poloviny září.
3: Jsme v krásném letním dni v zámeckém parku. Tenhle ten velký sál propojuje právě zámek s tím krajinářským výtvorem Silva Taruků. No a my se tu na zámku můžeme čas od času setkat i se zmíněnými potomky šlechticů.
4: Ta hlavní linie Silva Taruků do dnešní doby užívající tady tento titul hrabat Silva Taruka, tak ti žijí v Ibrze na jihu Německa a spolupracujeme s nimi například nedávno v souvislosti s pořízením dřevěných veslic, které budou půjčované na nově revitalizovaném velkém rybníku.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Čechy pod Kosířem si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. We'll be right back.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. O své první autostanda v zápětí přijde, když nabourá vůz generálního ředitele. Seriál Volha. ČT2. Bouřlivý přelom století a zlatý věk kabaretu, umění a lásky. Dva díly premiérového seriálu Montmartre. A ČT Art uvede příběh italského režiséra, který dokázal vrátit lesk a slávu westernům. Filmarské legendy Sergio Leone. Čtvrteční večer s Českou televizí.
1: 15 hodin.
2: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
1: Velení vzdušných sil České armády převzal náměstí nad Oslavou Petr Tománek. Úroda ovoce klesne kvůli jarním mrazům asi o polovinu. Americký soud nařídil vyplatit odškodné novinářce, kterou podle poroty prezident Trump sexuálně napadl. Zítra očekáváme ráno převážně jasno, přes den už postupně polojasno až oblačno. Teplotní maxima dosáhnou 27 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Nový velitel vzdušných sil armády České republiky dnes na vrtulníkové základně v Náměšti nad Oslavou oficiálně převzal funkci. Po Petru Čepelkovi bude českému letectvu velet Petr Tománek. Na slavnostním ceremoniálu byl i redaktor Milan Soldán.
3: Náměstská základna nebyla zvolená náhodou. Odcházející velitel generál Čepelka je totiž původně vrtulníkovým letcem a náměstské základně svého času také velel. Jeho nástupce Petr Tománek chce pokračovat v tom, kde společně započali. Byl totiž původně na velitelstvu vzdušných sil jeho zástupcem. Generál Čepelka ale z armády neodchází, pouze se přesouvá na generální štáb, kde by měl dělat právě náčelníkovi generálního štábu prvního zástupce. Z Náměště nad Oslavou Milan Soldán, Český rozhlas.
1: Úroda ovoce v Česku bude letos kvůli silným jarním mrazům oproti loňsku poloviční. Vyplývá to z odhadu Ústředního kontrolního a zkušebního zemědělského ústavu. Podle předsedy České ovocnářské unie Martina Ludvíka škody pravděpodobně překročí 1 miliardu korun.
4: Letošní úroda nepřesáhne 70 tisíc tun, zatímco dlouhodobý průměr je kolem 130 tisíc. Ta úroda je zhruba o třetinu, třeba v případě švestek nižší, u třešní to byla sotva polovina. Jablka dopadla jako jedna z nejhůř.
1: Právě jablka tvoří 80% tržeb ovocnářů. Ludvík předpokládá, že pěstitelé by mohli dostat částečnou kompenzaci od Evropské unie. Podniky už teď objíždí inspektoři, kteří škody vyčíslí. Zatím historicky nejhorší úroda byla v roce 2024. Škody tehdy vyšplhaly na skoro 1,5 miliardy korun. Spor amerického prezidenta Donalda Trumpa s Jean Carrollovou je u konce. Soud v New Yorku nařídil novinářce vyplatit odškodné ve výši 5 milionů dolarů a úroky za to, že ji Trump v 90. letech sexuálně napadl. Peníze přijdou na účet advokátů Carrollové.
5: New Yorkský soud před 3 lety uznal amerického prezidenta Trumpa vinným ze sexuálního obtěžování Jean Carrollové v převlékací kabině obchodního domu Bergdorf Goodman v roce 1996 a z pomluvy poškozené, když v roce 2022 její obvinění odmítl. Novinářce přisoudil odškodné ve výši 5 milionů dolarů. Donald Trump se odvolal, ale nejvyšší soud Spojených států před měsícem verdikt potvrdil. Po prvoinstančním rozsudku musel žalovaný složit dlužné peníze do soudní úschovy. Newyorský soud se teď nařídil exekuci rozhodnutí, tedy výplatu 5 milionů dolarů plus 800 tisíc jako úroku z prodlení Carrollové. Pavel Novák, Český rozhlas. Sport.
1: Fotbalový útočník Albion Rahmani přestoupil z pražské Sparty do Benátek, které jsou nováčkem první italské ligy. Kosovský reprezentant hrál na Letné 2 roky. Oba kluby o přestupu Rahmaniho informovali na svých webech.
2: Počasí.
1: V noci bude většinou jasno s teplotami kolem 10 stupňů. Zítra očekáváme ráno převážně jasno, přes den už postupně polojasno až oblačno. Teploty se ustálí mezi 24 a 27 stupni. Foukat má mírný severozápadní až severní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Zpozorněte v pražském směru dálnice D1 za 159. kilometrem na úrovni Bezděkova. Silničáři tam uzavřeli levý jízdní pruh.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Krátce po 15. hodině posloucháte Dobré odpoledne Českého rozhlasu Vysočina. Vystavení jsou totiž nejrůznější miniaturní skříci a víly, no a my vás proto pozveme do kulturního domu Dolní Rožínce, kde začal už 7. ročník poměrně netradiční výstavy. Více nám poví náš regionální stopař Adela Zachová, a to už zhruba za čtvrt hodiny.
7: Dobré odpoledne s Martinem Vašíčkem.

0: zdraví.
1: V létě jsou časté přechody z tepla do zimy a naopak a s tím souvisí často záněty mandlí. Dá se tomu nějak předcházet?
2: Zánětly mandlí, angíny se mohou objevit v souvislosti se změnami teplot a uměle vytvořeným chladným prostředím. Klimatizace nastavená na příliš nízké teploty. Problém tvoří už klimatizace tím, že vysušuje vzduch a sliznice a nevyčištěný filtr může být zdrojem infekce a zátěž pro tělo způsobují ty změny teplot během krátké chvilky. Prevence je potom logická. Pokud používáte klimatizaci, nastavte si alespoň zpočátku jenom o pár stupňů nižší než je venku, aby ten rozdíl nebyl tak velký.
0: Minutu pro zdraví pro vás připravila doktorka Irena Zimenová. Věnujte denně minutu svému zdraví. Může vám prodloužit život o celé roky. Český rozhlas Vysočina,

0: Máme krátce před 3:45 a vy posloucháte Dobré čtvrteční odpoledne Českého rozhlasu Vysočina. Je taky tady léto, no a tak možná přemýšlíte nad tím, jak ho budete trávit o nadcházejícím víkendu. My vás pozveme do Úsobí na koncertní léto, protože tam v neděli od 18 hodin můžete vyrazit do kostela svatých andělů strážných, kde vystoupí folková legenda Vladimír Merta.
1: Český rozhlas Vysočina, písničky,

0: Adélo, dobré odpoledne.
1: Krásné odpoledne. Já už jsem si výstavu prošla spolu ještě tady s dalšími návštěvníky a je tu téměř 2000 postaviček a každá je originální a propracovaná do nejmenších detailů. Takže tady uvidíte víly na loukách, v lese, zvířátka, ale i rekvizity, jako je ovoce, zelenina na talířkách nebo malinké domečky. No a to všechno je ručně modelované z polymerové hmoty. A já už autorku těchto věcí a těchto postaviček, Janu Kuchařovou, mám teď vedle sebe, no a poprosím ještě o pár slov k výstavě. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne. Pro všechny návštěvníky je u nás připravený soutěžní kvíz a pro starší je tu i šifra se záludnými otázkami. A letošní novinkou jsou 4 místa, kde si mohou malí návštěvníci i pohrát s těmi skřítky.
1: Já vám moc děkuji a ještě dodám informaci, že výstava je otevřená každý den až do konce prázdnin, tedy do 30. srpna.
0: To byla Adéla Zachová, náš regionální stopař, který zavítal do kulturního domu v Dolní Rožínce, kde je výstava ručně vyráběných postaviček Jany Kuchařové. Díky za to a naslyšenou.
1: Děkuji, hezké odpoledne.
3: Regionální stopař.

0: Posloucháte dobré čtvrteční odpoledne Českého rozhlasu. Vysočina krátce před půl čtvrtou vám zpívala Madonna. Člověk má pocit, že každou chvíli něco hledá a takových ztracených věcí je opravdu hodně. Proto není divu, že naše předci měli i patrona, který jim měl pomoci s hledáním ztraceného. Jak to mělo všechno fungovat, to nám řekne v dnešní Bejvávalo Miroslav Marek.
1: Bejvávalo.
2: O tom, jak podle starých rad ztracenou věc nalézti. Možností měli lidé kdysi několik. Nejčastěji se ovšem obraceli na svatého Antoníčka. Svatý Antonín Paduánský jest totiž patronem ztracených věcí a lidé se k němu často modlívali a prosili, aby jim pomohl najít to, co hledali. Zvlášť bylo-li to důležité. Taková modlitba mohla znít třeba takhle. Moře klesne, pouta spadnou, Antonín ti najde zas, co si ztratil a co hledáš celý den a celý svůj čas. Neštěstí a bída zmizí a ty najdeš v světě ráj. To ti hlásá město cizí, padovánský celý kraj. A jiný starodávný návod. Kdo hledaje něco, nemůžeš to naleznouti. Nasyp trochu soli na kamna rozhavená. Věc ta pak se jisto jistě tobě zjeví. No, kdyby to bylo takhle jednoduché. Ale za druhé, zas mnozí už dneska nemáme ta kamna. A do třetice. Ve starých textech se píše, když něco hledáte a nemůžete najíti, jest to znamení, že sám ďábel vás ku hříchu vede. Jak to? On totiž chce, abyste při nejmenším sprostě nadávali. A to jest hřích. V dobové knize z času našich pradědů se o tom píše. Hledá-li někdo nějakou věc a nemůže ji nalézti, nemá se zlobiti nebo dokonce klíti, nýbrž zanechati hledání, ježto si čert udělal ze ztracené věci schránku, aby člověka ponoukal ke hříchu. Ztracená věc se časem sama objeví. No a zítra o 7 bratřích. Bejvávalo.

0: Každé dopoledne zpovídáme zajímavé hosty.
1: Malé děti, když mají žízeň, tak si dost často řeknou, není v tom problém. Seniori většinou ztrácí pocit žízně. To neznamená ale, že ztrácí potřebu vody. Oni tu vodu potřebují, ale prostě to nevnímají. Navíc mají spoustu léků, různých chronických onemocnění a neméně důležitá je i taková zhoršená soudnost, vlastně zhodnocení té situace, která je do nějakého problému může dovést.
0: Pokud vám něco uteklo, nevadí. To nejlepší z hostů Dobrého dopoledne si poslechněte v sobotu po 11. hodině.
2: Manželský pár je, když hledají cestu jak dál a nemůžou třeba nějakého důvodu rozklíčovat, kde ten problém je, ten kluk jim to okamžitě ukáže, ale okamžitě. A zase záleží na tom, jak to potom uchopí dál samozřejmě.
0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Bardo, řekni fór.
1: Tak tady mám jeden takovej veselej. Pán má papouška a ten mluví strašně sprostě. Tak ho jednou takhle zatrezdá na chvíli do mrazáku. Když otevře mrazák, papoušek na něj kouká a říká:
2: omlouvám se za své nevhodné chování. Už se to nebude opakovat. Mám jen jednu otázku. Co udělalo tady to kuře vedle mě?
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

0: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Vysočina.
1: Dobroty Dáši Kubíkové.
0: Sladké letní osvěžení i nápoj pro lepší náladu. Tak můžeme říkat sirupu z dobromysly, který se dá velmi lehce udělat i doma. Pokud tedy máte záhonky, tak přerostlé touto bylinkou jako naše kolegyně Dáša Kubíková.
2: Bylinka, která je pod názvem oregano známá z italské kuchyně, je známá i u nás. Sypeme ji sušenou na pizzu a do těstovin. V našich krajích se ale užívá i jinak. Už podle názvu dobromysl obecná je zřejmé, že si lidé vždycky spojovali se zlepšením nálady a vařili ze sušené dobromysly čaje. V Jaroměřicích nad Rokytnou se klienti denního centra Barevný svět starají o bylinkovou zahrádku a vyrábějí z dobromysly také lahodný sirup. Jak na něj jsem se ptala klienta Jakuba a asistentky paní Ireny.
3: Tu musíte nastíhat ty bylinky, máme to takhle do vody a dva dní. A máte to?
4: Převařenou vodu, nechat dva dny vyluhovat v lednici, potom scedit a ten výluh namíchat s cukrem, převařit trošičku a zavíčkovat do sklenic. Když to víčko neotevřete, tak vám vydrží třeba rok.
2: Na sirup potřebujeme očištěný velký svazek dobromysly, který nastříháme a přelijeme převařenou vodou. Na 50 gramů bylinky má být litr vody a po dvoudenním louhování v lednici a přecezení přes plátínko přidáme ještě kilo cukru. Krátce převaříme a ještě horký sirup nalijeme do předem připravených, čistých a suchých lahví. Zavíčkujeme a sirup můžeme uskladnit v tmavé spíšce a nebo rovnou začít pít. Tak na zdraví!
1: Dobroty Dáši Kubíkové najdete i na našem webu vysočina.rozhlas.cz.

0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Na dvou místech v kraji dál platí úplný zákaz koupání. Hasiči likvidují požár výškové budovy v Baťovském areálu ve Zlíně. Přední část stavby se zřítila. Hokejový obránce Libor Hájek odchází z Pardubic a bude bojovat o NHL. Zítra očekáváme ráno převážně jasno, přes den už postupně polojasno až oblačno. Teplotní maxima dosáhnou 27 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Zákaz koupání dál trvá ve vodní nádrži Sedlice na Pelhřimovsku a v Kachličce na Havlíčkobrodsku. Hygienici omezení prodloužili na základě výsledků nových rozborů vody. Zhoršenou kvalitu mají i Pelská nádrž a Domanínský rybník na Žďársku, stejně jako Břevnická nádrž na Havlíčkobrodsku. Po ochlazení za poslední týden ve všech sledovaných nádržích klesla teplota vody. Podle mluvčí krajské hygienické stanice v Jihlavě Jany Bémové právě to může v dalších dnech mít na kvalitu vody zásadní vliv.
2: Kdyby ty teploty zůstaly tak, jak jsou teď, to znamená v noci trošku nižší, přes den by třeba kolem těch 25 stupňů a občasný déšť, tak určitě by voda byla lepší. Takže dá se předpokládat, že ty tropické teploty kvalitu vody ovlivní.
1: Přední část 12-patrové budovy v Baťovském areálu ve Zlíně, kde od rána hoří, se zřítila. Oheň se stále nedaří uhasit. U požáru zasahuje přes 30 jednotek hasičů i vrtulník s bambivakem. Hoře začalo před 9 hodinou ve skladu obuvnické firmy Vasky, kde bylo uskladněných 75 tisíc bot. Oheň se postupně rozšířil až na střechu budovy. Uzavřené je celé okolí, lidé by neměli kvůli kouři větrat. Ve věku 75 let zemřela velšská zpěvačka Bonnie Tyler. Autorka řady hitů byla několikrát nominovaná na ceny Grammy a její skladby se opakovaně umísťovaly na nejvyšších příčkách hudebních hitparád. Podle informací zveřejněných na jejich oficiálních webových stránkách zemřela zpěvačka včera v noci nečekaně v nemocnici v Portugalsku, kde byla kvůli nemoci hospitalizovaná. Sport. Pardubičtí hokejisté hlásí další odchod. V týmu končí obránce Libor Hájek, který bude bojovat o svou pozici v NHL, a to v týmu San Jose Sharks.
3: Hájek přišel do Dynama v prosinci 2023. Na východě Čech odehrál 160 zápasů a připsal si 46 kanadských bodů. 28-letý bek už v zámoří působil, a to v týmu New York Rangers. V případě, že by mu angažmá v NHL nevyšlo, má podle vedení klubu možnost vrátit se zpátky do týmu. Z Pardubic, Otaku Tvěrt, Český rozhlas. Počasí.
1: V noci bude většinou jasno s teplotami kolem 10 stupňů. Zítra očekáváme ráno převážně jasno, přes den už postupně polojasno až oblačno. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 24 a 27 stupni. Foukat má mírný severozápadní až severní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Zpozorněte v pražském směru dálnice D1 za 159. kilometrem na úrovni Bezděkova. Silničáři tam uzavřeli levý jízdní pruh.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: my sme to chteli vysílať, víte?
1: Humoriáda.
2: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné čtvrteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Petr Salava. Dobrý den, vítejte.
3: Přeji krásné odpoledne, letní odpoledne a musím říct, že jsem se moc těšil do humoriády.
2: Tak to je bezvadné.
3: Po delší době.
2: Já jsem k tomu složil báseň. Pohoda, nohy na stůl a ruce za hlavou a k tomu humory s Kučerou a Salavou, co víc si přát, činasky jdou na startu hrát.
3: Výborně.
1: Humoriáda.

0: dnešní humoriádě je naším hostem Petr Selava. První otázka samozřejmě se nabízí, jak se má, co dělá v těchto dnech?
1: Já se mám moc dobře a protože mě čeká společně s Danou Čenskou velká výstava na podzim 10.10. máme vernisáž na Kampě v seminár Café. Tak doplňuji obrázky, maluji, mě to hrozně baví, je to taková až posedlost, že obrázek, který rozmaluji, prostě chci dokončit co nejdřív, i když nemusím, takže to je moje, řekl bych, hlavní prázdninová činnost, maluju a také jsem byl dneska trošku varován, protože jsem byl u nás u Vietnamce, který tam má potraviny a já tam kupuju taková speciální šampíčka, která mají jenom, myslím, jeden a půl deci maximálně obsah a beru to po kartonech, protože vlastně celý ten karton, to je jedna láhve velká a dneska ten Vietnamec, který mi prodával ten karton, mi říká, pane, moc pijete. Takže jsem byl varován, budu si dávat velký pozor a budu malovat pořád a pořád.
0: Takže souvisí to s tím malováním, je to pro inspiraci?
1: Je to pro chuť.
0: Jeden obrázek, jedno mini šampíčko?
1: Dá se říct, ano, to je.
0: A to jsou mini obrázky?
1: Ne, obrázky, já mám většinou rozměr 40 na 40 cm, to je tak akorát, to je moje specifická velikost obrázku, no a šampíčko se hodí.
0: Tak bezva, už víme, čím se inspiruje, ale zajímá mě, jak DJ, sportovec a tak dále přišel k malování.
1: Mě to vzalo asi před 4 roky. Já jsem, možná, že už jsem to říkal dokonce v humoriádě, já jsem dostal k 60. od Karla Štědrého a jeho manželky Evy speciální dárek, plátno, barvy, stojan, štětce, opravdu nádherné vybavení a já jsem na to asi 6 nebo 7 let nesáhnul, až prostě před těmi 4 lety mě to vzalo. Velmi správně, do téhleté chvíle mám namalovaných asi 103 obrázků, asi 35 už jich změnilo majitele. Moje obrázky jsou naivní, veselé, barevné a pozitivní a proto snad se líbí. A s mými obrázky se dám vlastně cestovat po světě, abych nezdržoval. Dneska jsem maloval Havanu.
0: Takže žánrově různá místa?
1: Světa? Různá místa, hlavně aby tam byly lodě, auta, moře, domečky, střechy, to je moje, a barvičky.
0: Tak tohle maluje Petr Selava, teď se vydáme do archivu a kam sáhneme úvodem?
1: Tak já bych vybral legendárního komika Jaroslava Štercla, který se mi, když jsem jako kluk se díval na obrazovky Československé televize, i strašně líbil v pořadu Souboj s pamětí. Tak teď si tu paměť vyzkoušíme.
2: Ctěné široké masy, přistupte prosím blíže. Vstupné opravdu lidové. Žádných 100 ani 50 korun, ale pouhých 10 tuzexových bonů. Které se vám mnohokrát vrátí, když vám na to přijdou. Zvláště starší návštěvníci naší pouti pamatují na mořské vlny, které jim mnohokrát poskytly radostné vzrušení. Tato atrakce byla pojmenována zcela nově, a sice Mamája Čerok Zlaté písky. Naši knize přání si můžete přečíst, kolik zrušení poskytli paní Tudlíkové, než vysvětlila manželovi, že byla pokousána medúzou. A to ještě není všechno, vážení. Vy všichni, kdo jste měli rádi Strašidelný zámek, jistě navštívíte naši novinku Panelový dům. Hrůza nad hrůzu. Dveře, které se neotevírají, zdviž, která se nezdvihá. Podlá, která se zdvihá. Kam, na která netáhnou. Místnosti, v kterých táhne. Nervy tečou, voda neteče. Do ložnice vám chumelí a do toho přijde složenka na činži, jako by se nechumelilo. Jen pro silné nervy. Vážení pánové, přes den jste v zaměstnání, k večeru na schůzi, večer studujete dálkově a přece chcete poznat krásu ženského těla. Vy byste rádi navštívili anatomické muzeum, ale ono není. A proč není? Protože bylo nahraženo technickým muzeem. Ano, vážení, i za strojem musíme vidět člověka. Někde to dost těžký, při noční směně. Bohužel, letos se nevyskytuje ani zázračná studně. Protože při přechodném nízkém stavu vody by nám zůstal akt na suchu. Z téhož důvodu vymínili jsme mořskou panu do Bulharska v rámci spolupráce s Rajský Jablíčka. Vy, kdo jste byli zvyklí na čertovo kolo, nezoufejte. Naše nová atrakce se nazývá Zadopra. To je zařazení do pracovního procesu. Napětí vás nemine. Hlásíte se u prvního okýnka jako herec oblastního divadla a od 10. okénka odcházíte jako ficka v hotelu Metropol.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik Jaroslav Štercl. Ptám se Petra Salavy, jestli pak se osobně setkali?
1: Měl jsem tu velkou čest, protože já jsem jednu dobu jezdil jako jeden z hostů s Honzou Brosákem a s pořadem Videostop na cestách. Aha. A tam byl dalším z těch hostů právě Jaroslav Štercl a já jsem k němu úplně vzlížel. Čekali jsme třeba v zákulisí, než ten Honza nás zavolá a bylo mi tehdy strašně podivný, že ten Jaroslav Štercl byl strašně nervózní a to už byl ve věku a říkal jsem si, taková legenda, tak ostřílený člověk. A on si normálně tak jako ručičkou pumpoval, dělal si takovou atmosféru, než tam vletěl, pak samozřejmě vletěl na jeviště a byl vynikající, ale v zákulisí byl nervózní a to mi teda opravdu hodně překvapilo.
0: Musel se rozehřát.
1: Musel se nahřát rozehřát.
0: Tak tolik Jaroslav Štercl a já myslím, že jste se Petře setkal i s tím dalším, koho nabídneme proti Jaroslavovi, s Petrem Novotným.
1: No, mnohokrát jsme prožili spolu fotbalové výlety a nejenom fotbalové výlety, dokonce on byl ten, který mi dal šanci před mnoha lety v jednom přímém televizním programu, kdy se vysílalo z Karviné, ten pořad se jmenoval Kopeme dál, takže to bylo tak dvojsmyslně a tam vlastně poprvé jsem byl v přímém přenosu, což do té doby jsem natáčel jenom hitparády a takové věci, které byly na záznam a tam mi dal on tu šanci a za to zpětně ještě děkuji.
0: Petr Novotný jako guru Petra Salavy.
1: Děkuji moc.
0: Dá se říct. Takže Štercl nebo Novotný? Aktuální otázka na naše posluchače. Pište SMSky Humor Mezera a Humor Mezera B. Pošlete na 90 011 04. Telefon 731 800 900. A teď si dáme slovenskou pesničku Naše hriechy a zpívat budou Adam Ďurica a Ema Drobná.

Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.

0: Rádio vašeho kraje.
1: Hlásí se vám dnešní posádka Humoriády, Petr Salavá a Pavel Kučera. Včera jsme tu měli Pepu Dvořáka a ten nám říkal, že máme pozdravovat Petra. To už se stalo, to už jsem vyřídil samozřejmě, ale taky se nechtěl pochlubit jedním sportovním mega úspěchem. Tak Petře, je to na vás.
2: No, já musím taky Pepovi na dálku poděkovat. Já jsem se až červenal včera, jak jste mě tady chlapci vychválili. A já musím říct, že Pepa je opravdu nadšený tenista, hraje tenis velmi dobře. Musíme si uvědomit, že je mu 84 let a že v rámci letošního květnového turnaje, který jsme sehráli v rámci fotbalového výletu do Španělska v Malaze, opravdu vyhrál. Los byl k němu velmi přívětivý, protože jsme mu přilosovali mladého hráče, člena Pražské komorní filharmonie, solo flétnistu Jirku Ševčíka, který to trošku za něj oběhal, ale samozřejmě opravdu, jak se říká, klobouk dolů, ten Pepa si zaslouženě ze Španělska odvezl zlatou medaili. A já, jestli můžu, Pavle, já bych zaspomínal, jak zhruba před 30 lety mě opravdu strašně Pepa dostal. Bylo to v době, kdy byl na nějakém vážném zákroku v ústřední vojenské nemocnici a já jsem mu tam ze zájmu prostě zavolal, chtěl jsem se zeptat, jak mu je, jestli všechno dobře dopadlo. A on změnil potvora hlas a prostě do toho telefonu řekl, hlaste se šarží, jste ve vojenské nemocnici a já jsem teda nevoják a on mě tak rozhodil, že jsem opravdu začal koktat a on si v tom liboval, protože pochopil, že mě má a já jsem nebyl schopen ten telefonát dokončit. A on pak se představil, smál se a já jsem pochopil, že nejenom, že mě dostal, ale že už je mu dobře a byl jsem za to strašně rád. Takže hlásím se šarží. Kapitán Petr Salava zdraví Pepu Dvořáka.
1: Tak doufám, že poslouchají Dvořákovi právě teď a že se taky pobavili jako vy včera u rádia. Tak,
2: určitě.
1: Teď se dozvíme od našich posluchačů, s kým se budeme bavit dál z našeho archivu. Bude to Jaroslav Štercl anebo Petr Novotný? Otázka zůstává. Přidáme další vaše hlasy. Kdo pak se hlásí? Dobrý den. Haló. Už jste s námi.
3: Ano, dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Tanda Zemník vás oba zdraví.
2: My vás taky.
3: Tanda Zemník vás oba zdraví.
1: Slyšíme.
3: No, takže zdravím vás, Pavle, i pana kolegu a pana Salavu. Velmi dobrého organizátora výjezdu Arfory, zvaná Banda, nebo jak se... A je to sympaťák a děkuji mu a dejte tam pana Novotního, nebo koho to máte?
1: Píšem si hlas, ano, Bčko má Petr Novotný, Ačko a Jaroslav Štercl.
2: Mějte se moc hezky.
1: Dobré odpoledne, kdo je dál s námi?
4: Miroslav z Karviné, dobrý den pánové pro oba dva.
1: Dobrý
4: a dávám
1: den.
4: Hlas taky Petrovi Novotnýmu.
1: Píšeme si a děkujeme. Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne, pánové. Pro vás Petr z Lhoty.
2: Zdravíme Petra.
1: Pokračování je s panem Štercelem, ale hlas panu Novotnému mám zapsat?
5: S panem Novotným.
1: Dobře, pana Novotného jste si vybral, zůstává věrný svému typu. Dobré odpoledne.
6: Dobrý den, dobré odpoledne. Zdravím do Humoriády vás, Pavle, a vašeho hosta Petra Salavu. Dobrý den, pane
2: Dobrý
6: Petře.
2: Den.
6: Přeju vám vše dobré a krásné léto. Hlasuji Pavle pro Ačko a všem posluchačům a vám oběma přeji krásný letní večer či příjemné páteční ráno s příjemným probouzením
2: no,
6: do nového dne všem posluchačům.
1: Děkujeme.
6: Humoriádnice Růža z Ryknovska.
1: Tak, těšíme se na slyšenou. I s vámi dobré odpoledne.
7: Dobré odpoledne. Karel z Bojkovi, zdravím vás Pavle i pana Salavu.
2: Zdravíme.
7: Já bych si přál, teď nevím koho, jestli Ačko nebo Bčko, a dáme Novotné. Bčko, děkuji.
2: Děkujeme.
1: Dobře, tak vybral jste si nakonec. Sice to vypadalo nerozhodně, ale my ještě nemáme rozhodnuto. Teď jsem se podíval na ten aktuální stav, sečteno i se SMS-kami a vším všudy a máme vyrovnáno v tuto chvíli, takže chvilka napětí rozhodne nám tento hlas. Dobrý den.
8: Dobrý den, já zdravím vás, Pavlíku, i pana Petra.
2: Dobrý den.
8: Chci vám dodatečně k vašemu svátku. Je tam dneska posádka.
1: Ano,
8: úžasná.
1: Petr Pavel.
8: A chtěla bych Ačko a chci prozradit, že Pavlík.

0: taky maluje. Takže se pochlupte, Pavlíku, panu Salabovi a ukažte mu vaše obrázky.
1: Provedu.
0: Já vás mám na internetu a zrovna předtím se dívala, co vám tam přibylo.
1: No.
0: V té vaší galérii.
1: To je dobře.
0: Takže vám přeju oběma, ať se vám, pánové, daří.
1: Já vám moc krát děkuji.
0: Ať vám nevyskne malba a nezaskne štěpe.
2: Tak děkujeme.
1: Děkujeme pěkně, díky. Naslyšenou. No vidíte to, malíři, sportovci, nemůžeme říct, že jsme oba, to já se klidně vzdám tohodle oboru ve prospěch Petra, ale u nás to vyhrál v tuto chvíli Jaroslav Štercl.
3: Vaše nervy už nebude více natahovat horská dráha. Je to nová atrakce, prosím, Drasam číslo 13. A již v názvu napovídá, že bude drásat vaše nervy. Vezmete 60 haléřů, vhodíte do samoobsluhy, nebo chcete jet 13 až do Hloubětína. Táhle u muzea zatahuje a vy jste zaražený. Přesedne to do příště a dostanete vynadáno od průvočího. Jste ale rád, že vás nesmí uhodit, protože jsou u nás tělesné tresty zakázány od císaře Josefa. Tím ovšem naše atrakce zdaleka nekončí, prosím. Je zde vážení ještě naše panoptikum. A sice tele s třema hlavama a konečně dvounohé prase, které bylo přistiženo v Praze v Rýgrových sadech. A naše poslední atrakce, ano vážení, co se vám stává? Mizerně se vyspíte, vaše dobrá nálada je tam ta. Je ta tam, pardon. Cítíte potřebu někoho zlectít, tak kopnou. Chtěli byste něco drtit, škrtit, čtvrtit, ale chyba lávky. Vy nedrtíte, neškrtíte, neštvrtíte, protože musíte v 6 hodin zařezávat. Ve vás to vaří, ve vás to soptí, ven to však nemůže. Ovšem ven to musí a ven to půjde. Jak? Dámy a pánové, snadná pomoc. Psu na vás volá, psu na vás ve. Psu na té zkratka podniku, perte se u nás. U nás si vylete vztek na libovolném typu pracovníků, které pro vás připravil soudruh Cákňas se svým kolektivem. Vážení, naše přehlídka právě začíná. Jose Malvazia, miláček hysterických žen. Náš Jose, milé dámy, jste se jakékoliv zacházení. Dělal 10 let plánovače v investiční výstavbě. Můžete na něm štípat dříví, klepat koberce i řízky, drží, neheká, nefňuká. Čtvrt hodina pouhých 15 korun. Jako další se vám představí Pepi Samovazba. Zasloužilý portýr vinárny u kulaté tchyně. Nositel notoriku, specialista na masovou práci v bezmasí den. Je nazýván Tajfun z Hondurasu. Jeho otčím před lety odplul na voru do Ameriky, kde se vlastní pílí vydělal. Pardon, vypracoval. Z milionáře na čistí čebot. Jenom u nás, vážení cholerici, narazíte na znatného soupeře. Využijte snížený cen našeho zimního sazebníku. Facka jednoduchá nazdař Bůh, 1 korunu 37 haléřů. Facka mířená 2 koruny 15. Facka s rozbíjem 5 korun 10. A proto neperte se doma, perte se u nás.
4: Humoriáda.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Pokračuje dnešní humoriáda, máme čtvrtek 9. července, léto v plném proudu. Ještě než se dopustí dalšího výběru, Petr Salva, má nějakou letní historku?
2: No, mám historku od kamaráda, který je majitelem farmy Klídek tady ve středních Čechách, kterému se stala neuvěřitelná věc. On tam má několik studní v rámci té farmy a najednou jedna docela hodně vody dávající studně byla prázdná, totálně jako kdyby vyschlá. Tak tam byl takový rozruch a ten můj kamarád začal vyšetřovat, který že z personálu chlapů tam nechal prostě puštěnou hadici a což dneska, když je vody málo, je trestuhodné, no ale všichni se zapřísahali, že to nikdo neudělal. No a nakonec došlo to tak daleko, že začali prohlížet kamerový systém, protože ta farma je pod kamerami, no a zjistili, že tam mají v jedné ohradě, která je u téhleté studny, malého poníka, který nemůže být s velkými koňmi, protože je i nějak zdravotně jako postižený. A tehle koník se naučil ovládat pítko ne tlamou, ale kopítkem. A oni na tom videu viděli, jak se normálně sprchuje, jak si užívá tu vodu, jak to kopítko zaboří prostě do toho pítka a vlastně on způsobil
1: nedostatek vody poník,
2: nedostatek vody totální.
1: Svou úzkostlivou čistotností.
2: No ale on to byl vlastně takový exhibicionista, takže pozor na to, co se může stát i na takové farmě.
1: Pozor, ať vám poník nevysprchuje studnu. Tak, a jinak šetříme vodou samozřejmě.
2: No, určitě.
1: Ale hygiena je důležitá. Tak, tolik poselství z této historky závěrečné. A teď úvod další scénky. Co pak to bude?
2: Tak já bych poprosil dvojici Josef Mladý, Josef Náhlovský, kamarády, které jsem i často uváděl na různých akcích.
3: Dobrý večer, dámy a pánové.
4: Dobrý večer.
3: Dobrý večer.
4: Dobrý večer,
3: obzvláště dámy.
4: Dobrý
3: večer,
4: stačí.
3: Dámy.
4: Dobrý večer, přátelé. Dnešní přednášku pojmeme poměrně vážně.
3: Vážně, pardon.
4: My bijeme na poplach.
3: Ano, my bijeme na poplach. Něco hrozí, nějaký nebezpečí?
4: Samozřejmě.
3: Ano.
4: Českému jazyku.
3: Ano.
4: Přátelé, od dob národního obrození čeština nebyla v takové krizi, jako je v současné době.
3: Jistě.
4: A my bychom měli...
3: Bychom měli?
4: Ano. Ano, ne. Pořádku. Jsem tě jenom zkoušel. A je dobře, že jsi připraven.
3: Takový chyták.
4: Ano, my jazykospitci, my lingvisté, určitě bychom chtěli...
3: Bychom chtěli.
4: Proč mi pořád skáčeš do
3: určitě
4: řeči?
3: Určitě bychom.
4: Proč mě, Hergot Krucifix, co mi skáčeš do řeči, když řečím tady teď problémy dědictví našich otců?
3: Ano, tohle to Krucifix, Hergot, furt to je dědictví vašich otců, ano?
4: Ne.
3: No ne, tak opravdu, pan mladý, je sudeťáč.
4: Já bych to tady...
3: No ne, tak ne, opravdu to není k smíchu. Jeho tatínek se jmenoval ještě Junge.
4: To je jedno. Máme...
3: Helmut
4: je
3: Junge.
4: Je to jedno úplně.
3: A je to všem jedno.
4: Ano.
3: Helmut Siegfried Junge. Junge.
4: Tak, přátelé, je to jinak. Tato slova jsem samozřejmě použil jenom proto, abychom si uvědomili, kde nás bota tlačí.
3: No, to já vím, kde nás bota tlačí. Mě třeba tlačí bota na levý noze. Levá noha mě tlačí, bota tady mě tlačí, pravá netlačí. To je zajímavé, levá tlačí, pravá netlačí, jestli to je nějaký politický podtext.
4: Není tam žádný politický podtext, ne, to je tvůj problém, který bychom tu neměli řešit, ale pomohu ti.
3: Ano.
4: Je to tím, že noha je párový orgán a není totožný. To znamená, jako máš dvě nohy, ano, párový orgán, dvě ruce,
3: ano.
4: Oči jsou párový orgán.
3: Dvě ledviny jsou párový
4: ano,
3: orgán.
4: Správně, no.
3: Dvě plíce,
4: ano,
3: dva orgány.
4: Ne, tento orgán, na který ty myslíš, není párový.
3: Ano.
4: A je to dobře, protože zhruba na 50% redukuje tu možnost, že tady by se zase něco podobného objevilo.
3: No, prosím vás.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Josef Mladý a Josef Náhlovský spolu budou i dál u vás z rádia z naší humoriády znít v další scénce a nebo nastoupí Halina Pavlovská. Vyberte si, dámy a páni, SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na číslo 90 011 04 je pošlete a nebo zavolejte na 731 800 900. Na vaše hlasy se těší náš dnešní host Petr Salava. A teď zpívá Dalibor Janda.

0: Německé léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvost, zámek Týnec u Klatov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
2: Další humoriádnický souboj je tady Josef Mladý s Josefem Náhlovským a nebo Halina Pavlovská. Otázka i na další posluchače, kteří volají na 731 800 900. Dobrý den.
3: Dobré odpoledne, Honza z Lukavy. Zdravím vás, Pavle, i pana Salavu.
4: Zdravím.
2: Zdravíme.
3: A já bych určitě hlasoval pro naše pepíky.
2: Máme zapsáno, mějte se, naslyšenou.
3: Díky. Jsme chlapi.
2: Dobré odpoledne, kdo je s námi?
5: Dobré tady Honza. Já vás zdravím všichni,
2: kteří dostudují.
5: A chtěl bych se hlasovat pro Ačko.
2: Dobře, máme zapsáno, hlas pro mladého s Náhlovským. Děkujeme krásně a jdeme na další dotaz. Kdo tam?
6: Tady pejskař ze Dvora Králové nad Pem. Zdravím Petra a Pavla. A dáme si Ačko.
2: Tak děkujeme pěkně.
4: Velké díky.
2: Naslyšenou. Dobré odpoledne. Tak máme ozvěnu, už je slumená a můžeme
7: dobré
2: povídat.
7: Dobré odpoledne, tady František Rozměr nad Vltavou. Zdravím vás, pánové. Pana prezidenta Amfory, pana Salavu hlavně a Pavel, ta vás taky. A
2: tak
7: chtěl bych jenom vědět, jestli bude pokračovat, ponáž minule se zmínil, že už chtěl skončit s Amforou a že ho kamarádi přemluvili, aby ještě pokračoval, tak jak to dopadlo?
4: Hele, dopadlo to dobře, jedeme dál. Pardon, že jsem vás přerušil.
7: A pane Salava, prosím vás, a Pepa Dvořák taky dělal výkopy?
4: Ano, ano, ano, letos...
7: A co s těma nožičkama?
4: Hele, on má nožičky skvělý, nebojte.
2: Navodnické nožičky.
4: Hele, 15.8. Nový Oldřichov.
2: Tak jo.
4: Tam bude.
7: Zdraví a jste bezvadný. Díky moc.
2: Vám děkujeme. Taky, mějte se hezky. Oldřichov?
4: Nový Oldřichov 15.8. Výkop bude mít Pepa Dvořák a Jaroslav Satoranský.
2: Tam budou důkazy, že Amfora jede dál.
4: Ano.
2: Tak a my jedeme dál s Josefem Mladým a Josefem Náhlovským.
8: Další problém, který mě tíží, je neologismus.
9: Neologismus, a to je...
8: To jsou novotvary.
9: To jsou novotvary, ano.
8: Nově vznikající slova.
9: Já sám takové slova vymýšlím.
8: Ano.
9: Třeba nadávky úplně nový, třeba já nevím, blbíš, nebo blbánek.
8: Ano.
9: Trotlenko, trotlájev.
8: Ano, ano, tak...
9: Dementinko.
8: Ano, tak právě...
9: Vytrubenko, dobrý
8: den. Ano, neukazuj konkrétně, zas nám poškrábu auto jako minule. Tak... Konkrétně tato slova, přátelé, vytlačují ta krásná česká slova a tím nám mizí i přísloví.
9: Přísloví nám mizí taky, protože už prostě nemají oprávnění, už neplatí.
8: Mýlíš se?
9: Řada přísloví neplatí.
8: Platí všechny.
9: Nepak? Třeba tak, tak mi například řekněte, kdy se vrátí ti, kteří z poctivosti nejdál došli.
8: To nevím.
9: Ne. Já vám to řeknu kdy. Nikdy.
8: No,
9: ježiš. Z poctivosti dojdete akorát...
8: Hele, zadrž to, zadrž. Vulgarizmy, to jsou další problémy češtiny.
9: Doháje jsem chtěl říct slušně, jenom doháje.
8: A pozor.
9: O?
8: Teď si možná nevědomky použil eufemismus.
9: Koho?
8: Eufemismus.
9: Eufemismus jsem možná.
8: To je změkčování.
9: Ano, tak to už mě proběhlo dávno. Játra. Vlastně... Teď beru prášky na změkčování jater.
8: Vezměme si nějaké tvrdé slovo.
9: Ježišmarja.
8: Nebojme se třeba slovo bordel. Ale my eufemisticky můžeme jemně říci třeba nepořádek.
9: Nepořádek.
8: No.
9: Tak já jsem byl včera s klukama v nepořádku. A koupil jsem si tam uklízečku za 3000. No. A tam by vyluxovala šrajtofly.
8: Ano.
9: To je paráda. Takhle se má mluvit. To mám radost. Vidíte, že to jde. Jo.
8: Ano.
9: Krásně jsme to slovo
8: takže
9: nahradili.
8: Bohužel na závěr této přednášky musím konstatovat, no, že čeština jde cugrund.
9: Ano, česky správně, cugrund.
8: To znamená, že nám mizí takové krásné věci, jako byly epigramy.
9: Aforizmy.
8: Aforizmy.
9: No, no, to nám nemizí to, já třeba sám pracuji na tom, aby vznikaly nové
8: ty
9: epigramy. Já jim říkám pepigramy, že jo? Pepigramy, no jistě.
8: Ano.
9: Já vymyslím každý týden nový pepigram, třeba tenhle ten je dobrý. V kolika zemích máš konto, tolikrát si člověkem.
8: No tak to nevypadá, že by bylo světlo na konci tunelu.
9: Ano. Já mám takový krásný pepigram, který se hodí na závěr té vaší přednášky.
8: Opatrně.
9: No, opatrně, to velmi citlivé a jemné. To
8: velmi
9: bude
8: opatrně.
9: Moc líbit,
8: ano.
9: Lepší jarní osení,
8: no,
9: nežli stará tráva.
8: Ano.
9: Lepší mladý vůl, nežli stará kráva.
8: Děkujeme.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak tolik dva pepíci, mladý a náhlovský. A vracíme vám do hry Petra Novotného. Tentokrát se utká s Halinou Pavlovskou. Vybírejte SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04. Telefon připomenu jako vždy 731 800 900. No a protože tady máme slavného československého, dá se říct, diskjokeje Petra Salavu, tak teď poprosím o jednu takovou vzpomínku, byla-li by na Bonnie Tyler, která bohužel nás opustila.
4: Jo, je to taková vzpomínka z doby zhruba před 40 lety, kdy každý DJ, který vyjel do zahraničí, tak musel nakoupit singly, protože to
2: aby
4: bylo
2: co hrát.
4: To hlavní, aby bylo co hrát, a já jsem v té době byl v Bruselu s jedním fotbalovým zájezdem a vím, že jsem tam koupil minimálně 10-12 singlů Bonnie Tyler právě s totálním zatměním a těch desek jsem tam nakoupil, já nevím, cirka 60-70. Samozřejmě s vědomím, že přistaneme v Praze a ten fotbalový výlet to měl domluvené na celnici, že to nějak dopadne. No ale co se nestalo? Stalo se to, že byla mlha a my jsme místo v Praze přistáli v Bratislavě, kde museli budit celníky a ti velmi rozmrzelí přišli a to já jsem vez desky, ale tam fotbalisti vezli televize a videa a tak
2: dále.
4: Tak jak to bylo, větší věci. No a já jsem měl s jedním fotbalistou, který bohužel už je na nebíčku, domluveno, že mě tu tašku s těma deskama vezme, protože jim to procházelo samozřejmě víc než třeba mě. No a milý fotbalista, když už jsme byli ve frontě před tou celnicí, tak mi řekl, nezlob se, já mám svý věci a nechal mě v tom. A já jsem, Pavle, naprosto drze tu tašku s těma singlama, což byl poměrně velký balík, prokopal nohou pod tím pultem, kde byl ten přísný rozespalý celník a takhle jsem přelstil tu celnici a všechny kolegy jsem pak potěšil tímhle velkým hitem Bonnie Tyler s jejím nádherným hlasem, který nejde ani snad napodobit.
2: Tak za prvé je těžký život diskjokeje, ale děkujeme i za ty písničky Bonnie Tyler. A protože jsme v humoriádě, dáme si jednu veselější s Shakin' Stevens a Bonnie Tyler.
4: To je dobrá kombinace.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Úplně nejčerstvější, nejžavější výsledky hlasování tady máme. Petr Salava sledoval a ví a zná vítěze. Ano, kdo pak to je?
2: Dostal jsem šanci oznámit, že velmi těsně zvítězil Petr Novotný. Tak se těšíme.
1: Petr uvádí Petra.
2: Ano.
3: Abyste neřekli z Kozákově, tak drobný problémy doma máme. Já jsem je vyřešil okamžitě. Podle zásady nic není problém, ano? Problém číslo jedna, mýdlo. Podívejte se, ona mi nevydá nový mýdlo, dokud nevymydlím to starý. Tak to se nesmějte, to není opravdu legrace, protože já už se doma mydlím něčím, co vypadá jako žlutá žiletka. Já už to ani nemůžu kolikrát mezi prstama najít. No a ona mi nedá prostě nový, nedá, já už jsem to vyřešil. Dneska jsem to vyřešil. Já jsem to normálně nacpal do toho odpadu, co máme v umyvadle. Ten kousek pustil jsem na to horkou vodu, ono se to částečně rozpustilo, zbytek jsem zatlačil, večer fasuju nový. Problém číslo dvě. Úklid u nás doma. Prostě ona není jde pořádná, to bych si netrouf říct, jo. Ona jednoduše nestíhá, já se jí ani nedivím. My máme 4 děti a ona učí a dělá přípravu odpoledne a večer. My kolikrát jdeme někam na návštěvu, kde nemají děti a ona mi pak říká, táto, ty tam mají naklizeno, vidíte? Já jí vždycky říkám, proč nemáme paní, která by nám pomáhala v domácnosti? Je to tak jednoduchý. A ona ne, že nechce, ona dlouho odolávala, že nemá ráda takový jako panský manýry a že nechce mít doma služku a že nechce mít ženskou, která bude chodit po bytě a koukat do zásuvek, no hrozný keci, ale zvítězil jsem, prosadil jsem svou, vyřešil jsem to jednorázově, hotovo, máme paní Cibulkovou. Cibulková skvělá, to je profesionálka. Ta opravdu uklidí, ona chodí jenom jednou týdně. Opravdu pár hodin, ale to je zázrak. Ten barák já večer prostě nepoznám, to je ono, jo. A představte si, na co já jsem teď přišel předevčírem. Ta moje žena vždycky předtím, než přijde paní Cibulková, uklidí celý barák. A víte proč? Protože nechce, aby si paní Cibulková myslela, že máme doma bordel, no.
1: Jsme ve finále, loučí se Petr Salava, zároveň by nás pozval na svoji diskotéku.
2: No, budu moc rád, ona ta hodina tak neuvěřitelně uběhne, že nechápu, že jsme na konci, ale když diskotéka, tak 12. září, klub Mandragora Praha, 5 DJů. Oldies but goldies.
1: Ty brďo, a teď Olympik jako za mladá, doslova, přesně, to se k tomu
2: tak,
1: hodí.
2: To se hodí.
1: Petr Salava i Pavel Kučera, přeji hezký den, dobrý poslech našich dalších pořadů.
2: Mějte se hezky.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Velké Meziříčí postaví rekreační vodní park u nového bytového sídliště. Premiér Babiš ocenil, jak vláda bojuje s inflací nebo vysokými cenami energií. Ukrajinci poškodili dalších 14 ruských lodí v Azovském moři. Zítra očekáváme ráno převážně jasno, přes den už postupně polojasno až oblačno. Teplotní maxima dosáhnou 27 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Velké Meziříčí u nového bytového sídliště chystá místa k procházkám a odpočinku. Developer ve vznikající lokalitě Čechovy sady postaví 4 nové domy se 100 bytů. Město u nich vybuduje takzvaný vodní park, který bude sloužit i lidem z jiných částí města. Pokračuje nestranický starosta Alexandros Kaminaras.
2: Bude zde taková síť pěšinek v kombinaci s vodními plochami, vznikne zde i taková větší nádrž. A já takovou tu největší jako devízu, ten největší přínos tady v tom rozvoji vnímám v tom, že tady skutečně skrze tu plochu povedou různé typy cest. A my ze slepých ulic vlastně uděláme ulice průjezdné a průchodné.
1: Vláda podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO plní své programové prohlášení. Babiš to řekl po celodenních schůzkách s jednotlivými ministry. S těmi jednal o plnění vládních slibů za půl roku vládnutí. Premiér ocenil, jak vláda podle něho zvládla inflaci nebo vysoké ceny energií a pohonných hmot. Opozice dnes vládu kritizovala třeba kvůli nízkým výdajům na obranu nebo zásahům do fungování státní správy. Ukrajina pokračuje v útocích na ruské lodě v Azovském moři. Podle velení dronových sil jich dnes poškodili 14. Rusko to zatím nekomentovalo.
3: Velitel sil ukrajinských bezpilotních systémů Robert Brovdy, známý jako Maďar, na svém telegramovém účtu napsal, že se podařilo zasáhnout 12 tankerů, jednu loď pro přepravu pevných nákladů a také tažný člun. Brovdy uvedl i přesná označení lodí, většina plula pod ruskou vlajkou, a upřesnil, že za 4 dny tak ukrajinské síly zasáhly celkem 35 plavidel v Azovském moři. Ukrajinci úspěšně útočili také na anektovaný Krym, kde poškodili teplárnu v Sakách, 3 sklady pohonných hmot nebo komunikační uzly, uvedl ukrajinský velitel. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas. Sport.
1: Deblistka Kateřina Siniaková končí na Grand Slamu v Londýně ve čtvrtfinále. S Taylor Townsendovou podlehli čínsko-francouzské dvojici Ku Hanyi Kristýna Mladenovičová po setech 6-7 a 5-7. Počasí. V noci bude většinou jasno s teplotami kolem 10 stupňů. Zítra očekáváme ráno převážně jasno, přes den už postupně polojasno až oblačno. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 24 a 27 stupni. Foukat má mírný severozápadní až severní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Zpomalte v brněnském směru dálnice D1 na 161. kilometru u Velké Bíteše. V pravém jízdním pruhu tam leží kusy roztrhané pneumatiky z nákladního auta, to pak stojí opodál.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
4: Krátce po 17. hodině na Českém rozhlase Vysočina začíná Den v kraji. Dnes dopoledne jsme v našem vysílání se vydali do Francie. Profesor Libor Makovička, rodák z Pelhřimova, tam na začátku 80. let emigroval, oženil se a založil rodinu. Do Česka, konkrétně do Jihlavy, jezdí jednou za rok za svojí sestrou a s partou kamarádů chodí z Prahy na Karlštejn. O jeho pobytu tady v Česku a taky o životě Francii budeme mluvit krátce po 17:30.
0: Český rozhlas Vysočina. Den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den na Vysočině? Stručně, jasně, přehledně.
1: Dobré odpoledne. Nový velitel vzdušných sil armády České republiky dnes na vrtulníkové základně v Náměšti nad Oslavou oficiálně převzal funkci. Po Petru Čepelkovi bude českému letectvu velet Petr Tománek. K tématu se podrobněji vrátíme už za několik málo minut. Zákaz koupání dál trvá ve vodní nádrži Sedlice na Pelhřimovsku a v Kachličce na Havlíčkobrodsku. Hygienici omezení prodloužili na základě výsledků nových rozborů vody. Zhoršenou kvalitu mají i Pilská nádrž a Domanínský rybník na Žďársku, stejně jako Břevnická nádrž na Havlíčkobrodsku. Po ochlazení za poslední týden ve všech sledovaných nádržích klesla teplota vody. Podle mluvčí krajské hygienické stanice v Jihlavě Jany Bémové právě to může v dalších dnech mít na kvalitu vody zásadní vliv.
2: Kdyby ty teploty zůstaly tak, jak jsou teď, to znamená v noci trošku nižší, přes den třeba kolem těch 25 stupňů a občasný déšť, tak určitě by voda byla lepší.
1: Podle dnes zveřejněných údajů klesla v červnu na Vysočině míra nezaměstnanosti. Ke konci měsíce bylo v kraji bez práce 13 575 lidí, tedy o 115 méně než posledního května. Naopak v meziročním srovnání je v regionu skoro o 2000 nezaměstnaných víc. Přibývá ale i volných pracovních míst, pokračuje ředitelka krajské pobočky úřadu práce Lenka Nováková.
3: Současně se zvyšuje i nabídka volných pracovních míst, jejich struktura však dlouhodobě neodpovídá skladbě uchazečů a proto zaměstnavatelé nadále narážejí na nedostatek pracovníků zejména v technických a manuálních profesích.
1: Vysoká škola polytechnická v Jihlavě pořádá vůbec poprvé dětskou univerzitu. Na 4 dny přijala 20 žáků základních škol, kteří si můžou vyzkoušet vysokoškolské studium. Z lektory mají naplánovaný program až do pátku. Více se dozvíte v reportáži v 17.20. Na tisících stromů třešní podél cest teď na Vysočině dozrává ovoce. U krajských silnic roste přibližně 200 tisíc stromů, polovina z nich ovocných. Lidé je můžou sami očesat, potřebují ale k tomu povolení. Správce silnice. Bez něj je trhání ovoce ze stromů přestupkem. Detaily prozradíme zhruba v 17.40. Dnes v podvečer začíná série baskingových podvečerů ve Žďáře nad Sázavou. Tamní umělci se budou po celé léto na zahrádkách restaurací prezentovat hudebním programem a improvizací. Program bude určený hostům podniku i kolemjdoucím, kteří můžou pouliční hudebníky podpořit peněžním příspěvkem. První vystoupení bude dnes od 6:30 na nábřeží terasách u knihovny. Další jsou v plánu vždy ve všední dny vyjma pátku, jak vysvětluje dramaturgyně Žďárské kulturní organizace Tereza Štikarová.
4: Na léto jsou naplánovaný různý grilovačky nebo třeba nějaký větší koncertíky a většinou ví, že v pátek ta zahrádka prostě večer žít bude. A jeden podnik nám teda řekl, že by byli rádi za sobotu.
1: Tolik zpravodajský souhrn dne a Jaromír Kulhánek.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Vysočina. Vrtulníková základna v Náměšti nad Oslavou se dnes stala svědkem významné události. Bojový prapor českého letectva a funkci velitele vzdušných sil armády České republiky tam převzal generál Petr Tománek. Na slavnostním ceremoniálu nechyběl ani reportér Milan Soldán, který je teď se mnou ve spojení. Milane, dobré odpoledne.
1: Hezký den, tak... Petr Tománek to dnes převzal, tak řekněme, trošku symbolicky, protože on byl jmenovaný do funkce od 1. července, čili už nějaký vlastně týden by v ní měl působit. Nicméně do Náměště nad Oslavou se sjeli jednotky, vojáci vlastně všech vzdušních sil armády České republiky, čili nechyběli tam z Gbel, nechyběli tam z Čáslavy, nechyběli tam z Pardubic a samozřejmě ani z Náměště nad Oslavou. K tomu předání bojového praporu skutečně došlo a to také v takovém trošku kamarádském duchu, protože oba generálové jsou velice blízcí spolupracovníci. Nový velitel generál Tománek byl vlastně zástupcem Petra Čepelky, který tu funkci vykonával doteď, takže je tam určitě na co navazovat. Já jsem se vlastně ptal i generála Tománka, jaké jsou jeho vize, cíle, a říkal, že bude pouze pokračovat v tom, v čem s Petrem Čepelkou začali, čili měla by to být nějaká modernizace letectva, zejména pak protivzdušné a protidronové obrany.
0: Proč byla vybrána právě základna v Náměšti nad Oslavou?
1: Já jsem měl takové trošku podezření, které se mi potvrdilo. Ptal jsem se totiž odcházejícího velitele Petra Čepelky, jestli to náhodou nesouvisí trošku s tím, že on sám na základně v Náměšti nad Oslavou dlouhou dobu působil, nejprve jako pilot vrtulníku a pak dokonce i jako velitel. On sám mi řekl, že tam opravdu strávil svá nejlepší léta a je to taková nostalgie, je to pro něj symbolické, proč se vzdušními silami loučí právě tam. A je to symbolické i k tomu nastupujícímu veliteli, protože Petr Tománek je... Jeho jméno je spojené hodně se základnou v Čáslavi. On sám je pilot letounu L-129 Alka a právě tato jednotka je teď z části dislokovaná v Náměšti nad Oslavou, protože v Čáslavi probíhají nějaké rekonstrukce příletové dráhy, takže 2 roky tam vlastně i ty jeho domovské letouny sídlí, takže i pro něj to bylo symbolické.
0: Nový velitel vzdušních sil, generál Petr Tománek, se ujal funkce během dnešního slavnostního ceremoniálu v Náměšti nad Oslavou a taky vše sledoval náš reportér Milan Soldán. Díky za informace a naslyšenou.
1: Krásný zbytek dne, naslyšenou.
2: Český rozhlas Vysočina, Den v kraji.

0: Ladíte Český rozhlas Vysočina a taky Den v kraji. Učí se programovat i resuscitovat. 20 žáků základních škol teď dochází na Vysokou školu polytechnickou v Jihlavě, kde si zkouší studium tamních oborů. A více uslyšíte v naší reportáži už za chvíli.
1: Stopy fakta tajemství. Objevujte s námi dramatické osudy a tajemné příběhy každý víkendový podvečer.
2: V sobotu poznáte Mohameda Helmiho, arabského muslima uctívaného v Izraeli. Desítky židů mu vděčí za život. V době, kdy jim hrozila záhuba, potlačil strach a začal žít na hraně života a smrti. Věděl, že může skončit na popravišti. Přesto měl jediný cíl, aby jeho přátelé přežili.
1: Stopy fakta tajemství.
2: Nedělní vysílání zavede za Josefem Švejkem i jeho stvořitelem Jaroslavem Haškem. Zatímco Švejk s úsměvem čelil válečné mašinerii, jeho autor si v roce 1915 sáhl na samé dno. Spisovatel, humorista a milovník života se ocitl přímo v první

0: Posloucháte Český rozhlas Vysočina a taky Den v kraji. Dvě desítky dětí teď dochází na Vysokou školu polytechnickou v Jihlavě. Na 4 dny se žáci 5. až 9. tříd základních škol zkouší vysokoškolské studium. Lektoři je do pátku provedou všemi obory, které vysoká škola nabízí.
1: Nakonec toho odporu. Jo, musí to být až na tu druhou nožku toho odporu, co není u videory, co je dál.
2: Připojuje asi 10 žáků pod dohledem lektora Tomáše Dobrovolného drátky ke kontaktům tak, aby se jim rozsvítila žárovka.
1: Svítí.
2: Celá práce bude ale podle Tomáše Dobrovolného složitější.
3: Budou programovat Arduino, vlastně takový první setkání s nějakým programovacím jazykem, kdy vyloženě píšou text.
2: Součástky si u počítače chystá také účastnice Marie.
4: My jsme tady začali zapojovat drátky a díky tomu nám pak začala svítit taková kontrolka, nebo já nevím, jak to nazvat, ledka a vlastně jsme zapojili červený a černý drátky.
2: Dětská univerzita není ale jen o technice, vysoká

0: škole ukazuje žákům základních škol všechny obory, které nabízí. Ve vedlejší třídě tak mají starší děti hodinu zaměřenou na zdravotnictví. Aktuálně jim lektorky ukazují prezentaci. Podle jedné z nich, Petry Vršecké, ale přijde na řadu také praxe.
1: Budou si měřit tlak, saturaci, jak jsou okysličený, budou si potom v té poslední části zkoušet resuscitovat, zkoušet vypudit cizí těleso, takzvaný Heimlichův manévr a podobně.
0: Žačka Alena, která se po prázdninách chystá do 8. třídy, se na dětskou univerzitu přihlásila hlavně kvůli zdravotnickým oborům.
2: Já už od malička toužím mít zdravotní sestra a tyhle věci a máma tady i sama studovala, teďka už ne. A chci jít jakože taky v jejich stopách ohledně zdravotnictví a tak mě to zajímalo.
0: Do budoucna tak zváží i přihlášku na vysokou školu do Jihlavy, což je ostatně hlavním cílem celé dětské univerzity, popisuje prorektor Václav Báča.
3: Chceme jim ukázat, jak vypadá naše škola, že jak vypadá vysokoškolský studium nebo vysokoškolský přístup ke studiu. A pevně věříme v to, že si to oblíbí, ukážou a budou se na to těšit, že opustí ty dveře těch základních středních škol a vyzkouší si ten vysokoškolský život. To je hlavním cílem.
0: Celkem teď dětskou univerzitu navštěvuje 20 žáků základních škol. Po dokončení čtyřdenního programu je čeká i slavnostní promoce. Z Jihlavy Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Vysočina, den v kraji.

0: Nutno říct, že je škoda, že se tady v Evropě tak nějak handrkujeme, protože v té Evropě ty národy a ty země si jsou hrozně blízký. A v podstatě, dejme tomu, když vidím i ve Francii, tak třeba Čechy jsou tak blízky Alsasku, že to Alsasko kulturně je vzdálenější Burgundsku než těm Čechám. Jo? Mm-hmm, takže ty rozdíly jsou opravdu minimální. Mně to nikdy nepřipadlo, že by to byla nějaká potíž. Je potřeba si zvyknout na některé regionální zvyklosti v té a v té zemi anebo v tom a v tom kraji, ale v podstatě v Evropě se člověk může zaintegrovat kdekoliv. Že jo.
1: Jak třeba ve Francii slaví Velikonoce nebo Vánoce? Každý ví, jak se slaví u nás. Je to ve Francii hodně jiné?
0: Tak to je právě ten rozdíl regionální, protože v té Francii mezi těma krajem asi je rozdíl. Mm-hmm. A třeba když bych sem začal říkat srovnávat, my jsme blízko toho Alsaska, běhám za alsaský oddíl, tak je znám dost dobře. Například ty Velikonoce jsou velice, není tam samozřejmě pomláska, ale jako ten zajíček, nebo vím, roznáší ty vajíčka, že jo, dělají se do oken, si dávají na vesnici upečený beránky a to tak. Ty Velikonoce jsou hodně podobné. Vánoce taky, že? Protože například i předvánoční období s Mikulášem, jinde ve Francii není Mikuláš, ten je podle v těch přilehlých spíše germánských zemí i v té Francii. A je spousta takových drobných rozdílů, které například přibližují Čechy a tu východní, severovýchodní Francii. To je například, že v Česku se říká, že děťátka přináší čáp, že?
1: Ano.
0: A v Alsasku je přináší čáp taky.
2: O víkendu v Karlových Varech vyvrcholí tamní mezinárodní filmový festival a proto vám zítra po 11. hodině na Českém rozhlase Vysočina nabídneme reprízu rozhovoru s Miroslavem Donutilem. Třebíčský rodák si ani letos totiž svátek filmu nenechal ujít.
3: Den v kraji.

0: Posloucháte Český rozhlas Vysočina a taky Den v kraji. Na tisících stromů podél silnic na Vysočině teď zrají třešně. Pokušení otrhat je pro mnohé z nás veliké, snadno se ale můžeme dostat i do křížku se zákonem. Zjišťovali jsme, co je třeba udělat, aby sklizeň byla legální.
1: Výborné, já jsem se teď osvěžil několika třešněmi v aleji nedaleko Častrova na Pelhřimovsku. Tady jsou stromy úplně obsypané temně rudými plody. Je vidět, že takový nápad jsem neměl sám, protože pod některými stromy je to docela vydupané. Je vidět, že někdo si tady nějakou tu třešni dopřál a tamhle taky někdo trhá.
2: Tak já jsem si tady natrhala kýbl k třešni, tak pro děti něco na dobrotu a asi udělám nějakou bublaninu.
1: A víte, že se to platí za ty stromy?
2: Jo, tak to jsem nikdy neslyšela. To by mě vlastně vůbec nenapadlo.
1: Jak tedy na to natrhat si třešně legálně? Mě to prozradil Martin Jakubec z krajské správy a údržby silnic.
3: Jedná se vlastně o stromy v majetku kraje Vysočina a krajská správa je správcem jednak všech komunikací druhých a třetích tříd, tak ale i stromů nebo vůbec silniční vegetace v kraji Vysočina. Pokud někdo chce si třešně, švestky, hrušky okolo silnic očesat, pozbírat, tak nejlepší je zajet na konkrétní cestmistrovství, přijet s cestmistrem se domluvit a není problém se domluvit na prodej tady toho ovoce.
1: K očesání se prodávají celé konkrétní stromy.
3: Máme nějaký daný ceny za stromy podle typu ovoce. Myslím, že jablko je za strom 30 korun, hruška za 50, třešeně za 30 a nejdražší je švestka, myslím, za 100 korun strom.
1: A co když silničáři někoho tak říkajíc nachytají na třešních?
3: Spíš nějaká taková domluva, doporučení, že napříště obrátit se na cestmistra. A máme zkušenosti, že na příští rok už se s nima domluvíme, s nima konkrétníma třeba. Vysvětlíme jim, že to stojí fakt jenom 30 korun, tady těch 10 stromů, dáš nám 300 kaček. A není problém, přijede příští rok na jaře, domluví se, už dopředu se domluvá konkrétní stromy, vytipuje si je a může si je přijet pozbírat.
1: Jen v kraji Vysočina roste podél silnic na 200 000 stromů, zhruba polovina z toho je ovocných. Milan Soldán, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

Posloucháte Den v kraji na Českém rozhlase Vysočina. Už za chvíli tady bude víkend, dnes máme čtvrtek a tak, jestli nevíte, co dělat, máte doma děti, tak je můžete vzít do Havlíčkova Brodu, kde se bude v kulturním domě Ostrov konat kostkohraní, což je herní festival se stavebnicemi, spojený taky s výstavou Lega železničních modelů, a čeká vás tam taky výstava věcí vyrobených ze stavebnice Merkur. Celodenní zábavní program je tam jak pro velké, tak i pro malé, takže se zabaví nejenom děti, ale i tatínci, a zve vás Český rozhlas Vysočina.

0: Českém rozhlase Vysočina posloucháte Den v kraji.
1: Počasí.
0: A my teď v našem vysílání zdravíme taky meteoroložku Báru Kučerovou. Dobré odpoledne.
2: Pěkné odpoledne.
0: Začneme tím, jaká bude dnešní noc na zítřek. Teď je poměrně teplo, tak vydrží to i v noci?
2: A úplně ne, ta zítřejší noc, respektive zítřejší ráno, budou podobně chladné, jak bylo to dnešní. Konkrétně očekáváme teploty mezi 12 a 9 stupni Celsia. V údolích tam může teplota lokálně být i kolem 8 stupňů Celsia. A to protože v noci bude oblačnosti většinou jen méně, případně žádná, ale také existuje možnost, ve které vlastně té oblačnosti během noci spíše naopak přibyde a potom by noc byla spíš polojasná, případně oblačná a i teploty, a ty ranní teploty by mohly být o trošičku vyšší než ty, které momentálně očekáváme.
0: No a bude zítra o něco tepleji i přes den?
2: Ano, mělo by být zítřejší maxima, by měly být mezi 24 a 27 stupni Celsia a ráno bude převážně méně oblačnosti, nebo mělo by být. Přes den postupně pak většinou polojasno, odpoledne může být až oblačno, více oblačnosti, tak jako dnes na severovýchodě kraje, a večer bude oblačnost ubývat a zítra už by měl vát ráno i večer vítr slabý a přes den mírný severozápadní až severní vítr s rychlostmi asi do 20 km. Hodně, takže vítr slabší, než byl dnes.
0: Počasí nám předpověděla meteoroložka Bára Kučerová. Díky za to, mějte se hezky, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Léto na rozhledně Horní les u Vírské přehrady. Nejvyšší rozhledně v kraji Vysočina. Český rozhlas Vysočina. Žijeme tu s vámi.

0: Na Českém rozhlasu Vysočina dnešní vydání Dne v kraji končí. Po 18. hodině pro vás budeme mít ale připravené další vysílání, tedy po zprávách v 18 hodin. Čekají vás Dechovky pro Vysočinu dnes s kolegou Jožou Kolářem. My se na Českém rozhlase Vysočina uslyšíme opět zítra po 14. hodině.
1: Český rozhlas Vysočina, Den v kraji. Musí.

0: Písničky, které nestárnou.
1: Protože mám tě už tolik let, chci se na chvíli vrátit zpět.
0: Český rozhlas Vysočina. Rádio vašeho kraje. Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Velení vzdušných sil převzal generál Tománek. Hasiči podle velitele zásahu zůstanou na místě požáru budovy ve Zlíně nejméně 3 dny. Karolína Muchová je první finalistkou letošního Wimbledonu. Zítra očekáváme ráno převážně jasno, přes den už postupně polojasno až oblačno. Teplotní maxima dosáhnou 27 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá klidný podvečer přeje Jaromír Kulhánek. Při slavnostním ceremoniálu na vrtulníkové základně v Náměšti nad Oslavou dnes oficiálně převzal velení vzdušných sil armády České republiky Petr Tománek. Ve funkci vystřídal Petra Čepelku, který bude nově působit jako první zástupce náčelníka generálního štábu. Generál Tománek řekl, že chce v následujících letech pokračovat v modernizaci českého letectva.
3: Já budu pokračovat v tom, co jsme dělali s panem generálem Čepelkou. Budeme hlavně se soustředit na navýšení schopností protivzdušné obrany České republiky. Máme modernizační projekty, navyšování operačních schopností. Aby jsme tohleto všechno mohli splnit, tak se musíme taky soustředit na náš personál.
2: Generál Tománek doposud působil jako zástupce velitele vzdušných sil. Ceny pohonných hmot na Vysočině za poslední týden stouply. Za litr benzínu teď řidiči zaplatí v průměru téměř 40 korun. Je to o 40 haléřů víc než před týdnem. Litr nafty zdražil o 27 haléřů a v průměru vyjde na necelých 36 korun. Nejlevnější pohonné hmoty v kraji prodávají čerpací stanice na Třebíčsku, nejdražší na Havlíčkobrodsku. Vyplývá to z dat společnosti CCS, která ceny dlouhodobě sleduje. Zásah hasičů kvůli požáru budovy baťovského areálu ve Zlíně bude nejspíš trvat minimálně 3 dny. Českému rozhlasu to řekl velitel zásahu Zdeněk Otrusin. Hořet začalo ráno v 9. patře výškové budovy 34, kde má pronajatý sklad zlínská obuvnická firma Vasky. Velká část objektu se následně zřítila. Podle Otrusina hasiči nemohli zasahovat přímo uvnitř budovy.
4: Celá ta práce spočívá v práci s výškovou technikou a v tom, že vlastně v jednotlivých patrech jsme se snažili co nejvíce do hloubky ten požár uhasit. Bohužel došlo k tomu, že ta budova postupně podlehla destrukci.
2: Odhadovaná škoda na obuvi je 150 až 180 milionů korun. Další škoda bude na budově a jejím vybavení. Podle hejtmana Zlínského kraje Radima Holiše z Hnutí ANO se ji už nepodaří zachránit. Podle hasičů se nikdo nezranil. Írán vypálil 10 balistických raket na vojenskou základnu a zrak v Jordánsku. Podle mluvčího tamní vlády armáda 8 z nich sestřelila. Při útocích nebyl nikdo zraněný, hlášené nejsou ani žádné škody. Íránské revoluční gardy varovaly před dalšími údery na americké základny v oblasti, pokud budou Spojené státy dál útočit na Írán.
0: Sport.
2: První finalistkou letošního Wimbledonu se stala česká tenistka Karolína Muchová, která porazila Američanku Goffovou v super tiebreaku. Navázat na ní se pokusí ještě Linda Nosková, která nastoupila v Londýně ve druhém semifinále proti Ukrajince Kostiukové.
0: Počasí.
2: V noci bude většinou jasno s teplotami kolem 10 stupňů. Zítra očekáváme ráno převážně jasno, přes den už postupně polojasno až oblačno. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 24 a 27 stupni. Foukat má mírný severozápadní až severní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Pozorněte na kruhovém objezdu v Brněnské ulici v Náměšti nad Oslavou. Došlo tam k havárii motocyklisty a střet osobního auta s motocyklem. Máme teď hlášený ze silnice 23 v Telči. I tam buďte opatrní.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Je krátce po 18. hodině a to je čas, kdy den co den startují dechovky pro Vysočinu a výjimku neuděláme ani dnes ve čtvrtek 9. července. Až do 19. hodiny vám budu plnit vaše dechovková přání na lince 22 155 49 99. Využít můžete i formulář dechovek pro Vysočinu na adrese vysočina.rozhlas.cz a nebo napsat krátkou textovou zprávu ve tvaru píseň Mezera a potom váš text na číslo 90 01 04. V maximální délce 150 znaků a bez diakritiky nechtě vaše zpráva. Jedna vás vyjde na rovné 4 koruny. Přeji vám příjemný a pohodový poslech. Dechovky pro

0: Čechovky pro Vysočinu. Zavolejte si o svou oblíbenou písničku právě teď. 22 155 49 99. Český rozhlas Vysočina.
1: A jako první zavolala paní Alenka Zazvoněvová a já ji vítám díky tomu v našem vysílání. Dobrý den.
2: Já vám děkuji pěkně za přivítání. A byla bych tak laskavá. Prosím, já si pěkně, kdybyste mi zahrál písničku a lidi se vrostejí od Josefa Nauše. Bylo by to pro vás a děkuji. Pro manžele Hodovi a Jarošku Krpálkou ze Želiva. A poslala bych ještě Markovi z Lanžota taky.
1: Dobře, tak všichni zdravíme. Mějte se krásně, ať se písnička líbí a budu se těšit zase brzy naslyšenou.
2: Děkuji, já vám taky, nashledanou.

0: Telefonní linka 22 155 49 99 je obsazená a já zdravím Honzu z Brna. Ahoj.
1: Ahoj Jožko, děkuji, že jsi mě vzal do vysílání a vybral jsem písničku s řečickou kapelou a pošlu pro tebe a pro ty moje kamarády, Kupovi do hlavy do taxíku, manželům Lečaksovi do skály, lidi do kališ a všem, co mají rádi tyhle ty pěknou písničku Dechovkovi.
0: Dobře, tak já ti moc krát děkuju a písničku posílám. Měj se hezkým, ahoj.
1: Děkuji Jožko, ahoj.

0: Míla z Vacek Vilémo z Vilémovic je teď na telefonu a řekne nám, co má na srdci. Ahoj Mílo.
1: Ahoj Jožko, já tě taky zdravím. A tobě i posluchačům přeju hezký letní na večer. A zítra mají svátek Libušky, ale já doufám, že budu zítra touhle dobou s přáteli někde na Moravě, buď to v Miroslavě nebo ve Vlaseticích u dcery. Tak proto posílám všem Libuším písničku a přání už dneska. A posílám to i do Vilémovic, Libuši Radikovský, a do Ostrova Libuši Prosový a Libuši Cihlářový. Tak milé líby, já vám přeju celou rodinou mnoho štěstí, hodně hodně zdraví a pohody. A vybrali jsme s Jožkou písničku, která se jmenuje Andělíček. Zahraj nám to Šohaji. Jožko, díky a zase brzy naslyšenou. Ahoj.
0: Já také děkuji, přeju šťastnou cestu a budu se těšit naslyšenou. Ahoj.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvost, zámek Týnec u Klatov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Dechovky pro Vysočinu s Jožou Kolářem.
2: A další přání je písemné. Dobrý den, zahrajte pro mého andílka s ďáblem v těle nějakou hezkou směsku od Moravanky. Děkuje a pusinku posíláme. Ďabéďa. Tak my posíláme Moravanku a těším se i na vaše přání. Pozdravy a gratulace třeba na lince 22 155 49 99.

Dechovky pro Vysočinu pokračují. Připomínám telefonní linku do našeho studia 22 155 49 99. Prosím, zahrajte bratrovi Edovi. Petrovický hasiči, děkuji. Jarka. Paní Jarko, pro vašeho bratra a pro všechny hasiče posíláme z Petrovic.

Pane Jožo, jak povídáte, tak zahrát dáme naší mamince, paní Marušce Pleskačové. Pravděpodobně je to psáno SMS-kou bez háčku a čárek, to je v pořádku. Zpočátek Ucho tě Bože na obláček k zítřejším narozeninám s poděkováním za výchovu. Mámko vám, s úctou Jan a Vacl. Tak, takhle to bylo napsáno. Ona, ta SMS-ka, může mít maximálně těch 150 znaků, a i když jste psali ve zkratkách, tak ten konec, nevím, jaké jméno úplně nakonec patří, ale myslím, že se z té zprávy poznáte. Písničku posíláme. Mistřiňanka, mamko vám.

V rámci pravidelných čtvrtečních promenádních letních koncertů dnes na Masarykově náměstí hrála a zpívala kapela Galáni z Přibyslavic. Já jsem se odpoledne potkal s Jardou Zdačic, který vás všechny pozdravuje a kladl mi na srdce, ať v tuto dobu zhruba pošlu všem, kteří budou na cestě domů z této akce právě nějakou hezkou písničku od Galánu. Tak já doufám, že ty hodiny břeclavské se vám všem budou líbit. No jestli ne, tak si zavolejte o svoji oblíbenou dechovkovou písničku 22 155 49 99.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
3: Dechovky pro Vysočinu s Jožou Kolářem.
4: A v tuto chvíli také s paní Hankou. Dobrý den.
5: Hezký podvečer, Jožko. Zdravím vás a všechny posluchače toho krásného pořadu dechovkového. A dneska bychom s Bohuškem měli přání popřát naší kamarádce Libušce Jarošový z Kamení k zítřejšímu svátku. Popřejeme hodně zdraví, hodně štěstí, hodně lásky a tě pořád tak veselá, usměvavá. A v pondělí bude mít svátek Olinka Urbanová z Horní Cerekve, tak taky Olinko, tobě s Bohuškem přejeme taky hodně zdraví, všechno nejlepší, hodně lásky a zase se někde uvidíme na srazu. A Jožko, písnička taky bude pro vás a pro všechny naše kamarády regionáky. A pro všechny ty, co poslouchají a pro všechny ty, kdo jim nikdo nedá zahrát.
4: Výborně.
5: A písnička bude Psaníčko ve schránce.
4: Je připravena s kapelou Dobrovanka. Děkuji. Doufám, že se bude všem líbit, že všichni mají velkou radost, že na ně myslíte. Mějte se krásně, pěkný večer a zase někdy naslyšenou.
5: Naslyšenou.

Dobrý den, můžete zahrát od Moravěnky Hustopečskou dolinečku. Děkuji, Marie. Paní Marie napsala SMSku, já jsem jí přečetl, no a o to další se pochopitelně postará Moravěnka. Tady je Hustopečská dolinečka.

Dnešní dechovky pro Vysočinu pomalu, ale jistě končí. Já jsem přemýšlel, čím zajímavým bychom to dnes ukončili, a pak jsem dostal valčíkový nápad. Tak si pustíme Stříbrňanku a směs valčíků Johana Strause. Věřím, že se vám budou líbit i v téhle lehce netradiční úpravě. Já vám děkuji za mnou společnost, přeji vám příjemný a pohodový zbytek dnešního dne a uslyšíme se zítra dopoledne po 9. hodině a také v dechovkách pro Vysočinu mezi 18. a 19. hodinou. Mějte se krásně, mějte se fajn.

0: knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
2: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
1: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4396 korun za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce srpna 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
3: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
4: Lidí bez práce v červnu na Vysočině ubylo. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO ocenil, jak vláda bojuje s inflací nebo vysokými cenami energií. Spojené státy opět udeřily na Írán. Zítra očekáváme ráno převážně jasno, přes den už postupně polojasno až oblačno a teploty do 27 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kluhánek. Míra nezaměstnanosti na Vysočině v červnu mírně klesla. Ke konci měsíce bylo bez práce 13 575 lidí, tedy o 115 méně než posledního května. Přibývá ale i volných pracovních míst. Pokračuje ředitelka krajské pobočky Úřadu práce v Jihlavě Lenka Nováková.
5: Současně se zvyšuje i nabídka volných pracovních míst, jejich struktura však dlouhodobě neodpovídá skladbě uchazečů a proto zaměstnavatelé nadále narážejí na nedostatek pracovníků zejména v technických a manuálních profesích.
4: Vláda podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO plní své programové prohlášení. Babiš to řekl po celodenních schůzkách s jednotlivými ministry. Ocenil, jak vláda podle něho zvládla inflaci nebo vysoké ceny energií a pohonných hmot. Opozice dnes vládu kritizovala třeba kvůli nízkým výdajům na obranu nebo zásahům do fungování státní správy. V iránském Mašhadu končí několikadenní pohřeb iránského nejvyššího vůdce Alího Chameneího. Zabil ho americko-izraelský úder na začátku války proti Iránu. Spojené státy americké už druhý den mířily na Irán. Zdůvodňují to iránskými útoky na lodě v Hormuzském průlivu. Teherán v odvetě udeřil na některé arabské země.
6: Varovné sirény se odpoledne rozezněly taky v jordánské metropoli Amánu. Místní armáda uvedla, že sestřelila 8 střel odpálených z Iránu a že se útok obešel bez škod i obětí. Iránské revoluční gardy následně prohlásily, že vypálili 10 balistických střel na jordánskou vojenskou základnu Azraq. Teherán tvrdí, že útočil taky na americké základny v Kuvajtu a Bahrajnu. Iránské revoluční gardy vyhrožují, že útoky na tyto cíle budou opakovat, pokud budou Spojené státy pokračovat v úderech proti Iránu. Z Blízkého východu Jana Karasová, Český rozhlas.
3: Sport.
4: Slovinský cyklista Tadej Pogačar ovládl na Tour de France pyrenejskou 6. etapu a vrátil se do čela závodu. Doposud třetí Matias Svacek se propadl na 10. příčku a přišel také o bílý dres pro nejlepšího mladého jezdce.
3: Počasí.
4: V noci bude převážně jasno s teplotami kolem 10 stupňů. Zítra na Vysočině očekáváme ráno převážně jasno, přes den už postupně polojasno až oblačno. Nejvyšší odpolední teploty se ustálí mezi 24 a 27 stupni. Foukat má mírný severozápadní až severní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
7: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
4: Dopravní nehodu se zraněním máme v tuto chvíli hlášenou z obce Vadín, nedaleko Okrouhlice na Havlíčkobrodsku. Dávejte tam pozor.
7: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: Krátce po 19. hodině se s vámi definitivně od mikrofonu pro tuto chvíli loučí Joža Kolář. Přeji vám příjemný a pohodový večer. No a těším se zítra na vás všechny po 9. hodině.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Prosím vás, paní magistro, vy jste dnes do Hezky česky přišla se slovy bar, embargo a barikáda. Mám v tom hledat nějakou souvislost? No nějaká tam musí být, když jste předložila tahle tři slova, neřekla jste proč.
2: Třeba už jsem se definitivně zbláznila.
1: No tak z baru, nevím, z embarga, z barikády.
2: Dobře, tak až se zblázním, tak se to asi nebude vysílat. Tentokrát mají ta slova něco společného, a to původ. Co ta slova znamenají, nevím, jestli je potřeba říkat.
1: Bar, zvýšený pult, nebo taky noční podnik, embargo, to je nějaká forma nátlaku v mezinárodních vztazích, nějaký zákaz třeba vývozu něčeho a tak. Barikáda, no to je prostě zatarasení ulice při nějakých významných společenských událostech.
2: Jen to řekněte, při revolucích.
1: Při revolucích, jasně, nebo tak, tak no.
2: A která revoluce nemá barikádu, tak to žádná revoluce není.
1: Dobře, a teď pojďme k tomu původu těch tří slov, že jste je tak přinesla najednou.
2: Dobře, tak nejdřív to bylo keltské slovo baro, které znamenalo tyč. No a to slovo se objevilo například ve francouzštině v podobě psáno barre, čte se bar, a tam je to taky tyč, nebo přepážka, nebo pult. To už se blížíme k tomu baru. No ale taky latina středověká si to slovo vzala. Tam mělo podobu bara a byl to zátaras. No a tam už se nám k tomu přidává vlastně i to embargo. To bylo odvozeno od toho latinského bara.
1: Mm-hmm.
2: No a pak máme ale třeba ve španělštině slovo embargar, sloveso.
1: Zabraňovat.
2: Přesně, takže to je ještě jasnější a ta španělština má kromě toho slovo barika, které znamená sud. A etymologové říkají, že tohle slovo španělské souvisí jak s barem, tak s barikádou.
1: Teda je to pěkně zamotané, ale prostě nějaký prazáklad původu těch tří slov je stejný.
2: Ano, ano.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že Odlezelské, jinak též Mladotické jezero na severním Plzeňsku je nejmladším přirozeným jezerem v České republice a evropským unikátem? Jeho vznik na konci května 1872 byl bleskový. Během pouhých 3 dnů jej vytvořil mohutný sesuv půdy na svahu Potvorovského kopce. Katastrofální průtrž mračen, kdy za hodinu napršelo neuvěřitelných 240 mm vody,

0: Šumavských jezer je to mladotické, bohaté na živiny, což způsobuje vegetační zákal, ale zároveň svědčí populaci škeblí říčních a rdestů. Nad budoucím osudem jezera však visí otazník. Kvůli rychlému ukládání sedimentů mu podle nejnovějších výzkumů zbývá asi 80 let, než se definitivně zanese a zanikne. Rychlost zanášení bude záviset na výskytu povodňových průtoků, které přinášejí největší objem sedimentů.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: Spatřil jsem, jak lukálka ji přiváží.
1: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Oroma Vakeren.

Dobrý večer. Lačira tešu karšuni ben. Dnes si budeme povídat s Ondřejem Radičem a Natálií Horňákovou o tom, jak důležitá je pro ně rodinná paměť. Právě díky vzpomínkám svých blízkých poznávají romskou historii, kterou v učebnicích často nenajdou a o níž se ve školách stále nemluví tolik, jak by si zasloužila. Přeji příjemný poslech.

0: poslech nám zpříjemnila kapela Ritmo Gitano a posloucháte Oroma Vakeren. Pěkný večer. Od konce druhé světové války uplynulo 81 let. V romských rodinách ale vzpomínky na tuto dobu nezmizely. Přetrvávají ve vyprávění a rodinné paměti. Jak na tuto minulost nahlížejí dnešní mladí Romové a Romky? A jak oni přemýšlejí v současném světě? Svůj pohled nám nabídnou Ondřej Radič a Natálie Horňáková. Budou mluvit o tom, jak minulost ovlivňuje přítomnost a proč je důležité se k ní vracet.
1: Keď mi to Sarka hovorila, tak prišiel po mne mráz. Keďže môj jeden praprastarý otec bol aj v koncentračnom tábore, bol zajatý a druhý praprastarý otec bol zavraždený kvôli tomu, že bol v odboji v Slovenskom národnom povstaní. A myslím, že by to malo byť takéto veci pripomínané.
2: Ja to mám hodne podobne ako Ondrik, pretože mne hlavne môj deda povídal, co on jako dítě zažil, protože on zažil koncentrační tábor, když byl fakt malinký. A jeho celá rodina byla zajata, tak to bylo takový pro mě hodně silný a smutný, protože doteďka si na to vždycky vzpomenu.
0: O rodinné minulosti se Natálie dozvídala už od dětství.
2: Můj děda chtěl, abych to věděla. On mi říkal většinou i věci, co jako dítěti by se nemělo říkat. Mě už to začínal říkat třeba od 8-9 let, no ale chtěl, abych já to věděla.
0: Také Ondřej měl to štěstí, že se u nich doma mluvilo otevřeně.
1: Ale já si myslím, že moje stará máma mi hlavně tím připomínala to, že ako minulosti těžko žili a vlastně jako keby jsme takzvaně dnes privilegovaní, že v dnešní době, kdy nie je vojna a máme si z čeho koupit to jedlo a že máme to štěstí.
0: Rodinná paměť pro ně není uzavřenou kapitolou, ale živým příběhem, který je dál formuje.
1: Pre mňa osobne to bolo nesmierne obohacujúce. Keď mi to stará mama hovorila, mal som sebe pocit ako keby hrdosti, pretože viem, ako v minulosti žili moji predkovia, moja rodina a motivovalo ma to. Ďalej by som sebe pracoval a pokračoval vo svojej kariére alebo tak v živote.
2: Ja to mám hodne podobne, pretože som videla, když mi to môj deda vyprávil, že byl statečný a že vlastne bojoval za to své, za Romy i za svoju rodinu. Že som si řekla, jako, že toto je hodně silný a dalo mi to určitě nějakou motivaci, abych to třeba i rozšiřovala dál.
0: To, co bylo doma přirozenou součástí života, ale přestalo být na školách samozřejmostí.
2: Vůbec to nezmiňovali. I když já jsem třeba někdy chtěla to zmínit, tak moje učitelka mě zignorovala. Na střední škole taky moc ne. Ale tam to bylo spíš takový, že na střední jsem měla hodně oborový předměty. Moc jsme nedávali pozornost na dějepis. Ale na vysoké škole právě to tam hodně probírají. I já třeba i chodím na hodně přednášek, kde to hodně zmiňujou.
1: A proč jsem vzpomněla teda Natálka, to je hrozně smutné, že člověk je nutený ísť až študovať vysokú školu, univerzitu, aby sa dostal k týmto informáciám. Kde som ja študoval, na základnej škole sa o tom vôbec nehovorilo, na strednej škole to bolo spomenuté medzi rečou. Proste bol holokaust, zabíjali Židov a aj Rómov. No tak medzi rečou to bolo v podstate všetko.
0: I proto je podľa nich povedomí o romských dejinách medzi jejich vrstevníky spíše nízké.
1: Ja osobne sa pohybujem práve v oblasti mojich vrstevníkov, koho to zaujíma, ktorí sa o to snažia sa to zviditeľňovať, ale viem, že väčšina mojich vrstevníkov nemá prístup k týmto informáciám a nevedia o týchto informáciách taktiež. Pretože tieto informácie, či už napríklad o holokauste, o vyvražďovaní Romov, či už počas habsburskej monarchie, nie sú nikde ľahko dohľadateľné. Je ťažko sa k ním dostať. Ja sám osobne som sa k ním dostal, až keď som sa presťahoval do Prahy. Takže si myslím, že väčšina mojich vrstevníkov napríklad na Slovensku, v mojom rodnom meste, tieto informácie nemá a nevie ani o nich. Ani by to toho člověka nenapadlo.
0: A právě proto Natálie i Ondřej působí v neziskových organizacích, kde se snaží prostřednictvím projektů zvyšovat povědomí o romské historii.
3: Kdy

0: To byla píseň Prsten v podání Ondry Gizmana mladšího. Tradiční romská hudba je celosvětově uznávaný kulturní fenomén. Inspiruje hudebníky napříč žánry a zdomácněla i v mnoha evropských zemích, kde ji hrají i hudebníci z majority. Na toto téma oslovila Iveta Durdoňová hudební pedagožku Kateřinu Andršovou z Hradce Králové a její dceru Bohumilu.
1: Paní Andršová, váš manžel je romista a jak vy jste přišla k romské hudbě a k romskému jazyku?
2: Tak to bylo ještě předtím, než jsem poznala manžela, protože v roce 1998 byl festival týdeníku Respekt věnovaný celý romské hudbě. A já jsem byla pověřená, abych pro Czech Music, pro České hudební informační středisko, zapomněla jsem už přesně ten název, aby napsala zprávu o tom festivalu. Já jsem do té doby o romské hudbě mnoho nevěděla, ale měla jsem skoro 4 měsíce na přípravu, takže jsem v té době se věnovala hodně zkoumání romské hudby, hledala jsem nahrávky, v té době to ještě nebylo tak jednoduché, protože neexistoval internet, takže jsem byla odkázána na gramodesky, objevila jsem velice rychle Evu Davidovou, Milanu Hipšmanovou a řadu publikací o romské kultuře a pak jsem samozřejmě nahrávala během toho festivalu všechny koncerty. Sešli se tam Romové z Rumunska, z Makedonie, z Francie a tak dále, takže jsem o tom napsala zprávu skutečně pro to České hudební informační středisko, která vyšla, myslím, jenom v angličtině. A na základě toho jsem byla oslovena Českým rozhlasem, abych vytvořila sérii pořadů o romské hudbě. A potom jsem se dostala na kurzy Máši Božkovcové a to byla vlastně moje první učitelka romštiny. A pak jsem se seznámila teda tady s manželem, takže to bylo moje seznámení s romskou hudbou.
1: A vy sama, když jste doma s manželem, s dcerou, jaké písně vy si nejradši zaspíváte?
2: Tak u nás to je jasné, protože u nás dominuje manžel, který doma hodiny hraje na kytaru a neustále zkoumá akordická řešení různých romských písní, takže z toho vyplývá ten žánr, kterému se věnuje doma. A když přijedou vnuci, kteří hrajou jeden na pozoun, druhý na trumpetu, tak vlastně pro ně upravuju romské písně tak, abychom si je mohli všichni zahrát. Takže naše rodinná sestava má docela slušný romský repertoár. Kytara, manžel, Bohdanka, klavír, Matyáš, pozoun a Timotej, trubka. Já se občas tomu přidám, nebo tam dělám takovýho toho, kdo to nahrává, zachycuje.
1: Vy jste taková netradiční česká rodina.
2: Moje dcera si myslela dlouho, že jsme Romové, dokonce jednou se mi vezla ze školky a Bohdanka říká, no, já jsem taková jiná, to bude asi tím, že jsem Romka. Vyšlo z toho, že si Bohdanka skutečně myslí, že jsme romská rodina, tak jsem vysvětlila, že ne. Ale vlastně to prostředí u nás, i to, že většina našich přátel jsou Romové a vlastně přátelíme se i s rodinami z našeho blízkého okolí, tak to je asi zřejmě ten důvod. A taky jsme jezdili do Romska s Bohdankou, neboli na Slovensko. Kdy pojedeme za tetou Lidkou do Romska, znamenalo, kdy pojedeme do Spišského čtvrtku.
1: Bohdanko, oba dva rodiče se věnují romské hudbě. Jak je to u tebe?
3: Já se taky věnuji hudbě, hraju odmala na klavír a teďko mě učí na kytaru a hodně zpíváme. Nejradši, mám hodně ráda Čardáše, takový rychlejší a jednu písničku mám hodně ráda, Obožtáris Avel.
0: Jsme v závěru dnešního Oroma Vakeren. Děkuji, že jste dnes byli s námi. Dávejte na sebe pozor. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas, zprávy.
0: Pojišťovny zatím evidují škody po silných bouřkách ve výši 672 milionů. Maximální povolené ceny pohonných hmot zítra vzrostou o desítky haléřů. Zítra bude jasno až polojasno, místy oblačno a teploty do 29 stupňů. Dobrý večer u zpráv přeje Jaroslav Mareš. Silné bouřky v Česku způsobily od začátku června škodu nejméně za 672 milionů korun. Vyplývá to z údajů 4 největších pojišťoven, které si vyžádal Český rozhlas. Lidé zatím nahlásili přes 12,5 tisíce událostí. Nejvíc škod pojišťovny evidují ve Středočeském kraji, potvrzuje mluvčí generály České pojišťovny Jan Marek.
2: Nejvíce škod máme v rámci Česka nahlášeno z okresu Praha Východ a také z Příbrami a Kolína. Klientky a klienti ze středních Čech nahlásili 1626 pojistných událostí za bezmála 80 milionů korun.
0: Noční srazy majitelů silných aut ruší obyvatele sídliště v Ostravě Zábřehu. Na parkovišti v blízkosti domů pravidelně túrují motory, driftují a troubí na klaxony. Podle policistů tím ale většinou neporušují platné zákony.
3: Úplná pohroma, to je teď furt. Túrujou, nedá se spat.
4: Jeden z obyvatel sídliště, Kristián Dominik Paušo, popisuje, co se každou noc děje na parkovišti kousek od domu, kde bydlí. Ostravští policisté podle mluvčí Nikol Bočkové o nočních srazech vědí.
5: Zpravidla na místě nedochází k porušování jakékoliv platné legislativy, tedy včetně rušení nočního klidu.
4: Lidé přesto podle policistů nemají váhat takové události hlásit. Pokud strážníci porušení nočního klidu zjistí, můžou řidiči na místě uložit pokutu do výše 10 000 korun. Z Ostravy Marta Pilařová, Český rozhlas.
0: Nejvyšší povolené ceny paliv zítra vzrostou o desítky haléřů, informovalo o tom ministerstvo financí na síti X. Za litr nafty řidiči zaplatí zítra až 38 korun 22 haléřů, což je o 77 haléřů víc než dnes. Po několika týdnech státní regulace se tak cena vrátí nad 38 korun. Benzín zdraží o 27 haléřů na 1,40 korun a 70 haléřů. Regulaci cen pohonných hmot vláda prodloužila zatím do 19. července.
6: Sport.
0: Ve finále tenisového Wimbledonu se v sobotu utkají poprvé v historii dvě Češky, Linda Nosková a Karolína Muchová. Nosková porazila Ukrajinku Kostukovou 2x6-4. Muchová po víc než 2,5 hodinách zdolala Američanku Goffovou v super tiebreaku třetího setu 12-10.
6: Počasí.
0: Zítra bude jasno až polojasno, během dne zejména na severu a severovýchodě území až oblačno, nejvyšší teploty 25 až 29, na severu a severovýchodě území 21 až 24, v 1000 metrech na horách kolem 19 stupňů Celsia.
6: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 se zkrátila kolona v Brně směrem na Ostravu před omezením u bratislavské dálnice. Kolona teď od 193. kilometru, nezdržíte se dlouho. Menší kolona na D1 je směrem z Prahy do Brna před omezením u Šmejkalky na 24. kilometru. No a v Praze dejte pozor, v Cínovecké ulici na příjezd z Ústí nad Labem do Prahy na sjezdu na Ďáblice a Čakovice je nehoda v pravém jízdním pruhu. Přejeme vám šťastnou cestu.
6: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Tolik zprávy, po nich už je tady repríza pořadu Alex a host.
6: Alex a host.
7: Jako jeden z mála vystudoval konzervatoř i damu, prošel Dismanovým dětským rozhlasovým souborem, dnes je hojně obsazovaným hercem nejen do rolí záporáků. Herec Jiří Plojhar je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
8: Dobrý den, dobrý den. Zdravím posluchače
6: Alex
8: Českého
6: rozhlasu. A host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Ladíte Český rozhlas, jehož hostem je herec Jiří Plojhar, který stvárnil desítky filmových i seriálových rolí. Objevil se třeba v roli trenéra Michala Žoloutka v seriálu Vyšehrad, pak jste stvárnil třeba Oldřicha Černíka ve filmu Muž, který stál v cestě o Františku Kriegerovi. Bylo toho spousty, ale vy jste také prošel Dismanovým rozhlasovým souborem, který funguje přesně letos 90 let, funguje pod Českým rozhlasem. Prozraďte, kdo vás do takzvaného dismaňáku přivedl.
1: No tak tam to úplně všechno začalo, vlastně, jako když se dá říct, má kariéra. A kdo mi tam přivedl, byla to maminka, která už jako mladá hrála s Ochotníky princeznu se Zlatou hvězdou na čele a tím pádem od té doby si myslí, že je expert na všechno, co se týká herectví, a tam mě přivedla tehda na konkurs a já jsem moc nechtěl, protože přece jenom v tom věku nechce jako člověk nebo kluk jako recitovat básničky, chce spíš lítat na hřišti s tím fotbalovým balónem, ale tam pomalu přišel ten zlom, kdy já jsem opouštěl ten fotbalový balón a zjistil jsem, protože samozřejmě Dismaňák nebyl jenom básničky, my jsme dělali divadelní představení, jezdili jsme na ty soustředění v létě, tak tam postupně ta láska k tomu v uvozovkách dramatickému umění začala vznikat a začal pomalu zanikat ten fotbalový míč. Takže to byl takový jakoby ten prvopočátek toho, že jsem se stal hercem.
0: Ale vzpouzal jste se v začátcích, když jste začal?
1: Ne, já jsem si tam našel hned, tam byli kamarádi a tak všechno, takže tam já, jako, to nebyl jako, že by to byl oprus, jako, to vůbec ne. A tehda pan režisér Berger byl neskutečně vtipný a sprostý pán, jako samozřejmě krásně, jako lásky plně, a to nás tak jako formovalo, si myslím, celkově říct k dobrým lidem. No. Já jsem to říkal nedávno na tom výročí, jsme měli v Arše takový gala večer k 90 letům a prostě my jsme procházeli nejenom, že jsme recitovali jenom tím jako verbálním projevem, ale my jsme se učili třeba kdo koho pustí dřív do dveří, kdo komu nabídne tykání, jak se podává ruka, jak se stoluje, takže takový všeobecný prostě základ správného člověka, si troufám říct.
0: Taková etiketa.
1: Ano,
0: tedy.
1: Přesně tak.
0: Čili to není jenom pro ty, kteří v budoucnu chtějí hrát nebo zpívat. Tam se člověk naučí i takové důležité věci.
1: A co znamená i jako pomoc slabšímu a další věci, takže to bylo, jako my jsme byli formovaní jako velice správně. A byl prostředek 80. let, takže to bylo úplně
0: jak
1: nádherný.
0: Jak dlouho jste chodil do Dismanova souboru?
1: Já když jsem se měl, tak jsem si to zkusil spočítat. Určitě jsem nastoupil v roce 1984, v 8 letech, a končil jsem někdy tak 91, 92, protože už jsem chodil na konzervatoř a přece jenom jako ten čas už nebyl tak velký, takže jsem ten praktikant takzvaný byl jenom chviličku.
0: Hmm. A někdy jsem zaznamenala, nebo jsem si přečetla, že nechybělo málo a vy jste hercem vůbec nebyl a vaše kariéra by vypadala jinak, váš profesní život. Kam jste měl namířeno? Byl to ten fotbalista, byl to ten vrcholový sport původně?
1: Tam se dost brzy ukázalo, že ta láska je sice veliká, ale ten talent není ani divizní, jako jo. Takže tam by asi moje kariéra nepokračovala. Myslím si, že bych se vydal směrem po tatínkovi nebo po bráchovi a byl by to foťák nebo kamera, si troufám říct. Nebo jste narazila na něco jiného teďka?
0: Já jsem narazila právě na ten vrcholový sport a ano. Kdo vám vlastně řekl tedy, že to je na divizi, že to není úplně na vrchol? Nebo byste to sám vycítil?
1: Dostanete se do určitý fáze, jako zřejmě v těch 14, kde tušíte, že vedle ten Pepan nebo ten Martin, jako ten míč je poslouchá o mnoho víc a taky, že ta kondice není úplně dokonalá i v těch 14, dneska je samozřejmě mnohem tragičtější, i když se snažím, ale to vycítíte, to vidíte kolem sebe, takže jsem se stal velkým fandou a hřiště jsem opustil jako za zábrany a tam jsem začal fandit.
0: Začal jste fandit a vlastně vydrželo vám to dodnes, protože vy jste fanouškem Bohemky.
1: Samozřejmě,
0: koho jiného. Sobotu remizovala, že?
1: Podívejte se, já se k některým věcem jako nechci vyjadřovat.
0: Tak si dáme písničku a budeme si
1: povídat. Olomouc, ano, víme. Tak.
0: Budeme si povídat o něčem jiném. Naším hostem je herec Jiří Plojhar.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Jste v dobré společnosti Českého rozhlasu a našeho dnešního hosta a tím je herec Jiří Plojhar. Připomenu filmový, divadelní i seriálový herec, také dabér, který ovšem vystudoval jak konzervatoř, tak damu. Už jsme zmiňovali, že jste také prošel dismaňákem. Byl jste tak zapálený pro to herectví, že vám třeba nestačila konzervatoř?
1: Byl jsem proto velice zapálený, ale tady byl ještě jeden důvod, který se dneska úplně jako nehodí říct, ale já ho řeknu. Tehdy nebyla ještě profesionální armáda. A já jsem úplně tu konzervatoř nedodělal, já jsem byl trošičku zlobivý dítě, takže já jsem sice až po maturitě, ale potom byl vyhozen v tom páťáku, šestáku, protože ta konzervatoř je na 6 let. No a samozřejmě v ten moment, protože jsem byl schopen odveden, jsem očekával, že přijde povolávací rozkaz, že jo. A já jsem jako úplně tehda jako potom netoužil, že, i když mi tatínek vyprávěl, že když je povodeň, to mají dělat ženský, nebo když už žádný nejde o válku, prostě tam se staneš chlapem a takovýhle věci, tak já jsem přece jenom myšlel o tom, že bych se chlapem stal nějak jinak, nežli někde v přijímači na vojenském cvičišti, takže se přemýšlel, co rychle udělat. A dal jsem přihlášku na damu. A věděl jsem o tom, že na damu nechtějí mít úplně jako konzervatoristy, chtějí pracovat prostě s takovým tím ještě neovlivněným, neskaženým, nadaným, talentovaným materiálem. A přece jenom z té konzervatoře si už člověk přináší nějaký, jako, nějaký pohyby podle toho, jaký kantor ho učil, tak třeba podle něho, třeba jeho herecký projev a tak. Tak na to jsem byl připraven a vlastně jednak jsem se poctivě připravil na ty talentovky a jednak jsem měl ještě připravený takový osobní monolog o tom, že jsem proflákal strašně moc spoustu času, že ještě nejsem připraven pro profesionální dráhu a že bych potřeboval ještě studovat. Jako říkám to velice zjednodušeně. A oni tomu tehdy uvěřili a byla to taky pravda. Jako jo, a přijali mě. A já jsem za to strašně moc vděčný, protože na damu přišel láskyplný drill a já jsem se tam opravdu utužil, neskutečně jakoby životně spravil a damu jsem takzvaně vděčný, že mě vrátila do života. Takže já na tento ústav, my říkáme ústav vždycky, nebo učiliště, tak na toto učiliště já prostě nenechám dopustit. No. Takže vlastně ze začátku to byl takový jako kalkul, ale pak mě to strašně moc v životě pomohlo a jsem za to rád.
0: Kalkul a to, že nechcete na vojnu, jste přiznal?
1: Tak tehdy jsem asi...
0: Nebo až zpětně, že?
1: Až zpětně, tehdy jsem to jako neříkal samozřejmě.
0: Vy jste říkal, že vás damu vrátila do života. Vím, bylo tam něco s drogami, že? Vy jste tak jako nebyl úplně hodné,
1: tak byly 90...
0: hodné dítko. Rodiče si s vámi asi užili.
1: Byla 90. léta, takže všechno nové, co sem přišlo, se muselo vyzkoušet, že jo? Dělal jsem umělecký obor a zdůraznil bych, jak jste jmenovala ty rodiče. Tak já bych jenom řekl, jak se říká, no jo, to je výchovou doma a tady to kašlali na ně a tak skončili jako blbě a tak. V žádném případě doma vůbec nic nepoznali. Já jsem stále měl doma natopení nahřátý punčocháčky, abych z postýlky šel rovnou do teplýho. Já jsem měl přichystanou snídani. Já jsem prostě vyrůstal v neuvěřitelně láskyplným a skvělým prostředí. Jenom jsem toužil po těch zážitcích a tehdy jsem netušil, že ty zážitky, aby byly ty opravdový, se dají zařídit jinak a ne nějakýma látkama. No. Ale musel jsem si tím projít a... Zdá se, že mě to nijak nepoznamenalo.
0: A prošli si tím s vámi i vaše rodiče, myslím, jako jestli se to dozvěděli potom?
1: Pak nějakým způsobem asi ano, ale to už bylo za mnou.
0: Vaší profesorkou na damu byla třeba paní Věra Galatíková, jaká byla?
1: To byla taková naše máma. Opravdu tak nám měla naprosto prostě vztah, jak kdyby jsme byli její děti, takže když, že jo, na damu, tak probíhají takový ty lásky, že jo, velký, takový ty prvotní, tak ona s námi ty třeba zklamání z lásky prožívala a fandila nám v osobním životě, chtěla vědět hodně o tom osobním životě a ne, že by chtěla to vědět prostě jako máma, chtěla vědět, kam chodíme, čím se bavíme třeba po škole a tak, takže...
0: Dohlížela na vás, tak
1: dohlížela na nás, no. Jak, zajímala se o to, jaký jíme, že prostě nebudeme se odbývat tamhle bagetou v máji a tak, že prostě, že musíme mít aspoň denně jedno teplý jídlo. To byla skvělá, no.
0: Herec Jiří Plojhar je naším hostem.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
3: Reprízu pořadu.
2: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
4: a Petr Kostka.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
5: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Pozvání do Alex a host přijal herec Jiří Plojhar, který je známý jako představitel různých padouchů a záporáků, ale nejsou to jediné role, které dostáváte, ale tak...
1: Ještě jsou to takový jakoby popletové a šmoulové. Jako.
0: Myšpulín myslíte, ale tak to dabujete.
1: Hodně tam chybí takový ty charakterní hrdinové. Ty ve svém rejstříku tam jako docela absentují. No.
0: A ty byste si přál?
1: No to bych si přál samozřejmě. Člověk touží po tom, co nemá. No. Takže ono je samozřejmě radost hrát a obhajovat ty estébáky. Jako, jo, třeba.
0: Protože jich bylo, že? Ve vašem případě.
1: Pár docela bylo, pár výrazných.
0: No v Pankrácké věznici jste, myslím, že Bárový.
1: Ano, a tak...
0: Hrál nějakého dozorce.
1: Dozorce, ale pak hlavně ty byly třeba ve filmu v minisérii Bohéma, jako České televize, tam jsem likvidoval Vlastu Buriana, potom to bylo ve filmu Fotograf a naposledy tuším, ano, byl jsem vyšetřovatel pana Hasila v Králi Šumavy. Takže ty postavy musíte nějakým způsobem obhájit, musíte tam najít, proč jsou takový. A to je dobrodružný, nemůže to být primárně jako, že dělám čertíka a někoho prostě straším. Musí tam být prostě nějaký důvod, takže studium této role je prostě neskutečně zajímavý. Jako jo. Ale přece jenom ten obdiv přichází pak z těch charakterních hrdinů. Že jo. Tady to je takový jakoby braný, že je to povl. Takže já samozřejmě toužím po těch charakterních hrdinech, který prostě zmáčnou, teďka i nevědí, který jestli přestřihnou ten modrý nebo ten červený prostě drátek té bomby, že jo. Pak, protože když zmáčnou ten špatný, tak vyletí ta zeměkoule, no ale oni samozřejmě zmáčnou, teda přestřihnou ten správný, ano. No a zeměkoule je zachráněná, ta nádherná žena zpomaleně běží a skáče na něho, tak po tady těch rolích já toužím.
0: Ale to byste musel snad do Ameriky, ne? To byste musel za velkou louž. Dobře, ale ty záporáci se zase dobře pamatují a vy jste sám říkal, že chcete tu roli, toho tu negativní roli jakoby obhájit, aby divák pochopil, proč se tak chová, aby vlastně ho pochopil, aby měl pochopení pro něj, proč je takový.
1: Nemusí mít pak ani pochopení, může ho samozřejmě odsoudit, ale musí aspoň vědět, proč to dělá, proč se takový... Protože nerodíme se jako primárně jako svině prostě. Tím se nerodíme, tím se teprve stáváme, protože nás to prostředí ovlivňuje. Tak proč se jim on takovým jako stál?
0: Jak se potom dostáváte z těch negativních rolí? Jak ji potom ze sebe setřepete?
1: Pravda, zůstává to v člověku. Staří bardi říkávali, jakože někdo jede, Boris Reznet vyprávěl, že třeba když dohrál Otela, tak musel vzít auto a jet třeba do Plzně, tam se otočil na náměstí a jel zpátky. Někdo

0: sportu je, někdo chlastá. Tak jako mě nejvíc teďka baví prostě ten pohyb, no. A myslet na něco hezkýho a prostě dostat to ze sebe pryč. Protože když ten člověk v tom poctivej, tak ty jednotlivý kousky tam prostě zůstanou, no. Pak se třeba v osobním životě na někoho oboří, jako kdyby byl v té postavě. No a to přeci nikdo nechce. Takže je potřeba ta duševní hygiena, v nějaký míře je určitě potřeba.
1: Duševní hygiena a je potřeba, i když zrovna náhodou dostanete nějakou kladnou roli, nějakého kladěse? Nebo tam to není potřeba vůbec, ta duševní hygiena?
0: Ptáte se mě na něco, co úplně nevím.
1: Ne, počkejte, tak nějakou pozitivní roli bychom našli. Co třeba ten trenér? Žloutek ve Vyšehradu.
0: Tak ten trenér je trošku tak tím životem trošku už takový unavený, jako jo, ale každopádně trenér rozhodně není záporná postava.
1: No, vidíte.
0: Jako, jo. A trenér teďka vlastně dostal takovou vzpruhu do života, takovou mízu v podobě maminky Lavyho, takže ten, tomu se teďka daří velice dobře. A když budeme mít možnost natočit ještě jeden film, a já věřím, že budeme, tak tam se ukáže vlastně, že ten trenér je neskutečně šťastný, protože má lásky plný, plnohodnotný vztah.
1: No tak vidíte, a nebude třeba potřeba tolik té duševní hygieny.
0: Přesně tak.
1: Jiří Plojhar je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Povídám si s hercem Jiřím Plojharem, který stvárnil desítky rolí, některé jsme v průběhu našeho povídání zmiňovali. Já bych se chtěla teďka zastavit u postavy vlastně... No, postavy premiéra z let 68 až 70, premiéra tehdejší Československé socialistické republiky, Oldřicha Černíka. Vy jste ho hrál ve filmu Muž, který stál v cestě. Bylo to o Františku Krieglovi, jehož hrál Tomáš Tepfer. Zajímá mě, jak jste se připravoval na tu roli. Bylo tam nutné nějaké třeba samostudium? Studium té doby?
1: V tomto případě to bylo o maliličko jednodušší, protože Oldřich Černík byl dědečkem mé milé vzácné kolegyni a kamarádky Markéty Freslové, která hraje ve Vinohradském divadle. Takže jsem se spojil s Markétkou a jestli by mě nedala kontakt nebo mě nepropojila s vlastní maminkou a jestli by si ta maminka se mnou nepopovídala o tatínkovi, protože samozřejmě Markéta ho nezažila nebo ho zažila jako čistě jenom, když byla malinká. To se skutečně stalo a já jsem skutečně vytočil číslo na maminku a ptal jsem se na tatínka. A přišla taková ošemetná věc, protože jak se máte ptát vlastně jakoby dcery o tom, jestli tatínek byl komunista z přesvědčení nebo jenom díky kariéře, do jaký míry to byla v uvozovkách jako svi, jako takhle, nebo jak se jim žilo a takovýhle věci. Potom jsem se o něm dozvěděl z různých jako dokumentů, že byl strašný jakoby děvkař, že byl strašně na ženský a že to s nima uměl. Já jsem se podíval na tu fotku, vypadal jako já, tak jsem si říkal, aha, tak to on měl to vnitřní charisma, jako mám já, že jo. Byl úplně plešatý, že jo, takovýhle vlásky po stranách, ale asi to s nima uměl. Jenže jak se můžete jako zeptat dcery, jako byl mamince jako hodně nevěrný, to je taky takový ošemetný. Takže jsme se bavili v takový spíš obecní rovině, jak spíš bral ten odchod pak z té vrcholné politiky, protože samozřejmě on byl na té jakoby správné straně v tom roce 68-69, tak byl potom odejitej a jak to ta rodina vnímala. V tom mě vyprávěla, že to byl vlastně nejkrásnější období, protože on se vrhnul na chalupu, kterou neuvěřitelně zveleboval, měl čas na tu rodinu, takže rodina na tom jakoby vydělala. No. Takže různě jsme se, že třeba on zvláštním způsobem a hodně kouřil, takže takový jakoby drobný detaily, který nevím, do jaký míry jsem do toho filmu vůbec jako stačili, jako nebo mohli propašovat, ale z tohoto pohledu prostě zvnějšku i zevnitř jsem se zajímal, no.
0: Co to bylo za člověk. Potom, jak vlastně nesl to, že v té vysoké politice musel skončit? Vy jste říkal, vrhnul se na chalupu, ale bylo to něco, co mu
1: ta Markéta dcera mi řekla, že vlastně úplně nevěděli dovnitř, jak moc tím trpí, ale zřejmě tím jako trošičku trpěl. Po revoluci ještě stihnul se stát prostě šéfem svazu měst a obcí. A potom tuším, vlastně měl nějakou bouračku a tomu strašně jakoby ovlivnilo zdravotní stav, že potom vlastně postupně odcházel, až potom zemřel. No.
0: Kde jste vůbec třeba natáčeli ty záběry, jak přijíždíte do Sovětského svazu, jak je tam ta líbácí scéna, kde to bylo natočené?
1: Jako my jsme Kreml jsme natáčeli vyloženě, protože samozřejmě bylo to v době, kdy už by nás v Kremlu zastřelili, tak jsme to natáčeli v tom domě kultury, v ten obrovský varšavský jako mrakodrap, ten asi trojnásobný nebo čtyřnásobný hotel International tady, nebo už se takhle nemenuje, že jo, z Davids, tak tam jsme natáčeli vnitřní prostory Kremlu. Potom vnitřní prostory třeba jakoby pokoje, kde třeba byl Dubček a tak a kam za ním všichni chodili na porady, tak to byl zámeček Slapy. A tak jako různě to bylo nakomponované.
0: Takže no. I do Varšavy jste zamířili.
1: To byl ještě velký zážitek. Jsem tam letěl zvlášť s Lojzou Švehlíkem, který hrál Ludvíka Svobodu, prezidenta. A já v té době, dneska už můžu říct, že už to tak, jsem přes 20 let jsem neletěl jako letadlem. Já jsem nějak jako k tomu nedošlo a naposledy jsem letěl jako s Národním divadlem do Moskvy právě. A po těch 20 letech jsem byl jakoby na tom letišti s tím Lojzou a Lojza říká, já jsem mu to řekl, že mám trochu strach a Lojza povídá, musíš si dát vino. Jako. A byl to strašně krásný zážitek, jako bylo úplně jasno to. A naspátek jsem se vracel, to musím rychle říct, na představení Brouk v hlavě. A letěl jsem sám. Já jsem říkal, produkci, já přeci nemůžu jako letět sám, to zvládnete a tak tady to. První byla, že bratr chtěl do sbírky jednu plechovku jedné značky, tak jsem ji vzal, koupil, prostě dal jsem ji do baťohu a to začalo jakoby pípat a musím teďka prozradit jednu věc. Já mám jeden midráček, já nejsem moc jazykově vybavený jako anglicky, to je, snažím se ještě s tím něco udělat, ale no tak jsem jim tam jakože polsky začal. A šo se děje, šo tady toto. Tam už byla fronta to. Já jsem nevěděl, že přesně nemůžu s tou tou plechovkou projít, že ji musím prostě vyhodit a tak. A bylo strašně špatný počasí. Tak jsme zlítli a začaly ty turbulence, že se to opravdu začalo hejbat a tak. Já jsem byl přikovaný v tom křesle, strašně jsem se bál. A z ničeho nic se rozestoupily mraky a já jsem viděl stříbrnou raketu pod těma mrakama. A víte, co to bylo? No. To byl ještět. A já jsem si říkal, už umřu v Čechách, v České republice. No a zhruba za pár minut potom už jsem viděl sídliště Řepy, už jsme přistávali. Takže s tím mám teda s výletem do Varšavy a s natáčením mám i tento zážitek. Jako.
0: Měl jste asi málo vína.
1: Ne, na zpátek, protože jsem na to představení taky logický, že jsem neměl úplně žádný.
0: Ježiš,
1: že?
0: No, jo,
1: já nikdy ano. Si nedávám před představení, nikdy to já mám zásadu.
0: V Brouhlavě Studio 2. Přesně budeme tak. O tomto představení také mluvit za malou chvíli. Naším hostem je Jiří Plojhar.
2: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.

0: Nejen filmový a seriálový herec, ale také divadelní herec Jiří Plojhar je s námi ve vysílání. Pojďme na prk, na co znamenají svět. Vy působíte ve studiu 2, působíte také v divadle Metro, kde stvárňujete další kladnou postavu v uvozovkách, a to Goebbelse.
1: Ano, Josefa Goebbelse.
0: Josefa Goebbelse, tak jak si ho užíváte v uvozovkách?
1: Ta hra je tak strašně moc dobře napsaná od Arnošta Goldflama, že si to prostě užívám.
0: Opravdu?
1: Obrovsky, no, obrovsky.
0: A potřeba duševní očista?
1: Tady ne úplně. Ona je to taková mrazivá komedie. Ta hra začíná tím, jak se mladý Hitler a Stalin setkají na nádraží v Brně a slíbí si, jak změní svět, jako studentíci. No, což se jim svým způsobem jako podařilo, no. Takže je to s nadsázkou, jakoby s nadsázkou, velkou nadsázkou komedie, tam ty hlubší proudy prostě nejsou.
0: Také jste mě prozradil, že v divadle, pardon, ve studiu 2 máte 8 inscenací.
1: Jestli jsem dobře počítal, tak jich 8, anebo 7 a 8 Harold a Maud se bude připravovat. Teďka nemáme úplně čas, abych to rychle prolítnul, ale myslím si, že jich 8 bude.
0: I kdyby jich bylo 6, nepletou se vám texty? Umíte přehodit ten správný scénář?
1: To je taková častá otázka, kterou jako herec dostává. Zatím ne, no, zatím to funguje. Je pravda, že když se učím ty texty, zvlášť divadelní, tak třeba před 15-20 lety si stačilo ten text před spaním přečíst a ráno zázrakem v té hlavičce byl. Dneska tento zázrak už moc nefunguje, malinko se to jako mění a potřebuju 2 až 5 nocí podle toho, jak náročný je to text, ale furt to ještě v té hlavě musím zaklepat, furt to tam ještě zůstává a furt ještě neříkám pak v televizních pořadech ty historky, že jsem vešel na jeviště a hrál jsem úplně jinou postavu, než jsem si po 10 minutách představil, že jsem uvědomil, že jsem v jiném představení, tak to se mi zatím ještě nestalo.
0: To se vám zatím nestalo. A stalo se vám už to, že jste měl být na nějakém představení, ve kterém hrajete a nedorazil jste?
1: Ano, jako ještě na Damu jsem hostoval v Českých Budějovicích a to se skutečně jakoby stalo. Tehda byly mobily, které ještě neměly vrnění a kolem, jel jsem vlakem, neměl jsem automobil a kolem Hluboký nad Vltavou není signál. No a já jsem jel na představení, kdy jsem měl zapsáno o 19 hodin, ano, se hrálo od 17 hodin. A ještě jsem vzal svoji spolužačku a tak jsme jako šli od toho nádraží volným krokem k tomu divadlu a jí říkám, pojď, já ti tady ukážu ještě, tak je tady je taková vitrínka, já v jedné části té hry hraju ženskou, jo, jak mám tady paruku, to je hrozně moc vtipný. Tak jsem jako si ukazoval tu vitrínku a ta spolužačka mi říká, Jiříčku, a proč je tady napsáno dnes od 17 hodin, že jo? A já, a teďka jsem viděl, že ten datum, teď samozřejmě jsem začal klepat a tak. Teď jsem si všiml, že to divadlo je opravdu jinak nasvícený. A tak jsem vběhnul do toho divadla, že jo. Zaskočil za mě umělecký šéf, takže opravdu představení probíhalo. On to nějak četl, něco říkal z paměti, byl jsem mu neskutečným způsobem vděčný. Vešel jsem tam do rekvizitárny a tam jsem začal brečet, jakože možná jsem byl špatný herec, ale vždycky jsem byl dobrý kluk. Teď už si nebudete myslet, že jsem dobrý kluk, je konec a tak. Všichni mě tam utěšovali. Když se to stane jednou za život, tak já věřím, že jsem si to, je teda hrozně, že jsem si to vybral takhle brzo, jo, ale věřím, že to bylo jednou jako provždy a naposledy, že už se mi to nikdy nestane. Je to strašná věc. Pak se mi zdály takový sny, jak tam je pěší zóna od nádraží k Budějovickému divadlu. Představte si, měsíc v kuse se mi zdál sen, jak běžím po té zóně a nemůžu odlepit nohy, ten nejhorší herecký sen. Jak opravdu úplně jsem spocený, ale ty nohy jsem furt na místě. Jako, je, pojďme od toho. Jak to
0: takže ne, že třeba máte okno a zapomenete text,
1: to
0: ale
1: se taky jako stalo,
0: tohle je horší, no, říkáte.
1: No, i to v okno je blbý, protože pak samozřejmě repríza a blížíte se k tomu místu, kde člověk měl to v okno a teď najednou to tělo to ví a začne najednou, třeba je to 120. 150. repríza a blížíte se k tomu místu, kde se stala ta velká chyba a normálně tady cítíte, jak opravdu ten tep na tom srdci se začíná zvyšovat, aby to místo bylo už za, jako jo. Nebo mi říkal David Matásek, že takhle po nějaký 200. repríze podělal písničku. Navždy až do derniéry ta písnička už tím byla poznamenaná.
0: Jiří Plojhar je naším hostem.
2: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Naším hostem je stále herec Jiří Plojhar, který ve studiu 2 v současné době hraje v 7 až 8 inscenacích, na kterou byste nás pozval.
1: Na tu, která bude mít premiéru v prosinci, nevím ještě, jak dopadne. Bude to Harold a Maud, bude tam hrát Eliška Balcerová, Dan Krejčík, Jitka Schneiderová. Já, bude to režírovat Mirek Hanuš. Ale to je premiéra až v prosinci. A do té doby určitě si můžete zajít na Brouka v hlavě, Jezinky, Bezinky, Odpočívej v pokoji, Poprask na laguně, Beckham, Revizor.
0: No a
1: to ještě tam něco, nevím.
0: A která inscenace je vaše oblíbená, kterou jako hrát hrajete, užíváte si, a kdyby přišla Derniéra, tak ji obláčete?
1: Tak to už se stalo. To se stalo se Smolíkovejma, to bylo už Na slzičky, ta byla moje nejoblíbenější. A teďka se dá říct, že jsou moje rovnoměrně oblíbený s určitými částí neoblíbenosti všechny inscenace, které tam mám. Takže bych si netroufil jmenovat jenom tu jednu.
0: A je některý herec či herečka, se kterým hrajete, řekněme, jako rád, ale cítíte určitou jako zodpovědnost, protože je to... Teď narážím na Ivu Janžurovou.
1: Ano, samozřejmě.
0: Jako, jak jsem, se vám s ní hraje?
1: No, dobře, úplně tak. Jsem se nadechoval, že toto jméno samozřejmě zmíním. Víte co, v tom studiu 2 já jsem byl poctěn to, že jsem tam mohl potkat ty legendy, jak už Ivu Janžurovou, tak samozřejmě Danu Kolářovou nebo Martu Vančurovou. A tam ten člověk prostě respekt má a tu velkou úctu, ač samozřejmě z druhé strany to vůbec ty dámy nedávají najevo a chovají se opravdu, jak už jsou to ty nejlepší parťáci, tak... Samozřejmě ta zodpovědnost, aby jim to ten člověk nepokazil, tak ta tam je, ale vytvářím si to sám, protože oni mi nic jako najevo nedávají. A je to velká podsta je sledovat jako při práci, protože tam opravdu v tom divadle, zvláště v tom divadle, dokázali toho tak strašně a zažili úplně všechno. Že? Takže když my přijdeme s něčím, tak oni už dávno, za těch 50-60 let toho divadla, a tentokrát to není metafora, je to skutečně tak, tam byli. Takže je to velká škola. A jsem za to moc rád, že jsem to ještě zažil přímo fyzicky.
0: Přímo fyzicky a jednou vy budete zase předávat své zkušenosti a možná mladí herci na vás budou se dívat s otevřenou pusou,
1: no,
0: a hledat každé vaše slovo.
1: Ano, já si právě furt říkám, že jsem ten mladý, který vzlíží k těm bardům, ale nedávno mě někdo upozornil, že mi bude příští rok 50 a jak jsem ve 20 brali ty, kterým bylo 50. No a to byly ty už, který jsme brali, že jsou prakticky nad smrtí, jako před smrtí teda. Tak je to tak strašný, jak to rychle uběhlo a člověk si tak rozhodně nepřipadá, že já už jsem mířím do toho věku, že mám blíž do důchodu a ke smrti nežli od školy, jako umělecký, jako. No to tak je, no samozřejmě.
0: Ale není. No podívejte se na paní Bohdalovou.
1: Dobře, ale tak to jsou jakoby unikáty, které jsou prostě ve světovém měřítku naprosto unikátní, jako. No to je přeci úplně něco šíleného.
0: No a proč by se to nemohlo stát vám? Vy sportujete, chodíte na bohemku, když se nebudete moc rozčilovat nad výsledky, tak...
1: Tak se těším v těch 94, že budu stále na jevišti jako Jiřina Bohdalová.
0: Já moc děkuju, že jste tu s námi byl. Jdete dneska do divadla?
1: Ne, dneska nemám, ale dneska mám strašně dlouhý dubbingový studio, jednu hlavní roli, takže dneska nemám představení, dneska mám studio.
0: No vidíte, tak k dubbingu už jsme se nestihli dostat, tak si to necháme na příště. Moc děkuju, že jste tu byl, Jiří Plojhar.
1: Budu se těšit a děkuju za pozvání. Naschledanou.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

od rána do soumraku a nechat zapomenout srdce bolavý. Orat a síť od rána

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žij se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.
5: Na 20 hodin.
0: Český rozhlas. Zprávy.
5: Vláda zhodnotila svůj první půlrok ve funkci. Hasiči stále likvidují požár výškové budovy v baťovském areálu ve Zlíně. Zítra bude jasno až polojasno, místy oblačno a teploty do 29 stupňů Celsia. Dobrý večer. U zpráv přeje Jaroslav Mareš. Vláda podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO splnila už skoro pětinu svého programového prohlášení. Předseda vlády to řekl po sérii schůzek s ministry, se kterými postupně bilancoval první půl rok u moci. Za největší úspěch vlády považuje Babiš snížení cen energií a taky to, že se daří držet nízkou inflaci. Zlepšit chce naopak plnění spojeneckých závazků. Prezident Petr Pavel při dnešní návštěvě Karlovarského filmového festivalu řekl, že zhodnocení dosavadní práce vlády ještě neviděl.
6: Viděl jsem asi jenom o tu klempíře, jak v krátkém videu zhodnotil, co všechno dosáhlo jeho ministerstvo, tak já si to nejdřív pročtu, prohlídnu a pak se k tomu nějak vyjádřím.
5: Opozice vládu za první půl rok kritizuje. Například podle místopředsedy KDU ČSL Benjamina Činčily nedělá kabinet politiku pro lidi tak, jak sliboval. Přední část 12-patrové budovy v baťovském areálu ve Zlíně, kde od rána hoří, se zřítila. Oheň se stále nedaří uhasit. U požáru zasahuje přes 30 jednotek hasičů i vrtulník s bambivakem. Hořet začalo před 9. hodinou ve skladu obuvnické firmy Vasky, kde bylo uskladněných 75 000 bot. Oheň se postupně rozšířil až na střechu budovy. Uzavřeno je celé okolí a lidé by neměli kvůli kouři větrat. Zemědělci na jihu Moravy zatím sklidili přes 16% ploch letošní úrody obilovin, tedy necelých 150 000 tun. Vyplývá to z nejnovějších údajů ministerstva zemědělství. Jižní Morava je ve sklizni ze všech krajů nejdál. Třeba na Vyškovsku už mají zemědělci hotové žně ozimého ječmene.
7: V celém kraji je zatím ozimého ječmene sklizených asi 60%. Výnosy se u všech obilovin dohromady pohybují nad 5 tunami na hektar. V meziročním srovnání je to o necelých 70 tuny méně. Tento rok by sklizeň obilovin a řepky podle prvních odhadů měla být průměrná, někteří zemědělci ale počítají s nižšími výnosy. Letošní úrodu podle agrární komory negativně ovlivnilo suché jaro. Český hydrometeorologický ústav ho označil za nejsuší od roku 1961. Šimon Franz, Český rozhlas.
0: Počasí.
5: Zítra bude jasno až polojasno, během dne zejména na severu a severovýchodě území až oblačno. Nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů, na severu a severovýchodě území 21 až 24 stupně, v 1000 metrech na horách kolem 19.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
5: Na dálnici D1 z Brna do Prahy pozor, za Ostrovačicemi na kilometru 173,5 stojí kamion. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy podobná situace na prackovické estakádě. Na kilometru 56,5 nákladní auto řeší tam poruchu, místo je označené šipkou. V Praze stále ještě kolony ve Kbelské ulici směrem z Liberecké do Novopatské je evidentně nehoda. Auta zastavují už za odbočkou do Ďáblic. Zdržení bylo ještě před několika okamžiky přes půl hodiny. Takže vám i tak přejeme šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: To byly zprávy, po nich už je tady country dostavník Mirka Černého.
0: Zlatá láska.
8: Kdo věří lidem, svému srdci a na zázraky, Pro toho je tu další důkaz, že osudová láska existuje.
9: Vzplála i mezi dvěma mladými lidmi už před více než 53 lety. Snad na to dohlížel sám ochránce našich nejvyšších hor. Potkali se totiž v Krkonoších, na lyžích a u kytary.
8: Ona, co by 17letá studentka, on jako 19letý jinoch. Jejich příběh vám dnes budeme vyprávět.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.

0: Ten dnešní příběh zlaté lásky začal jako pohádka. Vysoko v horách, za sedmero údolími, v boudě na hřebenech, kde fouká studený vítr a v zimě se tam rádi schovají pocestní.
1: Právě tam se potkali budoucí manželé Ivana a Jiří Slavíčkovi, kteří už oslavili zlatou svatbu. Jejich zimní příběh nás zaujal natolik, že jsme za nimi poslali Patrika Rozehnala.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den.
4: Vítám. Dobrý den. Já myslím, že mi podáváte ruku.
3: Podržte mi mikrofon, já vám podám ruku.
4: Děkuju. To je ale od vás moc hezký teda. Dobrý den. A oni už jsou tady, no tak pojďte dál, vítáme vás.
3: Já chci hned na úvod za ten krásný příběh vám dát květinu.
4: Ježiš, děkuju. Děkuju. To je krásná, děkuju.
3: Ženy mají mít květiny.
4: Normálně dojel. Děkuju, děkuju.
3: A pro pána máme bonboniéru, něco sladkého společně. Dobrý den.
5: Dobrý den, děkuju pěkně. Chtěl jsem se zeptat, co mi má dáte, no tak už to vidím tady.
4: Ne, tak to teda my vám moc děkujeme. Jsme rádi, že jste přijeli. Pojďte dál, nezouvejte se, my máme pejsky, ty se taky nezouvají, jo? Tak račte pojít. Já říkám, račte pojít, jako popojděte dál do vozu.
1: V březnu roku 1970 jela Ivana se spolužáky na zimní lyžařský výcvik do Krkonoš na Petrovu boudu.
0: Jiří s tehdejšími kamarády z práce z pražských tiskáren tam jezdil na víkendy. Přespávali v podnikové chatě o 2 kilometry níž pod hřebenem, ale na slavnou Petrovku vyráželi na pivo. Říkali, že na polévku. A po ní vzali kytaru a zpívali na verandě, kde večeřela děvčata z kurzu.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
4: A to byl prostě ten správný moment. Já neznala nějakých countryovek, já uměla jo, Třešně zrály od Matušky, Dianu a takovýhle, jo, Tisíc mil. No ale tam tyhle ty kluci hráli takový, ty oni byli sehraný, protože oni na ty hory jezdili třeba jenom na víkendy. Jo, z Prahy.
5: Všechny víkendy. Všechny víkendy na horách jsme trávili.
3: Vy jste si tam tak jako s klukama jezdili oblížet terén na holky, nebo jak to bylo?
5: No tak my jsme hlavně jezdili asi kvůli těm kytarám, že tam byl sníh a lyže, že jo. Ty holky byly tak druhořadý do té doby, než teda se to nějak převalilo, že holky byly v první řadě a pak byla ta polivka teprve, no, takže takhle to bylo.
3: No a co vás přivedlo k tomu, že jste na tu verandu zašli za děvčaty?
5: Tam jsme tam tak nějak průběžně chodili pořád, jestli tam byly děvčata nebo kluci. My tam nepatřili vlastně do té chalupy, že? My jsme tam chodili jenom jako něco si tam koupit, sníst. No a tak jsme tam chodili, protože s těma kytarama není na to každý zvědavý. Tam byli soudruzi z ROH, že jo, vepředu. Tam Kablo Vrchlabí, tam jezdilo takový skupina, ty hrály a ty tam tancovali nějaký polky a takovýhle ty a my jim to rušili, že jo. Tak oni nás vždycky jako z kraje vykázali na tu, takže jsme tam pak už chodili normálně do té verandy. Jako měli jsme výčepní, byla paní Mařenka, ta vždycky to tam roztočila piva do toho, že jo, tak ty starý, to byli kluci různě starý, my byli, nebo já byl a ještě jeden jsme byli nejmladší tam, jo. Jezdili kluci třeba, už byli ženatý, měli děti a tak jí říkali, Mařenko, pište to hráběma, že jo, protože jinak, aby to jinak nestihla vůbec všecko a měli nás rádi, protože tiskaři v té době měli dost peněz, to bylo jako jedna ze zaměstnání takových, který jako platili dobře, takže se tam utratilo hromada peněz, nechalo se jim, když krece velká, takže nás si tam celkem i považovali, jako.
4: No a těch kluků tam bylo asi 15 a já tak jako jsem koukala na Jiřího, on měl takový vlasy na ramena, tenkrát se to nosilo, že jo, takový ty dlouhý vlasy a tu kytaru a takovej a měl z králíka chlupatou vestu, protože jeho tatínek byl kožešník. A já jsem teda jako říkala, hele, to je nějaký ten má vestu, jako jo, to víte, to byly 70. leta, jo, to tady bylo prty, jo, to tady nebylo nic. On měl 17. března narozeniny. Toho dne vlastně my jsme se dali dohromady. Protože kluci tak jako, že jo, hele, na zdraví, Jirka má narosky, tohle. Tak, no a já jsem teda mu popřála, jako všechno nejlepší, dala jsem mu pusu a už to bylo takový, jako že jsem si myslela, no tak je to jasný, jo. No a tak jak hráli, tak já jsem si sedla jako na zem, opřela jsem se o jeho kolena a teď jsem prostě nasávala tu country muziku, takový ty bedny od whisky, ať, jo, prostě všechny tyhle ty. Tak jsme se tak jako nějak zkamarádili.
5: No holka, jako Květ vám měla hlavně dlouhý vlasy hodně, někam skoro až na zadek, viď. No. Tak asi to byl nějaký ten moment takový, že jako každý ty dlouhý vlasy neměl, že jo.
3: Takže jste se trochu předváděl, hrál na kytaru?
5: Ne, no tak jo, na kytaru, ale nepředváděli, to jsme tak hráli prostě bez nějakého předvádění. To si myslím, že nebylo jako předvádění nějaké.
1: A pak zasáhl osud. Nebo náhoda? Jeden z profesorů si zlomil při slalomu pod Petrovou boudou nohu, skončil ve Vrchlabí ve špitále a najednou chyběl vedoucí jednoho z družstev.
0: Tehdy zašel druhý vyučující za hochy na Petrovce s prosbou, zda by se nepostarali o děvčata z prvního družstva a on by se s jednou sežákyní, která závodně lyžovala, ujal druhého a třetího oddílu.
4: Kluci zajásali samozřejmě. No a dopadlo to tak, že prostě každý kluk si vybral nějakou holku, Jiřík si vybral mě, respektive já jsem si vybrala jeho, protože to tak bývá, že ženská si vybere vždycky chlapa, jo? Není to tak, že chlap klofne ženskou, ne.
3: To znamená, vy jste nevytvořili pár, váš život stojí na tom, že vy jste vytvořili družstvo.
4: Ano, my
5: sportovní družstvo vlastně.
4: My jsme vytvořili družstvo. No a ráno po snídani už jsme šli na vlek, protože ten vlek jezdil k jejich chalupě, tam končil. Takže my jsme sjeli tím údolím, tím sedmidolím k ním na chalupu, oni už čekali před chalupou a celý den do oběda, tak jak to šlo, jsme s těma klukama, každý kluk vyfasoval jednu holku a jezdili jsme nahoru vlekem.
3: Prosím, jak fungoval ten vlek? Byl to nějaký kotváč pro dva?
5: No jasný, kotváč pro dva to byl a byl poměrně na ty poměry tehdy hodně dlouhý, takže to jako trvalo dlouho, než se ty odpoutali od sebe ty dva, že jo, kteří na tom byli, no. A nechalo se tam do těch ženských hůčet, že jo, všelijaký, cokoliv napadlo, nějaká šílená věc, tak jim to tam natlouk do hlavy, že jo, tu cestu nahoru, no.
3: Takže pan profesor vlastně vytvořil podmínky pro seznámení mnoha dvojic. Byli jste jediná dvojice, která se takhle dala dohromady, netušíte, nebo tušíte?
5: Tam, ale jako pak se rozešli zase, my asi jediný si myslím, že jsme tam to přežili až do teďka, teda.
1: Skončení lyžařského výcviku se Ivana vrátila do Slaného, Jiří do Prahy.
0: Kontakt udržovali jen po telefonu. Po měsíci ale přišlo pozvání na rande do Prahy.
4: No a tak jako co, kam půjdeme? A ten jeden kamarád z těch hor, tenkrát v Praze v Demínce, na Vinohradech dělal pingla vrchního. Tak Jiří říká, hele, tak zajedeme za Ivanem, tam si dáme nějaký kafe a možná jídlo. A tak jsme šli do Nemínky, to bylo naše první společné rande. A jak myslíte, že to dopadlo?
3: Pamatuje si to Jirka?
5: Naprosto přesně, já jsem tam přišel, ale neměl jsem ani korunu sebou. Takže jsme tam zůstali kamarádovi dlužit.
4: Ne, Ivanka to zaplatila.
3: A když jste zjistil, že nemáte prachy? Co se tak jako ve vás odehrávalo?
5: No tak bylo to trapný, že jo, na první zkoušce. Já to nechal doma prostě všechno, jsem neměl nic sebou, no.
4: Nebyla to tragédie, protože ten Ivan byl vlastně jeho kamarád a zároveň už i můj kamarád, protože jsme se znali z těch hor, takže já jsem to zaplatila, byla procházka, Vinohradská, Václavák, na nádraží mě odvedl, dali jsme si pusu, objali jsme se, zamávali, no a vlastně tím to asi tak nějak začalo.
3: Je nějaká písnička, kterou pokládáte za tu svoji?
4: Já myslím, že třeba Diana. Protože když jí hráli ty kluci, to bylo asi 6-8 kytar. To prostě bylo něco.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Je to příběh lásky a 51-letého manželského soužití Ivany a Jiřího Slavíčkových.
2: Začali spolu chodit na jaře roku 1970. Jejich vztah sílil, kvetl a oba zářili štěstím. Jenže pak musel Jiří na vojnu a Ivana po škole nastoupit do práce.
1: Znovu zasáhl osud, náhoda, ale také tatínek Jiřího, který jim oběma přál. Ivanku pozval do Prahy k ním domů.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Ale za všechno může tatínek, který mi nabídl, že bude tam volný pokoj a sežene mi práci. Sehnal práci v bance, já se nastěhovala s kufříkem do Prahy a tím pádem jsem byla v Praze.
4: Já jenom chci říct to, že ona vlastně nastoupila Iva po škole do Kralup, do Kaučuku a dělala tam, já nevím, jestli neřeknu pitomost, asi za 700 nebo kolik byla výplata tehdy, jo. To bylo nic, to prostě nebylo ani na ten vlak skoro, jo. Takže jako proto ten táta vymyslel to, že by mohla do té banky, kde měl nějakého známého přes někoho a že teda bude bydlet, když já budu 2 roky pryč, to nikdo nevěděl, já to taky nevěděl, když jsem si šel pro povolávací rozkaz, že budu přes ulici. To prostě byla náhoda, to tak vyšlo.
5: Vy jste jim udělal čáru přes rozpočet.
4: No, já jsem jim to vlastně zkomplikoval v oběma. Jo.
5: Vy jste se ale jeho tatínkovi musela dost líbit teda.
3: No, bylo to zvláštní, protože já jsem vlastně jakoby adoptovaná. A to bylo jako pro některý lidi takový docela neschroupnutelný, jo. Protože víte co, když je prostě, jak si řeknete, no tak kdo ví, odkud je, z jakého hnízda, kdo ví, co to bylo za rodinu. A já teprve v 6 letech jsem přišla jako k mým rodičům, mamince, tatínkovi, který si mě vzali, díky mojí tetě, budoucí tetě, která dělala tyhle ty věci na hygienické stanici, měli na starosti dětský domovy. A já vlastně díky tomu, že jsem jako byla tak jako trošku jiná než všechny děti, tak jsem jako měla takový jako obavy, jak to bude, co to bude, jo, jestli mě vůbec ta rodina přijme, jo, protože já jsem hrozně kamarádská. Já jsem vždycky byla kamarádská a jsem děsnej optimista. Já prostě i tím, jak jsem dostala v životě jako za uši, na zadek, tak jsem hrozný optimista. Po všech stránkách. No a tak jako to bylo takový to, že jsem si říkala, hele, tak to asi jako ta rodina mě asi přijmula. I když jsem jako

0: probíhaly přípravy?
1: My jsme to nějak ani rozhodovat nemuseli, my jsme museli.
2: Ještě
0: to je vliv toho pokojíčku.
2: Ano. Ale ještě podotknu, že než jsme se rozhodli, že jako teda se vezmeme, tak manžel koupil prstýnky a měli jsme zásnuby.
1: To jo, to je pravda.
2: Měli jsme zásnuby, takže my jsme oficiálně se jakoby zasnoubili. A potom teda, jak říkal Jiří, situace tomu chtěla, prostě už jsme nechtěli být jenom sami dva, no tak, jak se to říká, tenkrát jsme se vzít museli. Prostě to přišlo, já jsem byla těhotná, no a tím pádem, aby byla rodina jako celá, no tak se prostě vezmeme.
0: Kolik vám bylo v té době?
2: Mně bylo 20.
0: Jirkovi?
1: Mně bylo 21.
0: Jaký okamžik člověk jako prožívá, co se stane v tu chvíli? Vy si řeknete, čekám to dítě, jako pohladí ten jeden toho druhého, dali jste si pusu, přišel závan radosti, že budete mít vlastně, že vás něco spojí ještě víc k sobě. Co tak jako niterně člověk v tu chvíli prožívá?
2: Já jsem asi ze všeho nejdřív začala řešit, jestli to bude holka nebo kluk. Já teda jsem chtěla vždycky holku. A pak jsem v zápětí jsem začala řešit svatbu a šaty. No, moje maminka byla jako učitelka a ona byla úžasně šikovná, ale na všechno mi šila. Já jsem chodila oblíkaná jak princezna učitelky ve škole, teda jako mě neměli rádi, protože já jsem chodila obšívaná z burdy, to tenkrát byl časopis Burda, moje maminka podle toho šila, ale na svadební šaty jako maminka si jako netroufla, tak její kamarádka, nějaká manka z Chomutova mi ušila svadební šaty, vybrala jsem si krajku. No a pak jsme řešili, jestli teda můj muž půjde ve vojenským, anebo jestli bude mít teda oblek.
1: Dopadlo to tak, že teda mě oba dva ty vojáci, co byli mi nadřízený, tak mě řekli, že ať se žením v civilu, že jako ve vojně, že je to takový zvláštní ve vojenském. No tak se koupili šaty.
0: A to jste mohl?
1: No mohl, protože on přímej náčelník, ten můj, ten jeden z těch dvou mi to povolil. Takže jako bylo oficiálně, že jsem se mohl ženit v civilu.
0: Co z těch příprav na tu svatbu si nejvíc pamatujete vy, nebo jste prožíval? Co tak vám utkvělo?
1: Já si nejvíc pamatuju, že my se, protože je pochází z Velvar, tak jsme jeli z těch Velvar do Prahy na čas, že to bylo všechno. A tam se přijíždí taková, tam je hrozný mašinka taková mezi Velvarama, Kralupama přes silnici a ono to začalo cink, cink, cink, cink. Museli jsme všichni dělat 4-5 aut, kolik nás bylo zastavit a můj táta ten se mohl zbláznit z toho, že to nestihl, běhal od jedno a pomalu, že neběžel na ty ajzlboňáky tam někam, aby to vypli, aby jsme mohli popojet. To je takový největší jako zážitek z celé cesty na svatbu vlastně.
0: Kam jste jeli, kde jste svatbu měli?
1: My jsme měli svatbu na náměstí Svobody ve Skleňáku, jestli víte kde.
0: Praha 6.
1: No, Praha 6, tak tam.
2: Pro mě nejhorší zážitek z mojí svatby byl ten, že já jsem den předtím, my jsme se brali 23. června 1972. Já den předtím jsem byla u kadeřnice, tenkrát se nosily takový ty velký hlavy, já tomu říkám věrtel. A já jsem byla u kadeřnice, ona mi udělala ten velký kýbl na hlavě a já jsem celou noc před tou svatbou měla na hlavě silonový šátek a seděla jsem v posteli opřena, abych si tu nádheru nezmuchlala. To byl pro mě nejhorší zážitek ze svatby.
0: Vlastní obřad?
2: Jako probíhalo to normálně, svatba byla hezká, my jsme si nechali na náš svatební den zahrát orchestrálku od Eckerbilka Cizinec na pobřeží.

0: To bylo prostě jako krásný.
1: Když to dneska slyšíte.
0: Jo, to mě dneska bere. A zrovna tak jsem, jako to mám v hlavě, že až některý z nás odejde, tak chci, aby se to zahrálo na tom rozloučení. Jo? Takže Ekerberg, to je jako cizinec na pobřeží. Taková srdcovka.

0: Jiří, je během té svatby čas pro nějakou romantickou chvíli zadívat se té Ivance do očí, zapamatovat si ten pohled, anebo je to takový ten svatební expres, kdy si až doma uvědomíte, že vlastně svatba byla včera nebo něco takového?
1: Takhle asi to funguje, no, nějaký, protože to je takový trapik okolo, že teď každý něco chce, na něco se ptá někdo a nejenom je konec. Myslím svatby teda, že jo. No.
0: Kdo si myslíte, že na vaší svatbě byl nejdojatější?
1: Já si myslím, že asi žena teda už v té chvíli jako, ta jako bulila pěkně. No. Nejvíc si myslím opravdu manželka.
0: Potěšilo vás, že vlastně bulí kvůli vám, kvůli té lásce k vám?
1: No, to jde o to, jestli to opravdu bylo kvůli tomu, víte co, jestli to může mít menší boty třeba, nebo já nevím, že to jako je všelijak. No.
2: Ne, mě to tak rozsekalo. Mě to tak rozsekalo, jo, takový to povídání a tohle, že já jsem se opravdu neudržela. Ale já to mám i dneska. Já třeba, když slyším v rádiu nějakou písničku, třeba od Tučnýho, jo, tak mi začne cukat brada, jo. Mám takový chvíle, kdy mě prostě takový některé věci dojmou, jo. Ale na té svatbě mě tohle to jako prostě hrozně dojalo. A já jsem si ale ani neuvědomila, že se děje něco jiného. Ta moje lítost mě prostě tak nějak dohnala, no.
3: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte příběh zlaté lásky manželů Ivany a Jiřího Slavíčkových. Po svatbě se jim v roce 1972 narodila dcera Lucie.
2: Téměř po 9 letech přišla na svět druhorozená Šárka. Jejich štěstí bylo dvojnásobné. Ale v životě přišly i smutné chvíle, okamžiky, kdy se ten jeden o druhého začal bát.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: V tom společném životě, co vás nejvíc partnersky vašimi slovy rozsekalo?
4: Nastal moment, manžel po nějakých různých vyšetřeních zjistil, že má tu blbou nemoc, co se týká pánů, prostaty. Ale ani v ten moment mi to nerozsekalo, protože já jsem okamžitě zapnula na jiný level a začala jsem prostě uvažovat o tom, že jo, není jediný, dobře to dopadne, vždyť jsme na to dva, prostě podřídí se tomu, co jako řeknou doktoři, bude operace, dobře, operace, všechno to proběhlo v tom. A já jsem prostě celou tu dobu byla přesvědčená o tom, že to neprohrajeme. Že my to prostě jako spolu dokážeme, a my jsme to dokázali. A mám kamarádku, která je ředitelka, nebo teď už není, byla ředitelka církevní střední školy. A ta vždycky mi říká, hele Ivko, já když vás viděla tenkrát, když se mi to řekla, že ten Jirka prostě půjde na tu operaci, že je nemocnej, že má tohleto, tohleto. Já prostě v tobě mám takový příklad, jak ty jsi to dokázala jako nést a jak jsi to vzala prostě do těch svých rukou, že to samozřejmě zvládnete. Zvládli jsme, je to 8 let pryč, v pohodě, takže ťukám, ano. Takže my jsme jako, já jsem nikdy neměla pocit, že by mi něco v životě rozsekalo. I tohle to, který přišlo, tak vlastně mě tak jako nabilo do nějakého jako, jo, vzpamatuj se a jdeme do toho.
3: Pomohl vám tenhle přístup vaší ženy, když přišlo to oznámení o té nemoci, Jirko?
5: No, já si myslím, že asi jo, ale já jsem tak na tohleto podobný, jak ona. Já si to prostě nepřipouštím. Jako, proč by to mělo dopadnout špatně, že jo?
3: Ale stejně, když se zeptám na ten niterní pocit, když vám to doktor řekl, tak přece jen asi sesypat se trošku člověk musí, nebo i ten svět se mu trošku musí změnit priority.
5: To asi trošku jo, ale já jako to nějak to neberu. Já prostě to jako, já mě třeba už kolikátý rok, čtvrtý, říkají, že mám začíná, že mi Parkinson, jo. A tak se mi třese ruka, tak se mi třese prostě, tak se třese, no, tak co, jako, když dokavať neupadne, že při tom třesení, tak je to v pohodě, jako, tak já si to tak nějak neberu, no.
3: Patří ten dík i ženě za to, že vedle vás takhle stála optimisticky v té době?
5: To asi určitě, jo, to, že víte, že to pomůže, to je jasná věc. To je jako, i když budete tam ležet na pokoji, přijde sestřička a řekne, že já nevím, to zdržujete, jděte, tak je to špatný, že když přijde jiná, řekne, to bude v pořádku, jen tady zůstaňte, tak se vám tam taky lepší bude ležet, že jo. No, takže nechci to přirovnávat jí teda k sestřičce nějaký v nemocnici, ale samozřejmě, že ta podpora toho druhého, ať já jí nebo ona mě, tak takových 99% je prostě, protože je to dobře, že jo.
3: Když přišlo to oznámení, vy dva jste byli poprvé přítomní tomu okamžiku, že jste si to řekli, nebo jste stáli vlastně před tím, jak to probíhalo? Dívali jste se do očí, usmáli jste se na sebe, chytli jste se, dali jste si pusu. Co partnersky se v tu chvíli udělá, aby ten druhý měl tu sílu?
5: To já vám ani nedokážu říct, já si to vůbec nevzpomenu na to, jako co, jak to probíhalo, nebo nevím, ne, nevím.
4: Tak no, já si pamatuju, že když jsme byli v té nemocnici na tom vyšetření, manžel byl v té ordinaci a když přišel z té ordinace, kde já jsem čekala v čekárně, tak mi říká doslova, je to v prdeli, mám nádor na té prostatě a musím na operaci. Mně v tu chvíli, samozřejmě, že jo, tak nějak se vorosily oči, chytla jsem ho, objala jsem ho, že to spolu dáme, to zvládneme, hele, nekončí svět, prostě to dobře dopadne. To byla taková ta reakce první, kterou já jsem s touhletou nemocí jako měla. My jsme se nehroutili, my jsme nebyli nějaký, aby jsme si kousali nechty, ježišmarja, to je hrozný, jak to dopadne. My jsme prostě žili s tím, že to dobře dopadne a že se to musí udělat co nejdřív a bla, bla, bla, bla. A bylo. Já jsem ráda, že ho mám vedle sebe vůbec, protože já nevím, no 50 let, my jsme spolu vlastně už 53 let, protože už ty 3 roky jsme byli seznámi, jsme se znali, ale jak říkal manžel, z našeho okolí není dvojice, která by to táhla tak dlouho, jako to máme my. A my jsme vlastně nikdy nezažili nějakou krizi, jako že by jsme se chtěli rozvádět, nebo že by lítali talíře. To u nás neexistuje. My se nehádáme, on nám to nikdo nevěří. My se prostě nehádáme. Jako pak vás to potěší, když vám třeba ta dcera, která už je 23 let teda v cizině, řekne, já jsem tak šťastná, že jsem žila v této naší rodině. Já mám ve vás takovej příklad, za prvé, že jste to spolu vydrželi tak dlouho a za druhý, že jsem nezažila žádný hádky, žádný výčitky, nic. Takže prostě, jo, to máte takový jako, to je taková satisfakce, že si řeknete, jo, táhneme to dobře, jo, děláme to dobře. My opravdu, my si nevadíme, my jsme prostě takový, jakože jsme na veselo a chodíme si každý týden v pátek hrát s kytarama, zpívat do jedné hospůdky tady do Brdských lesů. Takže my si udržujeme furt takovej ten jako, a my jsme vlastně furt jak za mladá. My jsme u těch kytar začali, no my u těch kytar asi skončíme.
2: Jakoby Ivančino a Jiřího společné příjmení Slavíčkovi, které nosí už 51 let, odráželo jejich celoživotní zálibu. A to je zpěv a muzika.
6: A k tomu přidali humor a lásku. A toho si zase ceníme my. Proto jsme se rozhodli jim už na základě popsaného příběhu poslat po Patrikovi dary.
2: Tajně jim nachystal u nich doma v kuchyni v Mladém Smolivci na Plzeňsku velký kávovar a digitální rádio. Do této chvíle neměli o ničem tušení.
5: Dobrý životu. Konec, už mi to nejde.
3: Milý Jirko, milá Ivanko, takže za těmi dveřmi je něco, co vám tady necháme a u čeho si třeba na tu naši návštěvu i na Carmen s Petrem vzpomenete.
4: Si děláte kozy a kde to je?
5: Tamhle. Už to vidím, je to černý.
4: Ty bláho! Kávovar! Espresso!
5: To jsem vždycky chtěl. Tohle.
4: Ježiš! Jo a DAB rádio! No vy jste úžasný. No tak to vám teda ale strašně moc děkujem. To máme vlastně nový svatební dar?
3: No je to tak.
4: To je krása. Ježiši, Carmen a Petře, děkujeme moc. Jste zlatíčka, to jste nás potěšili teda.
5: No děkujeme hezky pěkně.
3: Vy můžete zatím nechat nabít to DAP rádio, protože je přenosné, nabíjí se pomocí běžné nabíječky na mobilní telefon nebo přes počítač. A pak si sebe možná můžete poslechnout i v rozhlase v digitální
4: ano,
3: kvalitě.
4: Ano, samozřejmě. Se na to těšíme.
3: Takže, jestli se nepletu, Ivanka vstává později, Jirka dřív bude dělat ráno kávu v kávovaru.
5: No, tak my máme tady takový ten překapávač, že tohle bylo asi solidnější.
3: Tohle dělá espresso, lungo, dělá to i horkou vodu na čaj případně.
5: Horkou vodu na čaj už je manželka, ta pije čaje, ta by se učajovala.
4: No super dárek, děkujem. To jsme tady ani v nejmenším nečekali, že když nás poctíte svojí návštěvou, že teda ještě budeme obdarovaný. To je bomba. Děkujeme, děkujem, děkujem.
6: My děkujeme vám, že jste nám řekli, jak se rodí a prožívá láska.
2: Manželé Ivana a Jiří Slavíčkovi nám za chvíli také prozradí svůj recept na štěstí a spokojený život.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Po 51 letech společného manželství se Ivana a Jiří Slavíčkovi musí dobře znát. Jeden druhého jako své boty, jak se říká.
2: Jestli tomu tak opravdu je, ověří Patrik Rozehnal partnerskými otázkami. Položil je každému zvlášť.
1: A my si je dovolíme dát za sebe a uslyšíme, jak jejich manželský test dopadne.
3: Co jste mu dala k prvním Vánocům?
4: Ty bláho. Asi možná nějaký svetr?
5: Svetr, triko, jak nevím.
3: Výborně, bot. Její oblíbený zpěvák.
5: Já si myslím asi, že Tučný a z těch cizích, já teda bych jako ho poznal, ale nevím, jak se jmenujou. Jo. A to jde mimo mě zase tyhle věci. Takže.
4: Asi Kája Gott.
3: Přičem jste doma nejšikovnější?
4: Když nic nedělám.
5: Tak jde ve své podstatě si myslím já úplně všecko jako dobře, co se týká ženských prací. Kromě luxování, to je moje hobby, jo, luxování. Jako, to jsem si, fakt, jako, to není jako legrace, to jsem si pořídil vysavač na baterie, abych netáhl šňůru za sebou. A to se mi líbí, no, to mě baví.
3: Kam by chtěla jet Ivanka na dovolenou?
5: Asi někde teplo moře. Tady vždycky sedí na zahrádce a běduje, že tady místo obilí není moře.
4: Mně by se líbil třeba Nový Zéland.
3: Kolik váš muž má párů ponožek?
4: Můj muž je multiponožkář. Ten jich má plný šuplík. A jakmile jdeme do nákupáku nebo někde, kde jsou ponožky, tak ho musím tahnout pryč.
3: Co si nejvíc rád jako kupujete?
5: Ponožky. Ponožky na těch ulíždím, no. Mně se líbí, že třeba mají balení pětkrát, jsou tam, jo, pět párů a stojí to málo. Tak si je koupím, jo. No, a my pak zjistím, že třeba jsou děraví, no. Ale jako to jako je hobby moje, no. Ponožky.
3: Máte přehled o tom, kolik jich máte?
5: Těch fuseklí. No, tak to je možná jako 60 párů, 70, možná nevím, no. To je, můžem to vzít, já můžu vyndat čupla s počtem, to je hned.
3: Váš oblíbený film?
5: Asi Švejk.
4: Švejk. Voják Švejk.
3: Na čem jste byli spolu poprvé v kině?
4: Ty bláho. To teda se asi nespomenu.
3: Bylo to tím, že o film tolik nešlo?
4: No jasně, jasně.
3: Na čem jste byli spolu poprvé v kině?
5: Ježišmarja. Vím, to byl takový přiblblej film ruskej, myslím, že byl dokonce Mlčení ve tmě, nebo nějak tak se to jmenovalo.
3: A mlčeli jste ve tmě?
5: My jsme ve tmě mlčeli všichni, že jo? Tak jako v kině to tak bývá, že mlčej. Jo.
3: Co by si podle vás koupil za velkou výhru třeba ve sportce?
4: Možná pěkný auto, anebo Mobilheim.
5: Asi nový auto určitě ne, protože to mně přijde scestný dávat, já nevím, 600 tisíc za auto a za půl roku, aby mělo hodnotu 200, že jo, nebo to ne. Ale asi kytaru bych si koupil nějakou kvalitní pěknou, to asi jo, no. Nebo harmoniku foukací pěknou nějakou. No to.
3: Na jakém nejzvláštnějším místě jste se milovali?
5: Já nejzvláštnější, jo. To já nevím, někde v lese třeba někde.
3: Někde nebo někde konkrétně?
5: No to konkrétně já nevím, kde ten les byl zrovna v tu chvíli, že jo, ale v lese nějaký, nevím, pasleka, palouk, pařez, kláda, ne, v lese.
3: Na jakém nejzvláštnějším místě jste se milovali?
4: Asi v lese na kládách. Asi v lese na kládách, no.
5: Dokonce vím, že už vím i tohle, teď mi to vyskočilo, tak to bylo ve Štiříně, u rybníka v lese, u takový mlejňák se jmenoval, a byly tam klády asi nějaký.
3: A to vás tak, jako když jste šli kolem, přitáhlo, klády, tady to půjde, nebo?
5: No to nám, to ne, že tady to půjde, no zrovna jsou tu klády, že?
3: Co jí dělá šťastnou?
5: Jí? Když je tady malý dítě. My říkáme malá velká, že? Když je tady malý dítě, tak jako je spokojená hodně. No,
4: no když jsme tak nějak rodina pohromadě, no. U toho jsem nejšťastnější.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
1: Co udělat pro láskyplný vztah? Jak prožívat lásku i po 51 letech manželství? Na to se teď chceme zeptat Jiřího a Ivany Slavíčkových.
4: No tak já si myslím hlavně, že je důležitý do toho vztahu dát prostě lásku, což teda jako v našem případě samozřejmě bylo.
3: Jak se to projevuje? Jak projevujete lásku Jirkovi?
4: Jdu do kuchyně si uvařit kafe a dám mu pusinu. Jdeme spát, políbíme se, jdeme mezi lidi, držíme se za ruce. Nebo vím, co má rád, no tak mu to uvařím a každou chvíli ho pochválím. Takový malinký jako drobnůstky a hlavně nemáme mezi sebou spory. My nemáme jako třecí plochy.
3: Nicméně ten základ, co je nutné dát do toho vztahu, aby to takhle fungovalo. Co si myslíte, že u vás je tím, na čem stavíte vy dva, že vám to prostě takhle funguje?
4: Já si myslím, že to je hlavně humor. Prostě všechno převést do humoru.
5: Já si myslím, že to je nějaká taková, i když třeba s něčím nesouhlasím, tak zvážím, jestli je to potřeba to rozmáznout nebo není. Že? Většinou je to nějaká prkotina, takže to přejdem, ať teda z mojí strany nebo ze strany i vy. A tím, že vlastně jak nedochází ke třenicím, že? Když někdo si svůj názor, ať dobrý nebo špatný a stojí si za ním tvrdě, tak to pak se zhádají. Že? Pak to končí sekera v ruce a ženská utíká. Že?
3: Kdy naposledy jste se chytli třeba kolem pasu a jen tak zůstali chvíli v oběti?
5: No, není to dlouho, ale nevím, kdy to bylo. Co? Předevčírem, no tak vidíte to, předevčírem. Já totiž taky kromě toho, jak jsem říkal, že mám Parkinsona, tak mi taky leze mozek už pryč. Takže já si toho moc už nepamatuju, co bylo. Já si vzpomínám v první třídě, s kým jsem seděl v lavici, to vím, kde kdo seděl, jak se jmenoval, ale co bylo včera k obědu, to už jako s tím mám honičku někdy. No.
3: Náš pořad má být trochu i návodem třeba i těm mladším, aby se dožili takového štěstí po tolika letech jako vy, těch 50 spolu. Co byste jim doporučili, na co se mají soustředit?
5: Aby vzali telefony chytrý a zahodili je a místo, aby si psali dva, který sedí vedle sebe, že vedle sebe sedí, tak aby si to řekli.
4: Stejný názor. A hlavně, aby spolu trávili čas venku v přírodě, vodili se za ruce, objímali se. Měli by být jako k sobě. Milí, hodný, neurážet se, říkat si hezký věci, jakože, hele, to nevadí, že mám nějaký kilo navíc, viď? No. No. A manžel to odsouhlasí, říká to i, že já tě mám rád takový, jaká seš. Jo, prostě takovýhle hezký věci měli by si dělat. Malý radosti, třeba jenom tím, že vám uvaří to kafe.
3: Kdybyste se mohli vrátit v čase zpátky, znovu by byl rok 73. Řekli byste si znovu na té svatbě? Ano, šli byste do toho znovu? Myslíte si, že by to zase mohlo být takové pěkné? Takhle s tou moudrostí, líbilo by se vám to zase znovu spolu?
5: Když budu za sebe, tak já asi jo.
4: Já teda určitě. Takže já bych do toho šla 100% znova, protože no mě nic lepšího v životě potkat nemohlo než můj Jiří.
5: Kdyby si pan učitel nezlámal nohu, tak to bylo všecko jinak třeba.
4: Nebylo, nevěř tomu, tam už to bylo daný.
3: Věříte na osud?
4: Já nevěřím jako, abych řekla na osud, ale já věřím něčemu, že něco je. Že něco je, co nás vede a co to prostě vždycky zařídí, dopadne to tak, jak to má a vždycky z ničeho se prostě neskácej. Vždycky to dobře dopadne.
5: Co se má stát, to se stane.
3: To znamená, že to, že jste potkal svoji ženu, pokládáte za co? Za štěstí?
5: No taková šťastná náhoda bych řekl třeba spíš, protože jsem nemusel na těch lyžích zrovna ten týden bejt, nebo oni tam mohli volit o týden dřív nebo později, takže jsme se vůbec nepoznali. Náhoda.
3: a milujete ji pořád.
5: To asi jo, no.
4: Nikdy by mě nenapadlo, že opravdu spolu prožijeme 50 let, 53, co se známe. No a doufám, že ještě spolu nějakých pár let krásných prožijem. Takže děkuju za ten krásný společný život, který jsme spolu měli.

0: ať už věří nebo nevěří na náhody a osud, my víme, že Ivanka a Jiří Slavíčkovi potkali osudovou lásku. Zrodila se v mrazivém počasí hor a plane do dnešních dnů.
1: Oba nám ukazují, že milovat znamená dávat a nic za to nežádat. Mahatma Gandhi kdysi řekl, pravá láska je ta, v níž máme větší radost z druhého než ze sebe.
0: Proto žijte i pro druhé. Rozdávejte, pečujte a milujte. Nikdy nenechte lásku zmizet. Je čistá, pevná a hřejivá.
1: To dobře ví Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Česká dvanáctka. Každý týden 3 novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Ve Zlíně pokračuje zásah hasičů při rozsáhlém požáru budovy. Lidé v Libereckém kraji odevzdali při letošní zbraňové amnestii téměř 250 zbraní. Zítra bude jasno až polojasno, místy oblačno a teploty do 29 stupňů Celsia. Dobrý večer u zpráv přeje Jaroslav Mareš. Hasiči stále ještě nemají pod kontrolou požár výškové budovy ve Zlíně. Na místě je i dál přes 40 jednotek. Večer o tom informoval velitel zásahu Zdeněk Otrusina. Během požáru se nikdo nezranil. Velká část budovy se ale během dne zřítila a její zbytek má narušenou statiku. Podle hejtmana Zlínského kraje Radima Holiše z hnutí ANO se jí už asi nepodaří zachránit. Otrusina řekl, že zásah bude pokračovat i v dalších dnech.
2: Já si myslím, že minimálně 3 dny bude pokračovat z naší strany likvidace toho požáru a vůbec jako odstranění té budovy a ty další sanační práce, které pak budou za tím majitelem toho objektu, tak může být klidně měsíc.
0: Oheň zasáhl i pronajatý sklad obuvnické firmy Vasky. Škoda na obuvi je 150 až 180 milionů korun. Další škoda bude na budově a jejím vybavení. V letošní zbraňové amnestii lidé v Libereckém kraji předali policii celkem 242 zbraní. Amnestie trvala od ledna do června. Během ní bylo možné bez trestu odevzdat nelegálně držené zbraně a střelivo. Podle mluvčího krajské policie Vojtěcha Robovského převzala policie nejvíc kusů v červnu. Bylo jich celkem 71. Lidé odevzdali také střelivo, munici a výbušniny. Podle policie zatím žádná ze zbraní nesloužila ke spáchání trestného činu.
3: Mezi odevzdanými zbraněmi by byl například sovětský samopal PPŠ-41 Špagin nebo německý samopal MP-40. Letošní amnestie se konala po 5 letech a byla druhá nejúspěšnější v historii České republiky. Více zbraní lidé odevzdali pouze v roce 2009. Z Libereckého kraje Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
0: Na řeckém ostrově Zakynthos je dočasně přerušený provoz letiště. Nouzově tam musel přistát řecký bojový letoun F-16. Na sociálních sítích se následně objevilo video s hořícím strojem. Podle mluvčího armády byla důvodem nehody technická závada. Konkrétní příčiny se teprve vyšetřují. Pilot stíhačky je podle něj v pořádku.
1: Sport.
0: Vítězka tenisového Wimbledonu 2026 bude Češka. V ryze prvním českém grandslamovém finále v historii se utkají Karolína Muchová a Linda Nosková. Muchová do něj v Londýně postoupila po výhře 2-1 nad Američankou Goffovou, Nosková po vítězství 2-0 nad Ukrajinkou Kostiukovou. Ve čtvrtfinále ženské čtyřhry vypadla v All England Clubu nasazená jednička Kateřina Siňaková.
1: Počasí.
0: Zítra bude jasno až polojasno, během dne zejména na severu a severovýchodě území až oblačno. Nejvyšší teploty 25 až 29, na severu a severovýchodě území 21 až 24 stupně Celsia. V 1000 metrech na horách kolem 19.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 pozor na příjezdu z Polska směrem na Ostravu. Na kilometru 376 jsou zvířata na vozovce, podle policie se má jednat o kozy. Na východní části Pražského okruhu směrem z Černého mostu ke Štěrboholské spojce nejsou kozy, ale pro změnu silničáři na mostě u Běchovic. Na 62. kilometru mají uzavřený pravý pruh, tvoří se tam kolona na 10 minut. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Tolik zprávy, po nich už začíná Divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
4: Dobrý večer s dalším vydáním pořadu, který vám v tomhle čase od pondělí do pátku nabízí výběr z galerie archivu mluveného slova. No a všechny dnešní ukázky spojuje jedno jediné jméno, totiž herce a humoristy Miloslava Šimka.

0: Zuzana Burjánová nebo Zuzanka Burjánová, jak se říkávalo, patřila k těm několika půvabným zpěvačkám, které v Semaforu doplňovaly vystoupení jak skupiny kolem Jiřího Suchého, tak pánů Miloslava Šimka a Jiřího Grossmana. Ostatně jejich návštěvní dny jsou asi notoricky známé. Co zůstává, řekněme, trochu stranou, to jsou rozhlasové archivy. Najdeme tu například rozhovor s oběma pány, Šimkem a Grossmanem, o knížkách a jejich oblíbených autorech a dokonce i několik povídek, čtených ještě v tichu rozhlasového studia, bez těch známých výbuchů smíchu divadelního publika.
1: Jakožto chudí chlapci dáváme samozřejmě přednost knihám brožovaným a z těch si ještě vybíráme hlavně legraci. Já osobně nevím jak Slávek, ale já dávám přednost tedy knihám s anglickým takovým suchým humorem, K.R.G. Brown a podobně. A samozřejmě, abych se dostal i na druhou stranu, tak mám moc rád, Slávek, taky určitě Ilfa a Petrova.
2: Tak já ze satiriku mám hrozně rád Zaščenka a potom z našich autorů Achille Gregora, který ovšem teď poslední dobou se nějak odmlčel, což mě...
1: To já se přidám, tedy jednak mám rád Gregora, ale hlavně Jirotku a je mi osobně moc líto, že po Saturninovi a po Muži se psem začal pan Jirotka psát takové povídky o lešeních a lešenářích a těm jsem se už tolik bohužel nesmál, ale první Jirotkovy věci mně připadají skutečně na vrcholu humoristické tvorby. Já mám moc rád romány pro kluky, Slávek, taky my do dneška kupujeme a jsme rádi, že se vycházejí Fogladovy knihy.
2: To říkáme v každém rozhovoru, který vždycky děláme, tak se přiznáváme k dílu Jaroslava Foglara. Vždycky čekáme, kdo z nás to jméno řekne dřív.
3: A vy jste nezažili tu přímou vlnu těch Foglarovek, když to vycházelo, řekněme, v Mladém Hlasateli?
1: Prakticky už ne, my jsme...
3: To byly přílohy Mladého Hlasatele, že Hoši od Bobří řeky třeba ty vycházely jako přílohy Mladého Hlasatele.
1: My jsme 40. a 41. ročník, takže jsme začali vnímat později.
2: Pak jsme to sbírali, že jo, to se vyměňovalo mezi klukama, to byl takový podobný obchod.
1: Třeba za sbírku známek se dostal ročník Hlasatele a takovýhle.
3: A co vás na povídce lákalo? Uvažovali jste třeba někdy o tom, jestli to víc píšete protisk nebo víc projeviště jako monolog?
1: Nás na povídce před lety lákalo to, že jsme ji neuměli psát. My jsme neuměli napsat povídku, my jsme uměli, třeba říkali jsme si, že napíšeme hru a tu jsme napsali a neuměli jsme napsat krátkou, třeba 4-5minutovou povídku s poentou a najednou se nám to začalo dařit, tak opojení snad nějak tím, že jsme to uměli, jsme jich vychrlili 50-60.
2: Myslím, že podvědomně nějak jsme měli na mysli to jeviště, protože vycházelo to z nutnosti vlastně i to naše psaní pro klub Olympik ještě v tehdejší době, protože tam bylo takové malinké jevišťátko, kde nešla hrát nějaká větší komedie.
1: Tak tam jsme to museli číst a krom toho jsme každý týden prakticky museli přijít s novou povídkou, protože publikum bylo víceméně stálé. Tak to nás nutilo
3: psát. No a ta povídka pro jeviště, ta užívá zřejmě určitě sytějších barev,
2: je taková drsnější, řekl bych. Drsnější humor, než takový, jaký dočíná.
3: A taky jednodušší obrazy, aby byly na první poslech srozumitelné, ne?
1: Ano, člověk musí počítat s tím, že... Vtip a gag a poenta musí být jasná, přímočará. K tomu se nemůžete už nikdy vrátit. Jako při čtení, když vás něco zaujme, tak si ho přečtěte po druhé, po třetí, ale tady to musí dopadnout i hned. Častokrát se tak u vínka zamyslím nad dorůstající mládeží a je mi veselo u srdce. Jaké moudré kroky jsme, přátelé, učinili. Na místo zapáchající organizace skautské dali jsme mládeži plnokrevný pionýrský kolektiv, veselé hry, výchovu prací a tak nechali chlapcům a děvčatům zapomenout na starosti předpubertálního věku. A jací nám dnes vyrůstají chlapíci svalnatí oproti skautským zakrslíkům. Jsem rád, že i já jsem prožil léta kvasu, kdy mládež začínala v kolektivu kypět a jedinec ztrácel se pod poplvaným drnem samoty. Sběr jsem zhromažďoval s fanatickým zápalem, při manifestacích nosil nejtěžší prapory a každoročně trávil měsíc přátelství s rodiči v najatém pokojíku v Čierné Pričope. O Vánocích jsem posílal dárkové balíčky dětem do Ameriky, ba i peníz jsem přiložil, aby si mohli přilepšit v tamním Tuzexu naším zbožím. I literaturu ve své knihovně jsem náležitě protřídil, májovky nahradil marxovkami a brožovaný Vaska Trubačov se svými kamarády zaujal místo nejčelnější. Stěny jsem polepoval obrázky z Murzilky a pionírské noviny pravidelně žuchaly na dno schránky. Na zahradě zřídil mi otec skalku s kavkazskou květenou a babičku jsem horlivou agitací vymanil z vlivu faráře Popa. A i jinak mi dal pionír vše potřebné pro život. U nás doma se totiž o sexuálních záležitostech příliš nehovořilo, ale naše pionírská vedoucí Jiřina věděla, co nám schází a častokrát pro nás připravila zajímavé hry, při nich jsme se vždy něco nového dověděli. Vzpomínám si na jednu z nejzdařilejších soutěží, kdy vedoucí vešla do dveří a volala: chlapci, hledejte pořádně, schovala jsem na svém těle kuličku. Také Jolka se nám vydařila. Děda Mráz přišel, vous po kolena, v kožíšku blechu a v košíčku cosi na dně. O Kamčatce povyprávěl, soba nám diafilmem přiblížil, jak na celinách vítr duje připomněl a kapitalistu tvrdým slovem odsoudil. Po projevu jsem tam dárek rozdal a pak nás vyzval, abychom se poveselili tanečkem Nikde vodky nenašel. Byl to pěkný večer. Škoda, že kouzelný dědeček Mráz odešel příliš brzy a nemohl nám pak vysvětlit, kam se ztratilo 16 zimníčků. My jsme je sice nepotřebovali, neboť plamének, který děd v srdci zažehl, hřál. Ale maminky ze staré školy nás i byly a laskavého dědu Mráze nazvali starým chmatákem. Ale to náš pionýrský kolektiv jen stmelilo. Viděli jsme dědu stále čistého, svousem bílým a sobem věrným přítelem na provázku. A pak přišlo jaro. To jsme si užili v grupě. Jak plochou zábavu měli proti nám buržoázní děti, naši otcové. Smrtku vynášeli, řechtačkou tlačili do omrzení a s pomláskou chodili dům od domu žebrat. To my, pionýři z oddílu Trofima Lisenka, nežebrali. V slušivém kroji, s písní na rtech, celé bloky domů jsme navštívili a občany k jarním brigádám pobídli. V den nejslavnější pak jsme se v 5.00 v mohutné šiky seřadili a v 10.00 s průvodem do ulic vykročili. Joj, to bylo zpěvu. Alegorický vůz s ošklivou babou Jagou, představující kapitalistu nenasytu, vzbuzoval veselý smích a v tom jsme zanotovali. Naše škola má už jisto v sběru hadrů prvé místo. Soudruh z Amplionu odpověděl vtipně nosem hurá a my poznali, že s námi počítá. A léto, pionýrské léto, kdo by nevzpomenul. Do táboru jsme se rozjeli a dobrodružství užili. Od slunka do slunka na polích mandelinku amerického tobrouka hubili. V noci pak podél trati žňovou hlídku drželi a kulacké dcerky z družstevního bejlí kukuřičnými důdkami vyháněli. A těch veselých písní, co jsme přivezli domů, Kaťuša, Sulika, Když vítr bije do plachet, Rudý námořník, písnička frontového šoféra a mnohé jiné, jen si vzpomenout, Sulika, Kaťuša a další, například písnička frontového šoféra a jiné. A já se, přátelé, těším, až se ujmu funkce vedoucího pionýrů a svazáckého pracovníka v našem obvodě. Jak rozmanitá bude moje práce s mládeží. Co písní ji naučím a tanců do nohou vložím. Ach, to nemluvím o hrách. Proč se mají mladí v sobotu a v neděli lesy loudat a ohně jako trampové zakládat? Což nemáme prostorný park kultury a oddechu Julia Fučíka, kde lze si na betonové cestičce zaskotačit a se strýčkem Jedličkou o 10:00 dopoledne ve veselém pásmu se rozšoupnout? Vím, práce moje bude těžká, ale já nepolevím. Mám to v srdci. A až někdy uvidím překážku, jemně si zabroukám frontového šoféra a lehce jí zdolám.
4: Divadlo pro vaše uši.
5: My s Jirkou hrozně rádi vzpomínáme na doby, když jsme spolu začínali psát. To jsme oba studovali, byly to doby takové bezstarostné, ale už jsme inklinovali k divadlu. A protože já jsem musel čas od času předstírat i před domovem, že pilně studuji, tak jsme většinou psávali v městské knihovně, tam je taková studovna. No a čas od času jsme přecházeli vedle do čítárny, kde byly veškeré dostupné časopisy a noviny a to jsme my už snad od malička hrozně rádi pročítali. No a jednou v té čítárně došlo k takové velmi zajímavé situaci a příhodě, které bych
1: čítat je přímo snad ani ne. To bylo mimo čítárnu a sice na chodbě, a respektive ani na chodbě, jako na přilehlé místnosti k té chodbě. A my jsme jednou do té místnosti zašli a teď jsme z ní opět vyšli a viděli jsme, že současně s náma vyšel z té místnosti takový pán, jemuž vzadu spod saka čouhal téměř až na zem takový zvláštní tkaloun.
2: No, dva tkalouny.
1: Dva tkalouny, to mohou být. A tak jsme šli za ním až do té čítárny, on si usedl za stůl a čet. A teď my stáli před tou čítárnou a říkali jsme si, to je škoda, aby člověk s takovýma krásnýma kalounama byl nevyužitej v podstatě.
5: No, nás mrzelo zkrátka, že už nemůžeme chodit po té chodbě za ním a dívat se, jak mu
1: vlají.
5: Šle vlají dole a případně upozorňovat lidi a říkali, jak je to pěkné. Tak jsme si vymysleli takový trik, jak toho muže dostat od novin z čítárny na chodbu.
1: A sice Slávek vyšel.
5: To jsme tenkrát nějak losovali, na koho to padne.
1: Ano, Slávek byl muž číslo jedna. Šel za tímhle tím pánem přes celou tu čítárnu, on seděl úplně aj vzadu někde u těch nejodbornějších listů, sklonil se nad ním a diskrétně mu říkal, pane, venku na vás čeká nějaký mladík, chtěl by s vámi hovořit. A on se tak divně díval, řekl, na mě? Ale přesto vstal a šel přes celou tu čítárnu znova a krásně ty tkalouny byly viditelné na velikánskou vzdálenost. A teď já jsem se třás s každým krokem, který on učinil, zkracoval tu vzdálenost, až na mě bylo, abych s ním o něčem pohovořil a o něčem důležitém. A teď jsem záviděl strašlivě Slávkovi, který stál vzadu a mohl se smát, on to taky dělal. A ten pán se zastavil proti mně. No a já jsem říkal, pardon, dobrý muži, ale děti za vámi chodí a smějí se, že máte nějakou tkaninu tady vzadu za sebou. A teď on se otočil, viděl ty tkalouny a to přišla ta nádherná Slávková chvíle, protože on zezadu viděl, jak tenhle pán se zoufalým úsilím ty tkalouny nacpává na patřičné místo.
5: A pak, přestože od nás vlastně to byla taková klukovina drzost, tak on naopak Jirkovi strašně děkoval. Že ona to upozornil a sunul mu do rukou nějaké peníze.
1: Já je nevzal samozřejmě.
5: A byla to nádherná příhoda, na tu moc rádi vzpomínám.
1: A jsme rádi, že jsme tomu pánovi ukázali, že naše mládež je opravdu čestná.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Jiří Grossman jako kotě si příst. Stejně jako o 2 roky dřív Jiří Suchý po tragickém Šlitrově odchodu, musel se i Miloslav Šimek po smrti svého kamaráda a přítele rozhodnout, jak dál v životě a na jevišti. Hledal někoho, kdo by co nejméně připomínal stylem humoru právě Jiřího Grossmana. A tak si našel nejprve Luďka Sobotu a po čase také tehdejšího spíkra hudební skupiny Plavci Petra Nárožného. No a poměrně

0: který snad byl slavný před světovou válkou. A dneska se celkem marně pokouší dojímat pamětníky. Šimek, Sobota, vidíte, oba, ani jeden, ani druhý, žádní velcí herci to nejsou. A tady hrála celkem obyčejná kapela. Ale jak vždycky velmi trefně a velmi vtipně podotýkám, utopenému dešť nevadí. Jsem tady já. Napověda. A mohu vás ujistit, že nejen tak nějaký napovídám, mohu vás dokonce ubezpečit, že milánská Skala Metropolitní opera v New Yorku i naše české národní divadlo, naše Zlatá kaplička, všechny tyto vážené instituce by byly velmi rády, kdybych právě já třepil v jejich koukaní. Já tak nečiním, já naopak přicházím mezi vás, jako napovídám misionář, abych vám dokázal, že nenapovídá osobnost, je-li to člověk s talentem, posvěcený s tou hranicí geniality, a to myslím, je můj případ, dokáže ze Šimka a ze Soboty z těchto dvou nedouků vyrazit jiskru pravého herectví, herectví velkého a dramatického, talentovaného a zasvěceného totálního divadla v tom nejvlastním...
1: Ty mlčíš, ty mluv, až my dva nebudeme vědět. Ty tam zales a napovídej, my hrajeme.
2: To je správný, ale co hraje?
1: To, co on bude napovídat.
2: Co budeš napovídat, figuro?
0: Já tady mám jenom lucernu, já se sebou nic jiného nevzal.
2: Máš lucernu, hrajeme lucernu. Hrajeme lucernu. Ostatně šrámkovo hry se nám vždycky líbí.
0: Odkud to mám vzít?
1: Okay, to má, spočítej si, kdyby na normálním divadle se v 7:30 začalo, kde jsou teďka s dějem.
0: No jo, na normálním divadle, pozor. Na našem divadle, kdyby jsme začali v 7:30, tak je to ve 7:45 už dávno vypískaný. To jsme byli s direktorem na požárním schodišti.
2: Direktor se velmi ten slabý děj, co u vás byl vypískaný. Přeskakujeme a hrajeme tady tu sílu, co ti tu byla.
0: Vážení přátelé, ale to není špatný nápad. To není špatný nápad. V tom případě se nám z Lucerny nabízí úžasně atraktivní a divácky také nesmíně vděčná scénka v hustém havrovém lese. No, ať už Lucernu znáte nebo neznáte, je to jedno. Dejte křídla fantazii a račte si představit hustý havrový les, doslova habr vedle habr.
2: Hele, už ho to vzalo.
1: On snad dojí stromy, nebo...
0: Co bych dojel stromy? Já ukazuju hustý habrový les, doslova habr vedle habru. Já ukazuju habr, ne bambus. Měsíc dávno zapach, bezhvězdná noc, velmi sugestivní atmosféra, tma jako v pytli. Tak jenom tady pozor, paní kněžno, tady je mokřina, tu je kamení.
2: Pardon, kdo říká?
0: Mlinář.
2: Mlinář. Kdo ho bude hrát?
1: Třeba já mám rád mouční. Co říkáš?
0: No co jsem říkal?
1: Co jsi říkal?
0: No říkal jsem, tak jenom tady pozor, paní kněžno, tady je mokřina, tu je kamení.
1: Tak jedem, paní kněžno.
0: Ale ne, tak jedem, paní kněžno. Tak jedem, to já říkám prakticky před každou větu, ta božka neustále, to má strašně pletlo. To je taková dohoda. Takový úzl mezi hercem a napovědem, že vám začíná text. Ta božka neustále, to má strašně pletlo. Text vám začíná od toho tady pozor, pozor, tam vy až mluvíte. Tak jedem tady pozor, paní kněžno, tady je mokřina, tady kamení.
1: Pozor, pozor!
0: Ale jaký pak pozor, pozor? To přece není rozhlas v obci. To textu máte jenom jednou pozor, jednou pozor. Dávejte si na ty věci trochu pozor. Tak jeden tady pozor, paní kněžno, tady je mokřina, tu je kamení.
1: Jednou!
0: Jednou pozor je v textu, ne? Vy musíte říct jednou pozor, no samozřejmě. Ale přitom nesmíte říct jednou pozor. Je vám to jasný? Podívejte se. Jednou pozor řeknete a přitom jednou pozor neřeknete, je to. Tak jeden tady pozor, paní Tuša, tady je kamení a ty je mokřina.
1: Tady pozor, paní Tuša, tady je kamení a tady máte modřinu.
0: Yeah. slyšeli všichni. Šmachta.

0: mokřina.
1: Ta mokřina by mě silně zajímala. Mohl byste přesně určit hranice té mokřiny?
2: Ale to diváka nezajímá.
1: Mě tady to zajímá, abych si nerad nabral do boku.
2: Dobře. Tady je někde rozsáhlá mokřina, taky se to táhne kolem mě do zádu. Tady je hranice, vy stojíte na suchu.
1: Takže vy v tom čvaňháte. Když mám mít vaše boty, tak tam lezu taky. Vy jste tam možná ukyskal ho tam. Nějakou kam ty už tam byli, jo?
2: Co by tam byly kahoty, co by tam byly boty? Starejte se, osujte si. Taky nekomentuju, co máte na sobě. Minář, přítomen! Podívejte se. Vy v tom textu máte prakticky dvě varianty. Nic jiného tam nemá. Dávejte pozor. Máte tam tu mokřinu, máte tam to kamení. Ať už to dneska říte, říkejte se pro sebe. Kamení, mokřina, mokřina, kamení, kamení, mokřina, mokřina. Nic jiného tam nemáte. Mokřina, kamení. Dvě varianty držíte v hlavě. Dvě varianty. Mokřina, kamení, kamení, mokřina. Taky jen tady pozor, paní kněžo, tady mokřina, tu je kamení.
3: Tady pozor, paní kněžo, tady mokřina a tu jsou dvě varianty.
2: Kamení.
1: Pardon. Dovolte mi do. Hraju v tom taky.
3: Šimek Miloslav. V lomu 10.
2: Samozřejmě na vás dojde.
1: Děkuji, já teď zůstanu.
2: Mlinář, vy se zastavíte na hranici.
1: Pardon, ještě jsem se...
2: Vy se zastavíte na hranici.
1: Já jsem se chtěl zeptat, to je celé kusté na Habrovém lese.
2: To jsem si na začátku říkal dvakrát.
1: A mohl bych zatím, abych byl aspoň trošku využitý, dělat v tom případě Habr.
2: Nevím, no tak... Dělejte Habr, ale tohle spíš desatera. Ale si já vím, jestli víte, jak je to na divadle, chlape Hergo.
1: No ne, že bych se klátil a že bych se snažil
2: šumit. Dajte se a šumte se.
3: Prosím vás, ať čumí, ale ať se neklátí. Mě mlátí větvema.
2: Hejte se, nekláťte se, mlátí tě o větvema.
1: Já se přesadím.
2: Tak se přesadím.
3: Já ho radši vytrhnu.
2: No vy jste ho vytrhával. Nechte toho. Nechte toho s těma haluzema. Já zavolám dřevorubci, aby ty mrzá.
1: Smrk
2: v Habrovým lese,
1: kde jsme asi měhajný pěstvě na Vánoce. A pak by mě hlavně míň bolely větve.
2: Dělejte větve, dělejte smrk, já se sám nebudu dohadovat o každý figuře.
1: Třeba si pode mnou zajíček teď udělá pelíšek.
2: Aby si zajíc pod váma dělal pelíšek.
1: To by mě přivez věřat, poledá útulek.
2: Ale jaký pak útulek, žádný zajíc není ve scénáři, od každá si měl vyběhnout.
1: Může se objevit, já vás chci informovat.
2: Ne, co mě informujete, tady žádný zajíc nemá co dělat. Ty jsi nějaký vlez, jak mu kopnu hlavu.
3: Mně se to líbí.
2: Ale mlčte.
3: Mně se to nelíbí, že mu chcete okopávat hlavičku.
2: Vy nejste schopni říct boxinu s kamením a vedry, každý vám něco nelíbí. Vašte slova.
1: Člověče zlaté, vemte to rychle. Ze mě padají šišky.
2: Že mě budete dráždit, tak mi dráždit nebudete. Já vám říkám, připravte se, hrajem.
3: Příprava hotová. Příprava hotová. Příprava hotová. Příprava hotová. Příprava hotová. Příprava hotová.
4: Odjet.
2: Hrku, mě jste zblbli. Příprava hotová, ještě rozdávaj ty peronky, to není nádraží. Ruce na pánové. Druhá. Taky jdem tady pozor, paní kněžo, tady je kamení a ty mokřina.
3: Tady pozor, paní kněžo, tady je kamení a tady je mokřina.
5: Ach, jak mokro.
2: Ale to říká
1: kněžna. Kněžna, všechno hned máte jasný, kněžna, kdo ji bude hrát, když jsme tady jenom dva.
2: Ale lidi, ty role jsou tak jenom dvě.
3: A já jsem Lina.
2: On je Lina.
3: Vytáhněte stavidla.
2: Co jsi vás?
1: To je na mě půjde, ženskou já rád nebudu, s tím nepočítej. To radši hrajou dřevo, jsem smrk.
2: Ale to jsem tady zbytečil, jsem žil sebra, můžu odejít.
1: Můžete?
2: No prosím.
1: Leda, že byste to přepsal rychle na dva mlináře.
2: Jsme rovnou mohli hrát minářse, hodíte od raupacha. Nejsou velikonocí.
1: Tě budu hrát, tomu loci ne, to bych si pomohl. Nazdar táto, kde jsem ti našel. Radši rau kněžnu a kde mi text, tady na kacíčku.
5: Ach, jak mokro. A mé střevíce a šaty. Jinudě není možná?
1: Nebo ten střevíce a šaty. To mi není možná, ale.
2: Žako, hrajte ženskou notamene kněžnu.
1: Jsem naštvaná.
2: Ale jste naštvaná. Podívejte si, jak vy to děláte, jak vy to hrajete. A je mokro na mé střevíce a šaty. Jinu není možná, vole. Je to krásná role. Herečky by se o to porvaly. Já vám to přidělám, dívejte se na mě, jak to má vypadat. Ach, jak mokro. Mé skřevíce.
0: Pohled dolů.
2: A šaty.
6: Jo, já si takhle budu zvedat šaty. Já jsem kněžna, pane, já nejsem hampíznice. Já jsem šaty viděl sami, já mám na zámkyni a ne jedny, plný skříně.
2: Ale mlčte, co máte na zámku. Mě vaše feudální poměry nezajímá. Stejně o to přijdete. Jinudy není možná.
1: Tak jak mokré mestřovice a šaty, jinudy není možná.
2: Jen tudy.
1: Jen tudy.
2: Ne, mlinář.
1: Ne, mlinář.
2: Ale ne, mlinář.
1: Nedívej se na něj, Jučku. Zůstane ti to.
2: Znova. Ach, jak mokré mestřovice a šaty. Jinudy není možná.
1: Jak mokrá mé střevíce a šaty. Jinudy není možná.
2: Jen tudy.
3: Jen tudy.
2: Tudy.
3: Jen tudy, tudy.

rozladěný klavír byl jen obyčejný krám. Já vzpomínám si dodnes, jak jsem byl pyšný, že ho mám. To ty písně, co jsem uměl,

snad každou štaci a bokavárna hrál. Ptala se, jak si žiju, já vzdych jen, jak se dá. Řekl jsem jí, co mě trápí, ona řekla, že to zná.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Další semaforská hvězda, gentleman Pavel Bobek. Ale na závěr ještě jednou k Miloslavu Šimkovi. Představí se jako průvodce oblíbeným pořadem Zavěste prosím, volá semafor. V něm, ať už po telefonu nebo přímo na jevišti divadla Semafor, vystupovali různí atraktivní hosté, mezi jinými třeba i Karel Šíp a Jaroslav Uhlíř nebo scenárista Jaroslav Dítl. Tak, všechno dobré a ve zdraví brzy naslyšenou. S tím se dnes loučí ve studiu autor pořadu Robert Tamchina a za technickým pultem v režii kolega Tomáš Rypan.
2: Pane Dítle, my si moc vážíme toho, že jste přijal naše pozvání, že jste navštívil naše divadlo. Vidíme vás tady velice rádi vždycky, jak v hledišti, tak na jevišti. My víme, že váš pracovní den je náročný. Hned bychom ti mohli začít. Já doufám, že ta beseda bude taková upřímná. Některé dotazy jsou tady přímo provokující, možná některé i indiskrétní a nevhodné, ale já už jsem taková povaha, že rád přečtu. Ale ten první je takový celkem solidní, jak z dotazníku. Jak vypadá váš pracovní den?
3: Ráno vstávám zbuzen dětmi, potom je odvezu do školy. Cestou vememe 200 rohlíků, protože jsme se na to uvázali, že budeme dovážet rohlíky na svačinu.
2: A jako do školy?
3: Ano, do školy.
2: Vy máte vlastní už pekárnu? Tak... Já jsem leco slyšel, co máte, ale pekárnu, to je přehnané.
3: Já jsem taky slyšel, že peču ty scénáře dost jako housky, ale to není ten případ. To není ten případ. Já jsem se uvázal jednou, že budu každé pondělí vozit housky do školy a pak se ukázalo, že se nikdo neuvázal na úterý, středu, čtvrtek, pátek a tak to vozím každý den. No, tak tím začne můj den.
2: Potom... A vejdou se děti do auta, že tam 200 rohlíků.
3: Jo, ano.
2: Obložený.
3: 200 rohlíků není tak moc. Neboli tam přijde 6 dětí a 200 rohlíků. Všechno to vyklopím, jedu zpátky, přečtu si denní tisk, s tím jsem dost rychle hotov.
2: A píšete asi kolik hodin denně?
3: Ne hodin, ale stránek, 15 stránek denně.
2: Který ze seriálů vám nejvíce vyhovoval, který vám nejvíce přirostl k srdci?
3: Aha. Každý seriál, bych řekl, pro něco ho má autor rád. A to i seriál, který je zavržen, i ten, který má zcela prostřední úspěch. Takže... Já nevím, jestli je to tím, že si čím horší je kritika, tím víc na něm lpím a říkám si, ale přece jenom nevšimli si těch hodnot a tak dále.
2: Tak můžeme rovnou, když to takhle říkáte, navázat na další otázku. To asi tady někdo naráží na jeden z vašich seriálů. Viděl jste někdy, jak jsou ve skutečnosti organizovány žně?
3: To má co dělat s plechovou kavalerií.
2: Asi, ano.
3: Ano, ano. No, viděl, ale protože nemám kvality pana Hitchcocka, tak neumím psát horory a tak jsem to udělal po česku.
2: Šíří se o vás pomluvy, že své seriály píšete na kšeft. Můžete to vyvrátit? To až drzej dotaz, jo, ale já se omlouvám, se může přijít kdokoliv. Někdy mívá vycházky polepšovna, takže se nedivte. Že...
3: Ta otázka má na mysli, jestli se seriály živím?
2: Asi takhle by se to dalo říct, že...
3: A představte si, že se živím seriálem.
2: No, je to taky v pořádku.
3: Já jsem myslel, že to trestu.
2: Ne, v pořádku. Jenom se mi líbil ten dotaz svojí drzostí, tak jsem ho sem šoupnul. Když běžel v televizi seriál Nejmladší z rodu Hamrů, nutila mě žena sázet brambory a sekat trávu. Při nemocnici na kraji města jsem polikal aspirin a pil čaj. Nepřipravujete, prosím vás, seriál Hospoda na kraji města?
3: No, napsal bych to strašně rád. Musíme poradit tomu dotazovateli, že teď se sestavuje v televizi ideově tematický plán, ať se to tam pokusí dát.
2: Jste pověrčivý. Mám na mysli 13 dílů vašich seriálů a tak dále a tak dále.
3: Ne, to nemá nic společného s pověrčivostí. To vycházíme z americké tradice nebo amerických zkušeností. Každý čtvrt rok má 13 týdnů a oni plánují taky, takže to na čtvrt roku vlastně akorát vyjde. Jenže oni dělají seriály delší, 26, 52 dílů a tak dále.
4: No, jestli to už nikoho nebaví. No.
2: Počítáte někdy do svého seriálu s obsazením dvojice Šimek Sobota? A to zajímá mě. Ale nepsal jsem to, to psal Sobota.
3: No, herce obsazuje režisér a autor...
2: Ale že to může autor ovlivnit, no.
3: Autor to může ovlivnit, ale...
2: To jsem chtěl slyšet. Nemusíme to rozbírat. Pracuje se vám lépe na postavě muže nebo ženy?
3: To je dotaz pro docenta Plzáka.
2: Ne. To je na vás, stále na vás.
3: Teda, jestli píšu radši mužskou postavu nebo ženskou.
2: Ano.
3: Mužskou.
2: Můžem si to tak přeložit. Mužskou.
3: Ano.
2: Dobře. Slyšeli jsme o vás, že byste dokázal zdramatizovat i telefonní seznam. Řekněte nám na to svůj názor.
3: No, když mi dáte smlouvu, tak to zkusím.
0: Divadlo pro vaše uši.
2: Pane Uhlíři, vy jste skutečně skladatel. Vy jste zatím neřekl ani slovo, ale to... To nevadí. Teď se tomu nevyhnete, teď je dotaz přímo na vás. Co říká pan hudební skladatel, tady už vás někdo zná, možná to bude soused, rozšíření a prodloužení trasy C našeho metra.
5: Tak podívejte se, já bydlím na Kačerově, takže já to metro používám velmi často. A když dřív byla konečná na tom Kačerově, tak ten vlak tam vždycky stál třeba 5 minut, člověk měl čas, přišel do něj, i si čet noviny, pak teprve odjel. Dneska, jak je to prodloužení, tak to ten vlak jenom prohučí.
2: Nepočká.
3: Počkejte, tak já vás začal poslouchat teďka. Já se tady prohlížím dotazy a vy zatím takto ledabily tady hovoříte. Čiže vy jste neuvítal moc prodloužení trasy metra. Jste divný občan, vy byste to zasypal nejradši, že jo? Hlavně, že k vám to dojede, ostatní, ať tam chodí pěš.
5: Já jsem chtěl říct, že to jezdí rychle.
2: Ale ne, víme, jak jste to myslel. Teď já jsem se zamýšlel nad dalším dotazem a teď jsem ho pochopil. Pane Uhlíř, nevíte, čím to je, že vás naše maminka 50 let nemůže ani vidět? Teď jsem to pochopil. Teď ten dotaz jsem pochopil. Další dotaz na vás, pane Uhlíři. Jsem začínajícím skladatelem. Mohl by mě pan Uhlíř poradit, jak začít skládat píseň a jak vůbec ve skladatelování, divné slovo, postupovat?
5: Poradit můžu, ale nebudu se nějak rozpovídávat.
2: Ne, ne, ne, ne, ne, stačí, když jste se rozpovídal o metru. Stručně.
5: Tak já půjdu ke klavíru.
2: No, nejlépe to jde. Pavlíku, zase tebou musíme šíbrovat, prosím.
5: Tak, sledujte se mnou, jak já tvořím populární píseň. Mohu posloužit příkladem ze své vlastní dílny. Začínám od textu. To je poměrně jednoduchá záležitost, důležité je mít hlavu. Teď, co to ta hlava je, že třeba stříhali do hola malého chlapečka. A nebo je jaká je, nebo motorest. To je prostě věta nebo slovo, které vám na první poslech vleze do hlavy, tomu se říká hlava. Já v současné době pracuji na písni Pojď, zůstaneme přáteli. To je také typická hlava. Když milenci cítí, že to hlavní mezi nimi již vyprchalo, ale jinak proti sobě nic nemají, použijí právě této hlavy. Pojď, zůstaneme přáteli. Teď máme-li hlavu, přidáme k ní ještě několik dalších veršů, na kterých už tolik nezáleží, čímž nám vznikne základ budoucí písně. Já ten základ mám, tak já vám ho prozradím. Pojď, zůstaneme přáteli, hlava. Když láska odešla nám, rány po čase se zacelí a zbývá pouze malý šrám. také, že? Je také možné požádat o spolupráci textaře, ten vám dodá verše podobné, rozdíl jenom v tom, že se s ním potom dělíte o peníze. No a to už jsme u nejdůležitější fáze tvorby, tou je právě dělení, tou je právě hledání melodie. Co vám mám povídat, trvá to celé hodiny, celé dny i celé noci, to si prostě nedá poručit. Já vás na to upozorňuji proto, abyste si nestěžovali, že ten pořad je moc dlouhej. Já se tady budu takhle probíhat po klávesách, prozatím prstama, ono z toho něco vyjde. Nemusím tak daleko, když se jedná o šlágr. Ta hlava je, pojď zůstaneme přáteli, že? Zůstaneme. A to je přesný.

0: třeba takhle.
1: Páni a paní.
2: Pozor. To není objemný.
1: To tleskají, protože tu písničku poznali. To je Páni a paní, vím, jak se ruší žal. Lady Carnival. To je Lady Carnival tohleto. To je to samý. To zpíval God před 15 lety, tuhle písničku.
0: Tak už se v tom neráchej. Tohle to je pro skladatele psychicky velmi náročný okamžik. Sám sebe přistihuje při krádeži. Je tedy zlodějem i policistou v jedné osobě. Ale tvorba proto nepřestává. Nepřestává.
1: Lady Carnival, to
0: já jsem. Já. Tak já půjdu dolů. Ano, nejdřív to bylo. To bylo kradený a teď udělám. A je to původní. A vy mě můžete dělat sbor.
1: My tady?
0: Ano, takový křový. Já budu zpívat a vy po mně budete opakovat jako, tu též větu.
1: Jako takový pánkovci. Jako,
0: pánkovci jo? Takový.
1: Tak nás to nauč, ať...
0: Já píšu sdělnou hudbu, to hned pochopíte.

0: něco je taky. Kůň bílý. Kůň bílý se to jmenuje v originále. Marie Rotrová to, myslím, zpívala před 15 lety, taky ty hodně pamatuješ, taky vidět.
1: Tak já si to přemoduluju. Kůň bílý. Já to hrál až doteď. V C-dur. A to je taková tónina jak u blbejch. Já udělám C, C7, F-dur. A jsem v F-dur. To byla takzvaná modulace bičem. A teď taky to, co já složím, nemusí být žádný disco.
0: Ono ani nebylo zatím do teďka.
1: Taky už nebude. To může být klidně valčík.
0: Tak ale měli by si skládat hlavně pro mladý, jsou tady hodně mladý, tak...
1: Tak to bude pochod! Jistě, pojď, zůstaneme přáteli.
0: O zámce druhé, formé vo batajon, maršo, maršo. Zpívám francouzsky, jestli se nepoznal. Tak právě si v semaforu složil Marsejezu.

tady nádraží. Ne, ještě nepřijela. Má zpoždění. Čekám jí každou chvíli. Čekám jí už léta. Ovšem také je možné, že byla odkloněna na jinou trať a že naší stanicí nikdy neprojede.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Pustíme se do pěstování kanadských borůvek. Zaměříme se na zdraví včel a také na bazény. To, aby se vám voda v horkém létě třeba neskazila.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Kolik slavíků v historii dostal Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od bot jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Noční linka.
1: Krásný večer vám přejeme krátce po 23. hodině, ať už máte za sebou náročný den, nebo si naopak užíváte volnější letní večery. Budeme rádi, když vám v následujících 2 hodinách budeme snět dělat společnost. Začíná Noční linka Českého rozhlasu. No a dneska vás vezmeme na malé toulání přírodou. Říká se, že příroda je tím nejlepším místem, kde si člověk odpočine a načerpá novou energii. Někdo nedá dopustit na hluboké lesy, jiný zase miluje louky, řeky, rybníky anebo výhledy z horských vrcholů a rozhleden. Kde je to vaše oblíbené místo? Kam vyrážíte, když si potřebujete vyčistit hlavu nebo si zkrátka jenom užít klid? Tak to jsou otázky, které vám dnes budu klást. O své zážitky a vzpomínky se s námi můžete podílit na telefonním čísle 731 800 900. Psát nám můžete také prostřednictvím webu rozhlas.cz/linka anebo e-mailem na adresu linka@rozhlas.cz. Těším se na vaše příběhy z lesních cest, horských tur i z obyčejných procházek, které se staly nezapomenutelnými. Z pardubického studia Českého rozhlasu vám příjemný večer a pohodový poslech Noční linky přeje Mirek Hruban.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Petr Nať doznívá ve vysílání Českého rozhlasu v noční lince a my už jsme ve spojení s panem Olinem z Kopřivnice. Krásný dobrý večer.
1: Já vás zdravím všichni nespavce, posluchače. No. Krásné Kopřivnice, sice máme zazemřenou trošku, ale je pěkně venku.
0: Ještě krásný letní večer a já už jsem celý napnutý, kam nás vytáhnete do přírody, kde je to vaše místečko, kam se chodíte, tak říkajíc dobíjet.
1: Tak Kopřivnice vlastně na úpatí, bych řekl, nebo před Beskydami, stačí sednout na vlak směrem Veřovice, nebo směr Valašské Meziříčí, vystoupíte ve Veřovicích a už jdete do kopců, jdete na Velký Javorník, skoro tisícovka, krásná rozhledna tam je, vidíte Lysohoru, Ústevny, Radhoš vidíte, na druhé straně, když je pěkný počasí, vidíte Pradět v Jeseníkách, vidíte do Lom ve Štramberku, prostě krásný rozhled.
0: Já si to úplně představuju, jak to tam musí být parádní a to je vaše oblíbená trasa teda.
1: No jako Javorník, já teda nepatřím takzvaným javorníkářům, tam jsou kluci nebo prostě parta lidí, kteří pravidelně na ten Javorník chodí, oni mají třeba 100 výstupů, 500 výstupů, někteří mají, se tam vždycky oslavuje takové velikanské čísla, to já jako nemám. Já třeba jdu směrem na ten Javorník, ale pak odbočím třeba na Kamenárku, tam se dá jít po Hřebenovce, do Valašské Meziříčí, do Hostašovic, do Choclavic, prostě tady už vyjdete do toho kopce a už chodíte, kde chcete. Přejdete hřeben, kolem Bramenu Jičínky a dostanete se do nadolní paseky do Rožnova. Rožnov, to víte, kde je. Z Rožnova. A tady toto, co chodíme, tak se dá jet na kole krásně. Tam jsme to celkem si zde. Takže se dostanete do toho Rožnova, tam si jedete do Valašského Meziříčí, pak se vracíte zpátky přes Hostašovice, můžete na Straník, na Bludovice. No prostě my to tady máme opravdu tak nádherné, že nám můžou závidět věc, kteří mají
0: placku kolem sebe.
1: Ano, placku, takzvanou, ano.
0: To známe dobře v Pardubicích, ano. Kam se podíváte, tam je placka. A když vám poslouchám to vaše vyprávění o kopečcích, tak to je teda paráda.
1: To je takový Něčínskou horu, ne?
0: Jo, ano, to je.
1: To je veliký kopec, to jako než zdoláte, tak to jako já jsem zkoušel několikrát, nikdy jsem se neuspěl na vrchol.
0: A ještě na zdymadlo se do kopečka, tak to je tak.
1: Kdyby si našel to svoje místečko, já to tady popisuju to, co mám tady opravdu nejblíž, takže, takže dá se, můžete jít kamkoliv samozřejmě, že jo.
0: A tak pane Olen, to, co máte nejblíž, to máte nejraději, nebo je třeba nějaké místo někde na úplně druhé straně republiky, které se vám vrylo do srdce?
1: No, já bych neřekl, tady to je takový, neříkám, že to je srdeční záležitost, ale je to nejblíž a je to takzvaně nejpohodlnější, by se dalo říct, takže tam můžu vyskočit vždycky nebo každý den vlastně by se tam dalo zajít. Ale můžete třeba na tu Lysou horu jít, to se vlakem dostanete na Ostravici nebo do Fridlantu a ušlapete po svých Lysa hora, ale to je zase to je jiná kapitola, tam je strašně moc lidí, aspoň na můj vkus.
0: To jsem se chtěl zeptat, když se takhle touláte, jestli to máte raději sám, anebo jestli se také rád potkáváte se stejně smýšlejícími lidmi?
1: Jako já říkám, pokud jsme všichni šmrci jedním bacilem, jako třeba ti kopečkáři, takže se tam rád sejdu. Na tom Javorníku je totiž hospůdka pěkná, mají tam dobré pivo. Vyjde se nahoru, poslední se chvilku na buď se jde dál, nebo se vracíme zpátky. A jak říkám, když chodím po těch kopcích, se dá z toho Javorníka jít na Pindulu, takzvaně to je místo mezi Frenšátem a Rožnovem. A se tam se dá být přímo na Radoš, třeba z Radoště na Pustevny. Tady jsou opravdu neomezené možnosti.
0: Vy jste řekl takové krásné slovo, kopečkáři, to jsou tedy milovníci hor, jo? Chápu to dobře. Tak jo. Tak moc díky za váš parádní tip. Jak říkám, trošku vám tady na té placce závidíme a doufám, že v co nejbližší době budete mít opět možnost vyrazit do těch svých oblíbených míst. Moc díky, že jste nám zavolal do noční linky a krásný večer. Mějte se.
1: Budu vás tady do našeho kraje.
0: Díky.
1: Všechny.
0: Naslyšenou.
1: Naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Valdemar Matuška zpříjemnil čtvrteční noc, kterou trávíte s Českým rozhlasem, také s Noční linkou, a já už jsem si povídal s paní Jarčou, která nám telefonuje z Frýdlantu. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, Míro. No, tak my máme ve Frýdlantě, já bych vás pozvala všechny do Frýdlantu, máme tady pivovar, to pivo se jmenuje Albrecht, podle Albrechta, co byl tady na zámku a hradě. Pak máme i na náměstí Albrechta na Kašně.
0: Ano.
1: Máme tady na radnici v Frýdlantě muzeum. Pak máme muzeum špitálek. Aby si někdo nemyslel, že to je jako špitál, to je muzeum.
0: Ano.
1: To už se stalo, že už někdo mě řekl, že to je ale půj takhle. A říkám, to je muzeum.
0: To se tak prostě jmenuje.
1: Pak máme tři kostely. Pak tady máme Betlém, rozhlednu a pak ještě kousek dál máme Obří sud.
0: Ano, ano, znám.
1: A na Liberda, takže tady je opravdu kam se jít podívat, i na Jezerky, prostě i na Směravu, no všude. A přes Jezerky se dostanete až do Harachova a tak dále.
0: Mm-hmm.
1: A máme tady kouseky, máme tady 12 kilometrů do Polska, do Habartic, tam přejdu a jsem v Polsku a pak dojedu do Kunratic, tak jsem taky v Polsku a do Hranic a tam přejdu hned Hranic a jsem taky v Polsku. A dojedu i do Německa, do kousek.
0: A to vy takhle běháte do Polska pěšky přes kopce?
1: Ne, to tam jede, jo, to tam jede autobus, jede autobus, a tam se můžu, a od nás jede i Svídlant autobus do Polska a z Polska do Žitavy.
0: Jo. To, že to na nákupy třeba.
1: No, ano, na nákupy, ano.
0: To jste nás pozvala do Frýdlantu. Má tam toho tedy velikou spoustu, určitě to stojí za návštěvu, ale mě by teď zajímalo to vaše nejoblíbenější srdcové místo, kam ráda se vracíte.
1: No, ráda jsem se vracela na Hartu, ale bohužel je to hodně dál. Je to 6 kilometrů z Frýdlantu ode mě, od bydliště. A to taky bych došla, ale ono to je tak jako, tam je strmá cesta
0: dolů. Jo, nepříjemná cesta.
1: Tak, je to už takový, prostě není to příjemný, no, ta cesta už není jak bylo, jak se to udržovalo. Sice tam jezdí lesáci, ale to jako už není ono. Protože moje babička bývala kdysi na Hartě s dědou, děda měl elektrárnu vodní tam, takže tam jsou ještě původní turbíny.
0: Jo, takže když jste tam jezdila a chodila se dívat, tak to bylo takové ty vzpomínky spojené s dětstvím.
1: Ano, ano, ano. A pak děda zemřel, tak jsme byli, babička se odstěla do Kunratic, aby to měl nic neblíž. Tak jsme jezdili do Kunratic jako malí a pak jsme vyrůstali. Takže jsme měli i babička měla zvířata, takže jsem se měl o co starat, jak na Hartě, tak i v Kunraticích.
0: Takže je to tak, že ta příroda vás nabíjí, když chcete prostě načerpat energii, odpočinout si a třeba si srovnat myšlenky, tak vyrazíte někam do lesů, někam prostě kolem vás, kolem Frýdlantu.
1: A nebo dojdu k příbuzným do Respena, přes statek, tam jsou zvířata, jsou tam stromy, takže se kochám přírodou a krajinou.
0: No tak to je parádní teda úplně. Tak jo, tak moc krát děkujeme, paní Jarčo. Ať se vám daří, pozdravujte tam u vás. Děkujeme za parádní tip prázdninový, když budeme tápat a nebudeme úplně vidět, kam vyrazit. Frýdlant může být ten další cíl a tam si dáme teda pivo Albrecht a připijeme na vaše zdraví.
1: Ano, děkuji nám.
0: Mějte se moc krásně.
1: Nočku a všem lidičkám zdravím.
0: Děkuji.
1: Naslyšenou dobrou noc.
0: Naslyšenou dobrou noc. Tak to byla další volající do Noční linky a koukám, že už chodí i písemné vzkazy od vás, třeba od pana Bohumíra, který píše, že poslední dobou zjišťuje, že už na nějaké toulání přírodou úplně nemá, 80 na krku, takže bere hůl a jde do města, když musí. V přírodě je mnoho nástrah a snadné zakopnutí, dělá svoje, jste rádi, že stanete a můžete jít. Dnes mě nabíjí naše zahrádka, statná třešeň a nádherný rozhled na terén dodály před naším domem. Jsem vždy udíven po větru a dešti, co vše se odhalí v místech mého mládí. Spát v přírodě bylo mým koníčkem, píše pan Bohumír. No tak i takhle na zahrádce to může být parádní místo, hlavně, že nejste zavřený doma a že si prostě najdete to místečko, kde je vám dobře, kde načerpete tu energii a kde si to dokážete zkrátka užít. Tak i pana Bohumíra zdravíme. A jdeme dál, před námi skupina Krištof a za chvilku další telefonát.
2: Noční linka. čas pro vaše příběhy. Říkala si,

0: Noční linka Českého rozhlasu, ve které se dnes touláme obvykle přírodou, protože myslím si, že mnozí z vás asi těžko čerpou energii někde uprostřed města. Ale z našeho hlavního města, krásného stověžatého z Prahy, telefonuje právě teď paní Jana. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, srdečně vás všechny zdravím, vás obzvláště.
0: Díky.
1: A včera jsem se nedovolala, tak mě to mrzelo a to, k tomu bych dodala, jak jste mluvil o té navigaci, jo.
0: Ano.
1: Tak letos jsem si zažila pěkný peklo. Ona totiž, jak bylo velký horko, tak navigace vůbec nefungovala, víte.
0: Zlobila.
1: To se tak stává.
0: Aha.
1: No vůbec to nefungovalo. No a teď k věci. Takže já přírodu mám ráda. Narodila jsem se v Radotíně, na idylickém místě, vrátka do lesa, tam chodili k plotu srnky, houpačku jsme měli v lese a už jako malá, prostě 4-letá, 5-letá, jsem chodila na výpravy do lesa.
0: Sama?
1: A to tak sama a děti z ulice, já jsem bydlela ve Slepý ulici, no tam to bylo doopravdy tenkrát, já jsem už důchodkyně starší a tenkrát to tam bylo úplně idylický. Takže já, když bych mohla říct, co se mi kde nejvíc líbilo, tak okolo Berounky a tam ty lesy, Brdy a tak. A dneska shodou okolností mluvil stará nahrávka Ota Pavel, jo, ten znáte, víte,
0: ano,
1: kdo
0: ano.
1: To byl, že jo, samozřejmě. No tak ten mi v tom jenom utvrdil, tak jsem si vzpomněla. A když někdy se mi zdá v noci, že jdu domů, tak představte si, já jdu vždycky do toho baráku, tam, co jsem byla. A nikdy ne tady v tom mým bydlišti, co teď bydlím.
0: Aha.
1: No ale teď ještě vám řeknu. Takže letos jsem byla v Karpáč, je to odvrácená strana
0: Krkonoš,
1: no a tam tedy jsme si užili s tou navigací, my jsme nenašli vůbec nic, no ale našli něco přes, jenom jsme tam našli krkavčí skály, pak jsme našli, tam je plno paláců v okolí, což mě tedy překvapilo. Bylo nádherné počasí, krásně bylo. Celý týden, tedy od 20. do 27. A tam jsem si tady užila, no.
0: Takže vlastně dobře, že to s tou navigací nevyšlo, protože kdyby fungovala, tak byste tahle místa nenašla nikdy.
1: Tam, co jsme byli, no tak my jsme tam tápali po okolí. Našli jsme tam třeba Bukovět a tam bylo 9 starých paláců a tam bylo sídlo bývalého ministra hornictví a hutnictví pruského, Friedrich von

0: Reven.
1: Uh-huh.
0: No a úžasný to tam bylo. A, nebo Jelení hora, tam jsme všude byli, no. A Kněží hora, tam jsme jeli takovou malou serpentinkou a já jsem se úplně děsila autem tady nahoru. A já jsem se děsila, no kdyby jelo bývalo nějaký auto, jak bychom se vyhnuli. A představte si, on tam jel, on je, tam jezdí takový malinký autobus, takový úplně miniaturní.
1: Aby se našel.
0: No, a on se tam vyšel, no a on se tam, on nás měl, on se tam vyšelkal jako takhle do skály, no tady to jsem zažila hrůzu, no ale... Nespadli jsme, no. Tak...
1: No dobře to dopadlo, vidíte, tak i dramatické dopadlo, okamžiky nebyla nouze. A podívali jsme se až za hranice naší republiky, díky vám, do Polska. Tak jo, tak asi mi to takhle stačí v tuhle chvíli, protože i to vaše zamilované místo jste zmínila, ve kterém se vlastně vidíte i v těch snech vašich, což je naprosto úžasné, že se vracíte právě sem do místa
0: no,
1: vašeho dětství.
0: No, ale je to divný, že jo?
1: Ne, je to
0: že
1: krásné právě.
0: Že se člověku nezdá,
1: o tom, kde bydlí.
0: Kde bydlí teď, no to je to divný.
1: No jo, tak to mládí máme všichni tak nějak rádi a vzpomínáme na něj v dobrém a tak se nám asi vrací i v těch snech potom takhle. Ta zamilovaná
0: no,
1: místa.
0: To byl člověk svižnější, no. Zvládal 30 kilometrů odpoledne po práci, piklo.
1: Přesně no. Tak. No tak jo, tak paní Ano, zdravíme do Prahy, krásnou noc přejeme, moc
0: mějte
1: díky za zavolání.
0: Mějte se všichni hezky a popatrujte se.
1: Naslyšenou.
0: Dobrou noc.
1: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

Teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysněli. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koperec do předsíně, za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dokumenty. Proč mi někdy nekoupíš třeba

0: Noční linka Českého rozhlasu je v plném proudu. Dneska se touláme přírodou a toulat se budeme i s paní Aničkou, která volá z Miroslavy. Dobrý večer.
1: Krásný večer. Z Miroslavy posílám pozdrav vám, pane Miroslave, a taky všem posluchačům, kteří poslouchají. A jenom tak na okraj. Poslouchala jsem ještě noční linku za pana poslance Kolomazníka, který vysílal z Pardubic. Jestli mám správné informace.
0: Je to tak, pan Kolovratník? Je to tak, ano?
1: Kolovratník, ano. Kolovratník, ano. Tak ještě za jeho éry jsem poslouchala noční linku.
0: No tak to jste dlouholetá posluchačka.
1: Není.
0: Jak se říká, to byla ještě dřevěná CDčka v té době, no.
1: Ano, ano, pekli jsme tehdy o Vánocích chleba, na to si pamatuju, oni ho pekli v Remosce, nevím s kým, ale to je jenom tak na okraj. Tak
0: dobře.
1: Já jsem rodačka, jsem patriot velký, mé Miroslaví, a tady jsem se narodila a tady doufám, že i umřu a budu tady pochovaná. A mé poznatky teda, nebo mé vzpomínky už jsou staré více jak 21 roku, protože jsem úplně nevidomá 21 roku. Tehdy mi bylo 56 roků, takže si to můžete spočítat, že už jsem taky z doby dávné kamenné narozená. Ale svůj Miroslav miluji a mám ji ráda a doufám, že teda tady i zhynu. Ale už i teďka bych taky ráda na vycházku, ale bohužel ani moje záda, ani moje nohy už tak neslouží. Dneska jenom jsem byla ráda, že jsem s manželem zvládla takovou malou procházku na zdejší hřbitov, abychom zapálili svíčku pro své pozůstalé, ale jinak jsme oba pracovali na čerstvém vzduchu, ale neděle co neděle odpoledne jsme už se svými dětmi, kteří už jsou taky dávno dospělí, chodili na takzvané výlety po okolí tady Miroslavy, a moje nejkrásnější a nejlepší místo bylo na dvou kopcích. Jeden se jmenuje Markův kopec tady u Miroslavy a jeden se jmenuje Vaňperky. Ono se to píše nějak Weinberg, jo, takže to je nějaký pozůstatek ještě z německého jazyka. A tam, když se na ten Markův kopec nebo na ty Weinberky vyšel, protože ty kopce byly takovým jako průlomem spojené, tak a bylo krásné počasí, tak jednak tu Miroslav jste viděl, jak psal pan Drda, jak městečko na dlaní, bylo krásné panorama. A když bylo krásné počasí, tak bylo v dáli vidět ty věžičky kostelů tady těch okolních vesnic, a nejkrásnější bylo, že bylo vidět i na Pálavské vrchy a na ty nové mlýny, na tu Mušovská jezera, od lesky těch Mušovských jezer, a to byl opravdu nezapomenutelný zážitek a vždycky jsem byla posílena na celý týden. A teď už bohužel je to jenom v mojich myšlenkových pochodech tady tyto vzpomínky tady na to mé okolí, když jsme chodili na jaře do takzvaných akátových lesů, kde byly koberce, to opravdu to bylo nedozírné koberce fialek, jo, a petrklíčů, no, a ty zážitky jsou opravdu neopakovatelné a tam bych každého zavedla. Ostatně u nás tady v Miroslavi byste mohl navštívit jak evangelický kostel, tak i katolický Petra a Pavla. Je tady památeční židovský hřbitov, protože tady byla ještě před válkou velká židovská komunita, takže a z bývalé synagogy je tady kulturní dům postavený, který, protože byl válkou zasažena, ta židovská obec byla válkou zasažena bombardováním, tak to bylo zničeno, se to pak z toho udělal kulturní dům, teď momentálně je v opravě. No prostě míst by tady bylo dost, a kdo je takový entomolog na brouky,
0: no,
1: tak tady se na tom, právě na tom Markovém kopce se nacházejí nějaký vzácné rostlinky a hlavně brouci. Takže by i ty mohly zajímat tady. A jinak jsou tu sklípky, taky vinařské stezky, prostě vinohrady, kde jsem já pracovala přes 20 roků ve vinohradě, A když ty vinohrady z těch vamperků, tam bylo terasovitě zasázeno a díval jste se z toho kopce. A třeba v tento čas, kdy je v plné síle ten vinohrad, tak to byla nádhera. To byla nádhera a říkal jste si jenom dobře, že tady žiju.
0: Já vás tak poslouchám, opět to představuji, jak to tam musí být parádní u vás. Úplně slyšet, že jste skutečně patriotka, že to je to vaše hlavní místo, takže vy ano, vlastně, když chcete ano čerpat tu energii, nemusíte cestovat nikam daleko, prostě ne, milovaná ne, Miroslav.
1: Já si můžu sednout pod pergolu na zahrádce a jenom vzpomínat a přemýšlet, jak to tam dnes asi vypadá za těch 21 roků. Ale já to mám v hlavě tak, jak jsem to viděla kdysi.
0: Tak jednak to máte v hlavě. A teď mě řekněte, jako nevidomá, máte určitě jiné samozřejmě smysly. Vnímáte třeba, jak voní jarní příroda a
1: no jistě,
0: nebo po dešti.
1: A zemina, jak voní na jaře. A nebo když pověsíte prádlo na jaře a jak to voní tím jarním vzduchem, jo? No, ale musím říct, že jsme taková, my jsme město, ale jsme takový polovenkov, takže někdy cítíte i tu močůvku z toho zvuk.
0: Jasně.
1: Vepřína nebo kravina, ne, protože taky je to tady na okraji Miroslavy Agro zemědělské družstvo, takže jo, opravdu ty věmy jsou opravdu jako fungují ty věmy, čichové a takové ty opravdu, a na jaře je to hodně, hodně, hodně citelné, takže takhle to je.
0: Tak, já bych vás mohl poslouchat ještě dlouhé minuty, ale musíme dát prostor také ostatním.
1: Ano,
0: moc díky za zavolání.
1: A jsem ráda, že jsem s váma mohla hovořit.
0: Taky.
1: Všechny moc zdravím a přeju krásné léto všem. A hlavně, ať jsme zdraví, aspoň v rámci možností a věku.
0: Je
1: mějte
0: to tak
1: se krásně.
0: Také. Naslyšenou.
1: A dobrou noc.
0: Dobrou noc.
1: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Místo, kam se rádi vracíte, protože je pro vás výjimečné. Místo, které vás naplní energií. Místo v přírodě samozřejmě, ve většině případů. Tak o tom si dneska povídáme v noční lince a sám jsem zvědavý, kam nás vezme paní Emílie, která telefonuje z Javorníku u Jeseníku. Krásný dobrý večer.
1: Dobrý večer všem posluchačům. Tak vezmu vás do mého krásného města, do Javorníku.
0: Ano.
1: Ale než vám řeknu, co u nás je, tak my s manželem jsme jezdili do Javorníku z Mikulovic randit. A tak se nám to místo zalíbilo, že jsme se sem nastěhovali. Ještě bydlíme 9 let.
0: No tak to je krásné, ale krásný příběh. Příběh lásky, řekl bych.
1: Tak. A u nás je krásný zámek, nádherný. Hruba skala se to jmenuje. Když si patřil pod Broclav a u nás se nebo v té době se na zámku odbývaly ty procesy s čarodějnicemi, které upalovali v těch lázních. To si nemůžu zle vzpomenout. No, potom se to vrátil zámek k nám. I cicérovna Sisi u nás na zámku bydlela několik let, má zase komnaty, šaty. No něco úžasného. Zámek se celý renovoval, takže jsou vyhlídky na věž, do sklepení, do kuchyně, což je fantastické. To mě tam už v té době měli různé dřevěné roboty vyrobené, jo, aby těm pánům prostě vařili dobře. Mají tam bazén, vykakličkovaný bazén, hluboký 1,20 m, což jsem nechápala v té době jako. No něco na zeno. A v okolí máme Hradčí údolí, tančírnu, potom je blízko tady do hranic, kde jezdíme do Zlatého stoku, je to 8 km za Javorníku, tam jsou ty zlaté doly, no něco úžasného. Prostě Javorník a okolí je Rychleby, stezky, jak turistické, tak na kolách. Málo kdo o tom ví, ale já pracuji v Jeseníku v restauraci a měl jsem tam reportérky v České televize a oni natáčeli Praděd, Vrbno, Karlovou stránku. Já říkám, zajďte na naši stranu. Tak děvčata zajeli a udělali reportáž. Už aj v Toulavé kameře jsme byli. Radši údolí, zámek náš. No prostě pro turisty na celý den perfektní výlet. Jak pro turisty, tak pro koláře, protože už jezdí po povodních konečně vlak z Jeseníku do Javoru, jo. My říkáme Javor, do Javorníku. A tady v okolí prostě půl hodiny autem je Nízké jezero v Polsku, něco nádherného, písečná pláž, to už ani moře nepotřebují, jak já říkám, jo.
0: Teda já nevím, co z toho všeho vybrat.
1: Nádherné okolí. No, prosím.
0: Nevím, co z toho všeho vybrat. To je takových míst, kolí tam u vás, že bych nevěděl, kam dřív skočit. No a takové to vaše nej místo pro vás hlavně, to je kde?
1: Víte kde? No. Já když přijedu večer z práce, tak vezmu pejska, mám jezevčici a jdeme na zámek. A když doporučuji náš zámek hostům, tak říkám, běžte se podívat na můj zámek. Projdeme si park, kolem zámku se projdeme, jo, a prostě úplně miluju to místo.
0: Takže to není úplně taková ta stoprocentní příroda, divočina, vás prostě berou třeba ty zámecké zahrady a takováhle místa.
1: Ten park, ty lesy tady plné hřibů, jo, no prostě úplně, já jsem unešena z toho, já pocházím z Valach původně, ale miluju Valachy. Ale když tak dám na první místo naše Kotary Valašské a potom tady u nás Javornické kopce a to, no něco úžasného. Jsou lidi, kteří vůbec o tom neví, že tady tak nádherně.
0: No tak teď už to vědí, díky vám.
1: No je to fakt, přijďte se podívat.
0: Přijedeme.
1: Zajďte si z Zlatého stoku do dolů, do Nisy na jezero, no úplně úžasné.
0: Tak jo, tak paní Emilie, moc díky, pozdravujte tam u vás, užívejte to okolí,
1: ráda
0: tu přírodu.
1: A pozdravuju všechny posluchače, protože a když uvidějou paní s malým jezevčíkem,
0: tak to jste vy.
1: To jsem já.
0: Takže kdyby potřebovali nějaké informace, a tak paní s jezevčíkem, ta ví úplně všechno.
1: Určitě. Dobře. Ještě máme tady muzeum opravené. Krásné náměstí, na náměstí máme kašnu velkou a uprostřed sedí zlatá žába. A kdo si na tu žábu dosáhne, aha, tak se mu na 100% splní přání. Já jdu 10krát denně kolem ní, ale ještě jsem na ní nedosáhla, takže bohužel.
0: Počkejte, jak je daleko? To nám ještě řekněte.
1: Dá ona se... sedí uprostřed
0: kašny. No a dá se na to dosáhnout?
1: Já to zkouším ze všech stran, ještě jsem nedosáhla.
0: Aha, aha. Tak nějaký dlouhý chlap s dlouhýma rukama zvládne to?
1: Nevím, ani manžel to zkoušel taky a manžel má skoro 2 metry, já mám 1,60 m.
0: Jo takhle, tak to bude nějaká takováhle vykutálená žába. Dobrý, tak pojedeme se na to podívat, na zlatou žábu, která plní přání a zkusíme ji pohladit a třeba
1: dobře,
0: to
1: klapne. Dobře, tak všem posluchačům přeji krásnou noc a děkuji, že jste mě vzali.
0: Mějte se moc hezky, naslyšenou.
1: Vy taky, naslyšenou.
0: Tak a připojím ještě nějaké písemné vzkazy, které tady opět dorazily od Michala z Myšlína. Osobně významná je pro mě líbezná vyhlídka z pražského Michalského lesa na nemocnici v Krči, takzvanou Tomajerku. Snad pro ten kontrast půvabu a tragiky. Na kouzlo panoramat, jako ze žurnálu, jsem nikdy moc nebyl. Vždycky mě lákaly výhledy, které v sobě měly i něco rušivého nebo osobně dráždivého. A zajímavá panoramata jsou pro mě i taková, která se před člověkem otevřou z ničeho nic a moc lidí o nich neví. Znám jedno takové lesní místo, z kterého se dá obdivovat chatová osada Jidaška v Mnichovicích a když jsem pohlédl prvně, jedna z těch chat mi svou podobou hned připomněla tu mou srdci nejmilejší, píše Michal. I Michalovi děkujeme, že nám napsal do Noční linky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: telefony zvoní, mnozí se chtějí podělit také se svým oblíbeným místem v přírodě, s místem, kam se rádi vrací, s místem, které člověka nabije energií, především tou pozitivní, pochopitelně. A jsem zvědavý, kam nás vezme paní Vlastina, která volá z Krnova. Krásný dobrý večer.
1: Dobrý večer. Vám přeju všem posluchačům i vám.
0: Děkujeme.
1: A já jsou rodačka z Valska, ta jak ta paní z Javorníku.
0: Ano.
1: A v Javorníku mám dokonce bráchu ženatýho, takže to tam taky znám.
0: Uh-huh.
1: Jo. A Váchy, to je moje rodiště. Naše se přestěhovali po válce 45. na Jeseníky, tak jsem tam vyrůstala. A tam jsem chodila na ty Javorníky a to tam to znám. A na Valachách, tam se cítím pořád doma. Přijedu na pouť první neděli v srpnu, to by vám přála. Tam je, se podívám na tu pouť, jak tam je nádhera. Nádhera, nádherna. A je tam kostelíček, který je dřevěný a vevnitř je vymalovaný žloutkama vajíček.
0: No,
1: a nádherné je to tam, při sambou.
0: Takže tohle,
1: to na to se podívat.
0: Tohle je to vaše místo, kam se třeba ještě ráda vracíte, dostanete se tam?
1: Velké Karlovice, okres Vsetín. Je to. A je fakt nádhera a ten kostelíček hřbitov je u toho krásný. Teď je tam zmodernizovaný nádhera. Já jsem tam dlouho nebyl a já jsem tam předloni. No teď už se tam nedostanu, protože jsou na vozejčku, takže už je konec asi.
0: Mm-hmm.
1: Už musím dožít tady. Teda se nic dělat. No.
0: No a co v Krnově? Máte tam nějaké místečko? Aspoň někde poblíž?
1: Ale jo, jsou tady krásné místa. Krásné místa jsou tady všude. Jenomže člověk málo kde jezdil, dřív byly děti, že?
0: Uh-huh.
1: Tak člověk byl, věnoval se dětem. No a už potom toho času na to moc nebylo. No a když už potom byly větší, jsem začala, no a nakonec jsem onemocněla a tak jsem dopadla.
0: Hmm.
1: No, a jedna posluchačka už 60 let českého rozhlasu.
0: No tak to je paráda teda. Tak to je super, že i takhle dlouho, takhle tolik let máme posluchače věrné stále, kteří nás pořád ladí, i takhle v noci tedy pochopitelně. Dobře.
1: Určitě.
0: Tak jo.
1: Určitě.
0: Tak moc krát děkuju za to, že jste zavolala do noční linky. Ten kostelíček, ten mě zaujal. Hned jdu hledat, jak to tam vypadá, co je to za zajímavé místo. Díky i za sebe. Ano, mám napsáno, hned to jdu okouknout tady a vám přeju krásný večer. Mějte se moc hezky a hodně zdraví. Naslyšenou.
1: Já vám taky, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Medicine man!

0: Noční linka.
1: Je krátce po půlnoci a je tu poslední pracovní den tohoto týdne, tedy pátek 10. července. A my vám přejeme příjemnou noc ve společnosti Českého rozhlasu. Pokračuje Noční linka, ve které si dneska povídáme o přírodě, také o místech, kam se nejraději vracíme, načerpat síly. Každý z nás má totiž asi svůj kousek krajiny, kde se zkrátka cítí dobře. Pro někoho je to ticho lesa, pro jiného šumění horského potoka, vůně jehličí, rozkvetlá louka, zahrádka nebo výhled rozhledny. Někdo zase rád vyráží na dlouhé túry, jinému pak stačí krátká procházka v okolí domova. No a jak je to u vás? Vzpomínáte na své první čundry, skautské výpravy nebo trampování a které místo v přírodě vás pokaždé spolehlivě nabije energií? O tom všem si dnes společně povídáme a dál nám můžete volat na číslo 731 800 900 nebo psát na web na adrese rozhlas.cz/linka a psát můžete také na e-mail linka@rozhlas.cz. Budeme rádi, když se s námi podělíte o své oblíbené kouty přírody i příběhy, které se k ním vážou. Pohodovou noc ve společnosti Českého rozhlasu vám z Pardubic přeje Mirek Hruban.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu. Krásný večer, nebo spíš krásnou noc všem, kteří nemůžou usnout. No a mezi takovými je i paní Mirka, která nám telefonuje z Brna. Halo, halo, slyšíme se?
1: Ano, slyšíme se.
0: Dobrý večer, přejeme na Královo pole, jste říkala, že?
1: Ano, ano.
0: No ale nebude to Brno.
1: No, je to Brno, Královo pole.
0: Ale nebude to Brno, kam nás pozvete. Nebude to Brno...
1: V Brně je taky dobře, pohodlí všechno, kamarádi, ale chtěla bych právě, ještě jednou teda vás zdravím a všechny posluchače.
0: Díky.
1: A chtěla bych dnes vzpomenout to moje nejoblíbenější a nejkrásnější místo na světě. Uh-huh. A to je tam, kde jsem prožila svoje dětství a mládí, a to je Lednice u Břeclavi. A je to vlastně součást toho lednicko-valtického areálu, který se táhne od Valtic, Břeclav, Poštorna, Charvatská, Hlohovec, Lednice, Nejdek. Uh-huh. Měří asi 300 kilometrů čtverečních. A tam právě jsem prožila to svoje krásné dětství. Já bych začala tím lednickým zámkem.
0: Ano.
1: A... to je vlastně novogotický krásný zámek a vedle je hned skleník, který vlastně, jsou tam subtropické rostliny, je tam krásný vlhký vzduch, jezírko. No a napravo od toho skleníku a od zámku je takzvaný francouzský park, to je takové to... přesně rozdělené chodníčky, kde jsou vysázena kvítka, všechna možná kvítka, nádherná zahrada, francouzská se tomu říká. A když se sejde potom dolů pod ten zámek a pod ten skleník, tak tam právě zase je takzvaný anglický park. Uhum. Tak toto, sejde se dolů a kolem zámeckého rybníčku a jde se k minaretu. To minaret je taková zajímavá stavba, byla postavena podle architekta Hartmuta.
0: No.
1: A nebyla teda, nikdy to nesloužilo k náboženským účelům, ale je to taková prostě, znáte určitě, jste tam byl taky někdy.
0: No já jsem ostuda. Ostuda, nebyl jsem tam, ale znám z fotografií minaret. No,
1: tak 60 metrů vysoký. Minaret, 302 schodů a nádherný výhled. A tam je právě zajímavé to, že ten architekt Hartmut, ten vynalezl tušku. Taky máte na té tušce napsáno Kohinor Hartmut. Tak to byl právě ten architekt, který podle jehož návrhu byl vystavěný minaret a ještě další stavby v tomto lednicko-valtickém areálu.
0: No, co my se dneska všechno od vás nedozvíme?
1: Právě nedávno jsme tam byli a je tam ta zajímavost, že z lednického parku od vodárny se může jet po Dyji loďkou, lodě jsou tam, ne loďkou, ale lodě. A zdravím pana Martinka, jestli náhodou neposlouchá, to je šéf tady té lodní dopravy. Uh-huh. A tak jsme jeli k minaretu přes ten nádherný park a potom druhou stranou kolem jezírek krásně zase zpět k zámku. No, je tam tolik krásných přírodních úkazů. Oni totiž ti Lichtensteinové, to byl velice bohatý šlechtický moravský rod, ale dá se teda říct, že oni moc hodně peněz vkládali právě na úpravu tady té krajiny.
0: Aby to měli hezké.
1: Prý jezdili do zámoří a nakupovali sazenice, semena a pak vysazovali tady toto vysazovali za minaretem, kde byla školka a potom rozesazovali tady ty vzácné dřeviny po tom celém areálu.
0: Já vám toto skočím, paní Mirko. Mě totiž vrtá hlavou jedna věc. Tohle je takový areál, kde asi není úplně běžné, aby se tam hráli děti, prostě chodili tam blbnout, když to takhle řeknu, na plnou pusu. Ale vy jste říkala, že to tam s dětství máte takhle spojené, takže jak vy jste se vůbec dostala do tohohle lednicko-valtického areálu, nebo...
1: Já jsem tam prožila, my jsme tam bydleli, já jsem tam prožila dětství
0: přímo,
1: a
0: přímo tam někde poblíž.
1: Ano, přímo v lednici.
0: Jo, takhle, přímo
1: zdravím
0: v lednici.
1: Ledničany.
0: Ano, takže...
1: Proto to moje to nádherné místečko, protože my jsme to tam všechno prošmejdili přes Palavu, Palavu, že jo. A to není jenom ten lednický park, to jsou lednické rybníky.
0: No tak vy to právě máte, teda, ten rádius působnosti opravdu velikánský tam.
1: Ano, ano. A tam normálně, tam nesmí se tam teda jezdit na kole po tom parku, ale tam prostě my jsme pořád, svoje dětství, to byla lednice, to bylo Apollo, tak je tam vybudovaný od Lichtensteinu zámeček Apollo a tam jsme my trávili celé léto. A teď jsou tam ty rybníky právě Apollo, prostřední Hlohovecký, je to tam ptačí rezervace, nádherná krajina opravdu. Dnes se tam snad prý nekoupe, ale my jsme tam prožili celé léto.
0: Koupat.
1: Ale já bych ještě si můžu tak dodala, že ti Lichtensteinové byli tak prostě aktivní, akční, že oni vystavěli nejenom, oni mají po celé republice nějaký majetek.
0: Ano, ano.
1: No a oni právě, třeba je tam Janohrad, jak je minaret, tak kousek od minaretu je Janohrad. To je umělá zřícenina. Všechno tady toto bylo postaveno nějak v 18. století, ale Lichtensteinové tam bydleli. Tam působili prý 700 let. První zmínky o nich jsou už kdysi ve 12. 13. století.
0: No, to
1: takže,
0: už...
1: No,
0: to už...
1: zmínila
0: to...
1: jsem...
0: No, pardon.
1: No, můžu ještě?
0: Jo, jasně.
1: No, zmínila jsem ten Janohrad, umělá zřícenina.
0: Ano.
1: A oni nejen tady tu lednici, ale taky Valtice. Byli majitelé zámku ve Valticích. A ještě prostě okolo tam v tom lednicko-valtickém areálu vystavěli, ono se tomu říká salety. To je třeba lovecký zámeček, hraniční zámeček u Hlohovce, kde byla původně hranice s Rakouskem.
0: Ano.
1: A to je třeba Dianin chrám, Diana, bohyně lovu, že?
0: No je tam,
1: to
0: toho, je tam toho moc, Belvedere, Apollonův chrám,
1: ano,
0: a tak dále.
1: Ano, přesně tak, vidíte, no.
0: No.
1: A oni hodně jako se zabývali tou antickou mytologií.
0: Tak se takhle přenášeli do těch svých zahrad.
1: No, ano.
0: Jedeme do Valtic, do lednicko-valtického areálu vyrazíme.
1: No, takže tam já se hrozně ráda vracím. A když zrovna nemám třeba tolik času, tak si zajdu jenom na takový svůj okruh kolem vodárny pěkně směrem k minaretu, obejdu takhle ty rybníky, tam jsou ostrůvky, snad je tam 16 ostrůvků. Nádherně se to tam leskne, tam prostě vidíte, slyšíte, tačenky, volavky, čápy jsou tam. A teď se to leskne, ta hladina těch rybníčků, no je to tam nádherné a vždycky já si říkám, no tady tato krása snad není nikde jinde, zvláště teda na jaře, že?
0: Je to tak.
1: Tak nedávno jsme tam právě byli.
0: Na jaře je ta příroda nejhezčí, že? To na tom se asi shodneme úplně všichni.
1: No opravdu, v přírodě
0: paní
1: tam,
0: Mirko,
1: mě, tam mě to tak nabíjí.
0: Vy jste tak nadšená, úplně z vás to úplně čiší a je mi jasné, že byste o tom dokázala mluvit hodiny, že tam to zkrátka milujete. Tak my vám moc děkujeme. Moc děkujeme za ten tip, úžasný. Doufám, že se v brzké době podíváte do svých oblíbených míst. A že jste
1: já jsem tam každou chvilku.
0: No tak to je super, tak to má být.
1: Turistama, to jsou taky moje miláčci, chodím ještě s turistama, tak jsme to tam obešli, ty rybníky
0: tak
1: právě.
0: Tak jste tam provedla.
1: Ano.
0: Tak moc krát děkuji.
1: A pane Mirku,
0: ano?
1: Mohla bych pozdravovat tu paní
0: pozdravte.
1: Aničku z Miroslavy.
0: Rychle pozdravte paní Aničku a já
1: ano,
0: připravím písničku.
1: Moc jí zdravím, já ráda jí poslouchám a to je taky takový patriot, jak říkala.
0: Ano, to byla úplně
1: takže
0: stejně zapálená.
1: Takže mějte se hezky, děkuji vám, že jste mě umožnil tady to moje vyznání projevit a
0: ráda
1: někdy naslyšenou.
0: Naslyšenou a krásnou noc.
1: Děkuji.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: nejvěrnější posluchač Noční linky, tak se mi představil pan Jirka, který telefonuje z Olomouce. Dobrý večer.
1: Hezký večer, pane Mirku, pane moderátore. Hezký večer do Pardubic.
0: Děkuji.
1: Já se milé rád vracím tady k nám na svatý kopeček, kde je zoologická zahrada a nádherný kosteliček. No a když jedu do zoologické zahrady, tak chodím na tu věž vyhlídkovou, kde je krásný výhled na celou Olomouc. Taky se rád vracím k vám do Pardubic, na motorky i koničky velkou pardubickou. No a obdivovala jsem vždycky pana Váňu, když jezdili do stihy.
0: Na Velké Pardubické pan Váňa žokej, ano, to je...
1: Ano, pan Váňa.
0: Obdivuhodné výkony podával, teď už tedy užívá spíš tak jako z tribuny ty dostihy, anebo jako
1: ano,
0: trenér.
1: Ano.
0: No tak vy jste to na mě teďka vysypal, já úplně nevím, kde začít. Pane Jirko z Olomouce, říkal jste, že chodíte do té zoologické tam u vás?
1: Ano.
0: Není tam moc...
1: Do zoologické zahrady chodím už od mala, když jsem měl 5 let, no, a chodím tam často.
0: Ale tak to je rušné místo, ne?
1: Ano, tam chodí, jezdil i z Pardubic lidi, protože jsem je poslouchal a já milé rád jsem jezdil do Pardubic k vám, do vašeho krásného prioru, kde jsem zháněl magneťák. No, protože v Olomoucu tady u nás jsem ho prostě nezehnal. No, jak jsem si tam u vás koupil B100 a B730.
0: Pane jo, tak do prioru jste k nám jezdil, do toho červeného obchodního domu,
1: ano,
0: který tady máme v Pardubicích.
1: No, když jsem vystoupil z hlavního nádraží v Pardubicích, tak jsem se vždycky dával na pravou stranu.
0: Počkejte, já se zamyslím, na nádraží vystoupíte, ano, doprava, furt rovně a dojdete k prioru.
1: Ano, ano.
0: To máte pravdu, naprostou.
1: Moc se mě tam prioru u vás líbilo, to bylo něco nádherného.
0: No jo, to ale to už je
1: prostě
0: pryč.
1: Nevím, jestli to tam ještě existuje, nebo jestli tam udělali z toho prioru něco jiného, to já nevím.
0: Takhle vám to řeknu, prior pořád stojí, pořád je červený,
1: ano.
0: Zvenku vypadá stále stejně, ale vevnitř to něco úplně jiného, to už byste nepoznali asi. Ale jsem potěšen a možná i trochu překvapen, že tedy jezdíte rád do Pardubic čerpat energii, protože my tady z Pardubic zase rádi jezdíme víc někam do hor, kde se to vlní ta krajina, kde je víc těch lesů, kde není rafinérie. Takže vám to nevadí takhle, vy si prostě vyjedete do nějakého zajímavého města.

0: Taky nádherný město, mám se taky milé rád vracím.
1: No a to nejvíc, nejoblíbenější vaše místo zamilované je tedy které?
0: Moje nejlepší zamilované místo je ten svatý kopeček.
1: Ten svatý
0: do
1: kopeček,
0: zahrady,
1: jasně. No. Tazo, co jste říkal na začátku?
0: No, ještě chodím, pane Mirku, pane moderátore, do lesa, že načerpat krásný lesní vzduch.
1: Jo, tak to jo, tomu rozumím.
0: Ještě, jestli bych mohl,
1: pozdravit.
0: Tak bych chtěl pozdravit moderátorky i moderátory z Nočních linek.
1: Dobře, tak vyřídíme vzkaz i pozdrav. Pane Jirko, moc díky za váš telefonát a pozdravujte v Olomouci, tam je také krásně.
0: Ano, moc krát děkuji, pane Mirku, přeju vám hodně zdravička.
1: Díky vám také.
0: A potom po práci hezkou cestu domů.
1: Díky, naslyšenou a dobrou noc.
0: Dobrou noc a mějte se moc hezky.
1: Taky,
0: a
1: taky.
0: Se.
1: Vy tež.
0: Se ozvu.
1: Naslyšenou.
0: Naschledanou a moc krát děkuji.
1: Tak a my jdeme dál ještě na nějaké vzkazy, které tady mám od vás, písemné vzkazy samozřejmě, protože stále píšete i na naše internetové stránky. Moc rád se toulám přírodou kolem Sušice, píše posluchač Lukáš. Nejraději chodím podél řeky Otavy a občas vystoupám na Svatobor, když se nahoře rozhlédnu do kraje, všechny starosti jsou najednou pryč. Myslím, že právě taková místa člověku připomenou, jak krásnou přírodu u nás máme. S pozdravem Lukáš Sklatov.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dva roky prázdnin. Iveta Bartošová, s vámi je Český rozhlas, také Noční linka, která pokračuje i teď v prvních hodinách posledního pracovního dne v tomto týdnu. No a samozřejmě linka telefonní je obsazená. Zdravím paní Zuzanku. Nevím, odkud telefonuje tedy, to jsem nepostřehl. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Tak.
1: Telefonuji z Plzně.
0: Aha.
1: A zdravím vás všechny.
0: Děkujeme.
1: A všichni posluchači. No a ta moje příhoda. Vyrůstala jsem v Litovském Mikuláši.

0: nádherné místo. Město úplně otočené, otočené s takovým vědečkem hor. Krása. A já jsem prostě do těho ráda chodila. A měla jsem tam vyhlídnu to své místo. Bylo to až úplně u hor. U Maliarita se tam říkalo, byli tam zrovna se tam cházelo do vstupu jezdí. Byla tam krásnitová, pak otevřená ledová. No ale já jsem milovala potasy. Tam byl tak nádherný potas, tak 2-3 metry široký, plný velkých kamenů. A já jsem tam měla jeden oblíbený a sedávala jsem tam jako žába na kameni. A poslouchala jsem ten nádherný potok, jak si bublal, zpíval. Byl tam nádhera. Vydržela jsem tam sedět i 2 hodiny.
1: No teda. Takže ty zvuky přírody toho tekoucího potoka, té vody, to bublání, to je to, co vás nabíjí a uklidňuje.
0: No nádhera. Nádhera.
1: Jestli pak tam ten kámen ještě pořád je, našla byste ho?
0: Ale našla a už jsem tam taky byla. Jenže už mě jen 87, tak už do toho potoka ráda moc nejdu sama. Když tak tam byl se synem a ho si sedne vedle a jsme tam tak tiše, jenom koukáme na sebe a je nám dobře.
1: No tak jako v takovém místě není potřeba slov, tam je to opravdu o těch zvucích přírody.
0: Tam musíte být ticha a prostě užívat tu přírodu tam. No a pak si, když ještě mám čas, tak si vylezu si na chopo, na Dumběr, podívat se tam na ten lyžařský svět. No je to moc hezký, moc.
1: No a co vás, prosím vás, přivedlo do Plzně, tedy ze Slovenska?
0: A do Plzně mě přivedl manžel, který je z Brna.
1: Manžel z Brna vás přivedl do Plzně.
0: A já jsem studovala v Gotvaldově, teda ve Zlíně.
1: Ve Zlíně, no.
0: No a abyste zde se setkali ve vlaku. No. A pak mě z jedného konce republiky na druhé.
1: Tak to jste se nacestovali asi.
0: No, nacestovali, protože ráda jsem domů chodila. A mě stačilo se dívat z okna domova.
1: Ano.
0: A viděla jsem všechno. Kryváň, malá fatra. No, úžasný.
1: No tak to je lepší než jakýkoliv obraz tohle, že?
0: Určitě. Mám to taky všechno nafocený a založený v albu.
1: Je takže když je vám v Plzni smutno, tak kouknete na fotky a jste zase v Liptovském Mikuláši.
0: No, na ty fotky se nerada dívám. Protože neudržím se a
1: jo. Je vás to.
0: Jukám, jsem protivná.
1: Dobře. No a v Plzni, když potřebujete rychle, akutně načerpat energii, odpočinout si, vyčistit hlavu, tak kam vyrazíte?
0: Vyrazím ze Štěnovic. Je to taková jako vesnice, ale nádherně upravená a jsou tam takové různé parčíky. Krásná řeka tam teče. A je to prostě krásný. Obejdu si to Plzeňsko tak pomalu.
1: Takže
0: vám děkuji, to je asi tak všechno.
1: Tak já vám moc krát děkuju. Pozdravujte v Plzni. Doufám, že se co nejdřív podíváte zase na Slovensko, vaše zamilované, na ty krásné hory, které jsou kolem Liptovského Mikuláše. A díky ještě jednou za zavolání. Hodně zdraví.
0: Děkuji.
1: A naslyšenou.
0: Já děkuji. Dobrou noc.
1: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Doznívá noční linka Českého rozhlasu pokračuje a tentokrát tu máme telefonát z Hradce Králové. Zdravíme paní Magdalenu. Krásný dobrý večer.
1: Krásný dobrý večer všem posluchačům. A já bych chtěla hovořit hlavně o naší republice, o Československu takhle.
0: Jo.
1: Protože jsem stále Čechoslovačka a stále máme jak v Čechách, tak na Slovensku jako rodina neprobádány místa. Tak si myslím, že ještě na starý kolena bychom se měli ještě podívat. Ale moje nejkrásnější píseň je hymna, kde země česká, domov můj, a opravdu to je domov můj, já netoužím teď jezdit do zahraničí k moři, přestože mám možnost pobytu a dokonce v Kalábrii, ale nějak mi to netáhne.
0: Všude a, dobře doma nejlíp.
1: Ano, přesně tak. Už jsem takový jako, jak bych to řekla slušně, domácí pecka.
0: Jo, takhle. Ale tak to nemusí být špatné, ne? Na druhou stranu jste říkala, že pořád jsou místa, která u nás můžete objevovat.
1: A naše město, já ho miluju, nikdy jsem ho neopustila a doufám, že neopustím. A ještě pořád, jako kde je možnost se podívat, protože se tady leco smění. A nejhorším, když je mi hodně smutno, tak si zajedu do lesa, ať na Nový Hradec nebo ke Zděný Boudě, takzvaný. A tam se dá jezdit na onlinech, takže už teda jako letos jsem ještě nebyla, protože už se bojím, abych si někde něco nezlomila a nebyla na obtíž rodině.
0: No.
1: Ale pořád je, jsou to krásné města hned u Hradce a mám léta letoucí přítelkyně, který mají zahradu a takže tam děláme takové posezení, kde vzpomínáme na dobu, kdy jsme se seznámili a co jsme všechno prováděli, protože jsme spolu kamarádili 4 manželské páry. Zůstali jsme z toho 3 z těch 8 lidí. A zrovna dneska jsme seděli u té jedné přítelkyně na zahradě, koukali jsme na nebe, kde se sem tam vyhnulo letadlo. Já už ani nevím, jestli startovali z Pardubic, protože nevím, jestli v Hradci ještě z Hradce startujou lítat letadla, ale tak jsme si říkali, jaká ta naše země je krásná, že prostě člověk nemá pocit jezdit někam daleko. A ještě dál, co miluju jako Čechoslovačka, kdy jsme jezdívali na Hore Hroní, dovolenou, kde byla manželová rodina a k rodičům nebo k prarodičům na Plzeňsko, takže stále se dá na co vzpomínat a kam jezdit. A myslím si, že kdo chce poznávat svět, tak ať ho poznává, ale pořád by člověk měl znát dobře
0: domov.
1: Naši vlast, naši republiku, včetně naší krásné mateřštiny, kterou já tak hrozně miluju. A kdo s ní umí hezky zacházet a bere ji jako velice bohatou, pestrou a že opravdu je to, myslím, to nejkrásnější, co máme.
0: Teda, vy se taky tak hezky posloucháte, úplně s váma naprosto souzním a chápu to a líbí se mi tedy, že vy to neberete jako nějaké svoje jedno konkrétní oblíbené místo, ale že zkrátka ta vlast je to nej, co tady vlastně máme, takže ať vyrazíte doleva nebo doprava z toho Hradce Králové, tak vždycky narazíte na nějaké pěkné místečko. Je to tak?
1: Kdybyste věděli, jak já ráda o to vypravuji, jak mi to dělá dobře, no, že můžu pochválit, že se můžu probít mezi těma, který chválej Chorvatsko a já nevím, kde to, já jim to neberu. Ale prostě naše vlast je nádherná
0: a kam
1: a milovaná.
0: No, kam...
1: A prostě ji nesmíme dát.
0: Je to tak?
1: Dopustit, aby se do médií dostala jiná řeč, než je naše mateřština krásná.
0: Kam se, paní Magdaleno, chystáte v brzké době? Máte nějaký plán na nějakou cestu teďka?
1: No, v brzké době, jestli, myslím si, že, už, že bych to mohla zvládnout ještě, bych se chtěla podívat do kraju mého dětství, to znamená na Plzeňsko. Mm-hmm. A asi už se na to Slovensko sama nevydám, ale možná, že v srpnu tady budu mít vnučku z dětva. Mm-hmm. Takže asi bych je vzala, aby jsme jeli se podívat na to střední Slovensko, protože oni tam nebyli, takže nevědí, odkud je jejich děda.
0: No
1: a
0: tak, to se musí napravit.
1: Ano.
0: Tak jo.
1: Ale jako mě to jako z toho našeho krásného města tak moc neláká, že bych jako musela jezdit, poznávat cizí země. Mm-hmm. A je to možná chyba, no, ale...
0: Já si nemyslím, že to je chyba. Já si myslím, že to je také takový přístup každému, ať dělá to, co vyhovuje mu, takže pokud chcete cestovat v okolí Hradce nebo po naší vlasti, tak proč jezdit někam daleko za hranice? Jak jsme to říkali, všude dobře, doma nejlíp.
1: Ano, přesně tak.
0: Tak vám moc krát děkuju.
1: Přijdu já vám... taky děkuji, mějte se hezky, jsem ráda, že jsem vás poznala. A ať je to přátelství Hradec Pardubice.
0: Ano, přesně tak. Zdravíme do Hradce Králové z Pardubic a krásnou dobrou noc. Naslyšenou.
1: A taky krásnou dobrou noc.
2: Naslyšenou. Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Za 10 minut tady bude 1 hodina, noční linka. Vypadá to, že poslední telefonující před námi dnes. Zdravíme pana Pepu, dobrý večer.
1: Dobrý večer přeju.
0: Tak, pane Pepo.
1: Zdravím se.
0: Já jsem skočil do řeči, pardon, povídejte.
1: No, tak zdravím všechny Pardubáky. Mám to město velice rád, říkám, bydlel jsem tam na Svobodárce, na letišti, dělali jsme tam techniky, 3 kamarádi, bylo to úžasné, protože jsme byli mladí, měli jsme motocykly, takže jsme si mohli jet, kde jsme chtěli. A taky po práci se dalo, i když, jak jste říkal, jsou ty Pardubice placaté, ale jsou krásné. Aspoň v té době se nám strašně líbí, takže jsme měli pořád nějaké kam jít. Začínali jsme vždycky, první, když jsme šli městem z práce, tak jsme šli na nádraží. Nádraží tenkrát bylo vlastně, ono bylo vystavené, já nevím, jestli stálo tak 10 roků, co ho postavili, takže bylo zachovalé. A hlavně, co tam bylo, tak tam byl teda bufet, pořádný bufet, kde teda se vystřídalo spousta lidí, kde se dalo najíst, ať už teda klobásy, dobré pivo nebo chlebíčky, nebo to připomínalo to tak, jestli jste byl někdy v Praze v Koruně.
0: No, bufet ještě předtím, než začali teďka nádraží rekonstruovat, chvilku fungoval jako takový malý pivovar v Pardubicích na nádraží a vlastně tam byl ten interiér zachovaný, ty stoly, jak se u toho stálo, že? No. Takže přesně vím, o čem mluvíte, vím, vzpomínám. No.
1: Já jsem tam, jsme tam měli manželčiné kamarádce a tak jsem je nechal spolu debatit a já jsem šel pěšky. Schválně teda jsem si to prošel to město a šel jsem a na tom nádraží, jako nádraží v podstatě budova stojí stále stejně, no snad se má opravovat, nebo už mají opravovat.
0: Už se to dokončuje, no.
1: Ale zase to, už to není to nádraží, co bylo udělané z toho takový různý kamrlík, jo, že tam to jen to. A ten, když já jsem tam byl, tak ten bufet tam vlastně ani nebyl. Byla tam jenom ta restaurace. Jo? Už, ale jestli tam je ten bufet takový byl, tak už sporadicky jenom. Ale to je jedno, no tak já si ho pamatuju tenkrát, tam prostě se musela dělat strašná tržba, protože zaprvé se tam dalo kde parkovat, jako, jo, a takže tam se chodili lidi najíst. No, a tak potom jsme teda, když jsme se najedli tam, tak jsme šli dál, takže jsme navštívili, buď tenkrát ještě stála hotel.
0: Veselka.
1: Takže vlastně Veselka, jo, tak tam jsme něco třeba, jako mladí kluci, že, no pak jsme šli dál na Pelštejské náměstí, na ples do Grandu a dokonce jsem si tam tam koupil když se šlo, jmenuje se to ještě ta ulice Mírová.
0: Třída Míru.
1: Třída Míru, jmenuje se to pořád.
0: Ano, ano.
1: A tak tam byla, tam po levé straně, když se šlo směrem k divadlu, kousek před divadlem byl takový malý obchodní domek, ten myslím už nefunguje, a naproti němu byla taková pasáž, jestli tam ta pasáž ještě je.
0: A stále pořád.
1: Jo, a v té pasáži jsem si koupil, to mě bylo tenkrát 23 roku, to jsem si koupil první auto v té pasáži, starší, pochopitelně. Prodával tam jeden pan P70, jestli víte, co to je.
0: No.
1: P70, to bylo východoněmecké auto a byl to předchůdce vlastně Trabanta. Bylo to dělané z laminátu, ale vypadalo to, bylo to tak, nebylo to tak hranaté, jak Trabant, ale bylo to takové, spíš se to podobalo potom, jestli si pamatujete MBčka, 1000 MB.
0: Ano.
1: Jo? Tak to bylo takové dokulata, tak hezké, na tu dobu velice hezké auto, tak jsem si to tam koupil, ale ono to totiž mělo podvozek, to mělo Javy 700 a na tom byla jenom kastlet, P70. A potom jsem si to musel předělávat teda. Ale nádherné auto.
0: Malinko no. Utíkáme od tématu, ale to vůbec nevadí. Mně se to moc líbí, jak vzpomínáte na ty Pardubice.
1: To na ty Pardubice, no tak pak vzpomínám také, že tak do toho Prioru jsme chodili.
0: Ano.
1: Jo, když ho postavili, tam, když tam byly ty kasárna, že?
0: Ano, jezdecká taky, kasárna, no.
1: No tak jsme chodili do toho Prioru. No teď jsem, teď nedávno, já nevím, je to 2-3 roky, nebo 4, jsem tam byl na pohřbu, na kremaci a tak jsem šel do toho Prioru na kafe. No tak jsem z toho byl vyděšený, protože to už není ten Prior, který byl. Kdy prostě přišel člověk do toho Prioru, podíval se a tam přehled, měl přehled všechno, co prodávali. A teď je tam nadělaný takový různý kukaní, bych řekl.
0: No je to jiné, úplně jiné. No.
1: Je to jiné, je to pravda, že je to pěkné, je tam samý chrom, samé sklo a tak dále, ty koje, ale nedostanete tam třeba normálního Turka, jo? Já mám rád Turka, tak jsem tam chodil, děvčata, Turka bych si dal, je to mi ne to, ale kafe za 60 korun, nějaké překapávané, tenkrát, bo dneska už třeba ani za 60 korun není. No a tak jsme tak jako pozval bych, byli chodili jsme, no tak, že jako mladí kluci, jsme chodili tam do muzea, do toho, do zámku.
0: Na zámek.
1: Muzea, no a hlavně jsme chodili podívat se pořád do mototechny, protože nás zajímalo, jaké jsou tam auta. A prostě v Pardubicích se mi ohromně, strašně se mě líbilo a strašně na ně vzpomínám. A přesto, že jsem se teda do těch Pardubic dostal až v 18 letech, jo? Tak ty Pardubice mám k ním blíž než k tomu období před tím, než jsem se tam dostal. Jo? Protože pocházím tady z Moravy, a ne teda z Hodonína, ale od Hodonína, a v té době ze zemědělské rodiny, kdy člověk jako se nedostal nikdy než na to pole a tak dále.
0: Jo, tak vy to máte opačně vlastně, prostě. Té přírody bylo až příliš, takže to město.
1: Takže já jsem začal žít vlastně takový život až tam, jako v těch Pardubicích, a proto na ty Pardubice vzpomínám. No,
0: jasně.
1: Strašně ráda. A taky jsem je prochodil křížem krážem pěšky nebo tak. No a pak jsem tam mám jako kamarády, že nějaký Franta Stoklas a ten dělal velitele, zástupce velitele pluku tam, už bože chudák zemřel. No a mám takovou Frantu Habětínka, ten dělal velitele praporu, chtěl by on, jestli poslouchá, tak pozdravuju i s jeho manželkou. No a tak, no bylo to krásné, jak na tom letiště. Mám strašně krásné vzpomínky na Pardubice.
0: Tak.
1: Já
0: bych to tím už uzavřel, protože čas nás malinko tlačí a jsem rád, že... povídejte.
1: Chci říct jenom to, že nejenom, že na ty Pardubice jako krásné vzpomínky, ale i na lidi, protože ta mentalita lidí toho východočeského kraje, zrovna těch Pardubic a té jižní Moravy, je tak nějak stejná, jo? Že tam člověk zapadl tak, jak to bylo.
0: Dobře. No,
1: takže tak.
0: Tak no. Moc díky, pane Pepo. Ať se vám daří, hodně zdraví a mějte se krásně.
1: Chci tam jet pro nějaké cukroví taky.
0: Tak se stavte.
1: Tak se mějte.
0: Taky. Naslyšenou.
1: Děkuji.
0: Tak, Pardubice na závěr, vidíte to, celou dobu to bylo o přírodě, no a nakonec jsme skončili ve městě, odkud jsme vám vysílali dnešní noční linku. Díky za poslech a užívejte další pořady Českého rozhlasu.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Pěkný večer, dámy a pánové. O některých spisovatelích se říká, že jsou to autoři takzvané jediné knihy, protože právě ta jedna jediná je na dosmrti proslavila a zůstala dodnes tou nejznámější. No a vidíte, tohle vlastně platí také o muži, který je dnes naším hlavním hostem. Spisovatel Zdeněk Jirotka.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Tou knížkou Zdeňka Jirotky, která za sebou později nechala všechno ostatní, co kdy ještě napsal, je přirozeně už jeho literární prvotina, totiž nestárnoucí Saturnin. A tak společně s ním, Saturninem, hercem Svatoplukem Benešem a redaktorem Zdeňkem Boučkem, vás teď zvu na úvod na návštěvu ke spisovateli Zdeňku Jirotkovi. V době, kdy mu bylo už skoro, 90 let. A měl na co vzpomínat, i když, jak on sám s humorem přiznával, můžu vám vyprávět vlastně cokoliv. Není už moc lidí, kteří by to mohli potvrdit anebo vyvrátit.
2: Kapitola 5. Saturnin k mému značnému překvapení vybalil škrabošku svatého Mikuláše a čerta. Přitom pravil, že kupovat v červenci škrabošku Mikuláše je jedna z nejtěžších prací, které kdy vykonal. Pohladil zálibně bílé vousy, přilepené k rumělkové tváři dobrého světce a na škrabošce čerta urovnal vyplazený jazyk z červeného plyše. Prosil mne, abych si pro případ, že by se nevrátil, pamatoval, že zemřel v mých službách. Žádal, abych se v tom případě poohlédl po nějakém hezkém děvčeti, které by si asi tak mohl vzít a postaral se o ně jako o jeho vdovu. Tak, teprve teď je expozice, čili úvod pohromadě. A my se můžeme ponořit do humoristovy duše.
3: Mě by zajímalo, či to je taková častá, někdy až fádní otázka, nicméně zajímavá pro Čechy, myslím, váš poměr ke Švejkovi.
4: No tak podívejte se, já jsem samozřejmě Švejka četl a mnohokrát taky jsem skládal zkoušku ze švejkologie u Jarmily Svaté. Ve Švejkovi jsou některé skutečně geniální věci a jsou tam věci, které já bych vynechal nebo vyškrtl, nebo tak, ovšem to není směrodatné, to je můj osobní vkus. A kde je to takové, že se mě to nelíbí, tak se to může líbit tisícům jiných lidí. Názor na humor, to je hrozně složitá věc. Jsou lidi, kteří bez hnutí brvou vyslechnou nejlepší anekdotu, ale jiná anekdota, v které se vyskytne hrubě vulgární slovo, nebo tak, tak to se smějou, až ztrácejí dech. Já mám rád poenty, kde se obejde ten vypravěč bez silných slov. Mám rád anekdoty, které mohu vykládat nezletilým dětem a nebo dámám a tak. Já si myslím, že k tomu, aby někdo měl vtip a měl to, není potřeba, aby byl hrubián. Já si vám pamatuju na jedno takové zklamání. My jsme jednou v Lucerně dělali takovou nějakou estrádu a já jsem tam vybíral autory, kteří se mě líbili. Třeba Jeroma Klapku a obecně to, měl jsem dojem, že se bavilo, ale ne příliš. A pak tam přišel takový komický klaun, který měl pod šaty schovány trubky. A do takové synkopické skladby ty trubky různě mačkal, ono to vydávalo tóny. A jednu tu nejhlubší měl v oblasti konečníku a když ji zmáčkl, tak se ozval takový strašný zvuk. No, Lucerna se mohla rozbořit. A já jsem měl chuť tiše zaplakat a jít pryč. Já snesu třeba tvrdé slovo, ale snesu ho v anekdotě, kde musí být. Kde to nejde nahradit. Víte, já jsem třeba se pokoušel některé anekdoty změnit. Já nevím, jestli jsem vám vyprávěl tu o tom, jak ti tři králové přišli pozdravit toho Ježíška. To je pěkná taková vánoční, mám ji od Dity Skálovy, která pracovala tady v rozhlase. Tak narodil se Ježíšek a přišli tři králové, nesli mu dary, vstupovali do toho chléva a ten jeden se strašně praštil o veřej dveři do hlavy a vykřikl Ježiši Kriste. A panenka Maria se vrhla na Josefa a říkala, vidíš, to je pěkný jméno a ty porád Hugo, Hugo. Já jsem se pokoušel to Hugo nahradit jiným slovem. Není to ono. Musí to být Hugo, to se nedá nic dělat.

0: Doktor Vlach vždycky říká, že nejtrestuhodnější formou roztržitosti je, když se lidé zapomínají radovat ze života. Když přijímají královské dary osudu s přesvědčením, že je to samozřejmé. Probudí-li se člověk ráno zdráv a svěží v čisté posteli s vědomím, že za chvíli dostane teplou snídani, je to pádný důvod k tomu, aby vstal a aby zaspíval píseň díků nebo napsal oslavnou báseň na krásu života. Tak tomu říkám skutečné přitakání radosti ze života. Zavánělo by jalovosti a naivitou, kdyby nebyla připojena další slova. Prožíváme-li delší dobu idylu, tvrdí doktor Vlach, přestaneme ji vnímat a osud by nám prokázal neocenitelnou službu, kdyby nás popadl za límec a vyhodil dočasně na mráz. Pak bychom nevzpomínali na to, že kamna trochu kouřila, nýbrž na to, že hřála, a na to, že bylo konec konců v naší moci, aby jenom hřála.
1: Svého Saturnina tu knížku si každý musí přečíst sám a každý si zřejmě musí odehrát sám v sobě. Já aspoň nevím, nedokážu si představit nějaké provedení, buď to filmové, na divadle, rozhlasové. Dokážete si představit něco jako...
2: Nedokážu, ale možná, že se mýlím. Víte, já mám za sebou nespočet omylů. Já jsem... Prosím, já to říkám s rezervou, jenom jako příklad, já se nechci samozřejmě připodobňovat nebo srovnávat. Já jsem ku příkladu byl přesvědčen, že nelze s úspěchem sfilmovat Rozmarné léto od Vančury. Já tu knížku miluju, znám z ní celé pasáže a přitom ovšem s úsměvem si říkám, no dobře, ale... Plavčík, aby pronášel tyto věty, nebo to nejde, to v knižce se to snese, ale v tom filmu. A byl jsem přesvědčený, že nelze. Lze. Lze a s velikým úspěchem se to podařilo, takže já nevím. Byl bych rád, kdyby jako to dobře dopadlo, teď se to má filmovat. A poněvadž je to ve skupině Jiřího Mencla, tak si myslím, že by to nemuselo dopadnout špatně, ale nevím. A jenom z toho strachu před tím, jak to dopadne, to už je můj starý pocit leta, jsem si říkal, no pro všechny případy tady mám alibi, knížečku, já jsem tohleto, za to nemůžu, že jo. Teď mě oznámilo ze Suprafonu, že je hotové natáčení na desce, dělá to Svatopluk Beneš, který to taky dělal v Divadle hudby. Já ho mám rád a v tom Divadle hudby to dělal velmi hezky.
0: Doktor Vlach si totiž rozdělil lidi podle toho, jak se chovají v poloprázdné kavárně, mají-li před sebou mísu koblih. Jste-li prý člověkem bez fantazie, bez touhy po dynamice a bez smyslu pro humor, budete se na ty koblihy dívat tupě a bezmyšlenkovitě třeba až do poledne a pak půjdete k obědu. I kdybych mezi lidi toho druhu opravdu patřil, bylo by mi to milejší, nežli být příslušníkem skupiny druhé, která prý se při pohledu na ty koblihy baví představou, co by se dělo, kdyby někdo z čista, jasna a bez výstrahy začal ostatní návštěvníky kavárny tím pečivem bombardovat. Kdyby mi osud nebyl přivedl do cesty Saturnina, nikdy bych byl nevěřil, že se vyskytuje ještě třetí druh lidí, takové jakési bílé vrány. Myslím tím lidi, které představa koblih svištících vzduchem láká natolik, že vstanou a uskuteční ji. K takovým jedincům chová doktor Vlach nezřízenou úctu. Tolik z přepůvabné knížky Saturnin. A tím vám vracím poklonu, pane Jirotko.
1: Můžu se zeptat autora,
2: no,
1: do které kategorie on sám patří?
2: Já do té druhé. Já si to představuju a neudělám to.
1: zažil jste někoho, kromě vašeho Saturnina?
2: No.
1: Kdo by patřil do té třetí kategorie?
2: S určitou zdrženlivostí můžu říct. V klubu v Řeznické ulici hráli, říkali tomu Saturniáda. A vykládali mě, že když to tam hráli asi po 30. nebo co, tak při děkovačce je obecenstvo začalo bombardovat koblihama.
3: Ano, léta běží, pane Jirotko. A lidí ochotných házet koblihy je bohužel pořád tak málo.

Troufám si tvrdit, že ta následující povídka, jmenuje se Pod stromečkem, vám asi představí spisovatele Zdeňka Jirotku tak, jak ho třeba neznáte. A přitom ani tady v těch třech různých pohledech na vánoční stromeček nechybí ani humor, ani poezie. Tedy to, co je hlavní devizou Jirotkova literárního stylu.

0: Ta věc zářila jako hvězda. Pomalu se otáčela, visíc na nitce v hustém jehličí smrku. Lomila paprsky vánočních svíček a světel lustru a vysílala do všech koutů pokoje duhové signály. Stará paní se na to z křesla dívala a kdesi na dně paměti se ozvala vzpomínka z dětství. Takové broušené hranolky křišťálu vídala jako malá holka na lustru u Navrátilů. Najednou si s podivuhodnou jasností vzpomněla na plechový smaltovaný plakát, který si tenkrát obchodníci přibíjeli na zeď vedle vchodu do krámu. Byla na něm nepřirozeně růžová šunka a pod ní vypouklá písmena Navrátilovi uzeniny. A právě u těch Navrátilů měli v pokoji ten broušený lustr a taky papírové palmy a nedobytnou ošklivě natřenou pokladnu a obraz císaře. A všichni byli protivní. Chodila tam jenom proto, že tam byla houpací židle s rákosovým výpletem a ona tajně doufala, že jí někdy bude dovoleno, aby do ní usedla. Zavřela oči a myslela na krásné věci. Mezi jiným i na to, že někdy bude takovou židli mít. Ty časy jsou už dávno a nenávratně pryč, ale vzpomínka je živá a v uších jí dosud zní líně protahovaný nosový hlas paní Navrátilové, když mluvíc o svém příbuzenstvu říkala Onkl Pepi, tante Zofi, tante Štefi. Stará paní by dnes těžko vysvětlovala, proč je neměla ráda, nezáviděla jim houpací židli. Bůh už to tak zařídil, že na světě jsou lidé chudí a bohatí. Vždycky to tak bylo a je nutno se s tím smířit. A nejen smířit, prý i milovat. Aby si to vyjasnila, ptala se jednou nebožky maminky, jestli jsou i Navrátilovi blížní. Maminka se maličko pousmála a odpověděla, že ano. Bylo tedy nutno přijmout svět takový, jaký byl. Ona to učinila a přizpůsobila se tak dokonale, že o 30 let později jí pobuřovaly názory nastupující generace. Těm mladým naprosto chyběla pokora. A ona proti nim hájila hodnoty, v něž se kdysi přinutila věřit. Ale někdy ustávala v boji zaskočena myšlenkou, že to, co brání, není stará dobrá vlajka, nýbrž plechová reklama na uzeniny pana Navrátila. Jo, bylo to všechno příliš složité a někdy se jí zdá, že teď už i zbytečné, protože je stará a jen jedno je důležité. Kolikrát ještě bude dopřáno, aby se takto dívala na rozžatý vánoční strom a na nejmenšího vnuka, v jehož udivených dětských očích hledá odpověď na prastarou otázku, odkud on přišel a kam ona odejde. Neboť není s odchodem smířena. V té chvíli se stará paní usmála, protože si s náhlým zábleskem humoru vzpomněla na anekdotu, v níž rabín na bojišti slibuje smrtelně zraněnému židovskému vojáku, že ještě dnes bude večeřet s Abrahamem a raněný mu odpovídá. Pán Bůh ví, že bych radši nežral. Ale ona je křesťanka, katolička. Neměla by následovat toho vojáčka na cestě vzpoury, měla by být naplněna pokorou. Měla by se radovat, že po životě, který nebyl lehký, jí kyne odměna na nebesích. Ale cítila, že lpí na životě a že by se přetvařovala, kdyby říkala něco jiného. Chtěla žít s tímto starým tělem, churavým a chátrajícím jako stroj, který dosloužil. Podobna staré královně v pohádce. Toužila po živé vodě. Dívala se na to, jak se zářící krystal na vánočním stromku pomalu otáčí a znovu se usmála. Práhne po živé vodě a pije vodu karlovarskou, protože jí to její lékař nařídil.
1: Ta věc zářila jako hvězda. Syn staré paní si toho všiml, když si od jedné ze svíček na vánočním stromku zapaloval cigaretu. Potom usedl, pomalu kouřil a mlčky se díval na malého človíčka, který se, ručkama ještě nešikovnýma, opatrně dotýkal ozdob na spodních větvích smrku. Z kuchyně slyšel tlumené cinkání, umývaného nádobí, hovor a smích. Bylo mu dobře, ale cítil se velmi unaven. Byl to pocit, který ho teď téměř neopouštěl. Vracíval se domů pozdě, s tupým tlakem v hlavě a umiňoval si, že navštíví lékaře, třeba že tušil, že je v podstatě zdráv. Měl svou práci rád a dával jí všechny své síly, jako dobrý hráč sedící nad složitou šachovou partií. Ale byl už unaven. Budete-li hrát šachy 10 nebo více hodin denně, soustředěně, tvrdě a na výhru, protože jste osobně zodpovědný za výsledek, odvezou vás dříve nebo později do sanatoria. A je to o to těžší, že už mu není 20 let. Vzpomínal si, jak mýval kdysi docela rád veliké úkoly a jak se na ně vrhal s radostnou a vyzývavou zuřivostí. Byly to výbuchy pracovní energie, ale potom přišel odpočinek. Zasloužený a s klidným svědomím vychutnávaný. Ale dnes je úkolů mnoho, časově se překrývají a nedovolují člověku vydechnout. Možná, říkal si, že na to jdu špatně. To, jak jsem pracoval

0: právě tváří v tvář tomuto hrdému symbolu své generace pocítil, že on sám je malý, unavený pozemšťan. Noviny celého světa tehdy říkali, že brána ke hvězdám je otevřena a i on byl nesmírně vzrušen, nadšen a dojat. Ale zároveň si s pocitem jakéhosi zahambení uvědomoval, že po nových světech netouží, protože všechno, co miluje, je na této zemi. Měl proto tisíce rozumných důvodů a přesto cítil potřebu hájit se sám před sebou, jako člověk, který opouští jednotku uprostřed boje. Bylo nutno si ujasnit, co se to s ním stalo a jak k tomu vlastně došlo. Léta plynou a člověk denně se holící nemá před zrcadlem pocit, že se mění. Je takový, jako byl včera nebo před týdnem, ale račte se podívat na fotografii starou 20 let a ukažte ji svému dítěti. Jste-li na ní sám? Dobrá, ale je-li to fotografie skupinová, řekněte tomu děcku rovnou, že vy jste ten třetí zleva, aby vás marně nehledalo. A čert vzal fyzické stáří, ale duševně se nemá stárnout. Viděl kdysi před mnoha lety takový obrázek, kreslený vtip v novinách. Vysoko v horách, až někde nad oblaky, stojí na kamenném převisu nerovná dvojice mužů. Mladý, opálený mladík, v jeho tváři je vepsáno nadšení z dosaženého cíle a starší, schvácený a nevraživě se tvářící tlouštík. Proč se tenkrát smál a krutě bavil na účet toho kondelíkovsky vypadajícího turisty a proč dnes po letech se mu už zdaleka nezdá tak hloupé to, co ten pán svému mladšímu druhu rozmrzele povídal? Tak vám pěkně děkuju. Honíte mě po všech čertech, vytáhnete mě polomrtvého na tuhle nesmyslnou kupu kamení a teď se rozplýváte nadšením, jak je dole krásně. To jsme tam nemohli zůstat. Ano, říkal si, toto je pohled na duševní fotografii starou 20 let. A stalo se něco, co se na skutečných fotografiích nestává. Tehdy dávno byl on ten rozesmátý chlapík vlevo. A teď je vlastně tady ten. Vedle ten starší nevrlý, ten, co už netouží po hvězdách. A kdyby ho někdo vyzval, aby vstoupil do meziplanetárního letadla, kladl by si otázky. Neptal by se, jako ony žáby v Nerudově básni, jsou-li tam žáby taky, ale chtěl by vědět tohle. Jsou tam průzračné řeky, u nichž je možno ležet a naslouchat běžící vodě? Zvedá tam srnec prudkým pohybem svou ušlechtilou hlavu, odjetele mokrého raní rosou, aby napjatě naslouchal. Voní tam lesy pryskyřicí, rostou tam hříbky. Hůčí tam včely v korunách rozkvetlých lip. Má tam nějaký smysl zahradnický nůž, štěpařský vosk a svazek líka? A potom by možná sebral všechnu statečnost, kterou člověk potřebuje k tomu, aby se nebál být směšný a zeptal by se, je tam aspoň jeden dobrý hotel se slušným stravováním?
1: Ta věc zářila jako hvězda. Dítě stálo pod stromečkem, upřeně ji pozorovalo a prudce zatoužilo chytit to světýlko do ruky. Smí se to? Na ta ostatní světýlka se sahat nesmělo. Babička řekla, že to pálí. Úmysl, pro který byla postoupena obtížná cesta pod strom, byl zapomenut. Původně v tom byl medvěd. Krásný měkký medvěd, který seděl mezi ostatními dárky a jmenoval se Míša. Teď už půl hodiny byl Míša jeho a bylo nutno se oň starat. Medvíci jsou masní a mají rádi sladké věci. A sladké věci jsou na tom stromě v rohu pokoje. Chceš, Míšo, bonbon? Míša chtěl.

Bylo tedy nutno vydat se na cestu. Opatrně, protože okraj koberce je záludný a na podlaze jsou různé krabice, o něž je možno zakopnout. Teď stál chlapec pod stromem se zatajeným dechem, protože objevil zářící světélko krásnější než ta ostatní a chtěl je. Bylo nutno stoupnout na špičky, víš, ještě víš, až to bolelo. Ale pak se prsty dotkly hvězdy. Nitka se přetrhla, strom se zachvěl a dětské oči se naplnily úžasem z poznání, že jiskřící hvězdy nepálí a je možno se jich zmocnit.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Už několikrát jsem tu v pořadech Divadla pro vaše uši připomněl, že Zdeněk Jirotka nemohl chybět v té půvabné, protože tak různorodé skupině vypravěčů, která si v 60. letech říkala v rozhlase Sedmilháři. Vypravěči, kteří si nevymýšleli, ale dokázali na rozhlasové vlny vrátit kouzlo příběhu, humorné historky a šťavnaté poenty. Zdeněk Jirotka, František Vlček, Jindřiška Smetanová a mnozí další. Zkrátka, skvělí pozorovatelé života a jedinečných životních situací. Tak je tu máme zase na chvilku zpátky. A pokud je vám s Divadlem pro vaše uši dobře, tak zase brzy někdy naslyšenou.
2: My jsme jednou hráli vzrušující zápas, samozřejmě SK Vyšehrad, v jedné obci u Prahy, kterou nemůžu jmenovat, až mám poblíž chatu, oni by se mi mohli jak si ještě dnes mstít. Je to blízko Dolních Mokropec.
3: Horní.
2: Tam jsme hráli opravdu vzrušující zápas, který celkem nevybočil, jak píšou novináři, jak si zmezí. Pokud kdo zná, jak se hraje fotbal na vesnici, tím víc, když tam bylo hřiště, který je známý tím, že je strašně z vršku nebo do vršku, zkrátka. Jedna branka je dole, jedna je nahoře. Což dává tomu fotbalu svůj, jaksi, své ráz na tomto hřišti. A jsou tam drny, obrovský drny. A teď jako zápas plynul a najednou nastalo strašlivý drama. Soudce nasídil proti domácím desetimetrový kop, tedy desítku. Načež na, to bylo to vřelo, jak v tom Miláně, víte, třeba, že tam bylo jako 300 lidí, ale vřeli, tedy ohromně. A na hřiště vniknul první starosta obce a ten prones památný výrok, ten přiskočil k soudci a zařval velikým hlasem: toto hřiště je na mém poli a na mém poli se tahle desítka kopat nebude.
3: Jak jsi říkal o tom hřišti, že bylo z kopce, tak to já jsem věděl o jednom hřišti na malém městečku, kde obě branky byly dole, ale centr byl nahoře, víš? Takže tam se to hrálo tak, že najednou na tom vršku se objevil half a říkal: pozor, už dolů! No tak to je taková historka stará z vojny. Když jsem sloužil na východním Slovensku, tak jednou tam bylo takové cvičení několika dní a byli tam záložníci, kteří se mě tehda zdáli jako strejci, starší páni a tak. A bylo to v noci, byli jsme v lese, hořeli tam ohně, pršelo a přišel tam generál a ten měl plášť do deště a přilbu, takže mu nebyly vidět distinkce. No a jeden z těch záložníků viděl taky staršího člověka, tak si myslel, že je to jeden z nich a šel k němu a říkal mu: nemáš cigaretu? Generál řekl: mám. Sáhl po ten plášť, vyndal pouzdro, nabídl mu cigaretu. On takhle ťukl do čepice, říkal: tak ti děkuju. Jo. No a generál odcházel. Jenomže tohle všechno viděl nějaký rotmistr, který tedy leknutím zdřevěněl a pak se vrhl na toho záložníka a říkal mu: člověče, co blázníte, co mu tykáte, teď to je velitel divize, generál ten a ten. Načiž vojáček se lekl dodatečně, běžel, předběhl toho generála, postavil se do pozoru a říkal: pane generále, promiňte, že jsem si řekl tu cigaretu a hlavně mě odpuste, že jsem vám tykal. A generál říkal: no, nic se nestalo, ale dám vám jednu radu. Neskoušejte to na poručíkovi.
4: To je velmi.
2: Mě právě mě napadlo něco o hudbě. Je to taková historie o našem jednom z nejlepším teda fotografovi Sudkovi, který před 15 lety vyfotografoval svý přátelé, který se brali, že jo. Zkrátka vyfotografoval svadební snímek. No a dalo se očekávat, že to bude tedy jistě nádherný dílo, protože on opravdu to umí. A teď jako ty manželé tak spolu žili a jako čekali na ten snímek, když uběhla pár měsíců, tak si opováželi, volali k Sudku, jak je to s tou fotografií svadební, a on říkal: už se na tom pracuje, už hudba hraje, to je takový jeho úsloví, už hraje hudba, už se na tom pracuje. No a teď oni zas za čas zavolali, on to zas nebylo za zavolali, zas už hudba hraje, už se... Zkrátka, hudba hrála 15 let a pracovalo se na tom 15 let a po 15 letech se ozval sám Sudek a volá jim asi toto. Helejte, tak já jsem to vyvolal, víte, a ono to není moc, víte. Máte ještě ty samý šaty, co jste se v něm brali? Že bych to vzal ještě jednou.
3: Já jsem si teď vzpomněl, když je Škubínovi bylo 100 let, tak jsem si vzpomněl, jak jsem s ním jednou hrál karty. To bylo po válce a já jsem byl v nakladatelství Borový.
4: Zdeněk Jirotka.
3: Měl jsem tam místo takového jako lektora. A jednou přišel ředitel Pilc za mnou a říkal mě, poslechněte, umíte licitovaný mariáš? Já jsem říkal, no umím, a co má být? A on říkal, tak podívejte se, seberete se s patákem a pojedete do restaurace na Bořislavce. Tam v té restauraci je Škubín, má hroznou chuť si zahrát mariáš a nemá s kým. Ale ne, abyste ho obehráli. Tady jsou peníze a ty prohrajete. Jsem říkal, prosím. Tak jsme se sebrali s patákem a jeli jsme na Bořislavku. No a tam byl Kubín, čekal na nás, nedočkavý. Tak jsme si sedli a začali jsme hrát. Jenomže, jak si velmi brzo jsme zjistili, že prohrát s Kubínem to je hrozně těžká práce. No tak teď jsme ovšem nevěděli, co máme dělat za této situace. Pamětlivi toho příkazu a měli jsme ty fondy tedy na tu prohru. Tak pak jsme to řešili tak, že buď to paták nebo já jsme vylicitovali nějaký nesmysl. Já jsem třeba řekl 107 červených, vůbec jsem to neměl. Paták mě to fleknul, já jsem si dal re, on dal su. No já jsem to prohrál a platil jsem patákovi a Kubínovi. Pak zase paták něco vylicitoval, já jsem mu dal flek a on platil mě a Kubínovi. No a protože jsme to takhle dělali soustavně, tak za chvilku se před Kubínem ty dvacetničky a korunky začaly zhromažďovat a on se tak mile rozvášnil a říkal, vy kluci žený, já vám ukážu, jak se to hraje.
5: No tohle já ohromně jako uznávám takovouhle situaci a ovšem některé věci jsou, které se dají vykládat, protože jde o lidi tak rozkošní, který se určitě nebudou znát, když se o nich mluví. A protože jsou to lidi neobyčejně zábavní, tak třeba na malý straně je úžasný kominík pan Růžička. To já nesmírně ctím. On ponosí k uniformě kominický takový brejličky a vypadá spíš jako profesor filozofie nasazený v akci 70 tisíc, tedy do kominictví. Ale je to rodinná záležitost a už to dělal jeho tatínek a on dokonale ovládá všechny ty malostranský průlezový komíny a to je k nezaplacení. A já jsem jednou přišla do železa a ten železář dával nějaký paní obsat recept na tvarohový knedlík s teplým jahodovým kompotem. A já jsem říkala, jak to, že to dáváte v železáři? A on říká, no to je od pana Růžičky. A tedy recept od pana Růžičky, to je vždycky dokonalá záležitost. A začal mi vykládat, že tedy s panem Růžičkou se bavit o kuchařství je zážitek. A když k nám vždycky jednou za rok přišel pan Růžička vymetat komíny, tak já jsem si s ním skutečně povídala o kuchařství a on to neobyčejně ovládal a tak jsme pili kafe a on v tom komínickém a já proti němu a povídali jsme si o vitamínech a jednou jsme došli jako k tomu, co by si z nás dvou, kdo přál, tak nějaký velký a krásný přání. A já jsem říkala, no a co byste si tak přál vy, pane Růžička? On říkal, víte, já mám jeden velký sen. Sektorovou kuchyň. Tohle je tak krásný, ten kominík v tom kominíčkem, když si přál tu sektorovou kuchyň. A pak zase jsem se s ním setkala za rok a tak jsem se ptala, co je novýho, pane Růžička. On říkal, no stala se mi taková zajímavá věc, víte, na jednom vyslanectví, protože on ho obhospaduje teď to neřeknu, on se stará prostě o vyslanectví a tam začali poprvé topit a byla nějaká recepce, samozřejmě jim začali šíleně kouřit kamna. A vypadalo to, že to úplně zahubí tu společenskou událost a začali schánět pana Růžičku, protože to byla jediná záchrana. A on se vracel z práce a před domem stál perleťově šedivý boura, který něco uchvatně nádhernýho v takový ty perleťový šedí. A tam byl zaměstnanec vyslanectví a pro boha ho prosil, ať tu situaci jde zachránit. A ten pan Růžička mi říkal, víte, já samozřejmě jsem řekl, že hned půjdu, ale já mám rád hezký věc, já si jich vážím a mně to bylo tak líto, abych mu umazal ten bourák, že jsem si koupil balicí papír a zabalil jsem se a teprve jsem si do toho fára set a pořád jsem si takhle ten papír držel, abych se mu cestou nerozbalil.
3: No tak prosím, já to vykládám s určitými rozpaky, protože tam jsou taky tragické motivy. Majitelka domu, v němž jsem bydlel, velmi stará paní, měla stupňující se sklerózu a nakonec se pomátla. Ztrácela paměť a tak. Ale v době, kdy ona už nevěděla, jak se jmenuje, kde bydlí, kolikátého je a nic, tak si docela jasně vzpomínala na své dětství a na svá dívčí léta. A v té době ona si vzpomínala na městečko, z kterého pocházela, a to byla Mladá Vožice. Tak ona mě třeba viděla, že dělám něco na zahradě, viděla mě z okna, nepoznala mě, šla za mnou a dost přísně se mě ptala, co tam dělám. A já jsem říkal, no vidíte, paní domácí, tady pleju jahody. A ona říkala, a vy tady teď budete? Jsem říkal, no budu, dokud to nedodělá. A ona říkala, a vy budete bydlet u redaktora Jirotky? A já jsem jí říkal, paní domácí, já jsem Jirotka. Ona říká, depak, vás já znám z Mladé Vožice. No a pak po čase soudní lékaři rozhodli, že ona už nemůže zůstat mimo ústavní péči a mě jako požádali nebo nařídili, abych ji do té ústavní péče převez. Tak jsem to udělal, přišli jsme tam. No a tam jsem prožil jeden z otřesných okamžiků svého života. Člověk tam nejde rád ani s tím nemocným a tak. No, byl tam nějaký mladý lékař, ten přišel a říkal, kdo přivedl tu pacientku? A já jsem říkal, já. A on říkal, prosím vás, pojďte se mnou vedle. Tak mě zavedl do takové malé kanceláře, tam měl takový dotazník, tam byly rubriky, jako kdy to začalo ta nemoc, jak rychle to pokračovalo a tak. No a než to začal vyplňovat, tak mě říkal, jak vy se jmenujete. Já jsem říkal, já se jmenuji Zdeněk Jirotka. A ono toho formuláře zvedl hlavu a říkal mě, já vás znám z Mladé Vožice. To bylo něco tak otřesného, já jsem se prostě hrůzou spotil. Pak vyšlo najevo, já jsem skutečně jednou v životě v Mladé Vožici byl, měl jsem tam nějakou besedu. A tenhle mladý člověk tam byl jako student a pak dodělal medicínu a teď je tedy lékařem v té nemocnici. Ale nespomínám si, že bych se byl tak vyděsil jako tenkrát.

tu někde telefon. Haló, haló, to jsem já, lásko. Je poledne a já už bych spal. Ten čaj už jsem vypil a tu naši písničku už

sem lúa.